0: a pauza.
1: Margeto, před chvílí skončila soukromá lekce boxu, kterou jsem chvíli pozoroval. Já jsem byl radši v rohu, aby mě nepřilítla nějaká rána pro jistotu. Dnes jsi měla dva klienty. Trénuješ vždycky spíš menší skupinky lidí, nebo to jsou i větší skupiny?
2: Já trénuju takhle v dopoledních hodinách spíš menší nebo jednotlivce, ale dřív jsem trénovala i hromadný tréninky, což bylo třeba 50 lidí naraz ve věku od 13 až klidně do 65 let. Měli jsme tam nejstaršího 64-letýho pána. A zároveň jsem trénovala i dětský tréninky, ale to teďkon už končím, takže teď už finalizuji jenom ty individuální nebo takhle páry trénovat.
1: Ty jsi říkala 50 lidí, že bylo naraz na jednom tréninku třeba i.
2: Ano. Já vlastně jsem trénovala dřív pro box klub Pardubice na Dubině a tam takhle na ty hromadné tréninky vlastně chodí v rozmezí třeba 30 až 50 lidí.
1: Kdo za tebou na tréninky nejčastěji chodí? Jsou to aktivní sportovci nebo spíš třeba lidé, kteří se jenom chtějí hýbat, chtějí si to vyzkoušet, box, chtějí poznat, o čem to je?
2: Tím, že se ptáš, kdo přímo za mnou, tak já osobně myslím, že díky mému přístupu nebo kvůli mému přístupu za mnou chodí spíš lidi, kteří se chtějí udržovat v kondici, nějak poznat třeba svoje tělo a naučit se i zdravě s tím svým tělem cvičit a fungovat. Já vždycky na začátku říkala, že moc nemám preferenci někoho připravovat na zápas a do ringu, takže za mnou moc nechodí vlastně aktivní závodníci.
1: Z čeho se taková soukromá lekce skládá? Protože já si dokážu představit asi jenom nějaké úvodní rozcvičení, rozhýbání, ale jaké jsou ty další části toho soukromého tréninku, soukromé lekce?
2: To asi záleží. Tím, že už to nese ten název soukromá lekce nebo individuální trénink, tak se snažíme vždycky postavit to podle těch individuálních potřeb daného sportovce nebo klienta. Samozřejmě je tam nějaká část rozhýbání, potom trocha techniky z toho boxu, pak boxování do pytle, můžeme vzít lapy, boxování do lap, nějaký třeba posilovací cvičení a jak jsem říkala, já se snažím tam vždycky zahrnout i zdravý cvičení na záda nebo vnitřní stabilizační systém a tak celkově, co vlastně jednotlivci potřebují.
1: To je asi taky potřeba, možná mít zpevněný střed těla při tom boxu.
2: Určitě ano.
1: Ještě mě zajímá možná nějaké potřebné vybavení, jaké je na těch lekcích boxu, co musíš mít k tomu, aby si mohla provést celou tu lekci. Viděl jsem boxerské rukavice, lapy, ještě něco dalšího.
2: Asi když jsou pytle k dispozici, tak se to taky hodí, ale ten box jako sám o sobě je celkem nenáročný sport na vybavení, takže vřele to doporučuji právě i všem dětem, že pro rodiče to není tak náročný vlastně na nějaké zajištění těch pomůcek. Většinou to jsou prostě sálové boty a boxerky.
1: Už za chvíli se do boxerské tělocvičny vrátíme. Šel

0: S mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice jsem se dnes vydal za Markétou Tojnarovou, mistryní v olympijském boxu. Jsme stále v pardubické tělocvičně, ve které se trénuje. My dva se známe z dětství. Pokud si dobře vzpomínám, tak nám bylo kolem 12 let, když jsme se potkávali v základní umělecké škole na hodinách hudební nauky. A člověk by tehdy spíš asi typoval, že se z tebe stane hudebnice nebo že se vydáš uměleckým směrem. Jak se stalo, že se nakonec vydala právě cestou boxu?
1: No, to je dobrá otázka. Já myslím, že jsem vždycky byla na nějakém pomezí, protože ze strany mamky jsem byla vedena k něčemu, což byla právě spíš ta hudba, a ze strany otce jsem byla vedena víc k tomu sportu a já jsem si nějak nakonec zvolila teda tu sportovní dráhu, takže asi mi to bylo bližší.
0: Jak reagovali rodiče nebo třeba i příbuzní, když se začala věnovat právě tomu bojovému sportu, akčnímu?
1: To se neneslo úplně s nějakým souladem. Můj otec ten si přál pro mě úplně jiný sport. Já jsem v dětství dělala závodně 7 let tenis, což bylo spíš přání mého táty, a s boxem jsem vlastně začala, až když jsem šla na vysokou školu a mohla jsem si o tom sportu rozhodnout sama, který chci dělat, takže asi to byla spíš taková moje volba.
0: Takže až se začátkem vysoké školy si začala s boxem?
1: Ano, začala, což je právě pak na nějakou tu dlouhodobou vrcholovou úroveň, si myslím, poměrně pozdě. Teď, když mám možnost to vidět, v jakém věku začínají třeba ti sportovci, co se na ty olympiády dostanou, tak je to podstatně dřív.
0: Myslíš, že to pro tebe bylo náročnější právě kvůli tomu, že jsi začala později? Chyběly ti třeba nějaké základy, které ostatní sportovci mají právě, když se tomu věnují odmala?
1: Já osobně myslím, že to bylo spíš takový jako tlak toho, že bych chtěla být na stejné úrovni, ale zároveň to prostě nejde ten čas dohnat. Takže člověk si dělal jakýsi ideály nebo ideje toho, že se na tu úroveň taky dostane, ale někdy je to prostě nemožný, když někdo dělá ten sport třeba od 5 let a má za sebou mnohem víc zkušeností než oproti člověku, co s tím začíná v dospělosti.
0: Mimochodem, setkáváš se stále s nějakými mýty a stereotypy ohledně boxu, protože řada lidí si možná představí agresi, údery, násilí. Něco takového, setkáváš se s tím?
1: Setkávala jsem se s různými mýty, ale já musím říct, že já jsem se pohybovala i v prostředí, kde ten sport nesl právě takovou tu pěknou kulturu boxu, takže mě se to až moc netýkalo, ale vím, že právě k tomuhle sportu se nesou někdy určitý nepříjemný řeči nebo že se tam škatulkujou určitý skupiny třeba lidí, ale potom už v tom vrcholovějším boxu to tak určitě není.
0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, dnes s mladou boxerkou Markétou Tojnarovou.

0: Pořad Kdo umí, ten umí dnes trávíme v jedné z pardubických posiloven. Jsme v takovém obklopení boxovacích pytlů a mým hostem je mladá boxerka Markéta Tojnarová. Markéto, kdy přišel okamžik, kdy jsi řekla, že to s boxem myslíš opravdu vážně a že by celá tvoje kariéra mohla být vrcholová, sportovní a spojená právě s boxem?
1: To je asi docela těžká otázka. Já mám totiž takový pocit, že s touhle myšlenkou jsem to asi nikdy ani nedělala. A ono to byl pak takový zvláštní sled událostí, kde jsem nečekala, co se jako uděje, a pak už se na sebe začaly nabalovat další a další věci a už nějak z toho kolotoče bylo těžký vystoupit. Takže já si myslím, že jsem úplně prvotně nešla se záměrem vrcholového sportu. A popravdě, když jsem začínala s boxem, tak mě se jenom ve filmu líbily, jak ženy měly na copánky, namotaný copánky, takže já jsem vlastně chtěla začít box, abych si mohla dát copánky. Ale pak to nějak prostě pokračovalo, vyhrála jsem to mistrovství České republiky a pak už se na sebe začaly nabalovat další věci a vlastně trvalo mi 2,5 roku, než jsem dokázala procitnout z toho, že ten kolotoč už nechci zažívat.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme, ale možná ještě k tomu mistrovství. Jak dlouhá to byla cesta k tomu titulu mistryně České republiky a co všechno si musela udělat pro to, aby si obstála?
1: Mistryní České republiky jsem se stala po 4 letech, co jsem začala s boxem, a jak říkám, já jsem to asi stoprocentně nevnímala, nebyl to můj stoprocentní cíl, protože vím, že na začátku jsem si říkala jako takový, že by bylo krásný, kdybych jednoho dne stála na mistrovství České republiky. A to vlastně bylo všechno. A ten rok, kdy jsem se mistryní České republiky stala, tak popravdě já sama za sebe jsem to nějak jako nečekala. Řešila jsem si mnohem důležitější zdravotní věci a nebyla to pro mě priorita, to mistrovství. Ale jako stalo se, teď jsem za to ráda. Každopádně, jak jsem říkala, pak to spíš sebou přineslo už sled nějakých těch událostí.
0: Jak vypadá životospráva sportovce a co všechno musíš udělat pro to, aby ses dostala do té určité váhové kategorie?
1: Já jsem nikdy nedělala takové ty extrémy ohledně hubnutí týden před zápasem nebo vypocení. Já jsem si stabilně udržovala dlouhodobě nějakou váhu. Ale samozřejmě ta životospráva sportovce je podstatně jiná než běžného člověka. Neslo to sebou několik let zapisování jídla, kalorií, odvažování. Řešila jsem, co si dám před tréninkem, jaké komplexní sacharidy nebo rychlé cukry dám po tréninku. Takže určitě jakožto vrcholový sportovec ty lidi musí stravu řešit a já sama jsem pak právě zjistila, že už to zašlo možná do toho, že nejím vůbec s radostí a intuitivně, ale už jsem se ocitla v nějakém zase procesu jenom kontroly toho jídla pro vrcholový sport.
0: V jaké váhové kategorii si tedy nastupovala?
1: Já jsem si prošla různýma, ale nejdelší dobu jsem boxovala váhou kategorii 66 kg.
0: Stále zůstáváme v boxerské tělocvičně a už za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat.
2: Posloucháte reprízu pořadu

0: zemí. Ladíte Český rozhlas Pardubice a pořad Kdo umí, ten umí, dnes s mistryní České republiky v olympijském boxu Markétou Tojnarovou. Povídáme si o sportu, který jí hodně dal, ale určitě si také něco vyžádal. Ty už si to, Markéto, naznačila, jeden náročný trénink za druhým. Muselo být hodně vysilující i to udržovat si stále stejnou váhu a jíst stále ta stejná jídla plná proteinu dokola.
1: No, asi to nebylo jenom o té váhové kategorie nebo o tom jídle. Obecně celkově ten vrcholový sport, jak si řekl, že si to něco vezme, tak si to prostě něco vezme. Takže bylo to asi takový komplex, ať už strava a kontrola toho jídla, anebo četnost tréninku, kdy opravdu v jednom období jsem se dostala na 10 až 11 tréninku za týden, což teď zpětně, když se na to podívám, tak já k tomu studovala ještě dvě školy a vlastně nedovedu si představit, teď už zpětně nechápu, jak jsem to mohla přežít, když to takhle řeknu. A bere si ten vrcholový sport jako ze všeho, ať už zdravý, mentální, fyzický, takže to nebylo určitě jen o tom jídle.
0: Měla jsi čas na nějaký svůj osobní život, na nějaké třeba i další koníčky, nebo jsi opravdu v té době žila sportem, měla jsi jeden trénink za druhým, k tomu ještě ta škola?
1: No, myslím, že se to mě točilo jen hodně.

0: Jeden ten se vázal k zápasu s, nevím jestli je ještě aktuální, ale před 2 lety s aktuální mistryní světa z Číny, a to pro mě byl psychicky tak náročný zápas, že to byla opravdu jiná třída než já, že z toho zápasu jsem se dlouho dostávala po mentální stránce, že to bylo náročný a frustrující. A potom můj poslední zápas, tak to jsem si sáhla na takové dno, kdy to bylo velmi nekomfortní s mým trenérem a vlastně tam jsem tak nějak poznala, že tímhle směrem já už nechci a ani nemůžu jít dál, takže to jsem, řekla bych, došla k jakémusi vyhoření.
1: V čem to bylo náročné, možná právě po té psychické stránce, protože tu fyzickou si asi dokážu představit v tom smyslu, že tréninky musí být vyčerpávající, musíš vydat hodně síly, a v čem možná je to náročné po té psychické stránce?
0: Já myslím, že moje situace byla taková trošku specifická. Mně se tam tak nějak jako do toho profesionálního sportu propletla ještě vztahová rovina právě s trenérem, takže to bylo takový dlouhodobě psychicky náročný, že jsem hodně vydávala i do toho sportu, ale zároveň tím sportem jsme ještě žili v tom partnerském vztahu, takže dá se říct, že jsem několik let žila ať už fyzicky, anebo v hlavě jen tím sportem, takže to bylo spíš takové náročné, že jsem si neoddechla, proto jsem se vždycky moc těšila do školy.
1: Takže škola byl takový ten relax potom.
0: No, paradoxně ano.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat.

0: Boxerka Markéta Toynarová je hostem pořadu Kdo umí, ten umí. My jsme probírali, jaká jsou úskalí vrcholového sportu a těch vysokých nárocích na jídelníček, dodržení konkrétní váhy. Markéto, ty už si naznačila, že jsi byla v jeden moment velmi fyzicky i psychicky vyčerpaná. Potýkala ses taky s nějakými zdravotními problémy?
1: Ano, potýkala. Ne teda žádná zranění, to musím říct, že jsem ráda, že asi to moje tělo hezky ustálo a mám dobré, silné tělo, za které děkuju každý den. Ale potýkala jsem se v průběhu té kariéry boxerské se ztrátou menstruace, což bylo něco, co jsem dlouhodobě řešila, a až minulý rok se to začalo stabilizovat, kdy jsem opravdu ty tréninkové jednotky stáhla. Na nějaký čas jsem přestala i boxovat, zvýšila jsem příjem, zvýšila se mi celkově váha a tak nějak se to moje tělo stabilizovalo do toho, co je člověku jako běžné, ale potýkala jsem se s tímhle a vidím to v tom sportu, že mnoho žen se zrovna se ztrátou menstruace tam potýká. Nevím, jestli jen v boxu nebo obecně v profesionálním sportu, ale spousty žen jsem tam viděla.
0: Takže i to byl třeba jeden z těch důvodů, kvůli kterému jsi řekla, že už ti to za to nestojí a že chceš vystoupit z toho kolotoče, tak jak jsi o tom mluvila, a že zdraví a nějaký vnitřní klid je pro tebe víc než vrcholový sport.
1: Rozhodně ano, jo. Nejen ta menstruace, ale začala jsem si uvědomovat, že jednoho dne chci mít děti, mám ráda děti a na to je potřeba taky nějaká příprava, a další jsem si začala pak uvědomovat, že už mi asi nestojí za to dostávat rány nejen do hlavy, protože pracuji i na částečný úvazek v domově pro seniory, kde pečuji o seniory s Alzheimerem a demencí, takže dá se říct, na denním pořádku to tam vidím, jak vlastně dopadají lidi pak třeba s demencí, a stejně tak mi začalo být pak nepříjemné dostávat rány i do podbříšku, protože jsem si uvědomovala, že tam jednoho dne třeba bude to dítě, takže dala jsem si na misku vah a usoudila jsem, že to mi asi za to nestojí, že to zdraví je pro mě důležitější.
0: Takže potom si začala s nějakou regenerací celkovou, duševní i fyzickou?
1: Ano, přesně takhle to je. S tou fyzickou to jsem si začala tak nějak pozvolna podle sebe, co jsem cítila, že potřebuju. Přestala jsem tak nějak kontrolovat, vážit to jídlo, ubrala jsem ty tréninky, už jsem to ani nenazývala jako profesionální tréninky, ale spíš, že se jdu pro radost prohýbat, protože zase ten pohyb a sport to k životu potřeba je, jenom je důležité to nepřehnat na nějakou tu míru, která není pak už únosná. A co se týče té mentální, tak to jsem zvolila odborníka a nastoupila jsem do psychoterapeutického procesu, protože už jsem cítila, že to sama nezvládnu nebo že budu potřebovat právě pomoc odborníka.
0: Zajímá mě taky, jak moc se proměnil tvůj vztah k boxu za celou tu dobu, jestli ho třeba ještě stále dokážeš mít ráda. Po tom všem, co se stalo, po tom opravdu velkém vypětí.
1: Ten sport jako takový ráda mám. A vlastně i jsem si hledala dlouhodobě v tom terapeutickém procesu a následně pak sama cestu, jakým způsobem vlastně ten box chci a můžu provozovat. Takže to byla taky delší cesta, než jsem pochopila a poznala, jakým způsobem je to jenom pro mě únosné. Teď musím říct, že ráda si zajdu jednou, dvakrát za týden na trénink, spíš jako taková kondiční příprava nebo kondiční trénink, a popravdě už dlouho jsem ani neboxovala s někým jako sparingy jeden na jednoho, protože teď v tuhle chvíli mi to nějak přestává dávat smysl, ale třeba někdy, ale teď v tuhle chvíli cítím, že jako boxovat jako sparingy nebo zápasy už nechci.
0: Mistryně Česka v olympijském boxu Markéta Toynarová je hostem pořadu Kdo umí, ten umí.

0: Hostem pořadu Kdo umí, ten umí je dnes boxerka Markéta Tojnarová z Pardubic a já jsem se během našeho rozhovoru dozvěděl, že kromě posilovny pracuješ taky v domově pro seniory. Pro mě na první pohled úplně dva odlišné světy. Dá se to vůbec skloubit?
1: No, je to určitě zajímavá kombinace a já myslím, že je to tím, že od jakživa jsem měla tak ty dvě strany mince. Jak jsem říkala, jedna byla ten sport a druhá třeba to vzdělání a umění. Takže já vlastně i školy, které jsem studovala, byly zaměřeny do sociálních oborů. Poslední mám vystudovanou sociální pedagogiku, takže vždycky mě to lákalo i tímhle směrem práce s lidma.
0: A na jaké pozici, co přesně tam děláš?
1: Klasická péče o seniory, 12-hodinové směny, jakákoliv denní péče a pomáhání v nějaké soběstačnosti a celkovému fungování.
0: My jsme mluvili o tom, jak ten box byl pro tebe náročný psychicky i fyzicky. Pro řadu lidí je i práce v domově pro seniory určitě náročná, tak bylo to tak i pro tebe?
1: Já popravdě musím říct, že jsem si tam mnohdy chodila odpočnout i třeba od těch tréninkových procesů, protože tam to je zase trošku jiný svět a tam jsem se hezky střetávala s tou realitou, kam vlastně se můžeme všichni dostat a že to tam někdy nejsou jednoduché pohledy, takže já sama jsem tam chodila moc ráda a vlastně i s těma seniorama a s jejich pomalejším tempem jsem si tam mnohdy odpočala.
0: Zpátky k boxu, ty jsi mi říkala, že dnešní lekce, kterou si tady v posilovně vedla, je jedna z posledních a s tréninky už končíš.
1: Já v tuhle chvíli, vlastně posledního června, mám koupenou jednosměrnou letenku, začínám do Gruzie a rozhodla jsem se, že chci teď nějaký čas žít a žít mimo prostředí tělocvičny a posilovny, kde už jsem byla několik let, můžu říct, zavřená a opravdu jsem spoustu času věnovala tomu sportu a byla jen v tomto prostředí. Takže byl k tomu delší proces, kdy jsem poznávala, co teď v tuhle chvíli potřebuji, až jsem po nějakém roce došla k tomu, že teď chci chvíli žít, takže balím batoh a vydávám se do světa a dám si nějaký čas ve světě a poznávání jiných kultur.
0: Ty už jednu zahraniční zkušenost za sebou máš, protože jsi nedávno odletěla do Asie.
1: Já jsem byla nějaký čas v Nepálu a pak jsem pokračovala ještě do Thajska.
0: Co ti to dalo a jaké země jsi navštívila, jaká místa jsi navštívila?
1: No, to bylo právě v kontextu i toho poznávání, co pro mě ten box jako znamená a jestli v tom chci pokračovat. Takže v rámci toho terapeutického procesu jsem se tak nějak dostávala víc k otázkám o sobě a co vlastně bych teď já potřebovala a chtěla. A začala jsem zjišťovat, že to hlavní, co potřebuji, je trochu zpomalit. A tak nějak mi přišlo příznačný, teď se dost povídá o meditacích, takže musím říct, že ano, začínala jsem těma komerčníma meditacema z podcastu. Začala jsem zjišťovat, že to trošku funguje, když si díl dýchám, když se trošku sklidňuji. Takže já jsem vlastně plánovala do toho Nepálu odjet přímo do klášteru, kde jsem doufala, že se mi zadaří, abych byla přijata do toho kláštera a abych mohla se naučit nějakým způsobem ty meditace s profesionálními mnichy, což musím říct, že se mi zadařilo a nějaký čas jsem tam teda pobývala v klášterech a tak nějak jsem víc pronikla do spirituality, začala jsem objevovat, co je to buddhismus a uvidíme, kam se teďkon tahle cesta vydá, jestli budu dál v tom pokračovat nebo ne.
0: Pořad Kdo umí, ten umí je u konce. Dnes jsme si povídali s boxerkou Markétou Tojnarovou z Pardubic. Děkujeme, že jste poslouchali a od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice se loučí Vilém Branda.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

Mnoho pěkných pozdravů vám, milí přátelé, posílám z Českobudějovického studia Českého rozhlasu na začátek dnešní schůzky s písničkami povětšinou staršího data vzniku Pod světly ramp. Moje jméno je Jiří Kasal. Zrovna dnes, tedy 6. září, se naplnilo 80 let od narození jedné z největších hvězd české pop music minulých desetiletí, Hany Zagorové, mnohonásobné zlaté slavice, zpěvačky, autorky i herečky.

0: Jak mít ráda, sama Hana Zagorová si otextovala hit běložského soulového zpěváka Lena Barryho One, Two, Three a natočila v roce 1967 s ostravským rozhlasovým orchestrem řízeným Drahoslavem Volejníčkem. Dokumentuje tato nahrávka ranou fázi kariéry této rodačky z Petřkovic z obce, která je už součástí Ostravy a kterou ve finále soutěže Hledáme nové talenty doprovodil orchestr Gustava Broma, jenž stál na počátku její kariéry. Písnička Jak mít ráda byla jedna z třech nahrávek Hany Zagorové vedle Ikarova stínu a balady o osmi panách, kterou zahrnul první díl unikátní série Známé, neznámé, kterou uspořádal a vydal Tomáš Padevět. Nebyla to jediná zkušenost s paní Hanou Zagorovou tohoto úctyhodného vydavatele, jak mi sám pověděl.
1: Má spolupráce s Hanou Zagorovou započala vlastně hned na prvním mém hudebním titulu a to byly písně Sametové revoluce, které jsem vydal k 25 letům od Sametu a vybral jsem tehdy její skladbu, která se hrála v těch revolučních týdnech v rozhlase a to byla skladba Beránek, kterou natočila právě hned vlastně 19. listopadu 1989 s textem teda Michala Horáčka. No ale s Hanou Zagorovou to bylo většinou tak jako na ruské ruletě. Ona buď vybranou skladbu z archivu schválila, anebo ji okamžitě smetla ze stolu. Takže já, když jsem připravoval svou edici Známé, neznámé, tak jsem si velice přál samozřejmě, aby tam Hana Zagorová byla zastoupena. Tak jsem ji oslovil, ona mi řekla, ať teda udělám svůj předvýběr a pošlu jí to. Tak jsem jí to poslal, bylo to vím asi 5 nebo 6 skladeb. A to smetla ze stolu. Ale mě to nedalo a vybral jsem další a myslím, že jedna z nich byla i vlastně z toho původního výběru a psal jsem jí, že ty věci jsou přece velice pěkné, zajímavé a ona potom napsala, že vlastně ano, že tedy jo, že se jí to vlastně líbí, že s tím souhlasí, takže je vydat můžu. A když jsem připravoval 5 CD k výročí 100 let republiky, tak jsem si vybral skladbu, která se váže nějakým způsobem k republice. Zase jsem jí zavolal a když jsem zmínil dvě skladby, aby si právě mohla vybrat, tak mi odpověděla, tak to okamžitě zapomeňte. A nakonec tedy jsme se dohodli na krásné skladbě z roku 2016 s textem Václava Kopty a té píseň Ty jsi má víra.

0: Ty jsi má víra, to je nahrávka Hany Zagorové z pokročilého úseku kariéry této skvělé zpěvačky a má své místo na Tomášem Padevětem zmíněném opravdu velkoryse pojatém pětidílném kompletu Země československá, domov můj, mapujícím v písničkách celých 100 let od vzniku republiky. Už to budou 4 roky, co měl v pražském divadle Kalich publikem nadšeně přijatou premiéru muzikál Biograf Láska s písněmi Hany Zagorové. Muzikál Biograf Láska je příjemným pohlazením po duši, přináší milý příběh, krásné písně a humor. Všechno, co je především v téhle době potřeba. Tak tyto věty stojí v jedné recenzi na toto úspěšné představení. Rád bych uvedl, že autorkou scénáře je Uljana Donátová a režisérem Jan Kříž, jinak populární muzikálový zpěvák, jeden ze 4 tenorů a herec a také srdcem Jihočech. A jeho jsem poprosil o osobní impresi v souvislosti s muzikálem i jeho nastávajícím pokračováním a především s Hanou Zagorovou.
1: Díky muzikálům Biograf Láska, Biograf Láska 2, mám tu čest už nějakých 7 let poznávat repertoár Hanky hodně zblízka, poznávat ty písně. A je to pro mě veliká škola. Ten repertoár je úžasně bohatý na barvy, na témata. Snažil jsem se během té práce už na prvním Biografu Láska v sobě najít někde ten průsečík toho, co ty písně spojuje. Proč pro mě písničky Hanky jsou písničky Hanky a co je to jedinečný na té interpretaci. A postupem doby jsem přicházel na to, že je to pro mě asi ta naděje, která je obsažená v těch písních, že Hanka, i když zpívala o věcech, které často jsou velmi niterné, zpívá i o momentech lidského života, které nejsou úplně krásný a často jsou velmi hořký a smutný, tak nikdy v tom toho svého posluchače nenechá vykoupat. Vždycky mu řekne: já ti rozumím, vím, čím si procházíš, ale věř mi, že to dobře dopadne. Vždycky v té písni člověk najde nějakou cestu ven a to je velmi vzácný. Pochopil jsem, že Hanka byla duší divadelnice, což je z toho repertoáru strašně dobře cítit, protože jsou to právě takový malý příběhy, jsou to písně ze situací, z lidských osudů, věci, se kterými se hrozně dobře stotožňuje, protože těm lidským momentům ona rozumí a umí je podat velmi jedinečně. Měla obrovský cit na frázování, cit na interpretaci textu. Takže mě ten repertoár i po těch 7 letech, co jsem s ním hodně úzce spjatý a hodně se mu věnuju, tak mě pořád ještě nepřestává překvapovat, pořád tam nacházím věci, které jsem ještě o Hance nevěděl a neznal jsem je. Musím říct, že je to pro mě velká čest, že nám Hanka tyhle písničky svěřila. Moc jich vážíme.

0: štěstí.
1: Biograf Láska, tak to byla titulní písnička z muzikálu Biograf Láska 1 a 2, která se zrodila zásluhou autora hudby Jiřího Zmoška a textaře Vladimíra Čorta, a Hanu Zagorovou při ní doprovodil orchestr Karla Wagnera. A pokud jde o Karla Wagnera, basistu, kapelníka, skladatele i producenta, tak to byl zásadní strůjce popularity Hany Zagorové v 80. letech. I když tato zpěvačka už měla za sebou v té době lecos, Big Beatová léta v ostravském Flamingu nebo působení v Semaforu, právě s Karlem Wagnerem přišly velké hity i v sousedství zpěváků Stanislava Hloška, Petra Kotvalda i Petra Reska. Proto třetí moje zastavení ve vzpomínání na Hanu Zagorovou bude s Karlem Wagnerem.
2: My jsme se samozřejmě znali. My jsme se znali už v době Sodomy Gomory, ale já si pamatuju, že ona dělala v Semaforu, dělala v Kytici a měla takovou kapelu okolo sebe, takovou polamatérskou, a oslovila mě, abych k ní šel. Já jsem tenkrát dělal s Evou Pilarou, oni letěli na Kubu, já jsem tam nechtěl. Jsem to ty Evě řekl, jsme tam byli. A odešli jsme s Víťou Hádlem, i na její popud jsme odešli k Hance. Hanka mě přemluvila, abych k ní odešel, a odjel jsem s ní do Vilniusu. A vlastně mi tím zachránila život, protože kluci letěli, ta kapela potom zpátky v 73. dřív než Pilarová, protože ta zůstala s Vlaďkou Prachařovou, zpěvačkou a s nějakou technikou na Kubě, a kluci se zřítili v Praze na letišti. Takže mi vlastně zachránila život. Že? No a to Hanka je můj osud. Hanka byla úžasná. Já si myslím, že my jsme se udělali navzájem. Jsme velmi doplnili, a já si myslím, že pro mě je Hanka dárek od Pána Boha, protože na jedné straně by byl velmi pragmatický, tak když si uvědom, s kým všim se mohl hrát, si to promítnu, ty branži, to bych si mohl hrát k Šandu taky. A s tou Hankou prostě to bylo úžasný. Ona byla úžasný, moudrý, lidský člověk. Ať sama byla velmi nemocná jeden čas, tak pomáhala druhým. Když byly nějaký třecí plochy, tak ta Hanka s obrovským šarmem vyřešila.

Já ti mávám, tuto písničku si Hana Zagorová také sama otextovala a zaspívala s kapelníkem Karlem Wagnerem. Pro úplnost dodávám, že autor hudby je Jan Rotter a skladba vyšla na albu Náhlá loučení z roku 1986. Suprafon vzdal poctu nedožitým 80 jedinečné zpěvačky Hany Zagorové rozsáhlým kompletem, který otevírá její hudební svět v celé šíři. I v tomto případě hrál důležitou roli muž jménem Kříž, v tomto případě Luboš Kříž, producent, který je odpovědný za výběr songů na tomto čtyřdílném boxetu. Luboš Kříž byl dlouholetý spolupracovník Hany Zagorové, jenž mohl navázat na mnoha osobní setkání, společně připravované koncerty a stovky naposlouchaných nahrávek. Do podoby 4 CD vybral symbolických 80 písní, na 2 LP se jich vešlo 26. Komplet je rozdělen do 4 částí, hity z koncertů, osobně, diskohrádky a neprávem zapadlé. Nabízí tak písně pódiově prověřené, skladby s texty samotné zpěvačky, taneční nahrávky i tituly, které se z různých důvodů nestihly proslavit. Výsledkem je stylově pestrá mozaika zachycující Hanu Zagorovou v nahrávkách z let 1968 až 2020, od ostravských beatových začátků přes éru velkých hitů až pod nadžánrové duety s partnerem Štefanem Margitou. Celkový dojem podtrhují fotografie Lucie Robinson, citlivě vystihující eleganci, životní sílu i laskavost zpěvačky, jež své četné příznivce a přátele opustila 26. srpnového dne roku 2022. Z těch neprávem zapadlých písniček Hany Zagorové vybírám jednu filmovou. Láska zůstává, kterou natočila s filmovým symfonickým orchestrem v roce 1977.

Láska zůstává, písnička Angelo Michajlova a Aidy Brumovské byla předposlední dnes pod světly ramp od Hany Zagorové, vynikající zpěvačky a ženy, jejíž elegance a kultivovanost se mohl blíže poznat a ocenit při dvou rozhovorech, které jsem s ní natočil. V té poslední, kterou mám velmi rád, se s Hanou Zagorovou vrátím na začátek do roku 1965, kdy s Ostravským rozhlasovým orchestrem natočila písničku V bílém. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a naděje.

Pětí hutné a ryze chlapácké muziky, k níž patří krásná auta, ještě hezčí dívky a, což je nejdůležitější, spousta vtipu, nápadů a hráčského umu. Tedy vzhůru do Texasu, kde už jsou Ukrajince připraveni tři nerozluční kamarádi, kteří si víc jak půl století říkali ZZ Top.

Dej mi celou svoji lásku, všechny obětí a polibky, dej sem celou tu lásku a nepřestávej, dokud to neskončí. Právě těmito slovy, neboli písničkou Give Me All Your Lovin', jsme odpíchli půlhodinové svezení v dokonale seřízené hudební limuzíně jménem ZZ Top. O málokom z rockové branže psávali novináři s takovou chutí a málo kdo z toho nekonečného pelotonu bavičů publika prostřednictvím kytarových riffů si tak dlouho držel jeho masovou přízeň. Ani jedno nebyla náhoda. Jestliže totiž chcete od rock'n'rollu legraci, vtip a uvolnění a přitom si užít i hudební vynalézavost a perfektně zahranou šlapající a plnokrevnou zvukovou masu, všechno jste mohli měrou vrchovatou dostat od tří texaských chlapíků přímo na klíč s visačkou dvou protáhlých zetek. Páteří i hlavním spínačem je v nahrávkách ZZ Top kytara. Suverénně a s lehkostí obráběl, nezřídka i filigránsky samploval Billy Gibbons, zároveň i většinový zpěvák jejich skladeb. Byl to on, kdo dal na samém konci 60. let kapelu dohromady a kdo měl už od začátku docela přesnou představu o tom, co by měla hrát. Basista Dusty Hill a bubeník Frank Beard už měli tou dobou taky něco za sebou a jejich vkus už prošel dostatečnou mírou cizelování a taky nemusel k ničemu přemlouvat. Mistr suchého a často i absurdního humoru Billy Gibbons je výtečným kytaristou, milovníkem blues a dokonalým znalcem kořenů tohoto stylu. Dobře ví, že limity tříčlenné sestavy a nebezpečí určité monotónnosti lze překročit jen nápaditostí, studiovými fígly a dobrým koncertním aparátem. Ani v jednom nebyli ZZ Top průměrní a když máme vybrat album, kde zní jejich mix starého s novým nejdobrodružněji, pak je tou nejlepší volbou právě deska z roku 1983 nazvaná Eliminator.

Poslouchat Billyho Gibbonse je pro fandy elektrifikovaného kytarového zvuku něco jako výřivková lázeňská koupel. Takhle zaníceného, vynalézavého interpreta a přitom muzikantsky i lidsky svěže praštěného týpka jen tak nepotkáte. Ale aby v řečech o zemité zábavě a všestranném nadhledu nezanikla ta nejpodstatnější věc, tedy hráčské mistrovství, zastavme se u Gibbonsova kytaristického stylu seriózněji. To, jak umí pracovat s tónem, barvou a vazbou, je neobyčejné. Natahuje bluesový feeling jako žvíkačku a ještě se k tomu směje pod fousy. Gibbons totiž není bluesman podle romantických představ bílých příznivců tohoto dřevního žánru. Na téhle hudbě, kterou bez pochyby cítí, má ji rád a dokonale ji i rozumí, chtěl postavit především rockovou kapelu. Takovou, která umí přijít se svým repertoárem a která se přitom nenechá omezovat nepsanými mustry žánru i biznisu. Kdysi to okomentoval, sice s úsměvem, ale naprosto přesně. Když bílí kluci zkoušejí hrát blues, je nakonec lepší, když přitom dělají trochu srandy. Ano, takhle přemýšlí staromilec, který má ale smysl pro čas přítomný a taky odvahu zkoušet nepoznané. A tak, když se nám v přehrávači otáčí album Eliminator, vedle rozvedení bluesových idiomů k Billyho řezavému hlasu zabublá do písní ZZ Top i do té doby v žánru neslýchaný syntezátor. A ejhle, žádná svatokrádež, ale světová trefa doprostřed terče.

Za námi je další chod z muzikantsky velmi výživného alba Eliminator. Od jeho vydání uplynulo přes 40 let a mnoho vody nejen v hudební řece, ale jako by to na něm nebylo znát. Mimochodem, desky Eliminator se k dnešku prodalo přes 11 milionů nosičů. Zajisté v tom měla svůj podíl image kapely, jež 2/3 měly vousy dlouhé jako otec Školastik v drdově sfilmované pohádce Hrátky s čertem. Tenhle vizuál si náramně padnul do noty s tehdy čerstvým televizním úkazem, stanicí MTV, jejíž program byl založen na videoklipech. A staří bluesoví mazáci ZZ Top pochopili, že je třeba jít s dobou a z potěuchlé vizáže udělat přednost. A zanedlouho vybrali bank. Samozřejmě, že samotné pohyblivé obrázky by k tak masivnímu úspěchu nikdy nestačily. Jen výrazně pomohly chytlavé muzice, která zároveň měla poctivé řemeslné dno a šťávu ideálně propečeného stejku. Po téhle desce se z texaského tria stala prvotřídní atrakce, ale znovu opakuji, pevně opřená o muzikantský fortel. A tak to zůstalo až do konce. Příběh ZZ Top se aspoň v onom klasickém a 51 let neměném pojetí uzavřel v roce 2021, kdy zemřel basista Dusty Hill. Jeho postu se následně ujal nově příchozí hráč na baskytaru Elwood Francis. Bohužel před 2 týdny, 17. srpna, odešel do jižanského muzikantského nebe i rytmický motor kapely bubeník Frank Beard. Z původního tria už tedy zůstal jen Billy Gibbons, který i přes smutek ze ztráty kamaráda dal všem příznivcům vědět, že ZZ Top nekončí a budou hrát dál. Blues je zkrátka muzikantská šichta na celý život. Do důchodu se z něj neodchází. Tak dneska ještě jednou nastartujeme. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.
3: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence na Konopišti, napsal takovou knihu, která se jmenuje Noémův les. Má to být taková ta přesmíčka asi, jestli jsem ho dobře pochopil, tak Noémův les. A on vnímá naše lesy jako takovou archu Noému, tu loď, na které se plaví všechno živé. My jsme součástí přírodní laboratoře, u nás je to ta výměra 70 hektarů lesního družstva a tyhle ty laboratoře jsou po celém světě.
4: V úvodu Zelného rinku zazněl hlas Jiřího Nohela, lesníka, básníka a hudebníka z kapely Listověj. Jím spravované lesy svazu 7 obcí v okolí Velké Býteše ve východní části Vysočiny považuje Petr Kjučukov za aktuálně nejzajímavější ze všech českých hospodářských lesů. Proto Jiřímu Nohelovi věnoval zmíněnou knihu Noémův les. Nejen o tom dnes uslyšíte. Čtvrtou částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. Připomeneme si, že fotograf Jindřich Štrajt slaví 80. narozeniny. A v úvodu nám Radek Štěpánek přečte svůj nový fejeton. Jmenuje se Nedodělat nic aneb mé věčné stěžování. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
5: Když jsem pracoval jako novinář, tížilo mě, že všechnu práci musím dokončit ve stejný den, kdy jsem s ní začal. Dokud nebyl článek hotový a přečtený editorem, práce nekončila. Ale jakmile se to stalo, bylo po všem. Každý den mi tak začínal prázdnou stránkou a já si zoufal, že se nemůžu podílet na nějakých dlouhodobějších úkolech, práci si plánovat a rozvrhovat, že nemám čas pořádně se rozhlédnout a promýšlet něco v širších souvislostech. Jako bych byl nad tím listem papíru pořád skloněný a nemohl od něj zvednout hlavu. Má žena mi často vytýká, že si pořád na něco stěžuju a já jí odpovídám, že bez toho, abych si stěžoval, nemůžu realitu dostatečně nahlédnout. Pravda je taková, že novinář už nejsem a musím se učit pracovat s větším nadhledem a zase si zoufám. Asi jsem byl novinář příliš dlouho a tak jsem si na ten rytmus prázdných stránek prostě zvykl. A teď, když mám od práce odlížet, bolí mě z toho krk. Časy, kdy jsem měl někdy padla, totiž skončily. Když Hans Castorp přijel do sanatoria na Kouzelném vrchu, trvalo mu pár prvních měsíců půlku knížky a 7 let pak uběhlo na jediné stránce. Thomas Mann geniálně popsal, jak to s časem je, a způsob jeho přemýšlení o čase se propsal i do samotné struktury jeho veledíla. Já si teď připadám jako brouk kvapník z večerníčku o včelích medvídcích, kterému jsem se smál už jako dítě a teď se mu směju se svými dětmi. Já pořád chvátám, chvátám, nemám chvíli klid, já tam, dávno už měl být. To je modus operandi, ve kterém se nyní také nacházím. Když píšu tenhle fejeton, myslím ho i jako omluvu všem lidem, kteří se mnou mají v posledních týdnech a měsících co dočinění. Musím jim připadat buď jako šnek na poušti, který svůj domek může valit jen ve vzácných chvílích, kdy zaprší, nebo v noci, kdy na písek padne aspoň trochu rosa. Zdá se, že mi všechno hrozně dlouho trvá, ale já se přitom cítím být až neskutečně efektivní. A asi skutečně efektivní i jsem, protože už nemám téměř žádné prostoje. Jako novinář jsem například dokázal strávit 10 minut jen tím, že jsem se odhodlával zavolat někomu, od koho jsem potřeboval informace. Teď mi to musí jít samo. Jakmile k tomu mám prostor, musím volat, protože kdybych ten prostor nevyužil, hned by ho zabrala jiná neodkladná povinnost. Také jsem kdysi, zdá se to teď skutečně jako kdysi, zvládal žít bez diáře a kalendáře, prostě jsem si všechno, co mě čekalo, pamatoval. Teď je můj pracovní stůl pokrytý papíry, na které si čmárám jednu poznámku vedle druhé a když úkoly splním, zase je škrtám. Na lednici máme dva kalendáře. Jeden na celý rok, kde kroužkujeme dny, kdy se má něco dít, a vedle detailnější na měsíc, ve kterém na konci měsíce zbývá vždycky jen pár volných míst, kdy jakoby se neudálo vůbec nic. Ale i tehdy se samozřejmě něco dělo. Například včera jsme konečně s dětmi vyrazili zase po nějaké době k vodě. Jezdíme buď na malý nebo velký pařezitý rybník. Asi je znáte. V okolí Telče je tam určitě nejlepší koupání. Voda v obou je tak čistá a na rozdíl od jiných rybníků, kde se chovají kapři, úplně neskalená, že se dá na dno dohlédnout do hloubky daleko přes metr. Na břehu velkého pařezáku, jak se kolem Telče rybníku říká, je navíc asi od loňska dětské hřiště s houpačkami a s kluzavkou. Stál jsem zrovna u houpačky a houpal syna, když jsem se přistihl, že mu jako tradičně říkám, že se zhoupneme ještě 20krát a pak, že už budeme muset jít domů, abychom stihli večeři, večerníček i čtení vlaštovek, tedy dalšího z příběhů Artura Rensoma, které už s dcerou čteme několik let a přečetli jsme už skoro všechny. A přitom jsem mu to vůbec říkat nechtěl. Neříkal jsem mu to proto, že bych ho nechtěl houpat dál, třeba i hodinu, i dvě. Chtěl jsem s ním být na tom břehu co nejdéle, jenže to prostě nešlo. Nijak jsem si nevymýšlel, i na to houpání jsem měl čas přesně vyměřený. Připadá mi, jako by všechno kolem mě bylo jeden velký rozdělaný projekt a já jen lehce pohnu tu jednou, tu druhou figurkou. Jako bych hrál gigantické šachy s figurkami, které neustále stojí a zároveň jsou v nepřetržitém pohybu. Jakmile dokončím jeden pohyb, hned začnu s dalším, ale protože musím obstarat všechny figurky, nemůžu s žádnou z nich pohnout tak, aby to bylo nějak výrazné. Mám pocit, že mnoho z těch figurek se bouří, protože si myslí, že na ně kašlu a že by si zasloužili pohyb mnohem výraznější. Ale pardon, i maličký pohyb mě teď stojí spoustu sil a především soustředění, protože nechci na žádnou figurku zapomenout. Pořád doufám, že se mi figurky nevzbouří a neutečou mi dřív, než je dostanu na takové místo ve hře, kde by mohly být spokojené, že je dokážu nějak uchlácholit. Protože v hloubi duše vím, že přesně tohle je opravdický život, za který jsem i přesto všechno stěžování opravdu vděčný.

0: Svůj fejeton četl Radek Štěpánek a hudba z nového alba Výdoch už nám představila tvorbu vysočinské kapely Listověj, jejímž vedoucím je básník, hudebník, zpěvák, ale i výjimečný lesník Jiří Nohel. Důvodů k opětovné návštěvě jsem měla několik. Navzdory všude panujícímu vedru a suchu nám les na Velkobítešsku nabídl svěží prostředí k rozhovoru. Prvním tématem se stala letadla.
1: Od vzniku světa, ať byl jakkoliv stvořen, tak na světě, na planetě, ve vesmíru, je naprosto stejné množství vody, stejné množství uhlíku, dusíku, jakýchkoliv sloučenin, jakéhokoliv hmotného světa. Nikam se neodpařila ta voda do vesmíru, nemá jak, nikam neodlétla. Jediné, co se děje, je tak, jak člověk zachází s krajinou, nebo s uhlíkem, nebo s chemickými látkami, s chemickými prvky, jak jedná, jak se chová ke krajině, nebo jak žije, jak vlastně antropicky ovlivňuje tyto věci, tak se potom následně děje ten proces, že je něčeho přebytek, to je třeba otázka uhlíku, anebo je něčeho nedostatek, což je otázka vody. To znamená, každý den podle statistického úřadu je zabetonováno 18 až 20 hektarů orné půdy. To znamená, to jsou obrovský akumulační kamna, který prostě za posledních 10-20 roků se pohybují někde v 280 tisících hektarů. Kamna, který chrlí do ovzduší obrovské množství tepla. První věc. Další věc je chování se k půdě, k zemědělství. Zemědělství je největší problém ohřívání planety. Jednak se z něho uvolňuje uhlík do ovzduší, ale ještě z mnoha jiných věcí, k tomu se dostaneme. Ale hlavně prostě ovlivňuje ten vodní režim. V podstatě ta současná vláda nedávno řekla, že chce stavět 9 přehrad. Je zbytečný stavět 9 přehrad, když tady všude pod nama je 30 přehrad. Nejenom o to se začít jinak chovat k půdě, k planetě a v tu ranu tu vodu zase budeme mít. Já ti tady namaluju takovýhle obrázek. My stojíme, za zády máme východ, tam máme západ, tam máme sever a tam máme jich. Já jsem takhle rozkrojil to Brněnsko, Českomoravskou vrchnu, jsem rozkrojil jako krajíc chleba. Když si představíš krajíc chleba. A my jsme tady v nějakých 550 metrech u vesnice Vlkov, Osová Bytýška. Jsme v 550 metrech. A tohle jsou první kopce Vysočiny a ty padají do takzvané Panonské nížiny. Bývalého obrovského oceánu nebo dvou oceánů, on jednou byl, vyschl a pak se znova utvořil. Pak tam žil ten kopče matilovci mamutů, kteří krajinu udržovali v rozvolněném stavu. To svou váhou a silou ohýbali ty vrby křehky a ty olši a požírali, živili se tou bylinou vegetací a utvořili takový jiný samý ekosystém. A tam bylo moře. A tam je dneska nížina, která je jednou z nejsušších a nejteplejších oblastí v republice. Ve Strážnici je to přes 40 stupňů teplota v létě průměrná. To obrovský teplo stoupá kámno, stoupá vzhůru. A při jižním proudění, který v létě převažuje v těchto vedrech, se vyplazuje kámno přesně na ty první kopce té vrchoviny. A teď co se stane? Tady je město Brno. Najednou zlétne letadlo, dejme tomu na Prahu přes Českomoravskou vrchovinu. A ono zlétne a teďka z toho Brna, který je od těch kopců kousek, tak vlastně vzdušnou čarou je to nějakých, nebudu přehánět, 12-15 kilometrů, to víc není. Po silnici je to déle, tam je to 30, ale tady to vzdušnou čarou třeba 10-15. Ten mnohatunový kolos, ta létající elektrárna, která je několikanásobně pojištěná všemi možnými technologiemi, když jedna technologie selže, aby nastoupila druhá, když selže druhá, aby nastoupila třetí, tak tenhle ten kolos, který víří mraky, víří ten horký vzduch, tak se tadyhle dostane do nějaké výšky třeba tisíce metrů a pak stoupá vejš a vejš. Jenže za tím kolosem mnohatunovým, kterých tady za hodinu proletí v jednu chvíli tam 50, v podstatě ty obrovské kolosy neustále víří ten horký vzduch. A potíž je v tom, že déšť vzniká následným způsobem. Vzdušná vlhkost, která se odpařuje z krajiny, kterou vydechuje jak kdyby krajina, tak vytváří miniaturní kapky. A když ty kapky se takzvaně srazí, že ten mrak už se nasytí do fyzikální váhy, že má takovou váhu, že začne prostě padat vlastní vahou, že jo, k zemi. Takhle jednoduše vzniká déšť. Jenže tahle ta vodní pára je rozmetána široko do okolí. My když se teďka pojáme na pouhý nebe, tak tamhle to, co vidíme, ty dva pruhy a tamhle další, který je takhle křižuje, to jsou všechno bývalé letadla. A to my vidíme desetikilometrovou rozteč toho, za kterým se pohla ta pára. Nám se to zdá jako, že to je krátký, to třeba kilometrový, ale když jsme došli do té výšky, tak to je desetikilometrový pruh, kde se rozmetala vodní pára, která se nemůže srazit. A další věc, které lidi, kteří žijí v přírodě, by si jistě brzy všimli, je to, že vůbec nepřichází od oceánu k nám žádný jako nízký oblačnosti, že ta oblačnost je pořád ve výšce 7, 8, 9 tisíc kilometrů. To je tady to, co vidíme tady tohleto. A když si vzpomeneme třeba o 30, 40 let zpátky, tak si pamatujeme na takový ty mraka, který zahalovali celý vesnice nebo skupiny lesů. A to byla přesně ta voda, která se prostě takhle srazila a spadla na zem. No a každý z nás si asi pamatuje, že v době covidu, kdy letadla zůstaly na zemi, tak najednou strašně záhadně třikrát do týdně zapršelo. Jenom ty letadla vzlétly, tak od té doby tady na Vysočině opět nezapršelo. Dobře, já to nemůžu nijak potvrdit, nejsem vědec, nejsem odborník na letectví, ale myslím si, že to je jedna z příčin. No a tou další příčinou je obrovské množství oxidu uhlíku, který vypouštíme do ovzduší. Na každého člověka z nás je to 10,4 tuny oxidu uhlíku za rok. To je děsivé číslo. Když bychom oddělili ten oxid, to znamená ten kyslík a tu vodní páru, tak jsme něco přes 4 tuny, tak budeme říkat 4 tuny. 4 tuny každého čistého uhlíku ročně vyprodukujeme. A ten uhlík vlastně nemáme kam uložit. Protože se chováme k polím velkoplošně. Ve chvíli, kdy ti zemědělci sklidí pole, v Turanu je dotační titul nutí k tomu, aby vykonali nějaký výkon na tom poli. Jinak ten dotační titul nezískají. To znamená, oni v tom největším horku, kdy tady bylo 40 stupňů a na té holé ploše bylo třeba 60 stupňů, jako 40 stupňů měl vzduch ve stínu a tam bylo 50-60 stupňů, tak v té chvíli oni poorali nebo spodmítali pole, udělali je hnědým, uvolnili ten uhlík znovu do ovzduší, tím pohnutím té půdy, zatmavili tu půdu, kde se ještě víc zvýšila teplota, zabilo to veškeré houby, které jsou důležité ke zdravému růstu těch rostlin a zároveň k zadržení vody. Ta půda tím pádem slehává, ulehává, není schopná propustnosti, je uježděná, protože v Evropské unii se podle statistických úřadů najezdí 30 km na hektar za rok. To je obrovský tlak strojů na tu půdu, která ji zhutňuje. A v kombinaci právě toho zhutnění a toho, že se nehnojí organickými hnojivy, myšleno hnojem, chlévskou mrvou, že vlastně je to jenom jako produkční plocha, kde se chemicky vypěstují obilí nebo řepka, nebo kukuřice, něco takového, jednoduchého, monokulturního, tak v podstatě to pole nemůže pracovat ve výměně nějakých látek a tvorbě nové půdy. Nejsou tam žížaly, není tam veškerá ta půdní bioflora, která vytváří tu půdu. Je to vlastně jenom tupá hmota, mrtvá hmota, která je uježděná, tvrdá a ve chvíli, kdy zaprší, není schopná prosáknutí a když zaprší moc, tak se voda po ní spláchne.

úplným prapočátkem té problematiky letectví, že jo, nebo sucha, o kterém se bavíme, to nejsou jenom věci klimatické, ale to je problém mravního řádu. Ono to zní strašně, to zní jako kdybych byl nějaký kazatel nebo nějaký náboženský extremista. Vůbec ne, žádné takové sklony nemám. Ale ten mravní řád je to, že za prvé člověk si neváží člověka, neváží si přírody. Zní to pateticky. No ale ve chvíli, kdy si ho neváží a nevidí v něm zboštělou bytost, tak mezi sebou válčí. A teďka si všichni představme, kolik jakákoliv válka vyprodukuje pohonných hmot, uhlíku, jaká je to vlastně mimo lidskou tragédii obrovská ekologická katastrofa. Kolik vlastně při výrobě těch strojů a potom při pohonu těch strojů je vypáleno leteckého benzínu, který právě potom dopadá na zem ve formě toho reaktivního dusíku, o kterým tadyhle mluvíme a vidíme ty bezy a tu ostružinu na skalnatých kyselých stanovištích a ona vlastně je živena. Tyhle ty druhy jsou živeny z toho, že padá ten reaktivní dusík, padá z nebe semka prostě na hospodářský plochy, kde by měl růst zdraví. A ten mravní řád není něco, že by člověk, nevím, nemohl mluvit sprostě, nebo by nemohl. Mravní řád je o úctě ke stvoření a k člověku. Ve chvíli, kdy bude ve mně mravní řád, nebudu válčit, nemůžu válčit. Musím se války vzdát, musím se vzdát dychtění. A tohle už naše společnost překročila a neumí to. My neustále dychtíme. A to nejen v tom velkém měřítku pomoci nebo po územích, ale prostě dychtíme i po malých věcech, vlastně další a další věci, které jsou další ekologickou uhlíkovou zátěží.

Tak právě to, na co se díváme, je takhle jako spontánně vzniklý les přes přípravnou fázi, že přes břízy a již je tam spoustu nových dubů a adaptovaných smrků a modřínů, borovic, třešní, které bychom tam našli. A je tam to dědictví kalamity, což je tady ten zbytek těch uschlých stromů. A právě to je o tom ukládání uhlíku, o kterém se bavíme, který je vlastně náš největší problém a je tím hlavním problémem toho sucha a těch vln veder, které v podstatě celé ty vegetační a klimatické stupně úplně přenastavují. Jo, že tady, kde jsme na podhoří Českomoravské vrchoviny a byli jsme zvyklí na nějaký druh ekosystému, na něco, což bylo třeba jako kyselou dubovou jedlinou, no tak dneska tady stěží udržíme dub. Jo? Je to prostě o tom, že jsme klesli o dva vegetační stupně někam a prostě se najednou třeba bavíme o habru, ale pak už není kam klesnout. A co jsou ty suché stromy? To je právě, jak jsem říkal, to číslo, že 10,4 tun oxidu uhlíku ročně každý z nás má napsáno na svém čele. Ročně, po novém roce opět to pojede, což je děsivé číslo, tak si představme, že třeba nám stačí k očištění 5 takovýchhle suchých stromů, které ponecháme v lese, aby spadly a zůstaly v lese a uložili do půdy právě ten uhlík, protože 60% té hmoty, té váhy je čistý uhlík. Takže je to naprosto jednoduchý. My, pokud bychom změnili přístup k zemědělství, k lesnictví a nedrancovali lesy, nevyráběli holoseče a ponechali část dřívých zetlení, tak se třeba z 60% jsme schopni od toho uhlíku každý rok očistit a můžeme ten blahobyt dál žít. Můžeme jezdit autama. Nebudeme moc lítat letadlama, tam je ta stopa opravdu velkou zátěží, ale co se třeba týče aut, věci jako elektromobilita anebo postup technologií k citlivějším. Já třeba dnes mám doma nějaké auto, které je Felicie, že nebo Fabie, a prostě jezdím za 5 litrů na 100 kilometrů. Prostě mě stačí 3-4 stromy ročně ponechat v lese, abych se očistil a mohl tím autem jezdit a mohl jako žít. A teďka je otázka, co se s tím dřívím děje, teď my už ho vlastně nepotřebujeme. Prostě tak, jak naši předkové, kteří byli jako kovozemědělci a žili v přírodě a pravidelně jim zhořel dům, protože neměli tak vysoký stupeň požární ochrany, pravidelně jim zhořela stodola, zhořela jim úroda, tak potřebovali velké množství dřeva. Takže kdybych to přirovnal, tak třeba někdo z nás potřebuje kancelářský papír, toaletní papír a třeba si koupí za život 2 židle a 1 postel, anebo nějakou skříň. A v podstatě spotřebuje za život z těch lesů, když to nebudu přehánět, ani na jednu stranu, ani na druhou, třeba 3-4 kubické metry dříví, což je naprosto nic, to je nic, to v tom lese roste. U našich předků, to na jedince, dle mého odhadu, třeba bylo 20 až 30 kubických metrů za jejich život. Díky těm požárům, díky těmhle těm věcem. Nám se otvírá úplně nová možnost, že ten uhlík můžeme ukládat v lese. Jenže ty nenasytné ruky si říkají, proč bychom něco ukládali v lese? Pojďme tu kost ohlodat do poslední šlachy. A v tom je ta potíž. Zase, je to dychtění.

My stojíme po 10 letech na místě, kde před 10 lety byly kůrovcem uschlé stromy a dneska tady vidíme zhruba 10metrový nový porost javoru klenu. Vidíme tady ještě zbylé pařezy, které jsou pokryté mechem a rozpadají se. A vidíme, jak ta mlazina těch javorů je prořezaná. A vidíme taky, jak už se tady na zemi obnovuje třeba dub, za námi je třešeň, vtává se z toho taky rozrůzněný, smíšený les. Ale vidíme, jak ta mlazina je silně prořezaná. A proč silně prořezaná? No to je právě odpověď na ty velké sucha, které teďka prožíváme. Ty sucha vlastně způsobí to, že lesy se proředí. Že ta příroda odstraní některé přebytečné nebo nějaké slabé, neduživé nebo dostatečně kořenově nerozvinuté stromy, protože chce těm stromům, které tady mají zůstat, ponechat dostatek živin a vody, která proprší. A my jako hospodáři, kteří máme jakousi zodpovědnost aspoň část přírody přenechat budoucím generacím jako hospodárnou, nejen jako přírodu estetickou, ale i hospodárnou, a to se nevylučuje, tak bude lepší, když to proředíme my jako lidé, i když ta příroda to umí, protože se můžeme rozhodnout pro nějaký tvar kmene a pro nějaký jiný druh stromů, který potřebujeme právě v té dané lokalitě posílit. A je tady jedna vidět krásně pozitivní věc, když se rozhlídneme. Tady, kde ta prořezávka nebo to rozvolnění lesa bylo provedeno, tak na těch pařízkách, těch javorů, už obrazili znovu nová pařezina těch stromů. A za chvíli vytvoří takzvanou jako porostní výplň, podružný porost. Stane se to tak do 2 do 3 let, že to bude mít výšku 4-5 metrů a ten porost tím bude rozrůzněný. A to je ta dobrá zpráva v tom, že ta změna lesů na listnaté vede k tomu, že už tady pořád lesy budou. Že sice budou třeba hynout suchem, budou různě oslabovány, ale ty jejich kořeny už jsou natolik mohutné a nasycené a jsou schopny si sáhnout pro jakékoliv živiny a vodu, že prostě, když ten strom uschne, nebo my ho uřízneme, že je suchý, tak prostě takhle obrazí pařezinou a dál tady bude ta podstata lesa. A to je to pozitivní na tom, že ta změna přinesla to, že tady skutečně máme zdravý les. A ještě jednu věc si pojďme ukázat. Oživil se tady pramen, který byl dlouhou dobu suchý. Právě tím, že tady bylo těženo. A najednou je tady mlazina a teď v době těch největších veder a toho největšího sucha se tady oživil pramen pod námi. Pojďme se podívat. Stojíme u studánky svatého Jána. Kousek od obce Křoví na Českomoravské vrchovině v podhoří Českomoravské vrchoviny a právě stojíme v novém listnatém lese a tahle studánka byla 10 roků naprosto suchá a právě v loňském roce z ní začala poprvé vytékat pitná voda a vidíme, že i v té době největšího sucha je tady voda, tak kdyby bylo nejhůř, tak minimálně s tím hrníčkem sem lidé můžou zajít a nezahynou žízní. A také vidíme, jak tady zvířata udělali napaječky. Divoké prasata před 2 dny měli hygienu a tamhle v té jamě se vykoupali jejich mláďata.

Právě rozdíl toho vodního režimu v lese na vytěžených holých plochách a na plochách nebo v typu lesa, který nebyl holosečně těžen, spočívá v tom, že když ten vytěžený holý les se obnaží, tak vlastně se naruší celá ta půdní placenta, celé to půdní kořenové společenství, které pod sebou zadržuje velké množství vody. A lidé si řeknou, aha, no ale ono teď nám najednou přibylo vody. Ta spodní voda vlastně si najde cestu na povrch. A skutečně po té holoseči se zpravidla ty místa v lese zamokří, ta spodní prostě má najednou cestu přes tu půdní placentu na povrch. A lidé se uchlácholí tím, tak ono to není tak špatný. Jenže to je to poslední vyžímání kapesníku. A pak už tam začíná opravdu to sucho, které je nenapravitelný a čeká vlastně na dlouholetou tvorbu té nové placenty půdní. A tady to krásně vidíme. Nebyla tady udělaná velkoplošná holoseč, byla to taková jenom skupinové vytěžení stromů a hned obnovený listnatým lesem. A vidíme, že vlastně tenhle ten systém té vody nebyl narušen a díky tomu tady ta voda zůstala a vyvěrá z hlubin.

Tak když se teďka podíváme kolem sebe tamhle do dálí, tak tady byl před 10 lety, kdy vrcholila kůrovcová kalamita na Vysočině, ponechánle svému vývoji. A vidíme ještě poslední zbytky nevylámaných stromů, plný doupných děr pro ptáky, pro netopíry a spoustu zalámaných stromů. No ale hlavně vidíme úplně svévolně vyrostlou velikou plochu smíšeného adaptovaného lesa. Lesa plného jeřábů, dubů, třešní, bříz. Slyšíme zpívat ptáky a hlavně tady cítíme takový vlahý chládek. Prostě pocitově o dobrých 8-10 stupňů je zde chladněji a vlhčeji než kdekoliv, když vyjdeme z lesa ven. A je to právě tím, že jsme přírodu ponechali, že jsme zde nevytvořili holoseče.

celá společnost má takový pokřivený v sobě postoj, který vznikl jako nějaký nános po staletí v tom, že pokud přírodu neusměrňuje a pokud ji nedává nějaký tvar, který ona požaduje, tak vlastně ta příroda nemůže být ekonomicky hodnotná. A tady je to vidět přesně obráceně. Tady je tolik jedinců, které stáhnou za světlem a roste zde to kvalitní houževnaté rovné dříví a zároveň tady nebyla vložena ani koruna. Zároveň tady ozdravená půda. Vychází mi z toho jedno jediný, že ekonomické je vlastně jenom to, co prosperuje ekologicky.

0: Sotva jsme přijeli, tak jsem od tebe, Jirko, dostala knihu. Myslela jsem, že to je kniha tvých básní, ale ne. Je to kniha o tobě, respektive o tvém Nohelově nebo Noemově lese. Co je to za knižku?
1: Lesní ekolog Petr Kjučukov, který bydlí na Hájence, napsal takovou knihu, která se jmenuje

0: Tento les je jednou z laboratoří, jenom několika na celém světě.
1: My jsme součástí přírodní laboratoře, satelitní přírodní laboratoř se to nazývá. U nás v republice jsou dvě. Jedna je v Semechově u městečka Sázaví v Čechách, má asi 40 hektarů. U nás je to celá plocha, ta výměra 70 hektarů lesního družstva. A tyhle ty laboratoře satelitní jsou třeba ve Finsku, ve Švédsku, v Německu, no prostě po celém světě.
0: Tato je znalost a zkušenost se v posledních letech čím dál víc šíří k odborníkům i laikům. Měl si teď příležitost to říct i panu prezidentovi?
1: No tak hlavně se nepovažuji za zkušeného člověka, protože v přírodě člověk musí mít neustálou pokoru a vždy se cítit jako člověk, který pořád nic neví. Ano, měl jsem možnost před dvěma dny, dostal jsem pozvání z prezidentské kanceláře, nejenom já, byli tam lidi, ať už od médií, anebo z průmyslu, vždycky tam byla skupinka lidí z nějakého oboru, kteří mají ten přesah do ekologie.
0: A ty jsi tam byl jako lesník. Bylo vás tam víc lesníků?
1: Byli jsme tam tři lesníci. Byl tam pan Hrabě Kinský, význačný majitel lesa. Byl tam pan Tomáš Vrška, ředitel školního lesního podniku ve Křtinách. A byl jsem tam já, co by praktický lesník, který tenhle ten stroj, to perpetuum mobile přírodní, uvedl tady do chodu.
0: Bylo to setkání nějak užitečné, nebo jste tam jenom se poprocházeli?
1: No, bylo užitečné. Pominuli, že to jídlo bylo výborné. Doteď vzpomínám na ty krásné zelené a žluté piškoty plné náplně. Tak to bylo setkání, kde jsme se vzájemně poznali i právě s těmi lidmi, kteří si říkají influenceři, nebo jak se to nazývá, a nebo lidi z průmyslu, kteří chtějí peníze poskytovat na ochranu přírody a jsou si vědomi, že právě jenom bohatá společnost si může dovolit rozvinutou ekologii. Bylo to krásné setkání a hodnotné a důležité.
0: Máš při tom všem čas ještě na hudbu a básně?
1: Mám a ten čas si nenechám vzít, je to pro mě nesmírně důležité.
0: A co teď děláš?
1: Teďka pracuju na zhudebnění básní Jana Dokulila, dalšího z obětí 50. let, který měl ale jedno velké štěstí, že neskončil na šibenici, protože věděl, že si pro něho estebáci přijdou, vylomil si tři plaňky za plotem své fary a utekl a skrýval se na různých mlýnech a samotách až do roku 62 a pak už mu to vyneslo jenom vězení, ale ne oprátku.
0: Tak se budeme těšit na to zhudebnění. Díky.
1: Děkuji.

0: Slyšeli jste rozhovor s Jiřím Nohelem. Můžete si jej znovu poslechnout na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje četba z knihy Jany Soukupové. Natočil ji režisér Josef Morávek s herci Věrou Zástěrovou a Romanem Nevěčným.
1: Jana Soukupová,
2: Brněnské mordy, díl čtvrtý,
1: Vrah četníků a usvědčující dopis. Františka Ondraše honili četníci jako diví. Jak by ne, v roce 1933 vraždil přímo v jejich řadách. Spravedlnosti nakonec pomohla náhoda a neodeslaný dopis. Tehdy 26-letý syn podruhyně, neboli zemědělské dělnice, se narodil ve Zlechově u Uherského Hradiště, ale vyrostl u příbuzných v nedalekých Tupesích, kde v dospívání také pomáhal na polích. Jenže po návratu z vojny už nikdy nikde nebydlel ani nepracoval. Živil se krádežemi a přespával, kde se dalo. Vycházelo mu to léta. Přemisťoval se pěšky křížem krážem Jižní Moravou a kradl, na co přišel. Jídlo, oblečení, v nouzi třeba jen ovoce ze zahrad, zejména na Břeclavsku, Brněnsku a kolem Hustopečí. Schovával se v lesních úkrytech, naposledy hlavně v Hlídačově boudě u neobydlené vilky Hubertky v lese Dřínová mezi osadou Salaš a Velehrad. Četníci později najdou v boudě nápis Majetek Františka Ondraše. Majetek tedy se píší 2 lahve od ovocného vína, 1 lahev ještě neotevřená, hrnec se zbytky vína, krabička krému na boty a kartáč. Krabička od pistolových nábojů, na hřebíku potrhaný plášť. V troubě sporáku 13 pečených studených bramborů. Pod sporákem na hliněné podlaze pár sandálů ze surové kůže. Naprkené pryčně 2 podhlavníky z pytloviny naplněné slámou. Špinavé prostěradlo a prázdný batoh. Pod pryčnou hromada planých kaštanů. Víc toho Ondraš na své životní pouti nenahospodařil. Popisuje Přemysl Liška na webové stránce Četnická stanice Jehnice. Dodává, že na rozdíl od hrdinů romantických loupežnických příběhů má Ondrašova osobnost 2 zvláštnosti. Zprvu nepoužíval násilí a v jeho životě se neobjevuje žádná žena. První z těchto charakteristik se však měla změnit v dřevěné chatce u víkendové vily patřící nepřítomnému doktoru Tománkovi, kam si Ondraš chodil vypáčeným sklepním okénkem pro jídlo a pití. Dne 7. března 1933 dostala Velehradská četnická stanice od místního hajného telefonní hlášení o zlodějově pobytu. Stanici vedl zkušený 40-letý vrchní strážmistr Ondřej Sitka, který Ondraše zatkl dokonce už o rok dříve a eskortoval k soudu do Uherského Hradiště. Jenže bohužel bez pout. Lupič tehdy využil chvilky strážmistrovy nepozornosti a zmizel v lesích. Jindy, když se zloděj vracel za tmy z jedné ze svých loupeží, ho potkal i další zdejší strážmistr, 30-letý Jaroslav Svoboda, který na stanici nastoupil teprve před 2 měsíci. A Ondraš se pak po hospodách chlubil, že ho četník jen slušně pozdravil a nechal jít. Tentokrát četníci vědí, že je Ondraš ozbrojený a odhodlaný své zbraně použít. Živého mne nedostanou, odstřelím každého, kdo se mi postaví do cesty, i velehradské četníky, hned jak je potkám. Náboju mám dost, prohlašoval podle svědků Ondraš. A tak na Hubertku vyráží ještě pozdě odpoledne jak Sitka, tak i mladý Svoboda, oba bez řádného plánu, za to zjevně přesvědčeni, že teď už jde o prestiž jejich stanice. 7 kilometrů stoupají do kopce v chřibských lesích a když stanou u boudy, mají pocit, že je opuštěná, ačkoliv komín je i přes rukavice ještě teplý. Velitel Sitka převezme tedy od Svobody lucernu a vrazí do chatky. A s klasickým zvoláním jménem zákona ruce vzhůru vystřelí do tmy. Jenže hned na to třesknou další tři rány a Sitka se hroutí k zemi s výkřikem Ježíš Maria, Jardo, střílej, už je po mně. Svoboda vbíhá dovnitř a střílí naslepo do tmy, jenže mine. V zápětí ho zezadu někdo chytí a střelí do krku. Další den oznamuje revírní hubáček na četnické stanici, že se u Hubertky střílelo. Vypraví se tam četníci z Velehradu i Uherského hradiště. A mezi dveřmi chatky najdou mrtvého Svobodu se třemi vstřely pod bradou a na přední straně krku. Všechny rány jsou smrtelné. Mezi postelí a kamny leží mrtvý Sitka s několika střelami na hrudi a s ranami bodákem na rameni a zádech. A nad ním najdou četníci pod střešním trámem vyřezaný onen nápis o majetku Františka Ondraše. Později bylo kolem domku objeveno ještě poplašné zařízení z provázků, líčí se v historii českého zločinu. Ondraš si byl patrně jist, že po něm jdou. Mrtvoli okradl pouze Sitkovu karabinu a zmizel v lesích. V té chvíli se rozjíždí mohutná pátrací akce po vrahovi dvou četníků, 26-letém Františku Ondrašovi, 160 až 165 cm vysokém, hubeném, podlouhlého pihovatého obličeje, modrých očí, rezavých vlasů, zčesaných dozadu. Jak zní popis? Ve všech novinách vychází také vrahova fotografie, která je vyvěšena i na veřejných místech. Poprvé je pro kriminalistické účely použit rozhlas. Akce se účastní stovky četníků, hajní, revírníci i psi. Je vyhlášeno celostátní pátrání a za dopadení vypsána odměna 5 000 korun. Ondraš mezi tím míří na západ. Ví totiž, že do Břeclavy ke své matce nemůže. Staví se v hospodě ve Střílkách a napíše tam dopis kumpánovi z vojny, Janu Geršpicrovi z Uchřic. Píše v něm, milý Hanzi, jdou po mně. Zabil jsem dva četníky. Překvapili mě v noci a já střílel do tmy. Doufám, že furt platí, že Hans Geršpicr a Franta Ondraš jsou kamarádi z vojny a že mi pomůžeš, než se to uklidní. Můžu jít jen v noci, aby mě nechytli. Snad dopis budeš mít dřív, než já k tobě do Uchřic dojdu. List ani nedopíše, protože uslyší štěkot psů. Okamžitě zmizí do lesu, kde se schovává v různých proláklinách. Několikrát četníky dokonce uvidí, naštěstí dřív než oni jeho. Zkouší dopis Geršpicrovi odeslat, ale každá pošta je hlídaná a také zde mají jeho fotku a popis. V půli cesty k Uhřicím lesy končí, ale je březen, tedy dlouhé noci a mlhavé krátké dny. Hladový, promrzlý a nevyspalý vrah se brodí i částečně zmrzlými potoky, aby zmátl psy. Pak najde jeden rolník v lese nedaleko Buchlovic Sitkovu četnickou karabinu. Honci se tak dozvědí, že jsou vrahovi na stopě. U Geršpicrů se 14. března 1933 ve dvě v noci ozve bušení na dveře. Zmrzlý a nemocný vrah se vnutí do stavení, kde z toho nemá nikdo radost. Všichni tři bratři Geršpicrovi, Jan, Ladislav a František, jsou ovšem také pěkná kvítka, známí zlodějové a podvodníci. Ondraše proto částečně obdivují. Dají mu také najíst. A Jan s Františkem slíbí, že ho odvedou do tajné skrýše v Kloboukách. Ondraše v domě totiž nechce ani jejich matka Marie Geršpicrová, které se synové bojí prý víc než četníků. Po 9. večer téhož dne vyrazí tedy dva bratři s Ondrašem na cestu směrem ke Kloboukům, vzdáleným 40 kilometrů. Vrah se vleče s těžkou brokovnicí a revolverem v kapse, kašle a jde jen s vypětím sil. Utrati směrem na Krumvíř si musí odskočit za nedalekou boudu a podává Janovi loveckou pušku. Pak jdou dál a on na zbraň ke své smůle zapomene. Když kolem projíždí rachotící vlak, natáhne Jan brokovnici a vystřelí. Ondraš je na místě mrtvý. Stejně je to vrah, který ho by pověsili. A my sobě i četníkům vyřešíme problém, co s ním. Spovídal se poté Jan Geršpicr vyšetřujícímu soudci. Zprvu se však oba bratři, kteří mrtvolu zatáhli z pěšiny do lesa a brokovnici zahrabali nedaleko od ní, domnívali, že je s mordýřem nikdo spojit nemůže. Vrátili se totiž ještě v noci domů a kromě jejich matky nikdo nevěděl, že u nich Ondraž byl. Jenomže 16. března 1933 byla Ondrašova mrtvola u trati objevena i s neodeslaným dopisem pro Jana Geršpicra v kapse. Četníci Ondraše tedy skutečně nedopadli. O jeho smrt se postaral kamarád z vojny. Oba bratři dostali trest smrti, který prezident Tomáš Garrigue Masaryk v březnu 1934 změnil na doživotní žalář.
2: Té noci svítil měsíc. Majetkové spory můžou vyostřit nenávist v rodině až do vskutku antických rozměrů. To platí dnes a platilo to například i v roce 1927 v Jihomoravských Rakvicích. Tamní dům číslo 271 obývali manželé Moudří. Spory o majetek vypukly především mezi nimi a provdanou dcerou Jenovéfou a jejím manželem Janem Zlámalem, kteří přitom bydleli jen o dva domy dál. Hospodyně z čísla 271, Františka Moudrá, měla celkem 6 dětí se 3 různými muži. 2 nejmladší chlapce porodila poslednímu z nich, hospodářovi Moudrému, který měl v domě i obuvnickou dílnu. Předtím se Františka patrně snažila rozdělit majetek mezi děti tak, že dcera Jenovéfa a její muž hospodařili na půlce zděděných polí, zatímco tu druhou mohl až do své smrti využívat Moudrý, který však za pozemky neplatil odvody. Zlámalovi se navíc rádi napili. Takže prudké hádky v hospodě a vyřvávání dcery a zetě u Moudrých pod okny byly kvůli těmto i dalším sporům známé v celých Rakvicích. Nakonec se Zlámalovi rozhodli svá pole prodat místnímu židovi Kónovi za poloviční cenu, ovšem se slibem, že po Moudrého smrti Kón doplatí ještě 5 000 korun. U Moudrých žila kromě dalšího 3. syna i dcera z Františčina předchozího vztahu Marie Průdková. Ta pomáhala v hospodářství matky a otčíma. A také její 19-letý bratr František Průdek, hoch mentálně opožděný, nenaučil se číst a psát a navíc mu smrdila každá práce. V domě Moudrých opakovaně kradl. Četníci věděli minimálně o 3 ukradených pytlech ječmene, dále o množství kůží z Moudrého obuvnické dílny nebo o velkém kusu uzeného. Zjistili také, že kradené věci dál přeprodávali právě Jan a Jenovéfa Zlámalovi.
3: No co, potřeboval jsem peníze do hospody a když mi doma nic nedali, tak jsem si to vzal.
2: Bránil se obviněný František, kterého otčím z domu nakonec vyhodil a nechával ho spát jenom ve své ševcovské dílně. Pak přišel 27. leden 1927. O 9:30 v noci se Marie Průdková vracela od sousedů, kde se společně dralo peří. A protože jasně svítil měsíc, zahlédla na dvoře muže, který se však okamžitě otočil, vzadu za domem přeskočil plot a zmizel. Marie chvíli poté uviděla na prahu chléva ležet tělo svého otčíma a v chodbě domu matku, oba v nočních košilích. Otčím už byl mrtvý a matka v předsmrtném zápasu. Marie běžela pro souseda Ludvíka Neuhausera, který se pak snažil od ještě žijící Františky Moudré zjistit, kdo jí ublížil a zda znala vraha. Těžce zraněná žena však už nebyla schopna mluvit, ale pouze a neurčitě kývala hlavou. Pak ji odvezli do zemské nemocnice v Brně, kde o pár hodin později zemřela. Na místo dvojnásobné vraždy dorazili ještě v noci četníci z místní stanice. Vrchní strážmistr Rudolf Herold a jeho kolega Rudolf Skalský. S ohledáním však mohli začít až ráno. Z vyšetřování, pitevních nálezů i výpovědí svědků sestavili nakonec pravděpodobný průběh obou vražd. Zjistili, že někdo nejdříve odvázal z chléva Moudrých krávu, která pak venku bučela, a když to hospodáře vzbudilo, sešel v pyžamu na dvůr. Ve dveřích chléva ho pak neznámá osoba udeřila zezadu sekerou do hlavy. Jenže to už vyběhla ven i jeho žena. Ale když viděla tu spoušť, snažila se před vrahem zabarikádovat v domě, kde se zamkla. Dveře však byly rozštípány a vyvráceny z pantů. Ani ona vrahovi neunikla. Jak dosvědčili sousedé, na události bylo velmi podivné, že zlý a na cizí lidi věčně štěkající pes moudrých byl té noci sticha. Četníci nicméně tušili, kdo by za mordem mohl být, protože o nenávisti Zámalových k moudrým věděli ve vsi opravdu všichni. Během rekonstrukce nechali Jenovéfu i Jana projít kolem přivázaného psa, ale ten se mohl zbláznit a štěkal jako divý. A také neseděl otisk Zlámalovy malé boty s o několik čísel větší stopou. Přesně tou, co se našla po obou stranách plotu, kudy patrně prchal muž, kterého zahlédla Marie Průdková. Naopak pes nikdy neštěkal na domácího Františka Průdka. A k jeho jediným botám seděl otisk jako ulitý. Průdek se ovšem vymlouval, že přes plot chodil pokaždé, když se potřeboval zdejchnout do hospody. Krom toho tvrdil, že o ničem neví, protože tu noc spal jako obvykle v Otčímově ševcovské dílně. Všichni tři podezřelí při výsleších urputně zapírali a protože se nenašly další důkazy, státní zastupitelství v Brně pátrání začátkem dubna 1927 zastavilo. Možná by všem podezřelým čin prošel, kdyby si v březnu 1928 Marie Průdková nevzpomněla, že viděla ráno počinu svého bratra, jak na dvoře přehazuje hnůj. A protože líný Franta něco podobného nikdy nedělal, konečně jí došlo, že to nemohlo být jen tak. Četníci pak ve hnoji skutečně našli zakrvácenou sekeru ještě se zbytky vlasů Františky Moudré na topůrku. Všechny tři podezřelé tedy znovu zatkli a tehdy se Franta při konfrontaci se sestrou Marií přiznal.
3: To oni chtěli, abych je zabil,
2: práskl vrah i své komplice Zlámalovi.
3: Půl roku mě přemlouvali, ať očima zabiju a slibovali mi za to zaopatření i byt,
2: dodával lítostivě a líčil, jak mu poradili i vyvedení krávy.
3: Matku jsem zabít nechtěl, ale ona mě viděla u Otčíma, tak co jsem měl dělat?
2: Stěžoval si a dodal, že ani u Zlámalů, kam se po vraždě odstěhoval, se neměl dobře.
3: Nechávali mě spát jenom na půdě.
2: Při soudním přelíčení v listopadu 1928 se porota všemi 12 hlasy shodla, že je František Průdek vinen. Kvůli svému mládí a duševní zaostalosti dostal však jen 15 let žaláře, z nichž si nakonec odseděl 10, protože mu v roce 1939 prezident Emil Hácha udělil milost. U spoluviny manželů Zlámalových hlasovali však pro vinu jenom 4 porotci, takže 8 hlasů pro ně znamenalo osvobození. Celé Rakvice byly však zajedno, že mladý a hloupý Franta v tom určitě najel sám. Zlámalovi vydrželi sousedské opovržení už jen rok a pak se odstěhovali do Buenos Aires.

To byl čtvrtý díl četby z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka četli Věra Zástěrová a Roman Nevěčný. A nakonec už zazní jen blahopřání, protože vsetínský rodák, fotograf, pedagog a organizátor kulturního života Jindřich Štrajt slaví právě dnes své 80. narozeniny. V Olomouckém muzeu umění můžete do 18. října, tedy v prodlouženém termínu, navštívit jeho výstavu Z města ven. Autorovi přejeme pevné zdraví a neustávající inspiraci. Končil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Volební komise v Sasku-Anhaltsku potvrdila vítězství AFD v zemských volbách. Premiér Babiš chce na jednání vlády znovu řešit rostoucí ceny nafty a benzínu. A bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť. Teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle úplných výsledků dostala AFD 43,8% hlasů. Druhá skončila s asi 17% dosud vládnoucí CDU, kterou volilo o skoro 20% lidí méně než naposledy. Do zemského parlamentu v Sasku-Anhaltsku se dostalo celkem 6 stran. 5% hranici těsně překonala také strana spojenectví Sáry Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila povolební spolupráci s AFD. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, když odpovídal na dotazy veřejnosti. Na jednání kabinetu to chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO, pokračuje Babiš.
3: Došlo k tomu, že rafinerii málo a v podstatě to vypadá, že mají nepřiměřené zisky, mají ten spread. Rafinářské marže obrovský. No a teď vidíme, že to stoupá.
2: Babiš už dřív připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot, opakovaně snížit spotřební daně na naftu a benzín, se ale kabinet nechystá. Ceny paliv rostou od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě. Babiš ve videu dodal, že nikdo nesmí vydělávat na válce. V Ostravě dnes začne soudní proces kvůli podvodu za více než miliardu korun. Obžaloba tvrdí, že Ondřej Janata a jeho firma Growing Way oklamali přes 4000 investorů. Poškozeným slibovali vysoké zhodnocení peněz. Podle žalobce ale část vkladů nových klientů používali na vyplácení těch předchozích a také pro vlastní potřebu. Případ je mimořádný svým rozsahem. Soud se bude zabývat rozsáhlými bankovními transakcemi, datovými analýzami nebo znaleckými posudky. Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae a ska.
4: Hledám zase ten nejkou.
5: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
6: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nový možnosti v tom skládání. Ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
5: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť. Večer se od západu na většině území vyjasní. Teploty budou mezi 23 a 27 stupni, na severu 20, na horách 16 a na Šumavě až 22 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D46 mezi Olomoucí a Vyškovem je omezení u Prostějova. Mezi kilometry 23 a 26 pracují silničáři, jede se jedním pruhem. Dlouhodobé omezení je pak na D1 na průtahu Brnem. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 jede se dvěma zúženými pruhy, teď plynule. To byly zprávy a slovo má Jakub Kaloč.
8: A já opět děkuji Marušce Kunové, tak to při pondělku. Děkuji Maruško, dobré ráno.
2: Zdravím. Dobré ráno, nemáš za co, já ráda.
8: Předáš práci, ano. Jitku Sakalovou také zdravím. Ta tu bdí celou noc nad režijním pultem. Je 5:04, je pondělí, opět pondělí. No, ono je vědecky dokázáno, že o víkendu ten čas letí rychleji. Proto je zase pondělí, ale a s tím nic nenaděláme. Já si myslím, že s čím naděláme, tak je naše nálada. Tu si nenechme kazit. My se vás tady budeme na Dvojce snažit podpořit úplně maximálně k tomu, aby byla dobrá. Je 7. září. A hvězdy tam září docela venku, jsem koukal, protože má být hezky, ale k tomu se dostanu až později. Za chvíli si něco řekneme o papinovém hrnci. Znáte papinův hrnec, dámy? Papiňák, přesně tak.
2: Jo,
8: to je
2: znám
8: ten
2: to,
8: hrnec,
2: znám
8: co píská. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

V 5 hodin a 10 minutek, takto při pondělku 7. září, se budu bavit o vaření, ale o takové té domácí kuchyni. No vlastně o tom, já to směřuji všechno k Papinovu hrnci, ale my jsme se tady shodli s Jitkou Sakalovou na tom, že když jsem zmínil papiňák, tak říkala, jo, můj kamarád se zničil Papinův hrnec byt, ještě jí to opařilo ruku. Já si vzpomínám, že jsme také měli, a to byl asi nějaký zvláštní experiment, propanbutanovou bombu na plotně. Nemyslím, jak byl ten čtyřplotínkový, ten mora, vařič nebo sporák vlastně, tak na té zadní levé tam chyběla plotna, ta klasická, žavící, ale byl tam tvar plotny a na to se krásně posadila ta propanbutanová lahev a kolem toho jsme vařili a smažili a pekli, tak si říkám, že jsme byli docela odvážní. Každopádně, já nevím, jak je tomu v současné době ve vaší domácnosti, pravděpodobně máte už nové papiňáky a já doufám, že máte, ale já si vzpomínám na mého strýce, který málem přišel fakt o život. Ono to naštěstí je teda úsměvná záležitost, ta historka. Viděl jsem na plotně mé tetínky prostě ještě papiňák. Je to opravdu 2 roky zpátky, takže to není zas tak dávno. To je ten papiňák z NDR, že, o kterém se říkalo, že se s ním dá hloubit sklep, když se ucpe tryska. Ono se to téměř podařilo. Já jsem kolem něho našlapoval opravdu po špičkách, pokud byl aktivní ten papiňák. Naštěstí nic se nestalo. Ale stalo se o rok později strýci, strýdovi, že se mu fakt ucpala tryska. Nevím, co v něm, nějaké šlachy v něm vařil nebo co. A bohužel, ono samozřejmě, když se ucpe ten ventil, tak to nadskočí soused i nad vámi v patře, ale prostě se strýci, já myslím, si dělal ovárek tehdy, ucpala ta tryska a on mu nešel a ten tlak tam byl tak obrovský, že ta poklička nešla sundat. Jo, ten papiňák, to madlo se vlastně muselo ta rukou zmačknout a ten vzduch, ten tlak musel vypustit postupně. No jemu to nešlo, tak si vzal ten papiňák do dílny, přátelé, a s tím, že ho povolí nějakým Maxi šroubovákem. Já fakt jsem rád za to, že se strýcovi nic nestalo, protože ta poklice i s tou rukojetí proletěla prohnilou střechou jeho dílny, naštěstí ho nespařila. Tu pokličku samozřejmě už nikdo nikdy nenašel, protože podle mě někde krouží po nízkém orbitu. A ten hrnec, ta vrchní část se roztrhla, takže ten tlak musel být skutečně jako obrovský. No tak strýc od té doby samozřejmě jí párek v rohlíku radši, protože už jako odmítá s tím papiňákem pracovat, ale jako strkat do něj šroubová, když tam je, já nevím, kolik atmosfér, to se dá zjistit. No nic, tak dávejte prosím vás pozor, pokud by si něco podobného mělo přihodit vám, byl bych velmi nerad. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A když se koukám na ty aktuální teploty, tak severozápad malinko chladnější kolem 6 stupňů Celsia, zatímco jih Moravy kolem 11 stupňů. To jsou aktuální teploty, na většině území hezky jasno až polojasno, tak teďka na ještě tma, přátelé. Ale za chvíli už se začne rozednívat a myslím si, že z nás překvapí spíše sluníčko než zatažená obloha a meteorologové očekávají skutečně jasno nebo polojasno. Postupně od západu během odpoledne přechodně zataženo a ojediněle možnost slabého deště, ale na druhou stranu ten foukne malinko vítr a ta mračna rozfouká a mělo by být spíše jasno, to znamená, že ta oblačnost se rozpustí a déšť ustane. Teploty tuze letní, 23 až 27 stupňů, na severu kolem 20, tam bude chladněji, na horách pak 1000 metrech mezi 16 až 22, těch 22 naměříte nejspíš na Šumavě. A zítřek to počasí se ne a ne pustit léta, já se nebojím říct zpátky do plavek, protože nás čekají letní až tropické teploty. Bude skoro jasno až polojasno odpoledne při zvětšené oblačnosti výjimečně s přeháňkami, ale teploty 29 až 33 stupňů Celsia. Ano, je to tak.

těžbou na nule. 5:23 je pondělí 7. září. Já vás ještě jednou vítám, posloucháte Vaše ráno na dvojce. S dovolením se vrátím ještě k papiňáku, neboli tlakovému hrnci, který málem prostě poškodil zdraví mému strejdovi, který teda opravdu vyvázel naštěstí a zázrakem bez zranění, protože mu explodoval, a napsala i Eva. Myslím, že se mu říkávalo tlakový hrnec, také ho mám, ale v tom novém vydání, a moc mě zlobí. Už to není ten jednoduchý hrnec, ale je tam spousta pojistek, a když ho jednou za čas potřebuji použít, vždy si před jeho použitím musím přečíst celý návod. Tak ho raději nepoužívám. Tak děkujeme za reakci a teď už se budu věnovat datu 7. září, protože například v roce 1836 ve Svatovícké katedrále v Praze se konala poslední česká královská korunovace. Korunován byl tehdy císař Ferdinand I. Dobrotivý. O 12 let později, v roce 1848, ústavodárný říšský sněm schválil konečný text zákona o zrušení poddanství a robotních břemen. Císařem byl podepsán o 2 dny později, tedy 9. září. No a teď už jdeme nakládat a vykládat, respektive přepravovat, protože je tomu přesně 202 roky, kdy obdržel František Gerstner privilegium ke stavbě a provozu dřevěné a železné dráhy, která spojovala České Budějovice s Lincem. Vznikla tak první koněspřežná železnice na evropské pevnině. Jen tak pro zajímavost, na trati dlouhé celkem 128 kilometrů se postupně střídaly pohony s koňmi, samozřejmě ta cesta trvala víc jak 14 hodin, no v roce 1918 pak o 10 hodin méně. V současné době jsou to pouhé 2 hodinky. 7. září v roce 1928 se narodil jistý Donald Henderson. Tento americký lékař, pokud jste to nevěděli, a epidemiolog se v 60. a 70. letech minulého století zasloužil o vymýcení pravých neštovic ve světě. Tak to byl určitě velký počin. Pak by mohlo být lidem i do tance, protože 7. září v roce 1936 se narodil Buddy Holly. Americký rock'n'rollový zpěvák a kytarista, který inspiroval hned několik generací hudebníků, včetně, a to jsem si nevymyslel, Beatles. Změnil styl hudby, sám si textoval i třeba zdvojoval playbackem svůj hlas. Bohužel ve 22 letech zemřel při letecké katastrofě, to znamená velmi mladý. No a Pink Floyd nás navštívili v roce 1994. Je navštívilo na 120 000 lidí.

0: Mladí výjimeční. Zažijte finále 60. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga. 17. září se v sále Pražské konzervatoře uskuteční finále kategorie dechových nástrojů. V sobotu 18. září rozezní Dvořákovu síň Rudolfína čtveřice mladých interpretů na klávesové a strunné nástroje. Buďte u toho, když se rodí nové hudební hvězdy. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Němečtí politici dnes budou reagovat na výsledky včerejších zemských voleb v Sasku-Anhaltsku. Poprvé by do nich měl vystoupit i německý kancléř Friedrich Merz. Jeho strana CDU ve volbách v Sasku-Anhaltsku prohrála. Dostala o skoro 20% hlasů méně než před 5 lety. Se 17% skončila druhá za vítěznou AfD, kterou volilo 44%.

0: 22 zemřela dva dny po potyčce s cyklistou. Muž ji podle obžaloby několikrát udeřil, vinu ale odmítá a tvrdí, že konflikt vyvolala řidička. Lékaři po její smrt spojili se syndromem zlomeného srdce. Znalci ale nedokázali potvrdit souvislost mezi potyčkou a úmrtím. Proti loňskému rozsudku městského soudu se odvolali všechny strany. V Mexiku zemřelo při výbuchu ohňostroje nejméně 10 lidí. Přes 60 dalších je zraněných, informuje o tom agentura AP. Nekontrolovaný výbuch se stal u kostela ve středním Mexiku. Stovky lidí tam čekali na ohňostroj, který měl být součástí náboženského svátku. Příčinu výbuchu teď zjišťují mexické úřady. Benátský filmový festival uvede v premiéře digitálně zrestaurovanou verzi snímku Valerie a Týden divů. Snový příběh natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Film vypráví o 13-leté Valerii, která se poprvé setkává s dospíváním a láskou. Novou digitální verzi připravil Národní filmový archiv.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojedinělé slabý déšť. Večer se od západu na většině území vyjasní. A teploty budou mezi 23 a 27 stupni, na severu 20, na horách 16 a na Šumavě až 22 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 108 stojí nepojízdné auto, lehce se vybočuje. Na silnici 56 na výjezdu z Hlučína do Kravaře dejte pozor. Kousek za Hlučínem stojí nepojízdné osobní auto a projíždí se pomaleji. Tolik zprávy a Mária Kunová, pokračuje Jakub Kalo.
2: V 5 hodin a 33 minutek je pondělí 7. září. Já vás ještě jednou vítám. Posloucháte Vaše ráno na dvojce a nevím, přátelé, jestli znáte od Ivana Mládka skladbu Železniční vlečka, nebo Neopatrný křeček se to jmenuje, ale my jsme tomu říkali Železniční vlečka. Ten text je docela vtipný. Železniční vlečka povalila křečka, skutálil se z náspu do polí. Zdali pak se z křečku nezranil o vlečku, zdali pak tě něco nebolí. Dopadlo to výborně, jsem jen trochu v šoku, spravil by to náprstek nějakého moku. Na kolejích nebudu už nikdy dělat bobky, leda bych měl na zádech podrazové stopky a tak dále. Proč zpívám tuto písničku, dětskou písničku? Protože se o vlečce budeme bavit, ale o vlečce, která už neporazí ani křečka, protože končí od 1. října letošního roku. Koleje kolem budovy původního nádraží v Mimoni budou zrušené. Ta tam vedla, ta kilometrová trať tam vedla 143 let. Více si povíme hned po písničce. Samozřejmě Diane Warwick je připravená, nikoliv Ivan Mládek, i když by se to docela hodilo. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Poměrně rušno bylo včera na staré železniční vlečce v Mimoni na Českolipsku, protože stovky lidí se tam přišli naposledy svést historickým motoráčkem kolem původní budovy nádraží. Ministerstvo dopravy totiž kilometr dlouhou vlečku od 1. října oficiálně ruší. Žádné vlaky už po ní roky totiž nejezdí. Více pro nás zjišťovala redaktorka Jana Pavlíčková.
1: Zájemců o poslední jízdu bylo tolik, že se ani nevešli do historického motoráčku.
2: Vidíte?
3: Jo.
2: Tak to je dobře.
3: Hlavně buďte u toho okýnka, jo?
1: Přijeli nejen fanoušci železnice, ale i místní, kteří si trať pamatují ještě v provozu. Vozilo se po ní dřevo do továrny Tonet, na pilu nebo k vojenským lesům, vzpomíná Marta Hromková z Mimoně.
4: No je mi to líto, hlavně, že všechno jde do háje, že jo? Že i ty fabriky se bourají, všechno se ruší. Je to takový smutný, no.
1: Rozloučit se přišel i Josef Ehrenberger. Na trati tady jezdil 10 let jako strojvedoucí.
5: Vzali jsme sem zboží do tonetky, tvrdý dříví a z tonetky, většinou křesílka nebo takové věci. Uhlí se sem vozilo, zádu tam se nakládalo dříví, že jo, z lesů a vzpily.
1: Byl tady velký provoz tehdy?
5: No dvakrát denně se sem jezdilo, bylo to úžasný.
1: No a není vám to líto, teda když se to zavře, zruší?
5: No je mi to líto, ale jako stejně by to tady časem zarostlo. Lesy nakládají úplně jinde a je to prázdný, no.
6: Jsme místní, ale my jsme tady tu železnici v podstatě jako nezažili, ale bydlíme kousek odsud, tak jsme se přišli rozloučit.
1: Takže vám to zas až asi nerve tolik srdce, že ta vlečka se zruší?
6: Dám ne, ale je to hezká historie a patří to k Mimoni.
7: Já jsem tady 15 let bydlel.
1: Přímo v tom starém nádraží?
7: Tady dole jsme měli byt.
1: Ukazujeme nadšeně Stanislav Stromko.
7: Co jsou ty zazděné dveře tady, tak tam jsem měl postel. Táta to dostal jako služební byt, on dělal jeden čas výpravčího v Jestřebí. Tady dozadu až přejezdu, tam byly zahrádky. Tady byly ještě přistavěný sklady, to už je zbouraný. Teď je to všecko pryč, no a já jako kluk jsem pak chodil na brigádu, jsme vykládali vagóny, jo. Jsem si takhle vydělal tenkrát na pionýra, jo, na motorku, no. Uvidíme, co z toho udělají, kdyby aspoň cyklostezku.
1: Díky odpisu staré vlečky teď město Mimoň zruší železniční přejezdy přes 5 ulic, říká dopravní specialista Petr Kopečný.
8: Ty přejezdy jsou tady dost problematický, protože to je vlastně hlavní silnice od Mnichova hradiště a od Dox. A město tady plánuje nějaký obchvat, protože jim to všechno jezdí přes náměstí.
1: Koleje kolem starého nádraží zmizí po 143 letech. Nádražní budova zbyty ale zůstane. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Ano, skladba Elán, nazvaná Kočka, se nám docela hodí, protože jedna kočka, která tu s námi ráno vysílá po 6. hodině, má dnes svátek. Velmi rychle ti bystří zjistí, že se jedná o Reginku, naši milou. Tak já bych to neměl říkat, ale popřejte jí všech nejlepší k svátku, prosím. Já myslím, že jí to potěší, když bude dělat, že ne. Tak, mezi 7 až 10 stupni Celsia, takové jsou aktuální teploty. Na většině území ještě polojasná obloha, ale pomalinku už se přidává, jak říká máte, ta zataženost. A bude oblačno přechodně, ojediněle s možností slabého deště, zvláště od toho západu, severozápadu. Během odpoledne ale se bude protrhávat oblačnost a opět bude hezky. A ty teploty budou docela skotačivé. 23 až 27 stupňů Celsia, ovšem na severu Čech pouhých relativně 20 stupňů. Na horách pak kolem 16, Šumava malinko teplejší, o 6 stupňů kolem 22. No a co se týká zítřejšího dne, připravte se na to, že to zítřejší počasí bude opravdu letní. Čekají nás až tropické teploty. Má být skoro jasno až polojasno odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, výjimečně s přeháňkami, a nejvyšší teploty, možná mi je nebudete věřit, ale opravdu to tak je, 28 až 33 stupňů Celsia. I na severu, který bývá chladnější, bude docela teplo, 26 až 29. Nahoře také v 1000 metrech kolem 21, Šumava opět malinko teplejší se 24 stupni Celsia. Hezké pondělní ráno, je 7. září.

0: Tak přátelé, možná vás to překvapí v 5 hodin 50 minut, ale my budeme, nebo Halina Pavlovská konkrétně, bude opět papat asi salám. Tak si poslechněte Koláček štěstí, možná plněný salámem, uvidíme.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Miluju uherský salám. Můj tatínek mě naučil, že vynikající je si krájet plátky uheráku na mazanec s máslem. To je nevídaná lahutka. Pamatuj si, jak jsme se v roce 1990 dostali na západ. Peníze jsme neměli, za to jsme měli šišku uheráku. Ten jsme snídali, obědvali, večeřeli. A musím se přiznat, že jsem se po návratu z Francie pak na uherák asi půl roku ani nepodívala. A proč vám to dnes říkám? Protože dnešek je vyhlášený jako den salámu. A já proto do éteru křičím. I se štanglí salámu můžeš být za dámu.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: U mikrofonu tentokrát naproti mě usedne známý český spisovatel Miloš Urban. Vstupte na chvíli do světa jednoho z nejosobitějších českých spisovatelů. Proč ho stále přitahují temná místa a tajemství? Kde hledá příběhy, které čtenáře trochu zneklidní? A čeho se bojí autor, který umí nahánět strach ostatním? O spisovatelství i mystice si budeme povídat s Milošem Urbanem.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Jak dát podobu světu, který člověk nikdy nespatřil.
5: Z té půdy vylejzá na nás Stegosaurus. To je nádhera.
6: Tohle je drak, který existoval.
4: Paleoartista Jan Sovák vrací pravěk k životu.
6: Pro mě je velice důležitý vědět o těch zvířatech co možná nejvíc.
4: Premiéra dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. Zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
8: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála Alternativa pro Německo. Vláda probere růst minimální mzdy. Příští rok by mohla stoupnout o 2,5 tisíce korun. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojedinile slabý déšť a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Německá strana Alternativa pro Německo drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku. Podle předběžných výsledků dostala AfD 43,8% hlasů. Druhá skončila přibližně se 17% křesťansko-demokratická CDU. Spolkovou zemi zřejmě čeká složité vyjednávání o vládě.
9: Lídr AfD Ulrich Siegmund označil výsledky za vynikající. Oproti kampani už nemluvil o jednobarevné vládě, ale naznačil ochotu jednat, pokud by prioritou koalice byly deportace těch, kteří nemají v Německu právo pobytu a nebo mu dost nepřispívají. Šéf křesťanských demokratů Sven Schulze přiznal porážku. Jeho strana CDU je v krizi. Mohla by usilovat o menšinovou vládu podporovanou levicovou stranou Die Linke, ale část jejich členů to odmítá. Volby v Sasku-Anhaltsku provázela vysoká účast. Přišlo k nim až 77% oprávněných voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
8: Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy na příští dva roky. Podle návrhu by se od ledna měl nejnižší možný výdělek zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak podle odhadů mohl vzrůst o další 2 tisíce. S navrhovaným růstem v srpnu na jednání tripartity souhlasili i zástupci odborů a zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku v současnosti pobírá asi 180 tisíc zaměstnanců. Ústecká sociální agentura dnes otevírá místo k podpoře duševního zdraví TerraPoint. Bude v něm fungovat své pomocné skupiny lidí s podobnými životními zkušenostmi. Budou otevřené pro každého, kdo chce ve svém volném čase pomáhat ostatním. Podle ředitele sociální agentury Jaromíra Licka vzniká i terapeutická skupina zaměřená na pomoc mladistvým.
10: Cílem nebo smyslem toho TerraPointu je zajistit dostupnost terapeutických služeb tady pro ten ústecký region. Máme smluvně zajištěny 4 terapeuty a já věřím tomu, že ty řady se teda významně rozšíří.
8: Literární soutěž s názvem Jihočeský úsměv hledá nové dětské talenty. Zapojit se můžou všechny jihočeské děti od 8 do 15 let. Soutěž pořádá Jihočeská vědecká knihovna a Jihočeský klub obce spisovatelů. Zájemci můžou své výtvory posílat do 28. října, doplnila Petra Mašínová z Jihočeské vědecké knihovny.
11: Téma je opravdu široké a děti mají velkou svobodu. Mohou psát o zážitcích z prázdnin, ze školy nebo z domova. Inspirovat se mohou také knihami, které četli. Volný je i ten žánr, mohou poslat třeba povídku, báseň, fajeton, úvahu. Nejčastěji nám ale děti posílají právě povídky nebo básně.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
8: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojedinile slabý déšť. Večer se od západu na většině území vyjasní. Teploty odpoledne 23 až 27 stupňů, na severu 20, na horách 16, na Šumavě až 22 stupňů.
0: Doprava.
8: Na dálnici D1 z Prahy do Ostravy jsou kolony v Brně. Na kilometru 195,5 začíná omezení, je tam i nehoda, na místě je policie, kolona je od sjezdu na Vídeňskou. Na Praze západ v Kamenném přívoze začala další etapa opravy mostu přes Sázavu. Most je v obou směrech neprůjezdný, stejně jako přilehlé silnice. Je to dlouhodobá uzavírka, objížďky vedou přes Lešany, případně Štěchovice. Zprávy jsou u konce, teď začíná ranní dvojka.
0: Startuje ranní dvojka.

0: Salve Regina.
1: V tomto případě salve Regina. Hezké dobré ráno. Dnes je pondělí 7. září a tedy má svátek Regina.
0: Regina.
2: Tak buďte zdraví.
1: Ještě jedna verze tohoto chorálu byla ve filmu Četník a mimozemšťané. A tam je taková trošku veselější.

0: No, salve, salve,
1: dobré ráno. Vše nejlepší, dobré ráno, ahoj, Dalibore. Milá Regino, ať vám energie vydrží déle než ranní vysílání, humor nikdy nedojde a každý den má svůj happy end. Užijte si svůj den, Regi, protože dneska jste hlavním programem vy. Krásný svátek od Reginy ze Zlína.
2: Yeah.
1: Dobrý ročník 72, takže posluchačka, cílovka raní dvojky.
2: No tak to je jedna radost za druhou. Moc děkuju, milá Regino, a přeju taky všechno nejlepší.
0: No a protože ten celý dnešní den se bude točit jenom kolem tebe, tak budeš nejenom vést všechny rozhovory dnešního rána, ale máš také ranní špek.
2: Já jsem se právě rozhodla, že když člověk něco slaví, měl by dávat něco ostatním. Tak já vám dám lehký špek.
0: Máš ráda kytky?
2: Jo, já si kupuju kytky.
0: Ty si kupuješ kytky? No. Já jsem jako řezané kytky.
2: Tak, no ty taky. No ty no, hlavně, protože ty mi moc dlouho teda nevydrží. Já se o to neumím starat.
0: Ale my jsme ti se Kubem přivezli jednu pouštní růži.
2: No to je, ta je.
0: To je
1: odvaha.
2: Ta je krásná. Děkuju.
0: Ještě ti Jakub i zaspívá.
2: Tak já jsem šťastná.

0: Salve. Posíláme jednu pouštní růži speciálně pro Reginu Květoňovou, Desert Rose, Sting a Čep Mami, ať je Regina královna a vládkyně, což je krásný význam jména. Všechno nej, přeje Petra. Já moc, že kdyby si do ranního špeku dala královnu, tak je to úplně ideální.
1: Let není tam.
2: Nebude. Ne.
3: Špekové ráno na dvojce.
1: Když jsme byli v Přešticích teď v sobotu, tak tam celý den s námi strávil Petr. A když jsme se loučili, tak se ptal, kdo má příští týden špeky. Tak jsem se přihlásila nesměle, že já. A on tak posmutnil a řekl, ach jo, to zas bude těžký. Tak jsem se rozhodla, že dnes to bude lehké.
0: Dobře.
1: Myslím si, že si všichni vzpomeneme te, protože je to věc, kterou si určitě pamatujete. Me ze školy všichni.
0: A protože máš dneska svátek, tak bys nám mohla dát nějaký dárek, víš?
1: No právě, to je...
2: A to je ta lehkost.
1: To je ta lehkost, lehkost špekování. Takže píšu se s velkým písmenem. Já si takhle stojím a pak padnu. Jednou. V létě. A pak to lítá všechno. Vlády, režimy, šlechtici. A pak se slaví. Naposledy se slavilo, jestli jsem to dobře spočítala, což je možné, že ne, to není moje silná stránka, ale podle mých propočtů se naposledy slavilo před 7 týdny a 5 dny.
0: Mm-hmm.
1: Dalo by se říct, že se slavilo už po víc než 230. Na každý pád, napřed obrovská sláva, potom pád a pak už jen Madame Gilotina. Stala jsem se symbolem. A přitom jsem byla vězením. No, jestli se 4 padělatelé, 2 šílenci, kteří pak skončili v ústavu, a 1 na žádost rodiny zabásnutý šlechtic dají považovat za chod společnosti nebezpečná individua. Ale po mém, doslovně popsáno, pohybu k povrchu země způsobeném přitažlivostí, už byla jen revoluce. Revoluce velká francouzská. My jsme se ještě učili buržoazní.
0: To je pravda. To jsme se učili. Velká francouzská buržoazní revoluce.
1: No. Tak to je všechno.
0: Kde jsi se vzala ve špeku?
1: Já jsem se taky divila.
2: Co tě to napadlo před rokem?
1: Co tě to napadlo? Ale byť jsem úplně nebyla z toho nadšená, ale říkala jsem si, musím, je to výzva. Takže jsem si začala psát. Já si takhle stojím a pak padnu. Jednou v létě a pak to lítá všechno. Vlády, režimy, šlechtici a pak se slaví. Naposledy se slavilo před 7 týdny a 5 dny. Na každý pád, napřed obrovská sláva, potom pád a pak už jen Madame Gilotina. Stala jsem se symbolem a přitom jsem byla vězením. No, pak už byla jen revoluce, velká francouzská, my jsme se učili ještě buržoazní. No, tak... Lehký, ne?
0: Je to lehký. Dvojka zavináš rozhlas.cz, tak nám napište, milí posluchači, kromě přání.
2: Jsou to světáci, že jo?
0: Ne, je tady totiž, tady je asi 5 odpovědí Papínův papiňák, ale to se asi něco ty řešil mezi 5. a 6, ne?
2: Ano, no, mého strýce papiňák, není to tak dlouho, rok a půl, ale prostě přišel o život, protože vařil nějakého vězí nebo ovar, a ten ovar, nějaká šlacha ucpala tu trysku. A on mu nešel otevřít, jak byl natlakovaný, tak šel do dílny, jako i doudleba, a začal se v něm vrtat šroubovákem.
0: Je.
2: A to byl ještě ten starý papiňák, ten hliníkovej.
0: No,
2: vylítla ta poklice i s tou rukojetí prolítla prohnilou střechou. Ta poklice už někde lítá podle mě po nízkém orbitu, to nikdo neviděl. A ten hrnec se má na trh. Naštěstí se teda neopařil stříc a nic se mu nestalo, ale takže...
0: Ale doufám, že jsi neřekl, že to je vina Papinova hrnce.
2: Vůbec ne. To je, o tom, od té doby se mu říká Papí Pínák.
0: Papí na pínák. Tak jo, dvojka@rozhlas.cz, zkusme trefit to, co chtěla Regina Květoňová najít.
1: Já myslím, že to si z dějepisu pamatují všichni.
0: Jo?
1: Snad jo. No, já myslím, že jo. Nemáš 12, bula, zlatá bula
0: teď sicilská. Teď jsem že to je zlatá bula sicilská. Já to celou dobu myslím, že to je zlatá bula sicilská.
1: No, neříkej. Vidíš, tak to si myslíš správně.
0: Jo, tak jo.
2: Já myslím, stavba Karlova mostu.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: No a je to.
2: No je to.
1: A je to. Máme 6 hodin 19 minut a já jsem přesvědčen o tom, že víte, milí posluchači, a kdyby náhodou třeba někdo nevěděl, tak my vám to teď prozradíme. Řekni nějakou třeba nejzásadnější nápovědu toho, co jsme hledali.
2: No nevím, stojím, pak padnu.
1: Jo.
2: Tam myslím, že je nejzásadnější. Jednou v létě.
3: A možná ta revoluce, ne? Že tam...
2: Velká francouzská buržoazní v závorce pro nás starší ročníky. Je to den a rok 14. července 1789, totiž padla.
4: 3, 2, 1.
3: Pevnost.
1: Bobina. Je, pardon.
3: Padla bobina.
2: Tak to si nemyslíš správně.
3: Padla bobina.
1: Je to Bastila.
2: Je.
3: Takže pevnost proti Anglánům vlastně.
2: Přesně tak, proti... ale v den toho pádu to nebylo žádné kruté vězení. Odpikávali si tam svůj trest 4 padělatelé, 2 šílenci, kteří pak skončili v ústavu, a jeden šlechtic, který tam byl zabásnutý na žádost rodiny. Takže nic, žádná jako...
3: Na žádost rodiny jeho vlastní.
2: Přesně tak.
1: Fakt, jo.
3: Třeba zavřete mi syna, už mě dlouho už to otravuje, ne, už se s ním nedá vydržet.
2: No. No. No a padá tam, napsal třeba Michal, bonjour, to je pleče Baštila, doblé láno všem.
3: Baštila?
1: Baštila, to je hezký, to je pravda.
3: Když jsem onehdá vypadla z vany, říkala jsem o sobě, že jsem dobitá jak Bastila. Mám problém v sané verzi, že já byla dobitá, ale Bastila byla dobitá, píše hezký. Lída.
1: Teda Lída píše... Mohl bych mít jenom takový poddotaz, klidně to můžete napsat jenom mně, jak se dá vypadnout z vany. Patrně ta vana je třeba ve 2 metrech, pak bych tomu rozuměl. Vy?
3: No, já asi tuším, jak.
2: No, možná se jenom přeskloníš.
3: Lezeš z vany,
2: právě, ne?
3: Chceš udělat ten první krok přes hranu vany a uklouzne ti zadní noha.
1: Takzvaný klouzek.
3: Takzvaný klouzek, ano, vanový klouzek.
1: Vanový klouzek, tak jo, dobře.
2: Že by to bylo opravdu tak jednoduché, dnešní Špek je Bastila, nic jiného mě nenapadlo, a tak vás z Pelíšku zdraví Iveta. Tak my zdravíme do Pelíšku. Bylo to jednoduché, jak jsem slíbila.
3: Nejdříve bych chtěla popřát Regí vše nejlepší k svátku. Jinak Ranním Špekem je Bastila a její pád. Krásný celý den a týden vám přeje Dáda, úžasný ročník 75.
1: Je tady teda hodně přání k svátku k všem královnám, Regino.
2: Já se také hlásím k tomu přání všem ostatním. Muž hlásí, že je to pád Bastily. Zrovna ten den slavíme výročí svatby. Ale taky si někdy vzpomeneme až pár dní potom. Lenka, jo, a Vlastík, jo, z Kopřivnice. Máme to stejně, Lenko a Vlastíku. My budeme mít to výročí za 2 dny a myslím, že si na to taky ani jeden z nás moc nevzpomene.
1: Myslíš vy jako
2: pro... No, no.
1: Aha, jo. A G. Regina, tady pořád tady začalo.
2: Že
1: jo, to je vtipný.
2: A G. Bastila.
1: A G. Bastila.
3: Dnes narychlo zmaštěná Bastila plná špeků. Tomáš.
2: Je to Bastila, zdravím a díky, že jste Helena z Uhříněvsi.
1: Helena 68, Slávek 63, také je to paní Regina.
2: Je to dnes Bastila, tak nevím, ale nic jiného mě nenapadá. Krásný den přeje Dáša 68.
3: Je to pro nás posila, den, kdy padla Bastila. Všechny zdraví Petr z Brna.
2: Hezký.
1: Od konce školního roku k pádu Bastily, Helena. A je to 17. července, že jo?
2: 7.
1: června.
2: 14.
1: A proč jsi říkala 17.
3: Ne, 14. říkala.
1: Fakt?
2: 1789.
1: No, protože 14. července, že jo, víme.
2: Proč mi ukazuješ palec?
1: No, protože se narodil Karel Gott.
2: Jo, takhle.
1: Michal David, padla Bastila a...
2: Dáša taky nejedla, naše se narodila.
1: A Nela Brousková. Dáša nejedla taky?
2: Taky.
1: Vy jste to všechno naplánovali na toho 14. července, aby se to dobře pamatovalo.
3: Ale Dáša se narodila, myslím, později, až po pádu Bastily.
1: Taky myslím. Je dobře, že tu není s náma teď. Nejsem snad Bastila, to je divné téma k svátku. I tak všechno nejlepší k svátku.
3: Je to hezký. Dobré ráno, dnes jsme ve velké historické události pádu Bastily, útoku a zbourání obávaného pařížského vězení. Z Plzně zdraví každodenní posluchačka Jitka, ročník 65.
2: A napsal Josef K. ze zahraničí. La Bastille. Liberté, égalité, fraternité. Vive la révolution.
1: No tak to je.
3: Fraternité.
1: Počkej, ale jenom připomeň to ještě jednou. Teda v době pádu to byla...
2: Věznice.
3: No a pevnost vlastně proti Anglánům.
1: Tak. A to byla tak primárně?
2: Ano. Proto byla zbudována.
3: Proto byla zbudována. Ale to už někdy ve 14.
1: To tam je nějaký šílenec, teda si říkala, že tam zavřený.
2: Dva.
3: No, já jsem měl ještě bratra.
1: Bastila, hezký den přeje Petra, ročník 1983 s manželem. Tak Petro, gratulujeme.
2: Vypadá to na Bastilu Vladimír ze Žadce, 1955 v Žadci.
1: Jasně.
2: V Žadci se Vladimír narodil a i zůstal.
1: A rok předtím se narodila Jana. Hezké pondělí 1954. Je to Bastila. Je vidět, že ty znalosti z té školy máme v hlavě zaryty.
2: No i když Mojmír píše Bastila, tak tu jsem neuhádl. Krásný sváteček Regině, Reginám. Ať jsou na vás Dalibor a Jakub hodní. Smajlík píše.
3: A já si myslím, že Renča Střince je nejstarší posluchačkou vůbec, ale na světě možná i člověkem. Tento den si dobře pamatuji, jelikož jsem si vzala svého muže v roce 1001. A se přepsala a napsala minulé století. Tak
1: Renčo, je to teda automatická oprava.
3: Vypadáte dobře, asi jo.
1: Takže je vám 1025?
3: Vypadá to. No, to už si brala. To
1: jo, takhle vlastně právě. Máš pravdu, to už si brala.
2: Stojím a pak padnu. To jsem já po 8 pivech v bufetu, ale jinak je to Bastila. Hezký den, Jirka.
1: Tak na tohle odpověď jsem čekal.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už dřív připustil, že by kabinet mohl znovu zastropovat marže prodejcům pohonných hmot, opakovaně snížit spotřební daně na naftu a benzín, se ale kabinet podle něj nechystá. Evropská unie dnes potvrdí balík unijních investic pro Grónsko. Dohodu v grónském hlavním městě Nuuku oznámí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela. Podle něj bude 27 investovat například do vzdělávání nebo těžby nerostných surovin. Hasiči v Bosně a Hercegovině zasahují u několika lesních požárů. Informuje o tom bosenský server Klix. Na západě země už požáry zasáhly asi 14 000 hektarů. Oheň zatím neohrožuje žádné domy. Kouř se ale rozšířil i nad chorvatské pobřeží Jaderského moře u Splitu.

0: informoval syn Štěpán. Kromě působení v Jojobandu vydal Richard Tesařík taky několik sólových alb a účinkoval v muzikálech.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť. Večer se od západu na většině území vyjasní, teploty budou mezi 23 a 27 stupni, na severu kolem 20, na horách 16 a na Šumavě až 22 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Ostravy čekejte kolonu v Brně na kilometru 195,5. Na začátku omezení uklízejí po nehodě dvou vozidel. Jede se jedním pruhem, zdržíte se půl hodiny. Na dálnici D1 čekejte silný provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. U Holubic je kolona zatím na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď má slovo opět Dalibor a ranní tým.
2: Je 6:33, jak řekla Maruška Kunová ve zprávách, tak už živě Richarda Tesaříka nikdy neuslyšíme zpívat. Měli jsme s ním být shodou okolností teď v Křešticích, těšil jsem se na něj moc, ale protože jsme před nějakým časem už s ním hovořili, tak jsme věděli, že už asi na to jeviště to má trošku problematické, ale měl jsem to štěstí, dlouho jsme společně hráli jeho poslední muzikál, veliký muzikál Donaha v Plzni. Tam byl senzační, on byl kromě toho, že teda tak jako unikátně zpíval, tak i dost unikátně mluvil, měl takový specifický projev.
3: Poznatelný.
2: Ne úplně herecký, já jsem ho musel hrozně kroutit na tom jevišti, ale byl vlastně strašně, ve výsledku byl strašně vtipný a takový naturščik, no prostě on byl, se tomu říká. Tak byl moc dobrý, úplně perfektní spolupráce s ním byla, takový hrozně hodnej chlap a zároveň měl ty děsivý historky, že potom ten otec voják, oni dělali hrozný věci s tím bráchou. Víš, jako lítali po Davicích a strašně zlobili.
4: Zlobili? Tak já si ho pamatuju v uniformě, tak začínají pelíšky, no. Že kdy Donutilovi předává tu strašnou mochomůrku, nebo co mu dělá. No. Tu příšernou, ne.
2: Co přijeli Rusové, to
4: přijeli
2: pak...
4: Rusové, přesně.
2: Ještě pak 21. srpen, že jo, tak je tam nějaký nedorozumění. No jo, no, Richard, tak my na něj vzpomeneme asi tak za hodinku a půl, něco si zahrajeme. Máme i připravenou takovou vzpomínku, kterou připravila kulturní redakce Českého rozhlasu. No, tak jenom, že tak prostě tak to je, no.
4: Prosím tě, můžu odskočit. Lída vysvětluje to, jak došlo k tomu uklouznutí ve vaně, nebo respektive z vany. To nic, jde o pouhý hloupý přehmat, kdy jsem 8.3. dožil v domnění, že sahám po sprchovém gelu hmátla po olejové emulzi. A pak už to šlo rychle. Natáhnutí produčník, krátký led, zvonění lebky po žebříku, závodce topném tělese, na protější stěně, otřes domu i mozku, podvrtnutá krční páteř a rehabilitace, která trvá od toho dne do teď.
2: Od 8. března.
4: To, je jako...
2: to teda bylo mrdež, že to vám řeknu.
3: To je svátek.
4: Uděle, no tak.
2: Olejová emulze.
3: Tak to je mega klouzek.
2: To byl mega klouzek.
4: No.
2: Jo. Tak co si pustíme? Něco hezkýho si pustíme.
4: Něco veselého.
2: Jo, feels like heaven, tak je. Za chviličku se ještě vrátíme k vašim e-mailům, protože jsme hledali Bastilu. Proč jsme hledali Bastilu, to věru nevím, ale to se nějak...
4: Co tě napadlo?
2: Nevím, proč mě to napadlo před rokem.

0: 6 hodin 38 minut. Ještě se tady těšíme společně s vámi, nejenom tím, že přejete naší královně všechno nejlepší k svátku, ale ptáte se, jestli třeba našel jsem několik emailů, jestli se tady naše Regina, protože Regina je královna, jestli jsi se cítila někdy jako královna, nebo jestli se naopak třeba cítíš stále jako královna?
1: Ne, vůbec, já jsem velmi plachý člověk, takže nemám v sobě, víš, takovou nějakou, jak bych to řekla?
0: Tah na bránu.
1: No, to nemám. Já jsem radši někde schovaná a pozoruju.
0: Napsal La Mates z Jablonce, super rok 1978. Rekinko, jste Bastila, doufám, že jo.
2: Tak teď Bastila, žádná...
0: Vyznání, je to vyznání.
2: Regina, doufám, nepadne. Žádná revoluce na obzoru, takže můžu zase hezky do práce. Lenka z Moravského Berouna.
1: To zas bude těžké, zase něco z dějepisu. Gilotýna tam figuruje, tak to u nás nebude. A že v červenci, tak snad když s velkým písmenem, že by Bastila, mějte se fajn, Jirka 53. Skvělá, Jirko. Jsou pochody, víš, pěkně.
0: Ano.
1: Postupně.
0: Je pravda, že ve hře Kati, kterou hrajeme už docela dlouho, přes 10 let v činoherním klubu, která se týká vlastně ukončení trestu smrti v Anglii, kde se tedy věšelo, nebo jako prostě to byla smrt na provaze, tak v tom rozhovoru s novinářem, který tam probíhá, ten Kat hájí ten provaz, že to je rychlé a že to je humánní. A ten novinář mu říká, no ale to já nevím, třeba co, když to elektrické křeslo, nebo třeba gilotina. A ten anglický Kat říká, francouzská, žabožeroucká. Jak to zůstalo v nich pořád stejně. A možná i to souvisí s tou Bastilou, ne? Myslím, to myšlení, víš, jako celkově ta historie vzájemná, ne? Možná ne.
1: Dneska je to Bastila, pád Bastily 14.7.1789. To je datum, které si pamatuju dost dobře, protože 14.7. se narodil Karel Gott. Napsala Katka.
0: 6 hodin 41 minuta. A za chviličku vás pozoveme k poslechu jedné velké úvahy.

0: Krátce před 6:45 vás, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka a ranního vysílání, konkrétně vysílání pořadu, který se jmenuje Ranní Dvojka, bych vás rád potěšil, protože náš pravidelný host, pan profesor, který s námi byl i se svou ženou v Přešticích a tento týden se společně setkáme na náměstí v České Lípě, nám přišel poradit, jak nastupovat do letadla rychle a bez tlačenic. Všichni znáte tu situaci, která je vlastně nepříjemná úplně všem, protože nejdřív se tlačíme před tou takzvaně stojánkou, pak se tlačíme při nástupu do letadla, nejdřív ještě do toho autobusu, který nás převeze k tomu letadlu a tak dále. Ale to řešení pana profesora je prý velice efektivní, přestože ho aerolinky už 20 let opomíjají. Pane profesore, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Nemáte na mysli pořízení svého soukromého letadla pro dva cestující?
1: Nemám, Dalibore, opravdu nemám. Klidně se můžeme bavit o Airbusu, třeba 380, velkokapacitní letající vesnici. Já pochopitelně mám tento můj patent nastupování a vystupování z letadla vyzkoušený a ověřený nejdříve u svých aerolinek Omyl Lines, ale představte si obvyklou situaci. Stojíte v úzké uličce, před vámi fronta cestujících a na konci člověk, který se snaží uložit zavazadlo do horní schránky. To jsme asi zažili každý z nás. Teď si představte, že je to třeba muž malého vzrůstu, takže si ho musí manželka posadit na ramena, muž má atrofované svalstvo, kufr váží 20 kg, celá ta snaha vypadá jak 150 let staré cirkusové představení za haléř. V letadle je horko, páče červenec, klimatizaci pilot pochopitelně nezapíná, protože proč taky, když jsou otevřená vrata, no a nervy začínají pracovat. No a může se stát, že přijde velký muž a uloží do toho zavazadlového prostoru vedle kufru i malého muže s manželkou. Ale naštěstí jsem tu já, jako fyzik jsem spočítal matematicky nejrychlejší způsob nastupování cestujících do letadla. Tím nejefektivnějším způsobem je pasažéry do letadla vůbec nepustit a uletět. Ale oni si pak stěžují. A to vyřizování a papírování je zdlouhavé, tak to jsem zavrhnul. Také jsem navrhoval ale vytvořit více vchodů v trupu letadla, ale letečtí inženýři byli proti, prý, že by nebylo kam přichytit křídla. A ono pak nemělo cenu jim vysvětlovat, že ať vymyslí 6 malých křídélek na každou stranu trupu a bylo by to, že? Ono by to taky lítalo. A nebo padalo, no. No ale proti třetímu návrhu usazovat pasažéry postupně od oken po uličky ob jednu řadu neměli žádných námitek, takže to kouzlo spočívá, přátelé, v tom důmysleném střídání řad a sedadel. Lidé totiž nenastupují v souvislých blocích, ale postupně. Takže nejprve nastoupí lidé se sedadly u oken, pak ti uprostřed a pak ti u uličky na tom kraji. Tak. A tu efektivitu potvrdil i můj test v maketě Boeingu v měřítku 1:1, kterou mám na terase. V tom průběhu toho nastupování, jak se tomu říká boarding, tak se střídají suchá vína a pozdní sběr, ne, prosím vás, sudé a liché řady. Takže mají cestující dostatek místa na uložení zavazadel. Já vám to vysvětlím, na tu řadu přicházejí například pasažéři ze sedadel 12A, pak 10A, 8A, 6A a tak dále. A po nich sedadla 11A, 9A, 7A a 5A. A v té uličce se tím výrazně omezuje pak to, že by se potkali a že by se blokovali. Jo, nebo si představte, že by byli ob jednu řadu a nastoupili nejdřív k okýnku, pak ti. A to znamená, že vy si stihnete ten kufr uložit, než přijde další člověk na řadu. Takže ale si myslím, že to je geniální nápad.
0: No, nápad je to geniální, ale ještě by to chtělo, aby, když půjdete ze předu a je tam řada 1, 2, 3, 4, 5, tak ano. Nejdřív, aby šel ten 5A, potom ano. 4A, potom 3A,
1: přesně
0: 2A.
1: Tak, přesně. A pak až směrem do uličky, to znamená, že těch lidí většina už bude usazená.
0: A neměli by být ještě Ačkový, by neměli být se mnou zavazadla, to by vzali ty Cčkový až.
1: Třeba, ať se s tím tahle, ano. No. A nebo manželky budou nastupovat poslední a budou sedět v uličce.
0: Rovnou si sednou.
1: Přesně tak, jo. Přesně tak.
0: To je...
1: je to chytrý nápad.
0: Je.
1: To znamená, že i kdyby nastoupili pouze ti lidé poslední, ti, co sedí v uličce, tak jich tam je dost málo na to, aby si překáželi. To znamená, že by si nepřekáželi logicky.
0: Jenom tuhletu organizaci musíte připravit už na letištní ploše.
1: No. A to je ten problém, protože do té hry pak vstupují priority. Já bych je to všechno naučil, že jo? I v kuřárně, tam se dá všechno lehce vysvětlit. Do hry vstupují priority, vjednostní programy, placený přednostní nástup, který je pro ty aerolinky pochopitelně zdrojem příjmu, dokonalý teoretický model, jak naráží na neukázněnost těch cestujících a snaha těch aerolinek vydělávat. To znamená, že pakliže si někdo přikoupí tu prioritu, že může nastoupit dřív, no tak se ten můj model rozpadá.
0: Takže... A jaké máte řešení?
1: Řezat, řezat, řezat, anebo ať jezdí vlakem.

0: Je 6 hodin 53 minuty a my se ještě na chviličku podíváme do českých novin. Ty jsi vybrala něco z hospodářek.
1: Ano, je to článek. Zajímavý je od začátku až do konce a je středně dlouhý, ale nevím, jestli ho stihneme celý, tak zkusíme, uvidíme.
0: A já ho nenašel.
1: Je to strana 7.
0: Jo, 7, já myslel 3.
1: Aha, to jsem ti možná napsala špatně.
0: Tam je úplně jiný.
1: Genetická mapa osobnosti, vědci ukázali, co formuje povahu. Osobnost člověka se obvykle vysvětluje kombinací výchovy, životních zkušeností, prostředím i genetikou. Dosud největší genetická studie lidské osobnosti ale ukazuje, že to není všechno. Vědci v rozsáhlém pátrání prozkoumali stovky tisíc lidí a dostali se i dovnitř samotných rodin.
0: A právě v nich zjišťovali, jak moc velkou roli jednotlivé aspekty hrají. Přišli na několik překvapivých zjištění a dokonce odhalili, že v některých případech může být vztah i oboustranný, tedy že osobnost může ovlivňovat zdraví a některé životní okolnosti zase mohou v průběhu života měnit osobnost.
1: Rozsáhlá studie mezinárodního týmu vědců, zveřejněná nyní v prestižním časopise Nature, spojila data ze 640 různých kohort, což je skupina lidí, které spojuje společný znak nebo vlastnost. Podle toho, který osobnostní rys vědci zkoumali, pracovali s genetickými údaji až 1,14 milionu lidí.
0: Kohort, že jo?
1: Ano.
0: Jo, já jsem neslyšel to, protože jsem přemýšlel, co to je kohor. Kohorta.
1: Ano.
0: Zaměřili se přitom na 5 základních povahových rysů, které psychologové u člověka běžně sledují. Společenskost, přívětivost, svědomitost, sklon k úzkostem, takzvaný neuroticismus a otevřenost novým věcem.
1: Výsledek zkoumání nebyl nijak přímočarý. Vědci neodhalili žádný jeden gen pro introverty nebo rozené vůdce. Lidská povaha je spíše jako obří mozaika. Skládá se z tisíců až desetitisíců drobných genetických dílků, které spolupracují.
0: No a jedním z nejzajímavějších objevů je, jak silně naše povaha souvisí s fyzickým zdravím. Ukázalo se, že lidé, kteří mají genetické předpoklady k vyšší svědomitosti, jsou organizováni spolehliví, důslední, mají v životě obrovskou výhodu a výrazně to ovlivňuje délku jejich zdraví.
2: Tak to mě je 112.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Zvláštní američtí vyslanci jednali o víkendu o ukončení rusko-ukrajinské války v Moskvě i v Kyjevě. Lídři koalice budou jednat o rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují nižší schodek. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojedinilé slabý déšť a teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory zprostředkované Spojenými státy o zastavení války na Ukrajině. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v neděli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V sobotu mluvili i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle Witkoffa se v Moskvě podařilo dosáhnout pokroku a povzbudivé bylo i jednání s ukrajinskou stranou.
3: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Prezident Zelenský zažertoval, že zafungovaly lépe než protiraketové systémy Patriot. Kvůli jejich bezpečnosti totiž Rusko Kyjev neostřelovalo a jeho obyvatelé si tak mohli podle Zelenského vydechnout. Uvedl, že Ukrajina počítá se zimním balíkem pomoci v protivzdušné obraně i energetice a že o něm s americkými vyslanci detailně mluvil. Řekl, že všechny strany zapojené do jednání udělají vše pro obnovení třístranných rozhovorů na úrovni poradců. Při jednání v Kyjevě padlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Motoristé a SPD se s hnutím ANO zatím neshodnou na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, považují za příliš vysoký. Podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné seškrtat až 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO s takovými úsporami spíš nepočítá.
4: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších jednotkách miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní k diskuzi, tak chtějí legislativní změnu, tudíž se nemohou logicky promítnout v návrhu rozpočtu na rok 2027.
2: Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Demoliční firma dnes znovu zahájí bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník objektu společnost Krým chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzo dělníci zbourají do konce tohoto týdne. Olomouc ode dneška hostí tradiční dny evropského dědictví. Lidé si při nich budou moct prohlédnout řadu památek nebo se vypravit na komentované prohlídky, tematické procházky a koncerty. Přehlídka potrvá do poloviny září.
5: Během týdne až do 13. září pořadatelé nabídnou řadu příležitostí poznat historii města i jeho zajímavá místa. Jedním z vrcholů bude páteční open air vystoupení Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí. Hlavní část programu připadne na tento víkend, kdy se návštěvníkům otevře řada památek. Podrobné informace jsou na webu města.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť. Večer se od západu na většině území vyjasní. Teploty čekejte mezi 23 a 27 stupni, na severu 20, na horách 16 a na Šumavě až 22 stupňů.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
0: Jedu vlakem Českých drah. Doprava.
2: Na dálnici D1 jsou kolony v Brně. Z Prahy na Ostravu se pomalu rozjíždí na kilometru 196, překážela tam dvě auta po nehodě. Na D1 je pak kolona i směrem z Vyškova, jede z kilometru 241 k Rohlence. Silný provoz čekejte na příjezdech do Prahy, například po silnici 3 před Mirošovicemi směrem z Benešova. To byly zprávy a s vámi je dál Ranní dvojka.
8: Je 7 hodin 4 minuty a teď tedy pro vás máme téma. Pražské Jezulátko dostalo nový kabátek a putuje do Irska. A jaké jsou důvody tohoto putování, to si řekneme hned za chvilku. A to je hezký.
9: Ty taky těším.
8: Já taky, no. Taky nový kabátek. Chodíte se tam občas dívat na Pražské Jezulátko? Ono to je rituál, ne? Veliký to, ta
9: výměna. No Španělé na to taky jezdí.
8: No jasně,
9: to
8: že
9: milují, jo, jo, jo.
8: Moc krásný. Jako
10: kabát převlíkám, no, často. U Jezulátka jsem nebyl. Radši.
8: Napsala tady paní Dvořáková, možná bychom to měli vyřídit panu Dudlebovi, protože on založil leteckou společnost Omyl Line. Pane profesore, slyšela jsem dobře, opravdu je vaší oblíbenou leteckou společností Omyl Line. Mám dojem, že už jsem s ní párkrát také letěla.

0: Pražské jezulátko, jeden z nejvýznamnějších duchovních symbolů české metropole, míří do irského hrabství. Této pocty se mu dostalo v rámci irského předsednictví v Radě Evropské unie. Koho to napadlo a jaký obleček si jezulátko veze sebou, to už řekneme s Pavlem Prouzou. Pavle, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Čí to byl nápad poslat jezulátko do Irska?
1: Projekt vznikl z iniciativy českého velvyslance v Irsku a jak už si naznačil, je součástí programu irského předsednictví v Radě Evropské unie. V jeho rámci bylo hrabství Kerry přiděleno České republice jako partnerský region pro prezentaci české kultury, tradic a současné tvorby. Sošce už slavnostně požehnal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který připomněl, že pražské jezulátko už po staletí spojuje lidi napříč národy i generacemi a tak se teď stane symbolem přátelství mezi Českou republikou a Irskem.
0: No, teď jsi mě trošku vyděsil, to znamená na malé straně to jezulátko nebude, oni ho nějak výjmou, to ne.
1: Ne, samozřejmě ne. Pražské jezulátko patří do kostela Panny Marie Vítězné a tam také zůstává. Do Irska míří jeho kopie. Ty se mimochodem vyvážejí do celého světa už od 18. století. Tato požehnaná kopie se v kostele dotkla originální sošky, takže se stala takzvanou dotýkanou kopií. Osobně ji do Irska doprovází velvyslanec Pavel Vošalík a spolu se zástupcem hlavního města Prahy radním Tomášem Slavihoutkem ji pak předá biskupovi hrabství Kerry Raymondu Anthonymu Brownovi. První veřejné představení sošky pak bude zítra při tradiční poutní mši u Mariánské studánky v Ballyheek, které se každoročně účastní asi 1000 věřících z celého Irska.
0: Irové uvidí jezulátko poprvé nebo ho znají?
1: No tak to je skvělá otázka. Irové pražské jezulátko velmi dobře znají a těší se tam mimořádné úctě. Pod názvem Child of Prague patří k nejznámějším náboženským symbolům irské lidové tradice. Generace irských rodin věří, že vystavení sošky před domem před svatbou přináší krásné počasí v den obřadu. Dodnes patří tento zvyk mezi nejznámější irské svatební tradice. Hrabství Kerry pak má zase symbolický význam pro Česko. V roce 2004, když jsme vstupovali do Evropské unie, předsedalo Radě EU Irsko a město Killarney v hrabství Kerry bylo tehdy naším uvítacím partnerským městem.
0: Pojď nám trochu připomenout, jak se jezulátko dostalo k nám, připomínám tu historii a proč se v tom kostele mluví španělsky.
1: Jezulátko do Českého království přicestovalo v roce 1556, kdy ho sebou přivezla španělská šlechtična Marie Manrique de Lara, která se provdala za Vratislava z Pernštejna. Sošku vyrobenou ze dřeva, pokrytého látkou a s voskovou hlavou dostala od své matky a měla ji ochraňovat v daleké zemi. Také ona jezulátko předala jako svatební dar své dceři Polixeně z Lobkovic a ta ho zase věnovala v roce 1628 pražským karmelitánům z kláštera u kostela Panny Marie Vítězné. Soška je spojována s ochranou Prahy během obléhání Švédy, zázračnými uzdraveními i vyslyšenými modlitbami. Například spisovatel Paulo Coelho si u ní měl vyprosit celosvětový úspěch, což si myslím také podařilo.
0: Pojďme k tomu oblečku, protože nám je známo, že jezulátko má nepřeberné množství těch oblečků. Má svůj šatník a pravidelně se tam třeba návštěvníci chodí dívat, jaká barva tam zrovna bude. Jaký konkrétně si veze do Irska?
1: No, tentokrát má slavnostní šaty od módní návrhářky Zuzany Kubíčkové. Barva je typicky irská, tedy zelená. Královský plášť odkazuje na tradiční ostrovní dekorativní řasení textilu. Jeho struktura vytváří slavnostní siluetu připomínající korunovační plášť. Límec zdobí motiv lipového listu, základ šatů tvoří splývavá košile, která je ozdobena hrozny vyšívanými ametistově zbarvenými skleněnými korálky. Jezulátko pak má i korunu a v ruce královské jablko, ty jsou zase dílem českých sklářů. Spojení hedvábného červeného sametu s modrými a červenými kameny odkazuje k českým korunovačním klenotům a svatováclavské tradici. Součástí oděvu je také přívěšek z broušeného křišťálu v rubínovém odstínu ve tvaru srdce. Jehož podoba vychází ze symbolu, kterým se podepisoval Václav Havel.
0: No myslím, že lepší jezulátko si Irové ani nemohli přát. Děkujeme, to byl Pavel Prouza.
1: Naslyšenou.

0: Je 7 hodin 17 minut, my pomaličku připravujeme retro kousek a těch variant je mnoho, ale ta jedna, která nás tedy napadla, nebo kterou jsme se rozhodli využívat, je taková jako hranatá kniha a při našem putování do Třebívlic jsme narazili na vetešnictví v Dřemčicích. Viď, že jo?
1: Ano.
0: A teď jenom bychom to možná, jestli jste to neslyšeli minulý týden, tedy teď už vlastně, dalo by se říct před minulý týden, tak ve vetešnictví, kde je takhle krásně naklizeno, se fakt nevidí. Víš si, představit, jak vetešnictví, vlezeš do takového toho starého vetešnictví, tak je to skoro synonymum nepořádku, ne? Nebo
2: tak tam se líbilo i tobě, jako pořádku milovnému člověku, viď?
0: Tam bylo fakt krásně.
2: No utírej prach na těch všech věcech.
1: No právě. A teď ale najít ten systém. Vedle čeho dáš ten koš plný klíčů? Jako do zámku, normálně odemykací
2: klíčů. To znamená, že tam bylo i tematicky. Jako přesně tak. To teda, to si s tím musel dát pan vetešník velkou práci.
0: No oni jsou na to dva.
2: No tak to jo.
0: A říkal, že jezdí ještě do jednoho vetešnictví v Německu. A říkal, my tady máme binec. A tam je to, jak když střelí, víš,
2: No tak lépe se tam asi člověk orientuje.
3: Retro kousek.
0: No a našli jsme tam poklad, jak jsme zjistili, je to tedy jeden ze dvou dílů, jmenuje se to...
1: Praktická hospodyňka.
0: A to je díl číslo jedna.
1: Díl číslo jedna.
0: Nejdřív si řekněme tu formu té knihy. Je to taková bible, by se dalo říct velikostí, nemyslím hotelová, taková ta klasická. Má to ty tenké listy, jsou na tom nádherný tisk, viď, s nádhernými kresbami. Mm-hmm. Ale pak, ještě než budeš číst konkrétní věci, popiš to, jak je tam ta barevná stránka s tím pauzovacím papírem, nebo jak bych to řekl.
1: To tě nějak učarovalo. Není to úplně jako v každém případě. Ale...
0: Jakube, podívej se na to, no. Protože to je věc, která se
1: je teda tam vždycky prostě vymalovaná nějaká věc, třeba kytičky různé, ale ty nevíš, co je co za kytičku. A právě k tomu slouží takový průhledný papír, dnes už lehce zažloutlý, aby když přiložíte a vidíte stále ty kytičky, tak si můžete přečíst, že tohleto zelený je mochna s tím žlutým květem.
4: Moje
1: tady vlmichna. Pak je tady taková fialová věc a to je netřesk. Mm-hmm. Pak jsou tady takový zelený papriky, co visí, červený.
4: Fusekle
1: neboli fuchsie.
2: Já to totiž na tom průklepáku nepřečtu.
0: Ale ono to je vlastně moc fajn, protože je to zároveň, se to tím učíš.
1: To je pravda.
0: Protože ty to můžeš potom zase otočit a už to nevíš.
1: Ano, hádáš, teda hádáš, teď už víš vlastně.
0: Tak to je jedna část, která mě tedy učarovala, by se dalo říct. No a potom tam jsou nejrůznější rady hospodyňkám v té obecné rovině. To znamená, hospodyňka byla žena, která nejenom, že musela propírko přes plot skočit, ale musela hodně věcí umět.
1: No a jak jako dokonale a vlastně... velmi sofistikovaně se přistupovalo k praní.
0: Mochna z Otradovic.
2: To je první, co mě... To byla ale michna.
0: To byla ale michna, paní učitelka, tady nám řekla.
1: Zaujala mě kapitola skládání, kropení, mandlování.
0: Je.
1: My si tady zkusíme s Jakubem potom jeden takový konkrétní způsob, jak se s prádlem nakládá, ale napřed teorie. Skládáním a natahováním má prádlo nabíti původního přesného a pravidelného tvaru. Usušené prádlo snímá se ze šňůr a ukládá se do koše roztříděno, to jest kusy téhož druhu jeden po druhém hned za sebou. Tím se usnadní nám práce při skládání. K mandlování se neskládá, dvojtečka, jemné drobné prádlo, příliš zdobené prádlo, prací šaty a blůzy, zástěry, mužské košile. Toto prádlo se vytáhne, řádně nakropí, pevně zbalí a po několika hodinách, když se dobře proleželo, se žehlí. Takto nakropené kusy prádla zabalí se do čistého plátna, aby se neušpinily a zůstaly navlhlé. Měkké mužské límečky, nové prádlo a vyšívání musí se více kropiti. Věci s perleťovými knoflíčky nebo s tiskátky se nesmějí mandlovati. Čím lépe se vytáhne a složí prádlo, tím snadněji a lépe se vymandluje a vyžehlí. Pořádná hospodyňka při skládání prohlíží prádlo, maličkosti hned vyspraví, knoflíčky utržené přišije, roztrhané prádlo, které vyžaduje větší správky. označí si například nití, kterou na obrubě protáhne a nechá viseti, aby je po vymandlování uložila stranou do koše, kde má uschovány věci, jež mají být spraveny. A teď jdeme natahovat. No,
2: no já klasicky, pardon, klasicky vyklepu to triko, nebo ten textil. Vyklepnu a pověsím ho. No. Tak to je špatně.
1: To je špatně, musíš ho zabalit. Namokřit
2: tak
1: a čistého plátínka. Prádlo se skládá na stole nebo na tabuli, kterou je přikryta postel. Než se začne skládati, musí se stůl čistě utříti. U každého kusu se nejdříve vytáhnou obruby a zvlhčeným palcem se uhladí, pak se po niti prádlo vytahuje, nakropí a složí. U kusů čtyřhranných, kapesníků, ručníků a podobně, musí se rohy řádně vytáhnout, aby byly pravouhlé.
2: Regi, já tě zastavím, ať to bereme postupně. To znamená, ty si olízneš prst a tu obrubu jako protáhne. Já bych teda v tom případě, umíte si ruce dobře, že ono třeba sníš, já nevím.
1: Vyčistit zuby?
2: Slepici na paprice, olízneš si prst a máš rázem červenou obrubu.
0: No ta může ještě vonět, ale vem si, že třeba si předtím složil 30 zašpíš, metráků jo. Uhlí.
2: To, jasně, tak to proto neperu, že jo?
1: Tak přistoupíme dál? Ne, ještě
2: něco. No přemýšlím nad tím, můžem, no.
1: Vždy několik kapesníků, utěrek, ubrousků se klade na sebe, pak se v polovici přeloží a opět v polovině a odloží se stranou. Obruba musí přesně krýti protilehlou obrubu, ubrousky se širokými obrubami se musí zvlášť dobře vytáhnouti. Drobnější kusy prádla vytáhne hospodníka sama, velké kusy, prostěradla, ubrusy, pokrývky, povlaky na peřiny vytahují dvě osoby. Mm-hmm. Pomačkané okraje se nejprve urovnají a uhladí, přičemž jedna osoba tento okraj napíná a druhá prsty rovná, pak se v rukách zřasí, načež současně obě osoby rukama 4 až 6krát táhnou sem a tam. Naposled vytáhne se ještě po částech. Velké kusy vytahují se po délce a pak napříč.
0: No, to je takhle...
2: No, potřebujete být dva. Mě teda překvapila i ta tabule na posteli. Jo. To je, to mývají doma učitelé běžně, že jo? Znáš přes prázdniny. Že si půjčíš školní tabuli, dáš ji na postel a na tý skládáš teprve prádlo.
0: No ne, tak oni to ne, že si to půjčuješ, ale oni potřebují třeba vymalovat ty třídy. Tak se veškerý nábytek a mobiliář se dá učitelům domů, že jo?
2: To je v pořádku, takže pak skládají prádlo jenom o prázdninách.
0: Ale já... spal si nikdy na tabuli?
2: Ne, já si koupím nový triko, bo to bude jednodušší.
0: Já to si myslím,
2: označit si nití jako nějakou vadu nebo kas, no neděláš nic jiného.
0: To je pravda.
2: Mandlovala, žehlila, opravovala a pak zemřela, že jo?

0: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Vláda dnes projedná výši minimální mzdy na příští dva roky. Od ledna by mohla vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak měla podle odhadů stoupnout ještě asi o 2 tisíce korun. S návrhem souhlasili odboráři i zaměstnavatelé. Pojišťovny v Česku čím dál více využívají umělou inteligenci při likvidaci škod. Nejčastěji ji nasazují u rozbitých čelních skel aut. Například Direkt pojišťovna zrychlila díky umělé inteligenci administrativu skoro o 90%. Co dřív likvidátorovi trvalo zhruba 20 minut, zvládne systém asi za 3 minuty. Podobně AI využívají taky Kooperativa nebo Česká podnikatelská pojišťovna. Před sídlo Evropské komise v Bruselu dnes přijedou demonstranti v kamionech. Akci pořádají zástupci evropských oceláren. Požadují okamžité změny pravidel a rovné podmínky pro importovanou ocel. Vadí jim, že dovážené produkty z oceli nemusí dodržovat přísná unijní pravidla, například o ochraně klimatu. Podle zástupců evropských oceláren hrozí omezení jejich konkurenceschopnosti nebo rušení pracovních míst kvůli přesunu výroby mimo Unii. Tisíce Srbů míří do Bělehradu na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. Rakev s jeho tělem bude dopoledne vystavená v jednom z kostelů. Po obřadu se průvod přesune na Topčirecký hřbitov, kde bude Mladič pohřben. Bývalý velitel armády bosenských Srbů zemřel na konci srpna ve vězení.

0: stupni, na severu 20, na horách 16 a na Šumavě až 22 stupňů.
1: Doprava.
0: V Pardubicích je silný provoz a taky nehoda. Dvě auta se srazila u nadjezdu u Parama směrem od letiště. Kolona je od Starých Čivic. Na silnici 16 z Mělníka do Slaného je fronta. Tvoří se před Novou Vsí na čtvrt hodiny. Další kolona je u Spomyšle. Opravují tam most. A na D1 jsou ucpané příjezdy do Brna směrem z Prahy od Kývalky. Z Vyškova za Rousínovem a zdržíte se 20 minut. Tolik zprávy a Mária Kunová. Pokračuje ranní dvojka.
2: Posluchači, během zpráv Regina stále studovala knihu Praktická hospodyňka za velikých komentářů Jakuba Kaloče, kdy samozřejmě každý na to má jiný pohled. Mm. Regina zastává hospodyňky z přelomu 18. a 19. století. Jakub se diví, že neměli nějaké volnočasové aktivity, třeba že si hospodyňka nešla zaplavat a nebo nešla do kina.
3: Já spíš lituju, Dalibore, protože ta... A ty si s ní, o čem jsi si s ní pak měl povídat? Tak co jsi dělala o víkendu? Mandlovala. A nebo označovala jsem kazy na textilu na košilce. Nebo a jste... co dělala druhý víkend? Žehlila jsem.
2: Počkej, to dobře, ale tak je to hospodyňka.
3: Měli chuděrky jiné zážitky, ale...
2: Ale podívej se, třeba tady je kresba nádherná, která vás teda bavila, že dokonce jedna stojí na nějakém žebříku, na štaflích nebo něco.
4: Ne, totiž to bylo důmyslně vymyšleno, že hlící prkno skládací, no, které slouží zároveň jako schůdky. Hmm. A je tam zobrazeno, která jedna paní, jejíž estetiku taky jako popsal. Že je ošklivá praže i zlá. Taková načuřená.
3: Ta perokresba se úplně
4: A druhá za ní stojí právě ve formě toho žebříku a meje lustr.
3: Ale mně se líbí ten nápad, ta kombinace štaflí nebo žebříku s tím žehlícím prknem. Že k tobě přišel malíř, vymaloval by ti byt a ještě by ti tam vyžehlil.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Tak pro ty z vás, kteří sledují počasí, tak to asi to zítřejší počasí a zvlášť teploty překvapením nebudou, ale k těm se dostaneme za chvíli. Zatím aktuálně ještě na většině území polojasná obloha, ale pomalinku už od západu, severozápadu se přidává, jak říká moje maminka, zataženost. Takže bude více oblačnosti a místy také zaprší, nebudou to, bude to spíš opět formou přeháněk, nebude to žádný trvalý déšť. Během odpoledne se ta oblačnost opět protrhá, přestane pršet a ty teploty, a bude hezky, polojasno, jasno. A ty teploty 23 až 27 stupňů Celsia, sever malinko chladnější kolem 20 a na horách příjemných 16 v tisíci metrech, na Šumavě dokonce až k 22. A to zítřejší počasí podle mě ne a nese pustit léta. Myslím si, že se dá říct zpátky do plavek, protože ty teploty opravdu budou tropické. Má být jasno až skoro jasno, odpoledne možná při přechodně zvětšené oblačnosti sem tam zaprší, ale opět to nebude nic výrazného. A ty teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Na severu také teplej, tam, kde většinou bývá chladněji, třeba i o 8-9 stupňů Celsia, tak tam naměříte mezi 26 až 29 stupňů Celsia a na horách také teplo 21, respektive na Šumavě 24 nad nulou.
3: No jo, ale pokud někam jedete na 2 dny, nebo na 3, vracíte se ve středu, tak si hoďte do kufírku a nějakou bundu, protože to už zase bude.
2: Přesně tak, a pláštěnku.
3: Jo.
4: Dobře. Já jsem vám slíbil asi před hodinou a půl, že vzpomeneme na Richarda Tesaříka a to teď uděláme. Richard byl opravdu senzační chlap a tak, no. Co k tomu říct? Všemu dobře.
5: Jojo Benz vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví.

0: V jojobendu se vystřídala během let celá řada hudebníků, třeba i Ondřej Hejma. Jeho jádro ale tvořili bratři Tesaříkovi. Mladší bratr Vladimír zemřel v červnu 2003 na následky zranění po pádu z kola. V roce 2011 popsal Richard Tesařík v rozhovoru pro Radiožurnál, co ho na reggae zaujalo.
1: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně, a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání, ne, taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
0: Richard Tesařík se ale věnoval hudbě i mimo kapelu. Působil jako solový zpěvák a byl autorem vlastních písní. Zkušenosti postupně předával taky jako učitel.
1: Já jsem začal učit teď na podzim na Mezinárodní konzervatoři obor zpěv, hlavně interpretaci tedy, ale zpěv tam učím takový pokročilejší žáky.
0: Vedle koncertování s jojobendem zpíval i ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili například v muzikálu Galileo, Touha nebo Tajemství. Richard Tesařík pak pokračoval i po bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
2: Když jsme začali, to tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo, tak to bylo takový reviální číslo. Sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
0: Richard Tesařík spojil s jojobendem prakticky celou svou kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Martin Fischer, Český rozhlas.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
0: U mikrofonu tentokrát naproti mě usedne známý český spisovatel Miloš Urban. Vstupte na chvíli do světa jednoho z nejosobitějších českých spisovatelů. Proč ho stále přitahují temná místa a tajemství? Kde hledá příběhy, které čtenáře trochu zneklidní? A čeho se bojí autor, který umí nahánět strach ostatním? O spisovatelství i mystice si budeme povídat s Milošem Urbanem. Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé i SPD chtějí nižší schodek. Donald Trump bude dnes telefonovat s prezidenty Ruska i Ukrajiny a bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť, teploty do 27 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Lídři koalice se dnes vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé ani SPD nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO. Předseda motoristů Petr Macinka chce najít úspory třeba ve zdravotnictví nebo na provozu státu.
3: Nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách a v součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO vidí jako reálné snížit schodek spíš o jednotky miliard. Některé návrhy motoristů ale podle ní vyžadují změny zákonů, které není reálné do konce roku ve sněmovně stihnout. Americký prezident Donald Trump by dnes mohl po telefonu jednat s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem. Poté se má spojit i s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Píše to ukrajinský server The Kyiv Independent s odkazem na nejmenovaného amerického činitele. O víkendu s Putinem a Zelenským mluvili Trumpovi vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff. Ti přijeli nejdřív do Moskvy a pak do Kyjeva jednat o možných krocích k ukončení války. Trump se s nimi o tom má před telefonátem ještě poradit. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jen smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
4: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
2: Český rozhlas dnes spouští projekt Slyšet Havla. Jedním z jeho hlavních titulů je šestidílná série o vzniku knihy Dálkový výslech. Od jejího prvního vydání letos uplyne 40 let.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě.
6: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na téměř 60 otázek novináře Karla Hvížďaly, který tehdy žil v zahraničí. Magnetofonové pásky pak musí tajně přes železnou oponu. Pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
7: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastický to porovnávat.
6: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O tři roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíkova série je ode dneška ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť. Večer se od západu na většině území vyjasní. Teploty čekejte mezi 23 a 27 stupni. Na severu 20, na horách 16 a na Šumavě až 22 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je kolona u Sadské, na 20,5 kilometru zasahují hasiči. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je nehoda, těsně před sjezdem na Pražský okruh se srazila dodávka a osobní auto. Blokují dva pruhy, fronta je od sjezdu na Rudnou. A na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna v obou směrech, zdržíte se 20 minut a směrem z Vyškova se ucpává i stará silnice před Rohlenkou. To byly zprávy, společnost vám dál dělá Ranní dvojka. Yeah.

0: No a protože, přátelé, začaly růst houby, spousta z vás už některé druhy hub nosí do rozhlasu, no tak nám nezbývá, než ty houby zpracovat. A proto neslyšíte Dalibora, protože je tuto chvíli u plotny a dělá nám smaženici s vajíčkem.
1: Přinesl pár maličkých hříbků, které vypadaly jako atrapy. Tak dokonalé, krásné byly, že je to skoro škoda sníst, ale Dalibor usoudil jinak a řekl, že by to byla škoda nesníst.
0: Tak jediné, co tak možná tady vedoucí programu, pan ředitel Ondřej Nováček, nám zakáže vysílat, protože opět se tam objevují ve vysílání zvuky z kuchyně, které on nemá rád. Ale co bychom pro takovou smaženici neudělali, že? Mimochodem tu smaženici Dalibor vytvořil během zpráv Marušky Kunové. Takže za 4 minuty. Regi, ochutnej.
1: Jakub se mě ptal, jestli houby nejsou těžké. Tak já jsem říkala, že jsou, ale že na noc jsou těžké.
0: Ano, přes den jsou lehčí.
1: Jsou lehčí, takže
0: taky vyzkoušíme. Ochutnej. Tak přátelé, Regi ochutnává.
1: Vynikající.
2: Odpověděla ještě dřív, než to ochutnala.
0: To bylo takzvané na pana Choura. Takové zajímavé. Křupavé, šťavnaté, slané akorát. Hříbky ty já mám nejraději, ty já mám rád.

0: Je 8 hodin skoro 10 minut, přejeme vám krásné dobré ráno, dobrou chuť, pokud právě snídáte, a vítám zde ve studiu Oldřicha Suchého, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Který už nám prozradil, že houby nemá rád, to znamená, museli jsme všechno odstranit z tohoto studia, ale minulý týden jsme názorně demonstrovali, že když dva dělají totéž, není to totéž. A dnes možná uděláme to samé, opravdu?
1: Je to tak. Protože jsem si pro nás připravil opět knihy, které jsou si nesmírně podobné. Navíc je psali dva autoři, nebo teda spisovatelka a spisovatel, kteří jsou úžasní, jsou to velmi cenění autoři světové literatury a oba nezávisle na sobě se rozhodli, že nám přiblíží životní osudy významných režisérů v éry němého filmu a přerodu do mluvené éry. A navíc oba se rozhodli, že ty osobnosti budou trošku problematické, protože jeden měl co dočinění s fašismem a druhý zase byl v Sovětském svazu a pomáhal s propagandou.
0: Jenom asi se nerozhodli ti autoři, ne? To se rozhodli ty osobnosti.
1: Ano, osobnosti se rozhodli a autoři se rozhodli, že jako byste vařil tady houbovou voňavou pochoutku, tak oni nám navaří voňavé romány. A že se to teda povedlo.
0: No.
1: Začnu dámou, když řeknu Guzel Jachina, tak pro nás to nebude žádné nové jméno, protože jsme tady o ní mluvili několikrát. A tentokrát tedy napsala velký román, Eisen se jmenuje, demonstruji zde ve studiu, že je opravdu velký, taková cihlička.
0: Je to cihlá.
1: 600 stránek. Ale hned od první stránky musím říct, že to bylo jako setkat se s géniem, s někým, kdo vás přesahuje. Mně se, jak jste se hned otočil
0: na
1: pana Jakuba.
0: A no pro mě to setkání s ním ano, bylo vlastně podobné.
1: Úplně zůstanete zaraženě stát před tím textem jenom od prvního odstavce. A to dokáže podle mě málo kdo a právě Guzel Jachina to umí. Já o ní říkám, že ona jako kdyby malovala velká plátna, že jenom nepíše, ale že prostě maluje a je to zase v tom Eisenovi také. A když Eisen, tak je to zkrácení na jména Sergej Michajlovič Eisenstein.
0: Já jsem právě říkal, jestli to je o něm.
1: Režisér sovětský, nejznámější asi jeho film je Křižník Potěmkin. On byl v té době, když se natáčelo, tak bylo obvyklé, aby třeba ve filmu bylo 50 střihů, tak maximálně kamera byla statická. A on patří mezi ty režiséry, kteří jako jedni z prvních začali používat pohyblivou kameru, takže různé nájezdy a i z těch schodů právě, takže různé vychytávky vynalézali, ale hlavně miloval střih a měl k němu takovou vlastní filozofii, takže v jeho filmech může být třeba až 300 střihů. Na diváky v té době to mělo veliký účinek i na nás, když se dnes na některý z těch filmů podíváme, tak je to velmi klipovité. Až vlastně i na nás, mě připadá, že i dneska žijeme v té klipovité době a mě i připadá, že i tak je to na nás vlastně rychle, tak jak to tedy muselo působit v roce 25, 26, 27. No a teda tento pán byl, ona nám ho podává v takové zvláštní podobě, jako mě připadá, já ho vnímám jako přerostlé dítě, které vlastně moc neví, co chce, rádo by svobodu, tvořilo si, jak chtělo, když mu někdo říká, ale takhle by to být nemělo, tak on si to stejně tak udělá, ale nemá moc rád svoji matku, ale když se mu něco nedaří, tak je ona první, kdo u něj musí být a číst mu o něm články, které o sobě sbíral jenom ty pochvalné a ona mu musí přečítat, jak on je teda geniální, jak se mu to daří. No a jeho práce byla teda točit samozřejmě filmy, ale také překrucovat v těch filmech historii a jeho sláva i dovednosti potom pomáhali samozřejmě ve světě šířit obraz falešný o dějinách, jak vlastně nešli. Tak je tam takováhle ta problematická linka v tom románu. Ona se na něj dívá svrchu velmi dramaticky a musím říct, že jak jsem říkal o tom setkání s géniem, tak já knížku ještě nemám dočtenou, protože je opravdu dlouhá a užívám si každou stránku a vlastně asi nechci, aby skončila.
0: To je moc fajn, co říkáte. A ta myšlenka toho překrucování, ta historie, to je nějaká, mají v tom nějakou zálibu.
1: Je to tak. On vlastně byl i značně cenzurován samozřejmě, ale zdá se, že mu to moc nevadilo a té cenzuře se velmi rád podrobil. Jemu šlo o ten účinek, zdá se, že měl zálibu v nehezkých věcech, dokonce třeba nám Guzel Jachina přibližuje, že když potřeboval, aby tam bylo, aby třeba někdo zemřel a bylo nehezky nakládáno s tou mrtvou, tak opravdu obstarali z márnice mrtvé tělo a nechali ho klidně nějak zlikvidovat, aby to dokonce si vyžadoval i mrtvou novorozence, ale tomu teda neprošlo. Takže taková zvláštní, nepříjemná osoba.
0: Ale profesně určitě vizionář.
1: To rozhodně. Hmm. Dokonce se říká, že právě ten Křižník Potěmkin ještě dnes je hodnocen jako vůbec nejlepší film v dějinách kinematografie. A to vlastně byla kinematografie v plenkách.
0: No, to je pravda. No. Tak to je tedy jedna osobnost, ale když dva dělají totéž, není to totéž.
1: Přesně tak. I když je to tentokrát velmi blízko, protože Daniel Kehlmann, taky netřeba ho asi přibližovat, u nás měl obrovský úspěch s románem Vyměřování světa nebo románem Tyl, tak tentokrát napsal román, který se jmenuje Šálivá hra světla. Koukal jsem, že ve francouzštině vyšel jako režisér, a ono je to jasné, protože je právě o režisérovi. Když řeknu jméno Georg Wilhelm Pabst, tak se asi mnoho z nás nechytí. Nemyslím si, že by to bylo obecně známé jméno, ale myslím, že pro nás Čechy je zajímavé to, že se narodil v Roudnici nad Labem, pak se s rodinou přesunul, už je ještě jako dítě, do Vídně, kde začal studovat a tak dále, a stal se z něj uznávaný režisér. Miloval také střih jako ten Eisenstein, ale měl k němu jinou filozofii a přistupoval k němu jinak, ale to se dočtete případně tedy v románu Kehlmannově. No a třeba tento Pabst je významný tím, že například ve svém filmu Ulička, kde není radosti, proslavil Gretu Garbo. Byl to její, myslím, čtvrtý film nebo třetí a vynesl ji na světlo. On se pokoušel o úspěch totiž v Americe, v Hollywoodu, ale nedařilo se mu to. A najednou dostal faustovskou nabídku. Pojď do Německa točit pro Třetí říši filmy. My ti tam dáme spoustu peněz, budeš tam mít úspěch. Když jsi v podstatě Vídeňák, tak budeš jako doma. A on se opravdu vrátí s rodinou a začne právě takhle pracovat. Pro nás je ještě zajímavá pikantní historie, že v roce 45 tady na Barrandově natáčel film Případ Molander, ale propuklo pražské povstání a on utíkal z Prahy. V románu je to podáno trochu jinak, že dokonce sebou vezl i ty kotouče toho filmu, které pak ale po cestě ztratil. Ten film opravdu neexistuje. Někde zmizely ty pásy filmové, takže ho nikdy nikdo neviděl. Snad ani fotografie z něj nejsou. A o tom je tedy ten román Vyměřování Šálivá hra světla. Já věděl, že to spletu. A zase nás přivádí právě na myšlenku, když se umění zapojí do nějaké propagandy a jak se s tím i morálně vypořádat. No a autor tentokrát k tomu přistoupil trochu jinak než Guzelik Achina. On ten román pojal skoro filmově a servíruje nám co kapitolu, tak filmové scény, jako kdyby vybudoval v ateliéru pokojíček, vlak, nádraží, restauraci a inscenuje tam ty scény, ne vždycky je hlavní postavou ten Pabst, ale někdo z jeho okolí, třeba jeho asistent, a vznikl opět velmi působivý román, tentokrát kratší, než Guzel Jachina, má jenom 300 stránek, tak to dáte hned.
0: No, obě témata jsou teda velmi
1: poutavá, zajímavá. Dneska mám opravdu klenoty, takže pokud naši posluchači váhají, co přečíst, tak obě dvě. Jedna bez druhé vlastně. Oni totiž se i oba potkali. V románech to bohužel zaznamenáno není, ale ve Švýcarsku bylo první setkání filmařů a tam oni dva se setkali dokonce. Aha.
0: No, stojí to za to. Já jsem se tak jako...
1: Krása, já jsem rád, protože vypadá, že když to zaujalo vás, tak věřím, že to zaujalo i naše posluchače. A můj úkol je tím pádem splněn.
0: Takhle, když už se to líbí vám, tak to musí líbit všem.
1: Ne, tak arbitr, to musí být.
0: To byl Oldřich Suchý, děkujeme.
1: Mějte se krásně.
0: A teď něco o lásce.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Ano, je to tady. Jednu tečku, nebo o tu se postarala Renča, neboli Renata. Milá raní dvojko, teď jsem přišla k dvojce a ráda bych upřála Regině všechno nejlepší k svátku. Ráda bych taky, aby byla tak chytrá. Ráda bych byla taky tak chytrá. Tak ať to Regině zůstane včetně smyslu pro humor.
2: Moc děkuju, Renče, moc si toho vážím. Až tak. Jsem dojata.
1: To je jedna věc. Potom jsme tady řešili a ukazuje se, že to budou další dvě tečky. Praní prádla, vytahování prostěradel a jakési podivné schůdky s žehlícím prknem.
2: Ano, napsala Radka, to je aktuální zpráva. Schůdky s žehlícím prknem dva v jednom jsem kdysi našla u nás na chalupě na půdě. Pravdou je, že dlouhé roky jsme si lámali hlavu, co je to za nepovedené divné schůdky. Nakonec všechno rozlousknul soused, milovník retrověcí, který je objevil v nějaké knize. Již roky tak stojí na čestném místě na terase, neb já na té retroveteši také ujíždím. Děkuji za krásná rána a cesty do práce. Radka Lohenice.
3: No já přidám Irenku z Prahy, jsem ročník 53, napsala, pardon, a moje matka s babičkou přesně takto prádlo věšeli, sbírali, rovnali a kropili před žehlením. Jen skládali v kuchyni i na jídelním stole. Ne na prkně, co se dávalo na peřiny při stlaní postelí. To už je pravěk. A prostěradla a cíchy se musela pomáhat vytahovat i já jako dítě. Menší věda s žehlením a praním pak začala až po roce 1968 s lepšími pračkami a nástupem automatických praček.
1: A jedna ještě taková zvláštnost, jenom že ty jsi řekl cíchy, ale stejně všichni říkáme cejchy.
3: Cejchy.
1: Že jo? I když se člověk snaží mluvit spisovně, tak stejně řekne cejcha. Máš strašnou cejchu, člověč.
3: Aha. No to se, víš, strašná cícha.
1: No to je
3: divný, víš. Já mám teda, pan Cichy, to byl jeden docela významný pán v AZNP Kvasiny. V top managementu pracoval. Neříká ti nic to jméno. Byl velmi úzce spjat s automobilovými závodníky Jiřím Šedivým a Jirkou Janečkem. Ne, tak nic, to nevadí. To jsi jezdil ještě na koloběžce v té době.
1: Ale Regina něco chtěla říct.
2: Já jsem chtěla říct ještě něco k té desce. Totiž tu pamatuje babča.
1: Gramofonové desce.
2: Ne, to je prkené, jo. Na posteli. Pamatuje si to od babičky. Z deska z postele se sundávala, jen pokud bylo víc lidí než postelí. A toho jako děti jsme využívali třeba při schovkách, kdy jsme se zahrabali do peřin, které tam také bývaly zastlány. Jinak se opravdu na desce normálně připravovalo jídlo, jako na součásti kuchyňské linky. I u nás se prádlo po vyprání takzvaně vytahovalo, než ho mamka žehlila, jednalo se o prostěradla a cejchy.
3: Já se jenom zeptám, nejsem tak bystrý chlapec. To se sundaly peřiny z té postele a na tu postel se dalo, položilo to prkno, jo, ta deska.
2: No, no.
3: A na ní se skládalo. Kam se daly ty peřiny? Že to byly duchny, ty měly asi 18 kubických metrů. Přeci to byly obrovský duchny. Kam se dali? Se přenesli do stodoly, pak se teda složilo prádlo a zase přinesli zpátky. Jo.
1: My tě máme rádi, Jakube. Mějte se krásně, milí posluchači.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
2: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den a celý nový týden. O pozornost se hlásí pravidelný rozhovor na aktuální témata, který vám nabízíme v tomto čase od pondělí do pátku. Dnes dostane prostor Jan Kubáček, politolog. Buďte vítán, dobrý den.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání a pokud možno doufám, že budu nosit příjemné zprávy pro celý ten týden. Ať máme dobrý start.
3: Probereme koaliční debaty o rozpočtu, rozhovor šéfa české diplomacie Petra Macinky za Kuklenci i jeho tlačítko a také triumf krajně pravicové alternativy pro Německo v Sasku a Nalcku. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Strany vládní koalice, SPD a motoristé nesouhlasí s rozpočtovým deficitem ve výši 389 miliard. O jejich požadavcích bude dnes jednat vládní koalice, zítra se pak k plánu hospodaření státu na příští rok sejde poslanecký klub SPD s ministryní financí Alenou Schillerovou za hnutí ANO. Podle ní jsou škrty možné, pokud ministři navrhnou nějaké úspory. Nicméně nevidí prostor v řádech jednotek miliard korun, nikoli teda desítek. Proč, pane Kubáčku, přišly strany vládní koalice, menší koaliční partneři hnutí ANO s těmi výhradami až nyní? Proč si to uvědomili teprve teď, jak má růst státní dluh? O rozpočtu se bavili celé
4: Myslím
3: léto.
4: Si, že to je přesně tak. Je to hodně dáno podzimním kláním. Do českých luhů a hájů přišla kampaň. A samozřejmě teďka každá politická strana chce vlastnímu voliči ukázat, že je naprosto potřebná v tom politickém systému, unikátní, umí vytvářet tlak. Musím říct, že jsem překvapen zejména u motoristů z toho titulu, že v čele rozpočtového výboru, což je mimochodem jeden z nejvlivnějších sněmovních výborů, co kdy byl, tak stojí přední ekonom Vladimír Pikora a přiznám se, že jsem myslel si, že motoristé i z titulu toho, že slibovali, že zastaví Petra Fialu a budou hlídat Andreje Babiše, takže budou stínovat priority,

0: ty bude řezat, utahovat opasky, jak by se řeklo ilustrativně, a budou se dělat korekce v rozpočtu, protože to bude nejen nutnost, ale doufejme, že bude to nutnost podnícena, a o to si myslím, že se teďka hraje ekonomickým růstem. Jenže odhadněte něco ve světě iránského dobrodružství, destability, kam se podíváte, ekologických nejistot, otevřených otázek, ceny elektřiny, to se těžko predikuje. Takže na mě to dělá dojem i tím, že hodně sleduju polské prostředí, že opravdu tady zažíváme teďka trošku polský státní rozpočet, který se jmenuje skrze utrácení a optimismus českých domácností a českých firem posilujme ekonomický růst a dostavme co nejvíce z těch strategických projektů i z titulu toho, že velkou část spoluhradí Evropská unie. A to z těch dotací evropských rozpočtů velmi brzo se stopne a vyschne tato příležitost. Takže myslím si, že teď se hraje v podstatě jak o ekonomický růst a dobrou náladu, tak dostavení strategických investic. A to samozřejmě vedle investování do zdravotnictví a obrany vnější i vnitřní, prostě vytváří takovéhle naplenismy. Takže jinými slovy spíše čekám takové tančení na ledě pro voliče a opravdu bude spíš o kosmetické změny.
1: Jinak motoristé budou jednat o možnostech úspor s ministrem školství Robertem Plagou a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura, ten vidí možné úspory v rezortech v gesci hnutí ANO a motoristů, takže škrty ANO u kolegů.
0: Ale u sousedů, přesně tak. Ono mě přišlo mimochodem pikantní, když jsem slyšel z úst poslanců některých za SPD, že jsou připraveni razantně škrtat na ministerstvo obrany, a tak jsem si jenom řekl, a za koho tam ten ministr je? Pravda, on má mnohem blíž, ministr obrany, k premiérovi Andreji Babišovi než k vlastní nominující straně SPD, ale mám dojem, že to bude podobné jak u pana Bednárika, také formálně nominovaného SPD, fakticky blíže k premiérovi, že se jejich vazba ještě k ministerskému předsedovi i z titulu rozpočtování a ministryni financí za ANO posílí. Takže opravdu myslím si, že i z titulu toho, že pokud byste jako férově cokoliv vlastně chtěla zásadně teďka prořezat, tak tomu opravdu potřebujete v českém prostředí změnu mnoha zákonů, čili to je nejméně skoro 3/4 rok legislativního procesu, takže opravdu čekejme od toho kosmetické změny a spíše hru o to, kdo rozuměji systémověji bude příští rok a přes příští rok šetřit, protože to bude prostě nutnost.
1: Když nakonec zvednou i motoristé a zástupci SPD pro rozpočet ruku, pane Kubáčku, tak podepíše se to na náladách jejich voličů? Podle aktuálně průzkumu agentury Median odmítá to velké zadlužení 62% respondentů.
0: No, ono to bude totiž souboj o tu interpretaci. Jestli je to dluh opravdu jenom, řeknu hloupě, na svačinu, bankety a pro spotřebu státu, a nebo je to dluh pro budoucí investice, které mají šanci přivést lepší pracovní podmínky a nějakou perspektivu růstu životní úrovně země. To jsou typicky dálnice, protože zaplať pánbu, zatím nejsme v takovém luxusu, že bychom stavili už jenom dálnice pro dálnice, stále stavíme ty klíčové páteřní, aby jsme vůbec zemí dokázali projet a aby prostě dlouhodobě fungovala ekonomika, protože víte sama, že my jsme se tady o tom několikrát bavili, že pokud bychom nedostavili, tak budeme slepým kruhovým objezdem. Prostě všichni to budou přejíždět po sousedních zemích a říkat si, je to hloupé, nepraktické, ale co s tím naděláme, když jim to končí v polích. Takže teď podle mě bude velmi důležitý úkol, zejména pro ministryni financí Alenu Schillerovou, velmi pečlivě, srozumitelně a konzistentně vlastně obhajovat ty priority, aby to ustála jak před veřejným míněním vlastního domovského hnutí ANO, tak před de facto veřejným míněním voličů koaličních stran, ale i opozičních. A nutno dodat, zatím k mému překvapení vlastně opozice nahrála, protože nenabídla alternativní scénáře a naopak řekla, my jsme připraveni řezat ve zdravotnictví a sociálnu, což mnozí se pokřižovali a řekli, Ježíš, to je poslední, co potřebujeme, protože tam z toho stát extrémně razantně, rapidně utíká a není důvodu.
1: Pojďme k dalšímu tématu. Šéf diplomacie Petr Macinka poskytl v srpnu rozhovor zamaskovanému člověku v kukle, který se vydával za někoho, kým není. Aktivistická skupina Detektivní parta chtěla mimo jiné upozornit na nedostatky v zabezpečení ministra jako chráněné osoby. Pan Macinka zpětně tvrdí, že šlo o provokaci, že o tom věděl a

0: šel jí vědomně naproti. Premiér Babiš se zastal policistů z ochranky ministra. Ten podle premiéra Babiše sám vyhodnotil, že při rozhovoru s maskovaným mužem ochranku nepotřebuje. Andrej Babiš nicméně řekl, že mu Macikův postup nepřišel normální. A vám? Co si o tom myslíte, pane Kubáčku?
1: No, řeknu vám otevřeně, že nejvíce mě líto těch policistů, protože nemají to teďka vůbec jednoduché. Pamatuju na doby, kdy Václav Havel, Václav Klaus, nakonec i Miloš Zeman si mnohé kratochvíle prostě zakázali, protože byli ústavními činiteli a protože to zkrátka nešlo a byla zásada, že dokud jsou ústavními činiteli, reprezentují republiku, tak zkrátka vedle privilegií mají i povinnosti, to znamená některé věci typu jezdit sám automobilem, věnovat se různým kratochvílím, prostě podstupovat nebudou. Ježíš, pamatuju, jaká ještě velká debata byla, jestli prezident republiky, a bylo to u Václava Klause, může sjezdovat. Dneska na jedné straně musí hlídat motorkářského prezidenta, na druhé straně chodit na velmi prapodivné rozhovory ve velmi nestandardním prostředí. No, myslím si, že ve výsledku si to bude muset obhájit ministr zahraničních věcí. Pravda je, že spousta lidí si řekne, je spousta zásadnějších věcí, ale je to podle mě na otevření velkého tématu, jestli jak se jakoby posiluje ten online prostor a ta online komunikace politiků a politici nám podle toho online prostředí hodně divočí, protože často ta komunikace posiluje černobílost, neschopnost si povídat, ty argumenty vysvětlovat, tak jestli tady vlastně nemáme další rozměr a to je něco jako online komunikace alternativců, ať jednotlivců nebo skupin, které jsme teďka viděli v tom maskování, protože ač možná ministr naletěl, tak svého druhu v podstatě i společnost naletěla, protože jeden aktivista byl vystřídán aktivistickou soldateskou, protože si řekněme otevřeně, že ta skupina je také značně kontroverzní a taky na hraně zákona a dává nám to zprávu, že možná by bylo fajn jednak si obecně mezi sebou víc povídat, nehroutit se černobílými scénáři a možná věřit spíše jako ustáleným značkám, jak mediálním, tak analytickým, tak odborným, protože tam aspoň víte případně komu tleskat, anebo na koho se zlobit. Tady maximálně na vlastní hloupost, zákulisí a ponožku přes hlavu, když to řeknu takto. Je to k zamyšlení a mimochodem vidíme to velmi dobře teďka i v tom Německu, co se děje. To je krásně jako online komunikace v černobílém vidění, to roztleskávání, ty emoce a pak přijde tok všedních dnů a velké zklamání. A teď to vidíme mimochodem u velké debaty o státního rozpočtu, že najednou prostě peníze neznají pána a musíte dělat nepopulární kroky. Takže myslím si, že velké varování, jinak za chvilku tady opravdu bude spousta ponožkových názorových proudů, ale nebudete nikdy vědět, na čem jste.
0: Jinak v rozhovoru pro Českou televizi konce minulého týdne ministr Macinka také prozradil, že má v kapse saka tlačítko, když ho zmáčkne, tak se budou dít věci, jak opakovaně řekl moderátorovi.
1: No, já jsem si vzpomněl, protože mám docela rád, ona tady teda upřímně řečeno oddychovka, já vždycky říkám, že to je červená knihovna pro muže a to je James Bond. A už dlouho nenatočili díl žádný a já jsem si říkal, co v tom je, že by došly témata a pak se objevil fenomén Filipa Turka a Petra Macinky a já jsem pochopil, že zatím není čas na nového James Bonda, protože je máme tady. Já přiznám se vám, že když jsem slyšel o tom červeném tlači, nebo prostě o tom tlačítku, tak já jsem nevěděl, jestli mám plakat nebo smát se, jestli dychtět po tom, aby pan ministr ho zmáčknul, to tlačítko, aby jsme viděli, co se schovává pod termínem to se budou dít divy, ale dostává se to přesně k tomu, že když to řeknu teď velmi vážně, prostě politika je řemeslo. Některé věci by se měly opravdu rozhodovat, řešit za dveřmi zavřenými. O některých věcech bychom neměli vědět, protože opravdu pak už to má takovou trošku pavlačoidní povahu a tohle mě to teda taky připomínalo. Je to krásné, že teďka víme o tlačítkách všeho druhu, ale vlastně té autoritě ministra zahraničních věcí to nepřidalo a jak říkám, mělo to takové zvláštně bondovské rysy, ale takové parodické.
0: Pohled politologa Jana Kubáčka.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Kampaň před říjnovými komunálními a senátními volbami je v plném proudu. Co zajímavého, pane Kubáčku, najdeme v programech a plánech jednotlivých subjektů, co vás zaujalo?
1: No, fascinující, jak jsou zeměnitelné. Já jsem si udělal takový test, že jsem si opravdu poprosil jsem své kolegy, aby mě odstřihli vždycky jako ten titulek té kandidující strany, že si to projdu. Udělal jsem si to nad Prahou, udělal jsem si to nad některými většími městy a pak jsem si vybral ještě selektivně pár menších měst a je fascinující, že je to úplně všude. Všichni chtějí všechno, stále stejné, dokonce často obdobnými frázemi, často velmi podobnými řešeními a často se vkrádá myšlenka, proč už to nešlo v posledních 4-8 letech například. Čímž chci říct, že nakonec se potvrdí to, co my známe z velkých voleb, celostátních voleb nebo známe ze zahraničí, že čím dál více tou esencí a tím, co, podle čeho se rozhodujeme, jestli půjdeme, nepůjdeme, případně koho podpoříme, případně jestli budeme křížkovat, tak rozhoduje nakonec charisma lídra. Případně toho kandidátského týmu těch nejbližších, protože nevím, jestli to je dáno tím, že řešení jsou často obdobná, nebo že už to politikům píše umělá inteligence, nebo mají jednoho, dva stejné sdílené analytiky, nedokážu vám říct, ale je opravdu fascinující, že bývaly doby, kdy jste si vzala programy a cítila jste tam nějakou esenci nejen světonázoru, ale esenci nějakého postupu, zkušenosti, rozličných priorit. Teď fakt mám pocit, že je to jak jeden univerzální katalog a vy si vlastně můžete vybírat velmi podobná řešení a de facto jediný rozdíl je ve fotce.
0: A čím to je? Že vlastně došlo k tomuhle jistému posunu, jak říkáte?
1: No, mám pocit, že vyvanuly hlubší myšlenky, vyvanuly ideologie, což se nedivím, protože věřte jim, když, jak říkám, u nás levice privatizovala, pravice zvedala daně, potom si myslím, že v podstatě nastupuje čím dál více takové marketingové uvažování a opravdu mám dojem, uvidíme ještě ve videích, čehož se trošku bojím, protože tam je velký problém už potom vlastně identifikovat, co je reál a co je nějaká fejková, vylhaná kopie, ale mám dojem, že v programu velmi dobře vidíme, že to tentokrát píše umělá inteligence. A ta to udělá dle hesla, jak kdyby znala některé naše profesní kolegy, slibem nezarmoutíš, že to píše prostě tak, aby to bylo trošku pejsek a kočička vařili dort. To znamená, bylo tam všechno, co máme rádi a výsledek nás neurazil, což často s tou praxí nemá nic moc společného. Takže opravdu si myslím, že to bude hodně o stimulu těch lídrů.
0: Často se spekuluje, pane Kubáčku, o tom, zda už dochází k nějakému přelévání hlasů mezi vládním hnutím ANO a opozičními stranami. Tak jak to vnímáte?
1: Já si myslím, že dochází zatím v dílčích menších počtech, ale že se toho de facto všichni bojí. Bojí se toho i Andrej Babiš, proto vlastně mnoha tématech se snaží jakoby povolávat voliče zpátky. Proto mimochodem, ač to bude docela zvláštní, tak čekám i letos opět, že to bude referendum o vládě, že to bude referendum o Andreji Babišovi a podle mě, to je můj odhad, to bude první referendum o Andreji Babišovi, které se bude líbit i Andreji Babišovi a dokonce ho bude posilovat, protože mu dává šanci mobilizovat vlastní voliče, dá tomu nějakou osudovost, nějakou dynamiku, protože jinak u těch komunálních voleb, dokonce i v té Praze, která je hodně propojená s celostátní politikou, je to opravdu, někde je to o chodníku, někde je to o poliklinice, v Praze je to o nemocnici, v Praze je to o části metra, ale ten efekt jako ve vztahu k celému tomu městu je kuriozně velmi podobný. Takže proto si zase nakonec myslím, že to bude na konci o Babišovi, o těch lídrech a spokojenosti s nimi, nebo případně jejich příběhu, schopnosti jakoby natchnout, zaujmout, a nebo tím, že si na konci řekne, že všichni jsou opravdu z nějakého instantního formátu, s instantními řešeními, tak do mě vlastně jako voliče chce.
0: Pozorujete obecně, nehledě teď na nadcházející volby, třeba nějakou poptávku po nové alternativě?
1: Mně přijde, že společnost volá po čím více nám ti politici hádají, hlavně stylu jednoduchých, uvěřitelných, ideálně oskoušených řešeních, které ten politik či politička musí být schopen spopularizovat a musí být schopen doručit lidem. Jednak nejen moderními způsoby komunikace, ale ideálně, že se lidově řečeno zvedne. a tu republiku procestuje a nabídne ji. To znamená, vždycky tomu trošku říkám, že to je takový Antonín Čvehla 2.0, kterému se musí nechat, že on byl schopen prostě vylézt na žebřiňák, no tak byl sedlák, a byl schopen kdekoliv prostě vysvětlovat velmi srozumitelně, naplacat to, by se řeklo moderně, program. A fungovalo to. A myslím si, že takovéhle trošku reganovské volání tady je hodně silné, protože společnost je unavená a celkem se tomu nedivím, tomu takovému přetahování často úplně jako banality, témata, která nám život nezlevní, které nám často život ani nezmění, takové jenom opravdu přetahování pro přetahování. A myslím si, že už jako ta míra už překročila nějakou akceptovatelnost. Takže kuriozně jsem přesvědčen, že kdo přijde s tím, že ty nápady budou mít hlavu a patu a bude prezentovat hezky, trochu s úsměvem, optimistickým a proveditelně, tak má velkou šanci uspět.
0: Pohled politologa Jana Kubáčka.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Když jste hovořil, pane Kubáčku, o charismatickém lídrovi, tak evidentně ho našli voliči v Sasku-Anhaltsku ve 2 milionové spolkové zemi na východě Německa. 43,8% voličů si včera zvolilo jako alternativu k tradičním politickým stranám, alternativu pro Německo, krajně pravicovou formaci. Strana sice nezískala nadpoloviční většinu, k vládě jí však nejspíš pomůže krajní levice, spojenectví s Wagenknecht, BSV. Tak jaká je to zpráva pro tuto spolkovou zemi a ostatně i pro Berlín?
1: No, je to velký budíček. Myslím si zejména pro CDU, myslím si zejména pro kancléře, myslím si, že celkově pro tu centrální politiku, že řada témat se měla řešit standardními stranami dlouhodobě a přenechávat je AFD nebo je tabuizovat, čímž samozřejmě ještě tuplem AFD nahráli, protože ta je záměrně vzala s tím, že podívejte, nechtějí je řešit, vyhýbají se jim. Ono to bude zajímavé sledovat, protože teďka mnozí říkají, bude to nový styl politiky, budou pod tlakem. No, já to vidím trošku všedněji. Ono se ukáže, že budou muset rozhodovat spoustu banálních nebo, jako by řeklo by se, kompromisních řešení, které nenatchnou. To znamená, AFD s velkou pravděpodobností se dostane pod tlak odpovědnosti a pod tlak každodennosti. Bude zajímavé, jestli konkurence některá témata konečně opráší a řekne si, teď je to legitimní je řešit, platí si nás za to zdaní, takže téma bezpečnosti přece nenecháme jenom AFD. A bude také zajímavé sledovat, co si Sarah Wagenknecht, což je představitelka vlastně té konzervativní levice, veme za tu jednorázovou tichou toleranci. Takže tady se mimochodem taky ukazuje, jak je velmi důležité sledovat, jak ty krajní body dokáží v určitý moment kooperovat. A myslím si, že to bude vytvářet tlak ne jakoby vůči absolutnímu odmítání AFD, ale spíše sledovat, protože jsou tam některé kontroverzní, speciálně v tom Sasku, Anhaltsku a Durynsku, kontroverzní postavy, abych to řekl eufemisticky, ale myslím si, že pro náš stát, který a naši společnost, který si prostě nacismem jako oběť prošel, tak to vede k velké citlivosti a myslím si, že se ukazuje, že nemá smysl stavit zeď jako celek, ale velmi tlačit na ty černé pasažéry, kteří uvidíme, jestli se dostanou teďka k moci, nebo budou uklizeni AFD, ale rozhodně tam si myslím, že je potřeba velmi pečlivě sledovat, jestli tam vůči ním se bude udržovat stop stav. A to nám dává velkou informaci, jestli AFD bude chtít být nakonec konzervativní pravice, v některých věcech možná konzervativní střed, anebo si opravdu bude s radikalismem zahrávat a pak si myslím, že to o to víc vede k tomu, aby ty standardní strany se vrátily k těm tématům, které leží na ulici a jsou naprosto akceptovatelné, potřebné, posílili a začali dávat AFD stopku. Ale myslím si, že bude potřeba to dávat na něčím konkrétním, což kuriozně možná teďka umožní ta spolková vláda Sasku a Anhaltsku. Buď bude nudně normální, jako ty všechny předchozí, nebo se ukáže, že je skandální a je to velký apel a nakonec buďme rádi za tu informaci dopředu vůči těm centrálním spolkovým volbám, které se kvapem blíží.
0: Mimochodem, polský ministr zahraničí Sikorský označil vítězství alternativy pro Německo za velmi znepokojující signál. Jak si vysvětlujete, pane Kubáčku, i třeba skutečnost, že na minimálně těch necelých 44% voličů neměla vliv skutečnost, že německá zpravodajská služba oficiálně vede Alternativu pro Německo jako pravicově extremistickou stranu?
1: Víte, myslím si, že to je dáno tím, že se to taky vyprázdnilo, že je to trošku jak u nás ideologie, protože krutou pravdou je, že ta vnitřní rozvědka v podstatě s tímhle nakládá velmi volně. Čím se to zprofanovalo? To mimochodem je tak trošku, jak my si tady často říkáme, paní Novákova často tak křičela, že hoří, a když začalo skutečně hořet, tak je hasiči nepřijeli. A tady si myslím, že se stalo podobné, že vlastně tam se s tím tak volně nakládalo, že pak, když s tím přišli opakovaně, tak už to nemělo pun skandalismu a vlastně často ty frustrované voliče, protože si řekněme, že Sachsko-Anhaltsko je jedno z vlastně nejchudších v Německu, to už neodradilo. Naopak to možná utvrdilo, že si řekli, no dobře, ale my už vlastně u nikoho jiného nemáme zastání, tak to zkusíme. Takže myslím si, že klasické vyprázdnění pojmů a vyprázdnění alarmismu.
0: Mají strany vládní koalice v Německu tedy nějaký recept, efektivní recept, jak třeba pracovat s těmi frustrovanými voliči, konkrétně i v Sachsko-Anhaltsku a v dalších zemích, zejména teda v bývalé NDR, ve východních spolkových zemích?
1: Mají šanci na restart. Myslím si, že pro ně je velkou inspirací třeba, jak se ve své době chovalo CDU, křesťanští demokraté v Sasku, kde ta témata jsou obdobná, ale kde se jim nevyhýbalo a pak si vlastně kuriozně křesťanští demokraté stěžovali, že říkali, my pojedeme o 150 km dál do Berlína a řeknou nám, tyhle témata neřešte, to není vhodné. A to je podle mě velká chyba. Takže já to vnímám jako velkou šanci restartu, kde ty centrální země a centrální strany mají šanci teďka konečně do svého argumentáře řešení, ale proveditelných řešení, vtáhnout témata, která jsou naprosto legitimní a která souvisí hodně s tou vnitřní bezpečností, vnitřním sociálním systémem, vyvanutí veřejných služeb. To je velké téma i pro nás, proto to doporučuji sledovat, protože řešíme něco podobného. Když prostě stát najednou řekne, sice platíte daně, ale my se vám už nepostaráme o ty klíčové věci, pro které se nás platíte. A to je kvalita zdravotnictví a dostupnost, kvalita škol a nějaká jejich přidaná hodnota, kvalita dopravního zázemí, no tak je tam samozřejmě velký vykřičník. Takže doporučuji i českým politikům pečlivě sledovat a najít si na mapě Magdeburg.
0: Mimochodem, pane Kubáčku, už jenom na závěr krátce sledujeme, aniž bych vám chtěla cokoliv podsouvat. Podobné situace, kdy vlastně ta metropole, ta centrální hlavní, případně německá spolková politika, vlastně nedohlédne, tak říkajíc, na problémy regionů?
1: Zažíváme a musím říct, že je to pro mě fascinující, protože jsme krásná země, středně velká, ale ne zase tak velká, aby z Prahy a z Brna neviděli při nejmenším do středních Čech a na jižní Moravu či na Hanou. Takže je to velké varování, protože tady mám pocit někdy, že i Praha a Brno zvláštně si k tomu přidává, si vysnívá svět, jak často není. Takže podle mě je legitimní a základní heslo se jmenuje plnit domácí úkoly, pak si vás voliči najdou a podporovat budou.
0: Doporučuje politolog Jan Kubáček. Já vám děkuji za váš čas, za vaše postřeji a přeji krásný den. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a klidný, hezký den, pokud možno týden.
0: Zita Senková se připojuje. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví by podle Adama Vojtěcha mohlo ušetřit miliardy korun na systémových opatřeních. Šéfka Evropské komise von der Leyenová v Grónsku představí plánované unijní investice na arktickém ostrově a bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť a teploty do 27 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO jedná na úřadu vlády s motoristy o možných úsporách v rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Vojtěch při příchodu řekl, že počítá s úsporou 6 miliard korun v úhradové vyhlášce. Další jednotky miliard by se podle něj daly najít v některých systémových opatřeních. Po Vojtěchovi má o rozpočtu vyjednávat ministr školství Robert Plaga za ANO. Navržený schodek 389 miliard korun by chtěli motoristé snížit alespoň o 20 miliard. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je možné uspořit maximálně jednotky miliard. Babiš taky odmítl zásahy do výdajů na platy vojáků, policistů a učitelů nebo na investice. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela dnes mají v grónském hlavním městě Nuuku oznámit unijní balík investic pro Grónsko. Jednat budou mimo jiné s grónským premiérem Jensem Frederikem Nielsenem.
2: Unijní investice budou podle Síkely mířit například do oblastí konektivity, těžby nerostných surovin či vzdělávání.
3: Chceme přijít s něčím, co opravdu pomůže jednak transformovat grónskou ekonomiku, ale zároveň povede k výraznému zlepšení životů Gróňanů. Do určité míry ten investiční balíček je i reakcí na to, že je potřeba více zohledňovat potřeby Gróňanů.
2: Cesta podle eurokomisaře souvisí s nově připravovanou arktickou strategií, kterou by Evropská komise měla vypracovat do konce roku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: V Královéhradeckém kraji začíná týden pěstounství. Pěstouni a případní zájemci o náhradní rodinnou péči mohou například navštívit výstavu s názvem Otevři srdce, dej domov, která potrvá ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové do 29. září. Další akce spojené s týdnem pěstounství popisuje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
4: Ve dnech 7. a 8. září se také uskuteční den otevřených dveří oddělení sociálně právní ochrany dětí v budově krajského úřadu. Vyvrcholením celého týdne bude pak setkání pěstounských rodin v safari parku Dvůr Králové nad Labem.
0: Na dnešek připadá Mezinárodní den čistého ovzduší. Obyvatelé a návštěvníci Olomouce si ho můžou připomenout například při dnešním a zítřejším dni otevřených dveří teplárny. Cílem Mezinárodního dne je zvýšit povědomí o významu čistého ovzduší pro zdraví, produktivitu, ekonomiku a životní prostředí.
5: Korunní pevnostka a pevnost poznání v Bezručových sadech zase zítra nabízí interaktivní program pro školy, přednáškový program pro veřejnost, vstup zdarma do expozice Rozum hrsti a součástí bude i prezentace ekologického centra Sluňákov a Zoo Olomouc. Informace i registrace jsou na webu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojedinělé slabý déšť, večer se od západu na většině území vyjasní. Teploty čekejte mezi 23 a 27 stupni, na severu 20, na horách 16 a na Šumavě až 22 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolonu. Po pojíždí z kilometru 216 k Rohlence osobním autem se zdržíte 20 minut. D2 je ucpaná na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona po pojíždí od 7. kilometru až ke stavbě dálnice D1. Osobním autem je to na 20 minut a kamionem až na hodinu. A na D4 s Příbrami do Prahy je fronta za Mníškem pod Brdy. Před omezením u Řitky na 14. kilometru se zdržíte asi čtvrt hodiny. Tolik zprávy. S vámi jsou teď dva na dvojce.
7: Je pondělí 7. září a je to tak, dva na dvojce začínají 4,5 minuty po 9. hodině pro tento týden ve složení Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
8: Hezké dopoledne vám oba přejeme. Co jsi dělal naposledy zadarmo?
7: Naposledy zadarmo jsem například včera dělal domácí zahradní práce, ale vím, že ty máš na mysli něco jiného.
8: Já jsem na tom podobně totiž, zadarmo oběd, uvaření.
7: My doufáme, že pokud pracujete, tak už jste pravděpodobně v procesu a že za tu svoji práci budete náležitě odměněni, ale najdou se i situace a pro někoho i situace kýžené a hledané možnosti, kdy můžeme pracovat zadarmo. A právě o tom budeme mluvit v příštích minutách.
8: Zatím jenom naznačujeme, že to bude o dobrovolnictví, o tom, co rádi děláte, bez ohledu na odměnu a co vás naplňuje jiným způsobem. Těšíme se na to.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: A o čem tedy dnes budeme až do 10. hodiny společně s vámi mluvit? Tereza to před chvílí naznačila. Dobrovolnictví.
3: Je to podle definice samostatná, svobodně zvolená činnost, kterou člověk vykonává ve svém volném čase ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu.
2: Podoby dobrovolnictví mohou být opravdu rozmanité. Můžeme pomáhat slabším, přiložit ruku k dílu při ochraně přírody, můžeme třeba ve vesnici, městě, kde žijeme, udržovat hezký veřejný prostor.
3: No, nebo mě napadá, že můžeme třeba aktivně podporovat zvířecí útulky, můžeme chodit číst dětem nebo seniorům, pomáhat při organizování třeba kulturních akcí.
2: Je toho mnoho. A pokud bychom dobrovolničit chtěli, ale nevíme, jak na to, tak by nám mohl pomoct třeba portál dobrovolník.cz, který na jednom místě sdružuje nabídky neziskových organizací, umožňuje zájemcům vyhledat pomoc podle toho, čemu se sami chtějí nebo mohou věnovat. O tom ještě bude řeč.
3: Protože zajímavý článek z Mladé fronty dnes o tom právě napsal, inspiroval nás k tomu, abychom se s vámi dnes povídali nejenom o dobrovolnictví, ale vlastně o jakékoliv činnosti, kterou vykonáváte bez nároku na odměnu nebo na honorář.
2: Takže ten pracovní titulek je velmi jednoduchý. Co děláme zadarmo? Napište nám tedy při pondělku třeba o tom, co, pro koho a proč děláte zadarmo.
3: Tak, kontakty jsou zřejmé, ale já je připomenu. dvojka@rozhlas.cz e-mail a nebo SMS-kové číslo 702 222 220.

0: Dnes dopoledne s vámi o tom, co a jestli něco děláte zadarmo. Dostali jsme se k tomu povídání přes dobrovolnictví, o tom ještě bude řeč. A máme tady už jeden takový malinko zdvižený prs od Dády a tady je napsáno. Nedá mi to, ale musím vás poučit. Na zemi není zadarmo nic. Buď je to na náklady zadavatele nebo dodavatele. Píše Dáda. Tak já bych si dovolil jako tak trošku nesouhlasit, protože když člověk při procházce do lesa veme tašku sebou a například zcela zadarmo pozbírá odpadky po těch s odpuštěním čuňatech, kteří tam vyházejí nějaký odpad podél cest, tak toho člověka to nic nestojí, než se párkrát ohnout. Nikdo mu za to také nic nezaplatí a také to nikdo ani nezadal.
1: Takže otázka, proč to vlastně děláme? To asi pro dobrý pocit, možná nás naplní úplně jiné záležitosti, než právě ta finanční odměna.
0: Co jsi kdy dělala zadarmo? Nebo děláváš? Mimo, a teď samozřejmě nemyslím
1: práce,
0: to, co by, ano, domácí
1: ale nedávno
0: práce,
1: vyšel právě průzkum, že by se to nemělo podceňovat. A
0: ano, nechme
1: stranou
0: domácí, ano, nechme domácí práce stranou.
1: Hlediska by se měly oceňovat, alespoň tedy, když ne finančně, tak
0: dobře,
1: že si toho ale, nikdo všimne.
0: No, tak, a jinak?
1: Zadarmo jsem, no kdysi jsem dělala i svoji práce zadarmo, protože jsem si ji chtěla naučit, tak jsem moderovala třeba plesy a tak dále a bylo to bez odměny, jenom za to, že jsem tam teda mohla přijít vlastně a být a zatančit si
0: vyzkoušet
1: třeba. Ano, vyzkoušet si to moderování. Hmm. Dokonce můj tehdejší šéf říkal, teda za to udělá zadarmo, jak jsem do toho byla nadšená, takže to nebyla možná dobrá vizitka. Ale...
0: Ostatní byli nadšení, jak jim Tereza kazí ceny.
1: No, ale to se naštěstí srovnalo.
0: Hmm.
1: No.
0: Já když jsem o tom přemýšlel, tak jsem vlastně došel, protože musím přiznat, že jako nedobrovolničím, takovým tím tradičním způsobem, o kterém ještě budeme za chvíli mluvit, ale vlastně u muzikantů se to nejčastěji projevuje prostě odehráváním nějakých benefičních charitativních akcí a podobných záležitostí a takových mám tedy na kontě jako dlouhou řadu. I když je to taky dvousečné, protože leckdo, kdo si zve nějakou kapelu, tak má pocit, že ti lidé by to skoro automaticky měli dělat zadarmo. Teď vás to baví, ne? To je taková legrace.
1: Chtěla říct, že to je i u moderování, že se zařídí všechno a pak a neodmoderovala bys nám to a já no a řeknu si nějakou cenu. No tak to nemáme. To já jsem myslela, že to uděláš zadarmo, když tě to baví. No.
0: Ale ano, klíčové je to dobrovolničení pro naše dnešní povídání.
1: Tak se těšíme i na vaše další zážitky, postřehy, zkušenosti s tím, jestli děláte něco zadarmo, jestli vás to baví a děláte to rádi.
2: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: Odrazili jsme se od dobrovolnictví, ale můžete nám psát o čemkoliv, co děláte zadarmo, proč to děláte, kdy jste s tím začali, anebo jestli na druhou stranu patříte k těm, kteří razí heslo, že zadarmo ani kuře nehrabe. Všechno se může objevit ve vašich zprávách a píše třeba Ivan z Prostějova. Když jsem byl asi před 9 lety nezaměstnaný, chodil jsem jako dobrovolník do domova seniorů, abych měl nějaký řád, kdy a kde musím být, jen tak jim dělat společnost, bavit je, povozit po parku a podobně. A teď ještě pracuji v sociálních službách, ale ve volných dnech jsem čtecím dědečkem v jedné prostějovské škole. Syny už mám dospělé, ale dědečkem mě zatím neučinili a tak chodím jednou za týden číst pohádky před usnutím. A je tady takový dodatek, rád bych usnul také, to nezastírám.
1: To se mi líbí, tahle dobrovolnická činnost, musím říct, to čtení. Nataša Diatková, ředitelka Hestia, Centra pro dobrovolnictví, organizace, která provozuje portál dobrovolník.cz, je naším hostem po telefonu. Nataša, moc vás zdravíme, hezké dopoledne.
2: Dobrý den všem.
0: A začněme tím portálem, o kterém už jsme mluvili na začátku, dobrovolník.cz. Proč vlastně takový portál vznikl, pro koho je určen, co nabízí?
2: Tak ten portál vznikl už před několika lety a letos jsme ho na jaře upgradeovali a spojili se ještě s jednou organizací Dobrokruh.cz. A vlastně smyslem toho portálu je taková, nebo ukázat, jaké může být dobrovolnictví, jaká šíře, jaké možnosti jsou dobrovolnické činnosti. A vlastně je to pro ty lidi, kteří třeba tápou, chtěli by poprvé se zapojit do dobrovolnictví a neví jak, jo, nebo jsou z různých koutů České republiky a neví, na kterou organizaci by se měli obrátit, a nebo ani neví, co by vlastně by je jako zajímalo. Jestli sociální oblast, životní prostředí, kultura. A tam vlastně na tom portálu máme přes 100 organizací už zapojených v celé České republice, různorodých, a vlastně když si budou procházet tu nabídku, tak i vidí celou tu šíří, celé to spektrum, ty možnosti dobrovolnictví, co se nabízí, a vlastně můžou si vybrat to, kam by se chtěli zapojit.
1: Mm-hmm. Jsou, Natašu, některé oblasti dobrovolnictví vyhledávanější než ostatní a mění se to třeba v čase?
2: Mění se to v čase, pokud třeba je nějaká událost, krize bezpečnostní, jak jsme tady vlastně měli uprchlickou krizi, společnou s válkou s Ukrajinou nebo covid, tak samozřejmě tohle to dobrovolnictví spojené s vyřešením tu krizi nebo povodně, tak vlastně ty dobrovolníci se hlásí daleko víc, protože chtějí v tu chvíli pomoct. Ale třeba co se týká takového toho dlouhodobějšího dobrovolnictví, takového toho příjemnějšího, toho vlastně, které je součástí už potom těch lidských životů, tak jak vlastně jste před chvíli říkali o tom pánovi, jak je teď čtecím dědečkem, tak vlastně většinou je to ta sociální oblast anebo životní prostředí.
0: Je dobrovolníků dost, nebo jsou oblasti, kde chybí, nebo obecně platí, že dobrovolníků není nikdy dost?
2: Dobrovolníků není nikdy dost, protože dobrovolnictví není o tom jenom, že to je zadarmo. Ono je to k nezaplacení. Dobrovolník je k nezaplacení, ne že je zadarmo. A vlastně dobrovolnictví je takovým největším piedestálem toho vlastně aktivního občanského života každého jedince z nás, naší společnosti.
1: To jste řekla moc hezky, Natašo. Zeptám se ještě, proč vlastně se lidé stávají dobrovolníky? Máte tu zpětnou vazbu, proč přicházejí a hledají nějakou činnost, kde by prospěli?
2: Těch důvodů je víc. Pokud jsou to třeba studenti, tak pomocí dobrovolnictví chtějí poznat nějakou oblast. Stává se nám, že třeba studenti medicíny často dobrovolničí v nemocnicích, aby vlastně poznali to prostředí nemocniční zase úplně z jiné stránky, než co jim nabídne škola. Potom třeba seniori, vlastně, kteří už jsou jako doma, ale chtějí být pořád platnými členy společnosti, tak dobrovolničí, často dobrovolničí i lidé středního věku, kteří, pokud jsou to třeba vysocí manažeři, tak zase chtějí to, co vlastně dostávají od té společnosti, taky to jako chtějí vrátit. Mm-hmm. Jo, takže vlastně to, že oni si uvědomují, že třeba měli to štěstí, samozřejmě vzdělání, všechno, ale i to štěstí, že třeba jsou na tom postu, kde jsou a ví, že spousta lidí takové štěstí nemá, tak vlastně to svoje štěstí chtějí přenést na ty ostatní lidi, kteří ho tolik neměli.
0: Hestia, to je Centrum pro dobrovolnictví a organizace, která provozuje portál dobrovolník.cz, a ředitelka Nataša Diatková s námi teď byla chvíli ve vysílání. My za to děkujeme. Ať se vám daří a ať dobrovolníků, kteří jsou k nezaplacení, je pořád dostatek. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
2: Děkuju moc a dobrovolnictví je nejvíc.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Co děláme zadarmo a co vy děláte zadarmo, o tom si povídáme.
1: A píše nám naše posluchačka z Moravy. Magistrát města, ve kterém žiju, letos v lednu na Facebooku uveřejnil výzvu, že hledá dobrovolníky na každoměsíční roznášení dárků pro jubilanty. Řekla jsem si, že to může být hezké setkávat se se seniory pamětníky a přihlásila jsem se. Ta odměna vidět úsměv na jejich tváři, když za nimi přijdete a potěšíte je, může být ta nejhezčí. Jsou to již často osaměle žijící lidé, ale zároveň se mi stala už i jedna úsměvná historka, kdy mi 85letá seniorka přišla otevřít pouze v tričku, kalhotkách a bez zubů. Tak jsem zvědavá, jaké další úsměvné příhody mě při mém dobrovolničení ještě čekají. Tak moc vás zdravíme.
0: Eliška také napsala a stručně píše o tom, že si dovoluje tvrdit, že největší dobrovolnickou organizací je Junák, český skaut. Tisíce dobrovolníků, připomíná, věnují svůj volný čas dovolené prázdniny výchově zhruba 80 tisíc dětí a navíc vedoucí nejenže děti jak si hlídají v uvozovkách, ale pro tu práci se musí vzdělávat a snažit se, aby jejich působení děti bavilo a přinášelo všem radost. Díky, díky, díky. Tak o tom píše Eliška.
1: Děkujeme i Elišce. Zmínila 80 tisíc dětí?

0: tak po určitém úsilí a samozřejmě dohadování se jaksi s orgány, které to mají na starosti, se podařila tahle ta skvělá věc.
1: Ano, rodiče říkají, že jsou zamilováni do toho kraje, přírody, moře, dokonce i sopky, která se tyčí nad jejich domovy.
0: Takže se stěhovat nebudou?
1: Nebudou se stěhovat a holčička se do školy moc těší. Školní roky začne 10. září a bude mít učitele jenom pro sebe.
0: No, tak hlavně, že to dobře dopadlo. My se vrátíme k tomu, co děláte zadarmo, tedy i k dobrovolnictví zase za chvíli a také dnes tady bude jedno přání.
2: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: co jsme kdy v životě dělali, nebo možná děláme zadarmo. Zkrátka, jestli jsme se někdy vrhli do dobrovolnictví, o tom se s vámi dnes povídáme. Gábena z Raduně nás moc zdraví a píše svou zkušenost. V roce 2012 jsem byla podpořit dceru do sirotčince v Keni, kam se vydala z Austrálie, kde žije od roku 2010. Vybrala jsem 45 tisíc korun a spolu jsme tam zafinancovali postavení kurníku v sirotčinci, nákup léků pro děti, nákup školních potřeb, postavení domu pro jednu sestru v sirotčinci, která neměla střechu nad hlavou. Všechno bylo adresné, dávali jsme prostě tam, kde bylo potřeba, a pro mě to byl nezapomenutelný zážitek. Dcera tam strávila 2 měsíce, já 14 dní a vřele doporučuji.
1: No Gábino, že tohle byl nezapomenutelný zážitek, tomu se dá samozřejmě věřit. Děkujeme za tuhle zprávu i za všechny ostatní.
2: 2 na 2. Vaše přání na naši hlavu.
1: A teď je tady záležitost, ke které se vracíme každý týden aspoň jednou, a to je přání poslat někomu přání k narozeninám. Jde o to, že pokud víte o někom, kdo dnes slaví narozeniny, právě dnes, napište nám SMS-kou nebo e-mailem jeho jméno a telefonní číslo a my mu zkusíme za chviličku přímo v živém vysílání popřát.
0: Telefonní číslo tady pro SMS je 702-222-220 a e-mail @rozhlas.cz.
1: Chcete někoho takovým přáním od nás překvapit, pište právě teď.

0: Pokud chcete popřát někomu k narozeninám prostřednictvím rozhlasového vysílání, minimálně jednou za týden vám dáváme tu příležitost, samozřejmě s tím jediným úskalím, že se musíme trefit do toho dne, kdy někdo z vašich známých, o kom víte, že má ten den narozeniny, je skutečně slaví, tak abychom mu mohli zavolat. Tedy se omlouváme všem, kteří znají někoho, kdo má narozeniny, ale třeba zítra, nebo je měl taky včera. Takhle to bohužel u nás nefunguje. Spoléháme na ten jeden jediný den.
1: No a dnes by měla mít narozeniny paní Monika, které bychom velice rádi zavolali a popřáli, protože, a prozrazujeme to, kdo vlastně napsal tu SMS-ku, její skvělý manžel Petr by rád popřál.
0: A my už vytáčíme číslo paní Moniky. Vy už slyšíte společně s námi zvonění.
2: Tak Monika Hovhans, prosím.
0: Dobrý den, tady Jiří Holoubek a Tereza Stýblová, Český rozhlas Dvojka.
1: Dobrý den, Moniko. Oslavenkyně.
0: My vám přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Váš manžel Petr nám napsal o vašich narozeninách a mě zajímá, jestli vám to řekl nebo ne.
2: Neřekl. Je to milé překvapení a potěšilo mě to, děkuju.
1: Tak vám to prozradil dopředu a máte ho tam u sebe nebo v práci?
2: Neprozradil, že je to milé překvapení a že děkuju.
1: Tak to je skvělé, no tak moc blahopřejeme. Užijte si svůj narozeninový den. Máte nějaké plány, anebo to bude všechno překvapení od vašeho muže, ještě co se bude dneska odehrávat?
0: Nebo se nebude dít nic.
1: Možná budete mít jen takovou klidnou oslavu.
2: Určitě klidnou oslavu, ale plánujeme společný oběd, takže muž je teď v práci a těším se teda, že se spolu potkáme na oběd.
0: No tak my máme radost, že jsme se vám dovolali, těší nás, že jsme vám mohli popřát všechno nejlepší k těm narozeninám a ať se vám daří, užijte si to, hodně zdraví přejeme a pozdravujte Petra.
1: Ano. Můžete mu to někdy oplatit zase, až bude mít narozeniny on, tak nás vytočit a mu zavoláme rádi.
0: Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji vám, taky tak. Naschrnou.
0: Tak dnes jsme se dovolali paní Monice, věříme, že to potěšilo nejen jí, ale také Petra, který nám napsal tuhle tu zprávu. No a my se za chvíli ještě jednou vrátíme k dobrovolnictví, o kterém si s vámi dnes povídáme, protože těch zpráv, na které se zatím nedostalo, je tam ještě celá řada.

0: Dnes od 9. hodiny to společně s vámi bylo o dobrovolnictví pod titulkem Co děláme zadarmo? A psali jste hojně, děkujeme za to. Je jisté, že pomáhání dobrovolnictví v nějakém ohledu vám není cizí, což jsme rádi. Napsala také Lucka, zadarmo na Mnichovicku zachraňujeme obojživelníky. V předjaří, když se vydají na svoji svatební cestu do rybníku, kde se narodili, jim pomáháme překonávat silnice. Buď stavěním zábran nebo večerním sbíráním na silnicích. Co z toho máme? Velikou radost z každé zachráněné žáby nebo čolka. V loňském roce jsme jich zachránili skoro 20 tisíc.
1: No tak moc děkujeme za hezký příspěvek. Petr, ten nám píše k další obří dobrovolnické základně. Tady u nás, když už jsme zmiňovali Junáka a skauty, tak píše, že když jsme u těch čísel, tak dost velká dobrovolnická základna jsou dobrovolní hasiči, mají to ostatně i ve svém názvu. Podle loňských čísel sdružují a organizují skoro 95 tisíc mladých hasičů a to už je solidní vliv. Tak směle se mohou postavit vedle Junáka, to rozhodně.
0: Tonda ten například napsal o tom, že kdysi v roce 1982 založil sportovní kroužek, který se věnuje radiovému orientačnímu běhu a funguje dodnes. No těch příkladů vašeho dobrovolnictví a vaší práce zadarmo je tady opravdu mnoho. Ještě jednou děkujeme za ty příběhy i za tu práci.
1: Tak a blíží se nám 10. hodina, poslechnete si Co nového a potom bude naše pravidelná poradna.
0: Je to přesně tak, jako vždy při pondělku bude spotřebitelská, přijde redaktor spotřebitelského časopisu D-Test Jan Mariška a spolu budeme mluvit o jablečných džusech. Jan Mariška nás seznámí s výsledky testování jablečných džusů a tak jako vždy v poradně i vy, pokud budete mít nějaký dotaz, můžete ho Honzovi položit po 10. hodině a také po aktuálních zprávách.

0: setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: U mikrofonu tentokrát naproti mě usedne známý český spisovatel Miloš Urban. Vstupte na chvíli do světa jednoho z nejosobitějších českých spisovatelů. Proč ho stále přitahují temná místa a tajemství? Kde hledá příběhy, které čtenáře trochu zneklidní? A čeho se bojí autor, který umí nahánět strach ostatním? O spisovatelství i mystice si budeme povídat s Milošem Urbanem.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na Dvojce. Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ministři jednají o možných škrtech v rozpočtu na příští rok. Zmenší se třeba podpora obcí. Rusko zaútočilo na oděskou oblast. Tvrdí, že zasáhlo loď s vojenským nákladem. A bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Ojediněle slabý déšť, teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké dopoledne. Koaliční politici na úřadu vlády pokračují v jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují škrty. Nesouhlasí s navrhovaným schodkem 389 miliard korun. Na jednání s motoristy už ráno dorazili ministři zdravotnictví nebo školství. O úsporách dnes bude vyjednávat i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Podle ní se v příštím roce zmenší třeba podpora obcí.
4: Podpora v příštím roce nebude poskytována malým obcím do 3000 obyvatel ani 10 000 obyvatel, ze kterých se financovaly například obnova místních komunikací nebo veřejných budov. Abychom necukrovali celou zemi vším, ale abychom si vybrali priority, které budeme podporovat.
3: O rozpočtu bude po 11. hodině jednat vláda, večer i koaliční rada. Kabinet musí návrh schválit do konce září a pak ho předložit sněmovně. Rusko zaútočilo na oděskou oblast. Oznámila to ukrajinská státní služba pro mimořádné situace. Údery podle ní způsobily požáry a další škody. Kreml tvrdí, že v jednom z oděských přístavů zasáhl loď s vojenským nákladem. O víkendu se v Moskvě a v Kyjevě snažili vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Jared Kushner a Steve Witkoff hledat možnosti ukončení konfliktu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po jednání řekl, že válka rozpoutaná Ruskem před více než 4 lety se protáhne minimálně do zimy. S odhalením kožních nádorů zdravotníkům šumperské nemocnice pomáhá nový přístroj, mobilní digitální dermatoskop. Zařízení pracuje s umělou inteligencí, která poskytuje lékaři další podklady pro vyšetření. Znamenka na tělech pacientů, díky němu dermatologové taky můžou prohlížet i mimo prostory kožní ambulance, říká manažerka komunikace a marketingu nemocnice Adéla Blašková.
5: Tým kožního oddělení už není vázán pouze na jednu vyšetřovnu. Mobilní přístroj lze snadno přenést prakticky kamkoliv, takže ho lze využít také při výjezdních preventivních akcích. Díky propojení systému si navíc mohou lékaři kdykoliv načíst předchozí snímky pacienta na kterémkoliv zařízení přihlášeném do systému nemocnice Šumperk.
3: Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae a ska.
6: Hledám zase ten nejkout.
7: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
8: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nový možnosti v tom skládání. Ne, taková veselá hudba, že tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
7: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojedinělé slabý déšť. Večer se od západu na většině území vyjasní. Teploty budou mezi 23 a 27 stupni, na severu 20, na horách 16 a na Šumavě až 22 stupňů.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
9: Jedu vlakem Českých drah.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 jsou kolony v Brně v obou směrech, po pojíždí z kilometru 216 k Rohlencem, asi 10 minut, menší kolona je pak taky před omezením u D2. Na Pražském okruhu z dálnice D1 na letiště je fronta, u nájezdu z Barandova na 16. kilometru blokuje připojovací pruh nehoda, osobním autem se zdržíte půl hodiny. Tolik zprávy, pokračují Tereza a Jiří.
11: Stýblová a Holoubek dodávám k Márii. Přejeme vám i nadále hezké dopoledne.
12: Kunová dodávám k Márii.
11: A dodáme také ještě Jan Mariška. To řekneme kompletně a naznačujeme už, kdo bude naším hostem za chvilku v poradně.
12: Testování jablečných džusů a výsledky takového testování. Budeme tedy mluvit o nápoji, který máme spojený především s představou něčeho přírodního, přirozeného, zdravého.
11: Je to jablečný džus. DTS udělal velký test těchto džusů, takže vám povíme, jaké jsou výsledky už za pár minut.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A dnes bychom vám měli poradit, jak si vybrat ten nejlepší jablečný džus.
3: Poradí nám tedy konkrétně Jan Mareška, redaktor spotřebitelského časopisu D-Test, který je hostem naší poradny. Dobrý den, Honzo.
4: Dobrý den.
3: Máte rád jablečný džus?
4: No jej.
2: Jablečný džus, když se na něj podíváme od úplného základu, co vlastně musí splňovat nápoj, aby mohl nést takovéhle označení, mě třeba úplně na první dobrou napadne, že ona to asi nebude jablečná šťáva nebo jablečný mošt. Co to tedy je ten jablečný džus?
4: Jablečný džus je vlastně jablečná šťáva, což je jenom malinko odlišný termín, nebo trošku jiný termín pro jablečný mošt. Ne, já si myslím prostě džus a šťáva jsou synonyma. A mošt je vlastně jenom jakýsi tradiční název pro to též. Jo? Mošt je taky prostě 100% jablečná šťáva, akorát, že sítra spojujeme s tím, že je přímo lisované jablek a okamžitě konzumovaná ještě v tom vylisovaném čerstvém stavu a nesnese dlouhé skladování. Zatímco ty jablečné šťávy a jablečné džusy, které jsou už upravené, tak vydrží i skladování delší dobu.
3: Takže jsou upravené, ale Jirka asi narážel na tu legislativu, že některé druhy potravin se zkrátka mohou jmenovat tak, jak se jmenují, jenom za určitých okolností, že splňují nějaká procenta obsahu a tak dále.
4: Přesně tak, to tady máme taky, to tady máme samozřejmě pravidla taky. A jablečný džus, jablečná šťáva, tedy jsou synonyma pro nápoj, který má 100% obsah ovoce a nesmí být nijak jinak vylepšovaný. U jablečného džusu je tam jenom potřeba rozlišovat, jestli je to jablečný džus bez přívlastku, anebo jablečný džus z koncentrátu. Ten jablečný džus bez přívlastku, tak je vlastně jenom ošetřená, vylisovaná jablečná šťáva. A jablečný džus z koncentrátu, tak je takový trošku složitější výrobek, kdy nejdřív se ta jablečná šťáva zahustí, odpaří se z ní voda, pak se ten zahuštěný koncentrát kam si převeze na zpracování a tam se k němu zase stejné množství vody přidá. Takže tam vzniká jakýsi mezikrok. Ale pokud jde o chuť, vůni, chemické složení, třeba pokud jde o obsah cukru anebo ten ovocný podíl, tak by ten jablečný džus z koncentrátu a jablečný džus bez té meziúpravy měly být stejné. No a kromě jablečného džusu pak ještě můžeme na trhu najít jablečný nektar, což je výrobek z 50% jablek minimálně. A teoreticky by mohl existovat třeba i jablečný nápoj, což by byl výrobek, kde žádný minimální obsah ovoce stanovený není. Ale teď si opravdu nejsem jistý, jestli se nějaké jablečné nápoje na trhu vůbec vyskytují, protože při tom našem průzkumu trhu jsme na ně nenarazili, ale teoreticky by něco takového být mohlo.
2: Když jste zmínil ten nektar a vím, že to není jaksi hlavní téma našeho dnešního setkání, ale souvisí s tím, znamená to, že když by tam mělo být těch 50% jablek, co je ten zbytek? Je to více vody? Prostě to chuťově není tak výrazné jako ten 100% jablečný džus? Nebo tam jsou ještě nějaká dochucovadla a podobně?
4: Teď budu mluvit spíš jako obecně o těch nektarech, což jsou teda vlastně nápoje s nižším obsahem ovocné složky a máte pravdu, že prostě na ten objem je to dohnané vodou a aby si to zachovalo plnou chuť, aby to nechutnalo jenom jako naředěný jablečný džus nebo pomerančový džus, tak je to vylepšeno. Dává se k tomu obvykle cukr, přislazuje se to, mohou se tam dávat třeba i nějaké zakalující přísady, aby to působilo dojmem opravdu té poctivé 100% šťávy. Teď teda osobně jsem byl v Itálii na dovolené, tam tady ten typ nápojů je velmi populární, takže když jsem se díval na složení, tak je opravdu vidět, že tyto nápoje jsou doplněné vodou, doplněné sladidly a doplněné ještě nějakými látkami, které jim dávají ten senzorický vjem ovocné šťávy.
3: Když jste hovořil ještě o té šťávě a džusu, tak mě zajímá, teď se věnuju etiketě a obalu, na co se nejčastěji snaží výrobci džusu nalákat nás spotřebitele? To, že tam napíší právě jablečný džus, ale tam to 100% nebo jablečná 100% šťáva. Co tam nejčastěji bylo?
4: No, na té absolutně nejjistější marketingový tahák je číslo 100%. To je to hlavní, čím se tyto výrobky snaží zákazníky upoutat a vyhláška je dokonce tady v tom velmi konkrétní a říká, že jakékoliv hrátky se 100% si můžete dovolit pouze u ovocných džusů, to znamená u těch opravdu 100% šťáv. Žádná jiná stovka se u jiných nápojů objevit nesmí. My jsme dokonce měli kdysi dávno v testu, v jiném testu jsme měli, tuším, že to byl pomerančový nápoj, který měl na obalu taky 100%, a tehdy to byla taková finta, že tam bylo napsáno, že to je 100% spokojenost s tímto výrobkem. Ale tady to je případ, který byl před 8 lety, ale musím říct, že to byla jako neuvěřitelně jako hrubá deklarace v rozporu se vším, co vyhláška umožňuje.
2: Zajímavý moment, ke kterému jsme se dostali dnes s Janem Marišskou z D-testu. Výsledky testování jablečných džusů, takové je naše dnešní téma. I dnes bude prostor také pro vaše dotazy.
3: Na telefonu 22 155 25 25 nebo na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Jeleni obtěžkáni vábením vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Dva na dvojce.
2: Poradna.
3: Hostem poradny redaktor spotřebitelského časopisu D-Test Jan Mariška a naše téma výsledky testování jablečných džusů.
4: Jaké džusy jste, Honzo?
3: Tereza polkla vodu.
4: Ano, já jsem chtěla vodu, protože po jablečném džusu, pravda, po tom cukru, který tam je přirozeně obsažen, samozřejmě se mi nikdy nemluví nejlépe, tak voda je jistota. Tak jaké džusy jste testovali?
5: My jsme do testu nakoupili 9 džusů a ten výběr tentokrát byl hodně omezený, protože zkoušky, které jsme tam naplánovali, tak byly velmi nákladné, takže jsme se nemohli v počtu vzorku příliš rozmáchnout, takže jsme nakoupili pouze 9 výrobků a byli jsme nuceni vybrat pouze takzvané značkové zboží, to znamená džusy od velkých firem. Tentokrát se bohužel nedostal prostor pro privátní značky obchodních řetězců.
3: Byl mezi těmi 9 vzorky zastoupen i nějaký ten koncentrát?
5: Ano, ano, ano. Mm-hmm. Velká většina těch výrobků byly džusy z koncentrátu, protože se ukázalo, že ty přímo lisované jablečné šťávy, které neprocházejí tím zahušťováním a zpětným ředěním, tak tvoří opravdu jenom malý podíl na trhu. To znamená, že z těch našich 9 vzorků 7 spadalo do kategorie koncentrátových a pouze 2 byly přímo lisované.
4: A musí to být, pardon, uvedeno také na přebalu, jakým způsobem ten džus vlastně...
5: Ano, ano, ano. Ten, pokud se jedná o džus z koncentrátu, tak ta informace musí být velmi zřetelně uvedena na obalu. A pokud jsme se předtím bavili, čím se výrobci rádi chlubí, tak ve chvíli, kdy ten džus není z koncentrátu, je to ta opravdu přímo lisovaná šťáva, tak to je druhé jako velké marketingové lákadlo, které se na těch džusech dá najít. A konec konců můžu říct, že vlastně ten přímo lisovaný džus se nezapře ani na první pohled, protože pravděpodobně nebyla náhoda, že všechny ty džusy z koncentrátu byly čiré, zlatavé tekutiny bez jakéhokoliv zákalu a naopak obě ty přímo lisované tak byly kalné a vizuálně možná nevypadaly tak úplně krásně.
3: No a možná se ještě dostaneme k těm koncentrátům versus ty šťávy, protože jestli jsem to dobře pochopil v první části poradny, ten koncentrát není žádný problém, pořád je to ten 100% džus.
5: Pořád je to 100% džus,
3: ale
5: teoreticky by to neměl být žádný problém, nicméně my jsme jako viděli, že výsledky těch koncentrátových džusů byly jako kdybyste namaloval podle pravítka. Prostě byla to rovná čára. Ty všechny džusy, ačkoliv byly od různých výrobců, ačkoliv měly prostě jiné balení, jiný původ, tak všechny byly úplně jak přes kopírák. Byly tam dodrženy ty parametry, které vyhláška pro tento výrobek předepisuje, tam je totiž stanoveno to, že když se ty koncentráty zpětně ředí, tak se má zachovat teoreticky ta původní hodnota chemického složení původní šťávy, ale je tam ještě navíc předepsaná jakási minimální refraktometrická sušina. A ukázalo se, že vlastně všichni výrobci to ředí přesně tak, aby dodrželi tu minimální refraktometrickou sušinu. Naproti tomu ty džusy, které jsou přímo lisované, tak byly mnohem živější, pestřejší a měli jsme tam 2 a tím složením se velmi lišily. Lišily se právě tu refraktometrickou sušinou, lišily se poměrně výrazně obsahem cukru od sebe. A hlavně, co tam teda bylo hodně znát, tak se lišily senzoricky. Že chuť těch přímo lisovaných džusů byla trošku jiná než u těch koncentrátových. Zase, kdybychom si nalili ty koncentrátové džusy, tak to opět bylo prostě zhruba v jedné linii, řekl bych skoro jako obtížně rozlišitelný, který zrovna pijete, protože všechny chutnaly velmi podobně. A naproti tomu ta přímo lisovaná šťáva, každá sklenička, tak byl originál. Lišily se nějakými příchutěmi, ne všechny byly vždycky příjemné, ale bylo to zřejmě dáno prostě tím, jaká zrovna odrůda jablek se lisovala, nebo jak zrovna ta šarže vyšla. Takže ačkoliv vyhláška říká, že by ty výrobky měly být shodné co do svých parametrů, tak nám se teda v tom testu ukázalo, že ta shodnost je spíše teoretická a že opravdu ty přímo lisované šťávy mají ten svůj charakter trošku odlišný.
4: Ale jsou pestřejší, ale není to asi špatně.
5: Rozhodně to není špatně. Rozhodně to není špatně a podstatě jde o to, že ty přímo lisované mají takový, řekl bych, přírodnější nebo přirozenější charakter.
3: Jan Mariška z D-testu, více za chvíli, stále zůstáváme u jablečních džusů a vy se stále můžete zeptat, chcete-li na 22 155 25 25.
1: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
2: Dva na dvojce.
6: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Dnes s Janem Mariškou, redaktorem spotřebitelského časopisu D-Test, povídáme si o testování jablečních džusů, které velmi často považujeme za zdravější variantu jiných slazených nápojů, ale jablečné džusy cukr také obsahují, byť ten přirozený. Honzo, kdyby tady byl nějaký dentista, zubař možná by varoval před přílišnou konzumací jablečních džusů také. Jak se na to díváte?
3: Nejsem dentista, ale asi bych taky trošku varoval, nebo respektive upozornil bych na to, že v džusu ten cukr opravdu je. A je ho tam docela dost. Já jsem se nad tím nikdy jako ve svém osobním životě nezamýšlel, kolik cukru je v jablečném džusu. A ačkoliv jsem věděl, že to je sladké pití, tak mě vlastně samotného překvapilo, že když jsem si zprůměroval naměřené hodnoty obsahu cukru, tak jsem zjistil, že to číslo je ještě o něco vyšší, než kolik jsme naměřili v kolových limonádách nebo v energetických nápojích. A když si to teda vezmu, že teda přírodní jablečný džus je ve své podstatě sladší než nápoje, které se prezentují jako příklad všeho přeslazeného, tak mě to samotného překvapilo. A když jsem se potom nad tím ještě trošku jako dál zamýšlel, tak ono to vlastně až tak překvapivé není, protože například na výrobu 250 ml jablečného džusu je potřeba zhruba půl kilogramu jablek, někdy i víc. To znamená, že jedna malá sklenička znamená, že jste právě snědli půl kilogramu jablek. Akorát jste ho snědli bez jakékoliv vlákniny, to znamená, že nemáte pocit sytosti a z těch jablek jste do sebe dostali především ten cukr, který v nich je obsažený. Takže kdyby někdo snědl půl kila jablek, asi by věděl, že toho cukru už v sobě má dost a už by asi dál nechtěl. Nicméně u té skleničky jablečného džusu je to trošku víc skryto. Takže cukr tam je, musí se s ním počítat. Rozhodně bych nechtěl nikoho strašit před konzumací jablečných džusů, protože přeci jenom samozřejmě je to přírodní nápoj, má určitě celou řadu pozitivních vlastností, ale je potřeba to pít s rozumem a neměl by to být základ pitného režimu. A ještě bych tady možná řekl jednu zajímavost, která je z toho našeho měření vidět, že ten jablečný džus někdy může být i poměrně skrytým zdrojem cukru, protože u toho džusu proti sobě jde jednak obsah cukru a jednak obsah přirozených kyselin. A když je to dobře nastaveno a těch kyselin je víc, tak ta sladká chuť se může jako velice snadno maskovat. A to jsme právě viděli i u toho senzorického hodnocení, že vlastně i při té ochutnávce ani ty hodnotitelé neměli pocit, že do sebe dostávali takové množství cukru, protože ten džus byl tak dobře nakyselený, že se ten cukr schoval.
4: Než se dostaneme k výsledkům, ještě jedna otázka. Dozvíme se, odkud jsou jablka, ze kterých je džus vyroben?
3: Bohužel ne. V drtivé většině se ten původ jablek neuvádí. Jedinou výjimkou jsou džusy v biokvalitě, kde součástí povinných informací je údaj o tom, jestli použitá surovina pochází buď to z konkrétní země, nebo z Evropské unie, nebo mimo Evropskou unii. Ale jinak se na námi nakoupených džusech o původu jablek člověk nedozví. Ale samozřejmě, kdybychom se rozjeli do nějaké specializované moštárny nebo nějaké opravdu specializované prodejny spíš jako zemědělského výrobního charakteru, tak tam se dozvíme, že to je třeba z místních jablek. Ale u té průmyslové produkce ty informace chybějí.
2: Tak Honzo, pojďme k výsledkům testu, jak to dopadlo.
3: No, já jsem už tady naznačoval, že vlastně ty koncentrátové džusy jsou, jako kdybyste je narýsovali podle pravítka. To se bohužel teda potvrdilo i na těch výsledcích. To znamená, že pokud sáhnete po jakémkoliv džusu z koncentrátu, tak je to vlastně zhruba tak stejná volba. Neviděli jsme tam nějaký výrobek, který by se výrazně odlišoval od ostatních. Velký rozdíl ovšem přijde ve chvíli, kdy místo po džusu z koncentrátu sáhneme po džusu přímo lisovaném. Tam je najednou úplně jiný příběh. Ten nápoj vypadá jinak, chutná jinak a má i jiné složení. Takže třeba když jsme měřili obsah ovocného podílu, aby jsme zjistili, jestli to je opravdu 100% jablko, tak ty koncentrátové džusy se v drtivé většině pohybovaly mírně pod stovkou, což je jako v pořádku s ohledem na nejistotu měření. Nicméně obě dvě ty přímo lisované šťávy, tak ty byly vysoko nad 100%, ty měly třeba 115 nebo 110%, zase dáno z nejistotou měření. Takže ta rada by byla asi taková, že pokud chceme obyčejné jablečné pití, tak stačí džus z koncentrátu prakticky jakýkoliv a neuděláme chybu. Ale pokud chceme něco řekl bych, jako výjimečnějšího, nebo aby, pokud chceme mít pocit, že opravdu pijeme jablečnou šťávu, tak jako kdyby to měla být nějaká vylisovaná, zmoštovaná, tak by to byla ta, tak by to byla, asi bychom měli vzít tu přímo lisovanou, ne z koncentrátu.
4: Dodává a na závěr dnešní poradny doporučuje Jan Mariška, redaktor spotřebitelského časopisu D-Test. O jablečných čusech jsme dnes mluvili. Testování provedl právě D-Test. Honzo, my děkujeme za všechny informace a přejeme krásný týden.
3: Děkuji za pozvání a nashledanou.

0: Jdeme dál naším pondělním dopoledním vysíláním. Ještě před červeným kobercem stručná pozvánka ke kávě o čtvrté. Dnes s Terezou tady o čem budete mluvit?
1: O zubním kameni, který nebolí, přesto může být začátkem problémů, které mohou vést až ke ztrátě zubů. Takže se budu ptát dnes dentální hygienistky Kristýny Vomelové, jak vzniká, kde se nejčastěji usazuje, jak se správně odstraňuje a proč ho nezkoušet odstraňovat v domácích podmínkách, což se někdo pokouší občas.
0: No a za chvíli ten už zmíněný červený koberec. Aleš Cibulka se dnes ve vysílání propojí s velmi milým a zajímavým hostem a budou mluvit o jedné vzpomínce na událost, která se stala relativně dávno, a také pak tady bude vzpomínka daleko čerstvější, bohužel trochu smutná.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
4: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
3: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
4: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
3: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: 10 hodin 40 minut, ideální čas na to propojit se s Alešem, který už by měl být na lince a měli bychom se slyšet výborně. Aleši, po víkendu tě zdravíme, hezký den.
3: Hezký den vám všem, kdo jste na příjmu dvojky, vám dvěma zvlášť, jako vždy.
4: No a hned prozradíme, že dneska máš své výročí i ty, protože 7. září roku 1998, tedy přesně před 28 lety, si poprvé moderoval magazín Kolotoč a poprvé tak promluvil na tehdejší stanici Praha dneska. Na dvojice tak. Tedy.
2: Ovšem dosti o Alešovi, i když je to hezké výročí. My začneme něčím jiným, posuneme se do roku 1996. Na pražské letenské pláni vystoupil Michael Jackson a já si to pamatuju velmi dobře, protože jsem na ten koncert nemohl jít. My jsme totiž hráli s kapelou a jak ví každý muzikant, kšef je svatý. Takže já jsem nešel na Michaela Jacksona. Ale ty si, Aleši, našel jednoho očitého svědka.
3: Ano, pozor, ale očitého svědka takového, který nejenže byl na tom koncertě, ale s Michaelem Jacksonem se osobně setkal. Všichni si vybavíme to setkání s Václavem Havlem, u kterého byl i Michael Kocáb, kterého zdravím na vlnách dvojky. Michale, krásné dobré dopoledne, vítej na vlnách Českého rozhlasu.
5: No, dobré dopoledne, dobré dopoledne.
2: Teď jsem zase jednou poznal, co to je závist.
4: Tak je to tam problesklo.
3: Michale, prosím tě, co si vybavíš po těch 30 letech? Co tě napadá, jako co si vybavíš ze setkání s Michaelem Jacksonem? Mně to připadá jako naprosto absurdní, zvláštní věc.
5: No tam si to vybavím hodně. A ty říkali, že jsem se s ním setkal, že jsem u toho byl, on to byl ještě úplně jinak a lepší. Václav Havel, nejdřív byla takový, když Michael Jackson přišel na Pražský hrad, tak jsme měli takovou debatu s ním jenom v pěti lidech, to byl Jackson, jeho manažer, Václav Havel, já a Vladimír Hanzel, jenom také 15 tam seděl a ta trvala asi tak hodinu, to je jako jedno povídání. Ale potom mě Vašek už předtím dávno řekl, že bych ho měl provést Pražským hradem, tak pak já ho měl 2 hodiny jenom pro sebe, toho Jacksona. Jo? A prováděl jsem ho Pražským hradem, a když jsem na to kejvnul, tak jsem nadšeně na to kejvnul, samozřejmě, pak jsem si uvědomil, chlape, ale ty neznáš ty místnosti a nevíš přesně, co tam odehrá. A pak jsem měsíc studoval normálně v místnosti Pražského hradu, samozřejmě, že ho to vůbec nezajímalo. Ale jinak, co si pamatuju, co bylo taky zásadní, při tom přijetí se tam filozofoval, že si má sundat roušku a je klobouk a tam ty modelanti říkali, no přece neboj s panem prezidentem, vaše říkal, nechte ho, jak se bude cítit, co tady budete posunovat Michaela Jacksona, jako. A takže on tam nakonec přišel jenom teda s klobrcem, neměl tu roušku. A první, co bylo, že když přišel, byl vážně, jak to byl ještě jako člověk. Pak hodil ten zářivý úsměv a najednou jsem měl pocit, že se na tebe usmálo nebe, nebo slunce, nebo něco, jo. On byl prostě mimořádným způsobem charismatický a okouzlující. A Václav Havel chtěl mít taky navrch trošku. Tak se na něj připravil existenciální otázku a povídá, netíží, když jsme si sedli, že jo, netíží, že vás pane Jacksone, břemeno vaší popularity, on se na něj obaveně a pak zmateně podíval a pojel, no proč by mě to dělo tíži, teď já aspoň prodám víc desek, že jo, břemeno popularity. Pak zkusil Václav Havel ještě 2 takové existenciální hlubší otázky, no s těma se nechytil, pak se odmlčel Jackson aspoň na takový, řekl bych 10 minut, úplně zmlknul a mluvil za ně jenom ten manažer jeho. A potom udělal takový gestovelitelský manažer, zmlknul uprostřed slova, ale Jackson si vzal slovo a normálně vybavil takový 10 až 15 minutový projev na úrovni generálního tajemníka OSN o životním prostředí. Jo? A pak jsme si najednou uvědomili, že má ještě i řečnické schopnosti. A pak byl nějaký seriál BBC, který mluvil o tom, že svět nevěděl o tom, že Michael ještě je vynikající řečník. Tak tohle jsem zažil a po této schůzce jsem ho pak prováděl tím Pražským hradem, no.
3: No to je fascinující vzpomínka, prosím tě, a ještě stručně řekni mi, věděl on, kde je, byl rok 96, věděl, co se stalo v 89., kdo je Václav Havel, toho nabrýfovali, věděl tyhle ty věci, tušil, kde je?
5: Dotýká se toho jenom okrajově, to znamená, že to jako by nějak neprožil, jo, my jsme tam měli dřív jiný lidi, Alana Delona, Mick Jaggera, já nevím, jen fondovou, tak ty všichni byli teda v tomhle tom smyslu jakoby úplně in. On ne, ale on prostě, on působil jako jedinej ze všech těch lidí, který jsem potkal v životě, a bylo jich hodně, byli to kdekdo z těch světových lidí. On jedinej působil, že jako opravdu nechtěl vychvat, a on působil, že někde jinde, jo. No to byla prostě chodící socha. Ale ten den vyšla bohužel Blesku ta jeho kauza na plných stránkách. Jo. A to způsobilo to jeho úplnou odtažitost, protože náš tis byl zavalen touhletou hrůzou a on to samozřejmě asi věděl. Jako, no.
3: Včera, když jsme si domluvali tohle naše povídání, tak jsem netušil, že ti položím ještě jinou otázku. Večer se rozletla Českem zpráva o odchodu Richarda Tesaříka. Můžu tě poprosit alespoň o kratinkou vzpomínku, než si zahrajeme jeho písničku?
5: Richard byl můj velký kamarád, já jsem ho měl rád. Tak my jsme se až tolik nestýkali, ale byli jsme si hodně blízcí, protože jsme spolu vlastně úplně začínali, v úplných začátcích mý hudební kariéry už byl Richard i jeho brácha. Jako jo. Už jsme dělali, už jsme spolu nějak zpívali a tak dále. A to byl velký kamarád, ho měl velmi rád a skvělý člověk, hodně dobrý muziky nadělal i se svým bráchou. Ještě mám dokonce nějakou písničku od něj, kterou možná ještě udělám jednou krásnou. Je to velká škoda, no tak je jeho život protivnej, no.
3: Děkuju ti moc, že jsi na nás udělal čas a že jsi nám věnoval tyhle vzpomínky.
5: Budu na něj vzpomínat s velkou láskou, no.
3: Děkuji moc. Michal Kocáb na vlnách Českého rozhlasu. Děkujem za tvůj čas a přejeme hezké dopoledne. Děkujem.
5: Jasně, ahoj, čau.
2: I my děkujeme Michalu Kocábovi za to, že si udělal chvíli pro Červený koberec a Aleši. My se samozřejmě nemůžeme rozloučit jinak než písničkou, která nám připomene Richarda Tesaříka. Možná obtížné vybrat, protože by jich mohla být celá řada. Kterou si vybral? Kam si sáhl?
3: No představte si, Lukáš Barca je hudební dramaturg, Dvojky vybral písničku, kterou jste zřejmě ještě nikdy neslyšeli. Já jsem ji neznal, protože je to Richardova úplná novinka. Tedy jednu větu o tom, jde o projekt skladatele Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy. Ten projekt se jmenuje Písně, které nechcete slyšet. A tohle to je song, který měl premiéru teď v srpnu. Ta písnička se jmenuje Doba je divná. A vznikl k ní i neskutečný klip, puste si ho na internetu, je to fascinující. Richard jenom tak sedí v křesle, probírá staré fotografie rodičů, tedy i jeho tatínka, hrdiny druhé světové války, pije whisky, kouří doutník a komentuje dnešní divnou dobu. Doba je divná, jmenuje se tenhle vlastně jeho historicky poslední song, který je starý 3 měsíce. Tak vzpomínka na Richarda Tesaříka, no a máváme tam někam nahoru Richarda, no.
4: Aleši, my ti moc děkujeme, taky ti máváme a těšíme se na tebe zítra.
3: Mějte se krásně a hezký den vám všem.

se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem.

zase prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, je to lidský.

0: Dnes je 7. září, ale my se teď vrátíme k datu včerejšímu. 6. září rok 1946, tak toto datum měla v rodném listě napsané zpěvačka Hana Zagorová. A asi se shodneme všichni na tom, že na naší scéně velmi chybí. A tak si dnešní den na dvojce budeme připomínat.
1: A před námi je písnička s názvem Rande u zdi nářků. Text Václav Kopta, sama Hana Zagorová tvrdila, že byla okouzlena hudbou polských autorů. A to tak moc, že po 7 letech pauzy se rozhodla nahrát novinkové album. Vyznání se ta deska jmenuje.
0: A písnička Rande u zdi nářků ji prý připomněla ostravské začátky a přezdívala jí beatový šanson.
1: 24. listopadu velký sál Lucerny, uskuteční se tam koncertní podsta k nedožitým 80. Hany Zagorové s Monikou Absolonovou, Jindrou Polákem, Evou Burešovou a dalšími a se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Pár vstupenek je ještě k dispozici, můžete je najít na webu dvojka.rozhlas.cz. Teď už Rande u zdi nářků.

0: Blízká setkání jsou na spadnutí, abychom tak řekli, protože 11. hodina tady bude už za 4 minuty.
1: Ano, chystá se tam Marek Němec jako moderátor a povídat si dnes bude se spisovatelem Milošem Urbanem.
0: Srdečně vás zveme k poslechu blízkých setkání, předtím aktuální zprávy, s nimi Maria Kunováno a my dva zítra dopoledne. Těšíme se na slyšenou.
1: Jiří Holoubek
0: a Tereza Stíblová. Hezký den.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Průmyslová produkce v červenci meziročně rostla. Nejvíc k tomu přispěla výroba aut a elektřiny. Ve volbách v německém Sasku Anhaltsku zvítězila pravicová AfD. A bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť a teploty do 27 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Průmyslová výroba v Česku roste už 18. měsíc v řadě. V červenci se podle Českého statistického úřadu zvýšila o 3,1%. Oproti červnu ale růst zhruba o 1% zpomalil. Zvýšení produkce pozitivně ovlivnila hlavně výroba automobilů a elektřiny. Mírný pokles zaznamenala naopak výroba plastových výrobků nebo chemických látek. Podle Veroniky Doležalové z oddělení statistiky průmyslu rostla i celková hodnota nových zakázek.
3: Hodnota nových průmyslových zakázek se v červenci meziročně zvýšila v naprosté většině sledovaných odvětví. Nejvíce růst podpořila tři silná odvětví zpracovatelského průmyslu. Výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení a výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů.
2: Ve volbách v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko zvítězila s velkým náskokem strana Alternativa pro Německo. Získala celkem 44% hlasů. Ukázaly to úplné výsledky nedělního hlasování. Pravicová strana tak obsadí 39 z 83 křesel. Do zemského sněmu se těsně dostala i strana spojenectví Sáry Wagenknechtové, která by se svými 5 mandáty mohla umožnit AfD sestavit vládu. Obec Horní Lomná v Beskydech odmítá stavbu přehrady na svém území. Reaguje tak na aktuální soupis chráněných oblastí pro případnou stavbu vodních nádrží. V povodí Odry je takových míst celkem 5.
4: Jsme zásadně proti, protože to je překážka přímo v polovině údolí řeky Lomné.
5: A poškodilo by to celé okolí, říká nezávislý a v komunálních volbách kandidující starosta Horní Lomné Kamil Kavulok. V minulosti ale obec proti přehradě nebyla a jiné informace nejsou, reagoval Marek Otava z tiskového odboru ministerstva zemědělství.
6: Současné vedení obce neoslovilo státní podnik Povodí Odry k diskuzi o hájení.
5: Horní Lomná se bude podle slov starosty bránit. Další územní rezervy pro vodní nádrže v povodí Odry jsou ve Spálově, Spálené a v lokalitě Rybník. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Studentská simulovaná vesmírná mise Zero G 2 ode dneška přijímá přihlášky. Oznámil to národní program Česká cesta do vesmíru. Uchazeče čeká několik vyřazovacích kol podobných výcviku astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle.
7: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář.
8: Říká Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu, hlavní koordinátor České cesty do vesmíru. Pro kosmické kadety jsou připravené nevšední zážitky a zároveň pomůžou povzbudit zájem o vesmír.
7: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale my jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
8: Přihlášky do mise Zero G 2 je možné podávat až do 5. října. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojedinělé slabý déšť. Večer se od západu na většině území vyjasní. Teploty čekejte mezi 23 a 27 stupni, na severu 20, na horách 16, na Šumavě až 22 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy je silný provoz. Zastavíte na kilometru 211 v obou pruzích, osobní auta se rozjedou za Rohlenkou. Silnice 44 za Mohelnicí směrem na Šumperk je neprůjezdná v obou směrech. U Libivé se srazila 2 osobní auta, na místě jsou záchranáři. Osobním autem můžete jet přes Bohuslavice. Tolik zprávy a teď Marek Němec a blízká setkání.
9: Krásné pondělí dopoledne, vážení a milí posluchači. Dovolte mi takovou malou otevírací formu. Jsou lidé, kteří vejdou do starého domu a vidí starý dům. Můj dnešní host v něm nejspíš uvidí příběh a možná také něco, co bychom my ostatní raději neviděli. Praha je pro něj už leta nejen městem, ale také jednou z hlavních literárních postav. Její kostely, ulice, zapomenutá zákoutí i velké dějiny dokáže proměnit v příběhy, ve kterých se potkává krása s neklidem, historie se současností a skutečnost s fantazií. Dnes se tedy vydáme i pod klenbu svatého Víta, budeme mluvit o tom, proč některá místa potřebují svůj příběh, co s Prahou dělá čas, ale také co čas dělá se spisovatelem. A také o tom, co můj dnešní host Miloš Urban píše dnes, čeho se bojí, čemu se směje a jestli ještě dokáže projít noční Prahu, aniž by si v duchu vymyslel aspoň jednu vraždu. Vítejte u nás ve studiu.
10: Dobrý den.
9: Tak pojďme rychle k té první otázce. Dokážete projít Prahou jako anonymní host, nebo Prahu vnímáte opravdu skrze příběhy a nedokážete si zkrátka dát pokoj?
10: No, vlastně pořád ještě ty příběhy vidím a jako amatérský fotograf vlastně ta Praha pro mě je ještě o to zajímavější, že objevuju věci, témata, hlavně tedy na periferiích, která stojí za fotku a za, řekněme, připomenutí veřejnosti, že tam ta místa jsou. To je takovej ten didaktik ve mně, učitel, jsem nikdy nemohl být, protože mám trému před lidmi, ale vlastně vždycky jsem chtěl poučovat trošku, jako svěrák třeba. A tak někdy těmi fotografiemi, ale taky těmi knížkami, že jo? To celé Sedmi kostelí je vlastně upozornění na to, že tady je část města, která je neprávem opomíjena.
9: Tak i o těchto místech si budeme dnes povídat s mým dnešním hostem, spisovatelem Milošem Urbanem.
11: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Česká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Úspěšný český spisovatel, překladatel, ale i dlouholetý redaktor Miloš Urban je mým dnešním hostem v Blízkých setkáních. Ještě jednou vítejte u nás ve studiu.
3: Dobrý den.
2: Dovolte, abych udělal takový kratičký úvod. Vy jste se narodil v roce 1967 v Sokolově. Část dětství jste prožil s rodiči na československé ambasádě v Londýně. Na to se určitě rád zeptám, protože teď jste mi řekl, že to bylo mezi 8. a 12. rokem a to člověka musí tedy velmi situovat jiným směrem, než je ta kotlina československá. Druhou část a dospívání jste potom prožil v Karlových Varech, kde jste v 80. letech vystudoval gymnázium. Vaše kroky poté vedly do Prahy na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Vystudoval jste, pokud se nepletu, češtinu, respektive anglistiku, je to tak? No a debutoval jste v roce 1998 románem Poslední tečka za rukopisy. Já jsem, musím se přiznat, pane Urbane, že jsem v časech svých studií vaše knížky hltal, ať už to byl Hasterman nebo Stín katedrál. Já jsem vám říkal, že jsem si vyhledával sekundární literaturu, které jsem vůbec nerozuměl, a vy jste mi řekl skromně, že by vlastně také ne. Určitě se k Fulcanellimu a k hermetice, to znamená takové nauce, nebo jestli to tak můžeme říct, je to nauka, nebo je to spíš nějaká Je to alchymie, skryté čtení symbolů v architektuře a těch heraldických znaků. Co to vlastně? Pojďme rovnou k tomu, protože Stín katedrály byl tímto dost protchnut. A já jsem tam potom v té katedrále často býval a hledal jsem všechny ty symboly, které vy jste tam na nás, na čtenáře, upletl. Dokážete se k té knize vrátit ještě trochu ve vzpomínkách?
3: Pokud jde o Stín katedrály, tak zkusím se vrátit. Ona, ta knížka je trošku zapomenutá, což mi bylo vždycky hrozně líto, ale zůstala nějak ve stínu toho předchozího Sedmi kostelí. A potom i Santiniho jazyka, myslím. Ale ty symboly, oni vlastně mají chránit, oni mají magickou funkci často, a to mě asi na nich zajímalo nejvíc, že vlastně oni přesahují to ratio, které musíte dát do každé stavby, protože nechcete, aby spadla.
2: Ano.
3: A musí funkci plnit nejlépe, co nejlépe. No a ty symboly tam jsou jaksi navíc, protože jsou vlastně pro zdar toho díla, aby se povedlo a potom, aby také dlouho vydrželo, aby nevyhořelo, což asi bylo nejdůležitější, čeho se dříve lidé báli, a potom, aby nepřišli nepřátelé a nevypálili tu stavbu nebo nezbourali. Takže podle mýho tam byla ta symbolika právě z důvodů magických, takové to přání zdaru a dobré pohody té stavby.
2: No to říct, že katedrála svatého Víta v tomto vašem románu je skutečně, až bych řekl, téměř jako lidskou bytostí, nebo je to živý organismus. Co vy jste sám v katedrále svatého Víta objevil? A je něco, co třeba my, běžní diváci nebo běžní turisté, opomíjíme? Je tam něco skryto, co třeba ještě jste nezmínil a co by stálo za prozkoumání?
3: Já jsem asi zmínil v knižce to triforium, ten prostor, ten ochos, kde se vlastně dají vidět takové plastiky českých panovníků a panovnic. Já jsem se tam tenkrát dostal díky spřízněným duším v kanceláři prezidenta tenkrát. Není to běžné, ale dostal jsem povolení a s průvodkyní jsem tam tehdy byl.
2: Byl jste tam ve dne, nebo byl jste tam v nějakých nočních
3: hodinách? Byl jsem tam ve dne a ještě v doprovodu Pavla Ruta, výtvarníka, který tu knížku nádherně vypravil podle mých přání a mého zadání. A to byl asi zážitek na celý život, ale tak jako když turista řekne, že píše knížku a podá si žádost, tak třeba ho tam pustěj.
2: Pište knihy, vážení milí posluchači. A co vás na svatém Vítu fascinovalo nejvíc? Byla to ta architektura, nebo ta historie, nebo třeba určitá temnota toho místa, nebo ta víra silná, která v té stavbě je obtisknuta?
3: No jistě, tak ta víra tam je přítomná, je to určité tajemství, které mě jaksi nebylo bohužel dáno, ačkoliv jsem křtěný katolík, ale je tam taková ta závist těm lidem, kteří tam opravdu jdou a umějí se pomodlit. Takže vlastně ta knížka je i tak trošku vyjádření tady té touhy, že bych taky třeba nějak se k tomu místu mohl vyjádřit, i když pochopitelně světsky.
2: Pojďme zpátky k tomu dětství, protože mě by zajímalo, kde jsou ty kořeny spisovatelství ve vás, kde se to zrodilo, protože umím si představit, že s odstupem času se i ta odpověď může měnit, tak teď se vás ptám dnes v roce 2026, kde jsou kořeny spisovatele Miloše Urbana?
3: Asi jinde než u jiných spisovatelů. Já jsem z dvojčat a můj bratr Martin byl vždycky to dvojče, které bylo závislejší na mě, přestože byl průbojnější a odvážnější to kluk, ale já jsem zase potřeboval jako introvert těžký víc ticha, pohody a klidu. Odpočinout si od toho dvojčete, které je neustále s vámi. To je opravdu hrozně obtížné někdy, na obtíž.
2: Čili vy mu dost vděčíte za to možná, že ano, jste tím, čím jste?
3: Ano, protože jsem se uzavíral do sebe a vymýšlel si příběhy, protože tam on mi totiž nemohl. Jo? Tam jsem si nemusel s ním hrát nutně.
2: Byl jste schopen mu utéct i? Byly to úprky i fyzické, že no, kdo z vás byl rychlejší?
3: Já jsem dokonce po něm hodil kudlu kdysi, což mi asi do dneška ještě neodpustil, vyčítá mi to, ale někdy toho dvojčatovství bylo na mě moc, takže útěk do příběhu.
2: Kdybyste měl v katedrále svatého Víta úplně sám strávit noc, myslíte, že by vám začala pracovat fantazie na jiných dalších obrátkách? Předpokládám, asi, že jste ještě neřekl poslední slovo.
3: No, já si myslím, že kdyby mi to bylo umožněno, tak bych napsal pokračování.
2: Skvěle. Tak po písnice si budeme povídat o Praze krásné a Praze temné.

0: O dětství, o Praze tajemné i krásné si povídám s mým dnešním hostem, spisovatelem Milošem Urbanem. Miloši, Praha je skutečně ve vašich knihách často nádherná, ale zároveň trošičku nebezpečná. Připadá vám ta její temná stránka literárně zajímavější? Ta dekadence, vlastně ta gotika, to tmářství, trochu to světlo malé v temných místnostech. Kde se tohle to vzalo?
1: Tak je to asi obliba v hororech od dětství. Ty roky v té Anglii se na mě podepsaly hodně právě tady tím, nejenom knížkama, který jsem tam začal číst v knihovně anglický na Notting Hillu v pobočce. Oh. No, takový fajnový. Ale i filmy to byly. Filmy hlavně se dávaly v televizi. Tenkrát BBC mělo páteční dokonce dvojhororovky v noci. A my jsme s bráchou měli právě ve svém pokoji televizi svoji vlastní. Takže jsme řekli, že jdeme spát. A to byly vlastně mezonetové byty. Takže vlastně naši vůbec nevěděli, co my nahoře děláme. Jo? Takže my jsme jako šli spát a tam jsme se koukali na ty horory a pak jsme se strašně báli. A nemohli jsme vůbec usnout. Pak jsme byli trošku unavený druhý den. Ale tohle to vlastně, ty hrady, že jo, tajemný a místa a lesy plný močálů, tak to ve mně zůstalo jako taková, jako i estetická libůstka a vyhledával jsem to právě i v těch městech, i na tom venkově. A když to tam náhodou nebylo, nebo to bylo přítomné pouze slabě, no tak jsem si to samozřejmě tou svojí fantazií ujetou trošku dobarvil.
0: Vy jste mi říkal, že ta fantazie taky vznikla hlavně z toho důvodu, že jste musel utíkat trošičku do klidu před vaším hřbotným bratrem, který vás permanentně nutil k nějakým interakcím. Jak ta křehká, subtilní duše rodícího se spisovatele vlastně vnímala svět a mohla ho vnímat po boku bratra?
1: Tak můj bratr vždycky byl takovej ten první pionýr a já jsem se krčil za ním. Ono to je vidět i na fotkách, kde já jsem vždycky ten opatrnej a on byl vždycky ten bodrej, neboj sa. I když byl menší než já, jo? Ale prostě odvahy pobral víc než já. A tak já jsem se potom jakoby uchyloval zase tím víc do toho svého klidu, protože jsem mohl, protože on mi někdy právě tady těmi svými výboji už umetal cestičku a já jsem nemusel vlastně být ten extrovert a jakoby ten svět si objevovat pro sebe. Takže to bylo vlastně pro mě dobré jako pro pozdějšího spisovatele, ačkoliv jsem pochopitelně netušil, že jednou budu něco psát a neměl jsem nikdy ani silné sebevědomí, takže i kdybych si na to třeba myslel, že budu psát jako Edgar Allan Poe, no tak nevěřil jsem si, že bych to dokázal.
0: Každopádně máte vy v Praze místo, které dodnes třeba ve vás vyvolává nějaký neklid a kde můžete vlastně tyhle ty temné stránky vnímat? Nějaký takový jako věčný pramen? Je nějaké takové?
1: Já myslím, že to zůstalo právě z toho Sedmi kostelí, že tam to místo na Karlově třeba, jak je dneska Karlovský chrám, že jo, na kterém se i Santini částečně později podílel nějakými těmi svatými schody nebo čím, a to policejní muzeum a tam dole ta zahrada Ztracenka, to jsou místa taková právě pořád ještě nedoceněná a tam to na člověka docela i padne. A nejlepší je tam chodit na podzim, když je spousta listí.
0: To jste mi teď krásně nahrál, protože my si pustíme ukázku, která zároveň s románem Sedmi kostelí je i tato povídka Strašné kouzlo podzimu v naší audiotéce na rozhlase. Tak ten podzim a Strašné kouzlo si pustíme v jedinečném a teď trojrozměrném zvuku. Tak vážení posluchači, napřímte slechy.
2: Čau.
1: Čau.
2: Tak tě pustili. Ve škole říkali, že jsi byl zase na policii.
1: Jo. Renku našli nedaleko od chaty. Teda to, co z ní zbylo. Musel jsem to pod dohledem policajtu konfrontovat a bylo mi zlé jak nikdy.
2: To je jasný.
3: Míchali ji pod listím policejní psi. Podle DNA to byl na beton on. Jenže já jsem bohužel viděl málo na to, abych mohl určit vraha. Stejně jsou všichni přesvědčení o tom, že jsem to musel být já.
2: Já si to nemyslím. Pojď dál.
3: Ve škole úplně každý.
0: Tak to byla taková krátká degustace, kterou celou můžete poslechnout na našem webu. Tahle ta technika, my jsme fascinovaní tím, skutečně vzniká tak, že dáte dva mikrofony do umělé hlavy člověka a ten s ní pak někde běhá. Tak to je ta iluze toho trojrozměrného sluchu nebo zvuku. Tak poslechněte, milí posluchači, na našem webu. Každopádně pojďme zpátky k našemu rozhovoru. Řekněte mi, pane Urbane, vy jste mluvil o těch periferiích. Považujete to i za jakousi osvětovou činnost, kde můžete částečně tedy poučovat nebo uplatňovat své nerealizované pedagogické já. Dostaneme se určitě k románu Továrna na maso do pražských Holešovic. Co vás na Holešovicích tak fascinuje? Je to právě ta stará práce s masem, bourání dobytka, protože v tom vašem románu se objevují lidské kosti zároveň s kostmi zvířecími. Je to zase protchnuté hororovými prvky? Co ty Holešovice?
1: No, Holešovice jsou dneska strašně mondénní čtvrť a já jsem chtěl připomenout tu jejich minulost, která byla vyloženě dělnická. Byla tam spousta továren a byla tam taky ta obrovská jatka, s kterými už tehdy měla Praha problémy, protože kvůli zápachu a kvůli zvuku, že jo, kvůli těm naříkajícím tvorům, co šli na porážku, nebo už to cítili, byli ve stresu. Tak tohle to právě je ta připomínka toho místa, které dneska se tváří trošku nafoukaně, dívá se na Prahu spatra, stěhují se tam mladí lidé, zakládají tam rodiny a říkají, já bych nechtěl nebo nechtěla bydlet někde na Praze 1, tam se už vůbec nedá, to jsou samí turisti a tak dále. Než to tady to stále ještě jde, no. A je tam ta nádherná stromovka. A to jsou ty příjemné věci, tak jsem potřeboval připomenout ty jatka a dneska vlastně ta tržnice je asi na dobré cestě se opět nějak dobře využít, aby to tam zase začalo žít, poněvadž dříve, když jsem tam bydlel, že jo, před nějakými 20 lety, tak to bylo příšerné místo, kde bylo pár vietnamských stánků, pak nějaký nevěstinec nebo co a špína a binec. Takže doufám, že to je na dobré cestě tady s tím místem.
0: Ale máte pravdu, že v tomhle tom tkví obrovské napětí, ať už literární nebo filmové, právě ta temnota versus nějaký nový nádech k životu. I když je to trošičku poltergeist, jak jste zmínil, malinko, ano, jsou to ty skřeky těch naříkajících zvířat. Každopádně o dalších periferiích se budeme povídat s mým dnešním hostem Milošem Urbanem.
4: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Marka Němce na Dvojce.
1: S Milošem Urbanem si povídáme o spisovatelství a o temných a krásných zákoutích naší magické Prahy. Jsou ještě nějaké periferie, které byste chtěl zpracovat, co by literární potravu?
2: Jsou třeba tam, kde teď bydlím. A to jsou Strašnice, že jo? Krásný název. To je vlastně tak jako okraj památkové zóny. Jsou tam pěkný baráky, jsou tam dobrý místa, ale jsou tam i naprosto nudné paneláky. Takže tam bych něco asi umístit mohl.
1: Pak je taky trochu rozbít tu nudnost těch paneláků.
2: No jasně.
1: Tam se prostě musí něco stát.
2: Musí, protože to dál nejde s těmi paneláky. A tam byly dříve třeba, tam jsou ulice, které se jmenují v Rybníčkách nebo podobně. To byl Mokřad vlastně, jeden velký a bažina. Takže tady už by to mělo nějakého toho Hastrmana.
1: Já už bych tomu dokonce i říkal, to je taková literární urbanizace trošičku.
2: Ano, já si to musím přisvojit. A potom je tam čtvrť, kterou projíždím na kole, která je strašně zvláštní, protože nemá jakoby centrum žádné. Ta se jmenuje Hedlořezy. To je taky super název. Mm-hmm. Takže to bych tak jako spojil, protože to má k sobě blízko. A myslím si, že to má potenciál.
1: Jsou to trochu verichovské Dejvíce, ale z druhé temné strany. Každopádně,

0: aby to nebyl Dan Brown, jo? Aby to nešlo příliš daleko, protože nic proti Danu Brownovi, vydělává Argu pěkné peníze, ale psát bych takhle nechtěl.
1: Každopádně i k vaší redakční nebo redaktorské činnosti se určitě dostaneme. Ale stává se vám někdy třeba, že objevíte nějakou skutečnost, která je tak bizarní, že by vám ji čtenář vůbec nevěřil a že ji prostě nedokážete zpracovat důvěryhodně? Máte třeba nějaký takový zážitek?
0: A to teďka si to asi nevybavím. Možná teďka asi nejvíc mě překvapují ti politici, co dokážou. Nechci tady vůbec nikoho jmenovat, ani žádnou stranu, ale prostě někdy vlastně to naprosto předčí mojí fantazii. Já jsem napsal jednu politickou knížku, která je zapomenutá. Jmenuje se Paměti poslance parlamentu. Vyšla tenkrát v nákladu 3000 výtisků. Já jsem potom zakázal to dotiskovat, protože si myslím, že ta knížka není dobrá. Ale tam teda, kdybych věděl, co se bude dít v roce 2026, tak bych to napsal líp, no.
1: Vaše fantazie byla až příliš skromná v té době.
0: No, já jsem ten parlament zapálil tenkrát, ale byl jsem za to strašně moc kritizován, ale myslím si, že jsem tak trošku předešel dobu.
1: Každopádně pojďme tady k vaší redakční činnosti. Zajímá mě jedna věc. Vy samozřejmě korigujete správný překlad textů z anglofonních zemí, tomu se věnujete. Když čtete ta díla, nemáte třeba někdy strach, že jako spisovatel, že to zkrátka někdo napsal tak dobře, že se tomuto tématu nemůžete věnovat, protože byste byl třeba nucen trochu opisovat, nebo jak se vyhýbáte třeba tomuhle tomu pokušení? A zažil jste to někdy?
0: Zažil, ale vlastně já jsem to zažil původně z té druhé strany, toho, kdo se nechal inspirovat. Já jsem překládal před 30 lety už takový intelektuální román Juliana Barnese, jmenovalo se to Flaubertův papoušek, a na základě tohoto vznikla moje první knížka Poslední tečka za rukopisy, protože jsem chtěl udělat něco v našem prostředí, to, co on udělal v prostředí anglicko-francouzském, ten Julian Barnes, tak já jsem to chtěl napsat pro nás, takže to jsem se vyloženě inspiroval a nikdy jsem to nepopíral. Jo? Vždycky to byla prostě, to bylo to, co mě nakoplo do toho spisovatelství. A potom, když ta knížka měla jakýsi úspěch, ale ne tak zdaleka velký, jak já jsem myslel, že bude mít, tak potom jsem si řekl, já chci psát něco ale jiného. A přišlo to Sedmi kostelí.
1: A kdybyste měl teď říct nějaké velké inspirační zdroje ze světa literatury, tak kdo vás pohnul ke spisovatelství, nebo kdo vás rozvinul, řekněme, jako spisovatele? Máte nějaké vzory literární?
0: No, asi Bulgakov a Nabokov. Paradoxně dva Rusové, potom Joseph Conrad, že jo, Srdce temnoty a pochopitelně ten již zmíněný Poe, ale i třeba u nás málo známý M.R. James, což byl autor vyloženě hororů, a ten, od něho jsem četl Ztracená srdce, když mě bylo asi 10 let, a naučil jsem se teda už dost anglicky na to čtení v angličtině, a to mě tak děsilo, že jsem z toho měl noční můry a dokonce sny o tom, jak mě vraždí moje vlastní dvojče. Takže to na mě zapůsobilo, ano. To byl velký zdroj inspirace.
1: Máte třeba i nějakou zálibu v brakové literatuře, takových těch jako gotických románů, kde například i můžeme vidět zdroje pro třeba český krvavý román?
0: Ano, to byla právě inspirace velká pro Sedmi kostelí a pro Stín katedrály. To byla ta anglická gotická škola, v uvozovkách gotická, protože se to psalo na konci 18. a na začátku 19. století a byla to literatura romantická.
1: Ano.
0: A ta vlastně reagovala na osvícenství a chtěla zase do toho psaní dát trošku méně toho rácia a více estetiky a více citu. A to jsem chtěl udělat i já.
1: Každopádně, co píše Miloš Urban dnes, i o tom si budeme povídat v blízkých setkáních.
2: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.

0: S Milošem Urbanem, spisovatelem, si povídáme o literatuře a i o krásách naší krásné matičky Prahy. Po tolika románech je dneska těžší najít téma, které vás opravdu posedne?
1: Je to velice těžké, jak je člověk toho plný, když je mladý a neví, co dřív napsat. A máte nápady najednou na 5 knížek a vymýšlíte si takové blbosti, jako že musíte, jako Alexandre Dumas, si vzít asistenty a teď jim budete házet ty nápady a oni to za vás rozepíšou. Tak tenhle ten pramen už dávno vyschl, takže dneska jsem rád, když mě napadne něco aspoň malého, aspoň na povídku, na román. Teďka se nějak necítím v poslední době vůbec.
0: A věnujete se spisovatelství denně? Skutečně tak, jak to má být, ten cvik napsat pár stránek denně textu? Nebo tohle v sobě nemáte?
1: Dříve ano, ono to ani jinak nešlo, protože vlastně už máte tolik papírků s poznámkama, že to musíte nějak zpracovat. Takže tohle to jsem dělal, ale teďka jaksi s blížícím se důchodem to už nemám a vlastně člověk je upřímně řečeno mnohem klidnější, že už nemusí některé věci. To je naprosto pohodové na tom.
0: A máte pocit, že tenhle ten klid přichází nebo přechází i do té literární činnosti a může se přerodit v něco, v nějakou novou kvalitu spisovatelskou?
1: No, myslím si, že jo. Je to tam znát, je to taková ta, asi bych si možná moc jako o sobě myslel, ale je to taková ta moudrost, která v tomhletom věku se říká, že už přichází, nebo že už ji máte nějakou dobu a teďka ji dokonce umíte jakoby do některých těch příběhů, nebo aspoň myšlenek, nebo situací třeba. Už ji tam umíte vepsat, což dřív nešlo. Ale pochopitelně, že může přijít ještě zase po ní úplně jiná kvalita a to je stařecká demence. A pak to teda už půjde úplně k šípku, ale snad to ještě nebude. No.
0: Když jste zmínil tohle téma, tak ve své poslední knize Doktor Alc se tomuto tématu věnujete. Je to kniha, která je i osobní, protože čerpáte z vlastní zkušenosti se soužití s babičkou ve fázi vašeho dospívání. Ta kniha měla velký úspěch, její literární zpracování, respektive její zpracování rozhlasové mělo velký úspěch. Jan Vlasák za to dostal velké ocenění. Jak vy jste byl spokojen s tou prací pana Vlasáka? Protože je to mimořádný zážitek, nebo alespoň pro mě.
1: No, já jsem byl právě spokojen asi ještě víc než kdokoliv jiný a než on, protože já jsem si na něj tak trošku myslel. Protože on nikdy nebyl taková ta hvězda, jako třeba, nevím, Menčík a podobně, ale já jsem už si ho všiml právě v Národním divadle v 90. letech a vždycky se mi tam strašně líbil. Takže tohle to mi udělalo ohromnou radost, že to je on, než bych si myslel, že by měl mít tyto problémy, jako ten můj hrdina, to určitě ne, ale prostě mi tam strašně sedl. A k tomu vlastně bych mohl ještě říct, když už jsme tady zmiňovali Sedmi kostelí, které bylo už kdysi dávno načteno, 10 dílů, právě pro rozhlas, neď bylo to celý, je to výbor, ale myslím, že to úplně stačí. A tenkrát to četl Jiří Švarc. A to je herec, na kterého já jsem chodil v 80. letech do tenkrát realistického divadla, což bylo takové to velké divadlo, kam se dali sehnat lístky, zatímco ty malé, absolutně ne, Ypsilonka, že jo, Činoherák a Zábradlí, tam to nešlo, pokud jste neměl známý, nebo nechtěl stát frontu, nebo spát před divadlem ve spacáku. Ale ten realisták a třeba Palmovka neměli vůbec špatnou dramaturgii a vždycky ty lístky byly. No a tam jsem si všiml právě Jiřího Švarce, no a pak najednou, aniž bych to zařizoval, tak najednou on mi načetl Sedmi kostelí, takže to bylo úplně super.
0: Každopádně Sedmi kostelí také můžete poslechnout na našem webu, tak to určitě udělejte. My si budeme s mým dnešním hostem Milošem Urbanem v posledním vstupu povídat o tom, co je v něm a na něm poutavé mimo oblast literatury.
2: Český rozhlas 2.

0: setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Smutnou pravdu, ale i naději dožil nám vlil Karel Gott z písní To musím zvládnout sám. Každopádně, co musí můj dnešní host Miloš Urban zvládat sám? Já prozradím jednu věc a to mně přijde velmi poutavé na vás. A to je to, že na jednu stranu nějakým způsobem velebíte faunu a floru, líbí se vám sněženky a na druhou stranu chodíte střílet. Jak je možné, že chodíte střílet a jak to probíhá?
3: Tak to je takové právě to odpočinkové. Tam se právě vybijete ze všech možných frustrací a nespokojeností, které zažíváte v běžném životě.
2: Takže... Promiňte, střílíte ale do terče.
3: Střílím do terče, ano, jsem terčový střelec, mám revolver a mám ho hrozně rád, ale v životě bych ho nepoužil proti živé bytosti, ani lidské, ani zvířecí.
2: Je to adrenalin pro vás, nebo je to nějaké paradoxní stišení a fokusování se na ten terč? Co vám to přináší ještě, kromě toho, že to je nějaké odreagování?
3: Tak jednak je to soutěž, protože já střílím se svým bratrem, a jsme dvojčata a pochopitelně, že vždycky se vsadíme, kdo nastřílí víc, než ta hodinka potom na střelnici přijde. Takže to nás baví, takhle se hecovat. No ale potom, jak zpíval pan Gott, tak jako to musím taky zvládnout sám. Musím se soustředit, musím dbát bezpečnosti, to je strašně důležité. No a musím vlastně pracovat s dechem, když chci střílet jako olympionik. Takže vlastně je to i docela zdravé. Nejenom to vybití, ale vlastně je to i vás to jakoby pomůže sklidnit.
2: Je možné si vás představit jako sedícího spisovatele, jako Ernesta Hemingwaye na svém houpacím křesle s dýmkou anebo s doutníkem v ústech, která si čistí svoji zbraň. Věnujete se taky tomu čištění těch revolverů? Je tohleto nějaká nutná věc a je to pro vás třeba příjemná činnost? Nebo tohle neděláte?
3: Tohle dělám samozřejmě. Když si té zbraní vážíte, tak a chcete, aby vám vydržela, oni taky nejsou vůbec levné, tak je musíte čistit a dokonce promazávat pořádně, aby se ten buben dobře točil, a aby nerezla hlaveň a tak dále, ani nábojové komory. Ale jako Hemingway, no právě, že tohle to bych chtěl dělat, kdybych ještě kouřil dýmku. Já jsem kouřil dýmku dlouho, ale potom ze zdravotních důvodů jsem přestal. Ale těším se, že zase jednou budu, až budu stařeček starý a bude mi úplně všechno jedno, tak se zase dám na dýmku a budu u ní čistit svůj gun.
2: Každopádně kromě tedy střelby ještě své tělo protahujete na bicyklu. To je taky nějaká dlouhodobá libůstka, nebo jste se tomu začal věnovat čistě pragmaticky z důvodu těla, které samozřejmě má také svůj poločas rozpadu?
3: Kolo od dětství. Nejdřív Pionýr, takový ovšem pro kluky s těma branama, takový už skoro jako závodka. A potom Favorit samozřejmě k 12. narozeninám, na kterém jsem jezdil vlastně celé dospívání. Samozřejmě, že strašně rychle, samozřejmě, že bez helmy. Tenkrát se žádné helmy nenosily. A nebo možná závodníci nosili něco, ale normální lidi ne. A takže to bylo proježděné na kole. Potom jsem na dlouhou dobu přestal, to když bylo takové to randění, tak to nějak kolo zůstalo valové sklepě.
2: To chtělo dvojkolo, ale to bohužel nebylo k mání.
3: A to si myslím, že není pro mě dvojkolo. Já jsem příliš solitér.
2: Musíte to zvládnout sám.
3: Právě. Ale potom je to horské kolo jak v Praze, tak v České Lípě, kde máme jako rodina zázemí a tam teda rád objevuju nové trasy a nová krásná místa. To je určitě strašně prima věc. Nakonec i Hastrman, který se odehrává pod Bajnou horou Vlhošť, tak ten byl objevován mnou právě na bicyklu.
2: Řekněte mi, myslíte třeba někdy na to, co po spisovateli zůstane? A vlastně, co by to mělo být? Jestli je to, co jste zmínil na začátku a co je mě velmi sympatické, a to je to, že svou literární činností svítíte na místa, která by třeba měla být nezapomenuta?
3: Ano, mně se to podařilo právě s Sedmikostelím a právě s krajem kolem holandských rybníků v tom Astermanlandu, takže to jsem jako představil světu já.
2: Já vám každopádně děkuju za návštěvu a přeji vám, ať se vám daří svítit na temná a krásná místa i nadále. Mým dnešním hostem byl spisovatel Miloš Urban.
3: Já moc děkuju za pozvání a příjemný rozhovor.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Každé místo má své osudy.
2: A zůstávají jenom ty vzpomínky dochované v těch budovách.
3: Já vidím jenom takovou prázdnou krajinu.
4: Já vidím to město.
1: Jaroslav Rudiš na cestě po stopách literárních hrdinů.
5: Cestou tam si vezli svý naděje, zpátky svý příběhy nebo zklamání.
1: I jejich autorek a autorů.
6: Mě ty místní příběhy začaly fascinovat.
7: To město jakoby na ně zapomnělo.
1: Premiérový cyklus Literární místopis. Ve čtvrtek večer na ČT Art a v iVysílání.
8: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
8: Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok a volby v Sasku-Anhaltsku jednoznačně vyhrála AFD. Bude oblačno až zataženo, na jihu i polojasno a večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty většinou do 24 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Lídři koalice se večer vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé ani hnutí SPD nesouhlasí se schodkem ve výši 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí. Šéf motoristů Petr Macinka chce najít úspory třeba ve zdravotnictví anebo na provozu státu.
9: Nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách a v součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
8: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO vidí jako reálné snížit schodek spíš o jednotky miliard. Některé návrhy motoristů podle ní totiž vyžadují změny zákonů, které není reálné do konce roku ve sněmovně stihnout.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
8: Ve volbách v Sasku-Anhaltsku zvítězila s velkým náskokem strana Alternativa pro Německo. Získala téměř 44% hlasů a obsadí tak 39 ze 83 křesel. Do zemského sněmu se těsně dostala i strana spojenectví Sáry Wagenknechtové, která by se svými 5 mandáty mohla umožnit AFD sestavit vládu. Kabinet se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Paliva v Česku v posledních 2 týdnech opět zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 640 korun, ale někde se blíží i 50 korunám. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v neděli řekl, že rafinérie mají příliš vysoké marže.
10: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě nějakou dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
8: Premiér dodal, že opakované snížení spotřební daně na naftu a benzín kabinet zatím navrhovat nebude. Jihočeští hygienici letos evidují 746 případů lymské boreliozy. To je o 125 víc než ve stejném období loňského roku. Naopak klíšťové encefalitidy je méně, zatím onemocnělo 63 lidí. Nejvíc případů boreliozy hlásí Českobudějovicko a Jindřichohradecko. Letošní počet případů boreliozy přitom může ještě překonat loňský rekord, pokračuje ředitelka Jihočeské krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
11: V posledních letech zaznamenáváme u lymské boreliozy nejvyšší výskyty za období, ve kterém data sledujeme. V loni bylo v Jihočeském kraji potvrzeno 1000 případů, letos by mohl být počet podle dosavadního vývoje i vyšší. Je to dáno i zpřesněním a zrychlením hlášení, která dostáváme z terénu.
8: V Česku se podle meteorologů během týdne ochladí. Ještě zítra bude až 32 stupňů. Ve zbytku týdne by se maximální denní teploty měly pohybovat kolem 20 stupňů. Meteorologové také očekávají, že hlavně ve středu a ve čtvrtek bude pršet. Teploty mírně vzrostou znovu o příštím víkendu. Vystoupat by mohly až ke 23 stupňům. Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, bylo mu 80 let, byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně, patřil taky k českým průkopníkům reggae.
12: Hledám zase ten nejkout,
4: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
12: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancuje brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně, a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání. Ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
4: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
8: Bude oblačno až zataženo, hlavně na jihu území může být i polojasno, ojediněle možnost slabého deště. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty většinou 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě tepleji až 22. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 na severu a západě území 26 až 29 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 23.
1: Doprava.
8: Pražský okruh směrem od D1 je neprůjezdný po nehodě kamionu a dodávky za Lochkovem. Přistál tam vrtulník záchranářů. Regulují kvůli tomu vjezdy do tunelů z D1 na okruh. Vůbec nenajíždějte. Opatrně na výjezdu z Prahy po D5 na 3. kilometru je nějaká překážka. A silnice 24 je u Lomnice nad Lužnicí neprůjezdná po vážné nehodě dvou aut. Lze to obět přes záblatí. To byly zprávy, teď Honza Kovařík.
13: Dobré poledne, máme pondělí 7. září na hodinách 12.06, jako vždycky, když má zpravodajskou relaci na starosti Josef Maršál, a naše tradiční rozhlasová mozkocvična právě otevírá svoje brány. Jestli máte chuť, pojďte si znovu pocvičit paměť. Opakuji, nehledáme, negooglujeme, nepátráme v moudrých knihách, dokonce ani nevoláme kamarádům a známým. Jediné, co je v tomto rozhlasovém pořadu povoleno, je listovat vlastními vzpomínkami, prohlížet rodinná fotoalba a výjimečně se můžete podívat do své sbírky desek a CDček. Tak dnes se vypravíme do roku, kdy jsme poprvé oficiálně v reklamě slyšeli slogan "Když ji miluješ, není co řešit". Zdá se vám to relativně nedávno? No, já jsem v tom roce poprvé viděl jeden rozestavěný dům, který byl na prodej. Vytáhl jsem si z diáře takový starý umolousaný papírek nadepsaný, co by měl mít jednou náš dům. Procházel jsem to staveniště a s úžasem jsem zjišťoval, že tam je vlastně všechno, co na tom papírku mám. No, zbývala maličkost. Sehnat peníze a nějakou firmu, která by to dotáhla do konce. No a ještě numerická nápověda. Jak v dnešním datu, tak i v číslu pořadu jsou shodně dvě použitelné číslice. Cože? Že nemáte tušení? No, jako bych viděl ve vašich očích problikávat otazníky. A tak se jmenuje i úvodní hudební nápověda.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem na dvojce.

0: Prvních pět vašich tipů při pondělku vypadá takto. Jana 2007, Markéta 2002, Hana z Havířova 2000 nebo 2001, Renata 2002 a Michal 2001 podle Kofoly. No, zajímavé rozpětí, nemůžu říct, že úplně nepřesné, zhruba cílíte do správné dekády, uvidíme, kdo bude mít nakonec pravdu, jestli někdo z těch typů, které jsem právě ocitoval. Pro nápovědu teď míříme do kina. 1. listopadu měl v našich kinech premiéru australsko-americký filmový muzikál. Hlavní role v tom romantickém příběhu stvárnili Nicole Kidman a Ewan McGregor. A pochopitelně šlo o milostný příběh.
1: Satin. Byla kurtizána. Prodávala mužům svou lásku. Říkali jí jiskřivý diamant. Byla hvězdou. Moulin Rouge.
0: Moulin Rouge, tak se onen muzikál jmenoval, podle ikonického kabaretu, který v Paříži provozují dodnes. Pokud jste tam někdy byli, já ano, v roce 1992, Hedge, konec závorky, tak víte, že je to trochu kýčovitá zábava, ale atmosféru to v každém případě má. My jsme tenkrát jako novinářská výprava seděli u VIP stolu hned pod pódiem a když vám do sklenky s pravým šampaňským spadne peříčko, které ještě před chvílí bylo součástí výzdoby tanečnice, která je 2 metry od vás, tak na to nikdy nezapomenete. Jak už jsem říkal, Nicole Kidman a Ewan McGregor zářili v tomhle filmu, který zdaleka nebyl jenom dobový. Tvůrcům se podařilo namixovat poměrně originální hudební koktejl, důkazem čehož budiž i následující ukázka.

Souhlasíte se mnou, že kdybych neřekl souvislost na první dobrou, by vás tahle muzika jako záležitost z Moulin Rouge a z Paříže Belle Époque určitě nenapadla. No, v každém případě, přestože tvůrci tohoto muzikálu přešvihli rozpočet a nedodrželi hned několik termínů, výsledek nakonec stál za to. Film získal Zlatý globus pro Nicole Kidmanovou i režiséra Beze Larmena. Měli i 8 nominací na Oscary, nakonec na 74. Oscarech, tedy o rok později, získali sošky za nejlepší výpravu a nejlepší kostýmy. V kterém roce jsme mohli jít do kina na muzikál Moulin Rouge? Napište 702 222 220, pokud chcete psát SMSku, nebo se rozepište i se vzpomínkou na hledaný rok na adresu dvojka@rozhlas.cz. Tohle už jsou Atomic Kitten.

0: Na hodinách ve studiu dvojky 12.18 právě teď. Vaše tipy se zajímavě vyvíjejí, zatímco Jana nejprve přidala 10 let, aby v zápětí zase dost významně ubrala a teď zamířila na rok 2001. Tak Kamila, která jinak většinou ví na první dobrou, má dnes hlavu, jak se právě přiznala, celkem zamotanou. Třeba pomůžu Kamile a ostatním rozmotat hlavu následující nápovědou. Slavná funkcionalistická vila Tugendhat v Brně je nepochybně významná stavba. Mimochodem se v tom domě a na jeho zahradě psaly i naše moderní dějiny. V 92. roce se tam Václav Klaus domlouval s Vladimírem Mečiarem na rozpadu tehdejšího Československa. Už v roce 1963 byla tahle výjimečná stavba prohlášena národní kulturní památkou a v roce, který hledám, byla zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, což se pochopitelně dostalo i do příslušných rozhlasových ozvěn dne.
1: Na prestižní seznam světového dědictví UNESCO přibyla už 11. významná tuzemská památka, funkcionalistická vila Tugendhat z Brna. Jejím tvůrcem je německý architekt holandského původu Ludwig Mies van der Rohe. Brněnský primátor Petr Duchoň zápis vily Tugendhat na seznam UNESCO přivítal. Do rekonstrukce vily, která by měla stát téměř 80 milionů korun a která začne v příštím roce, investuje město Brno zatím 2 miliony korun.
0: Stihl jsem vilu Tugendhat navštívit ještě před onou rekonstrukcí a pak i po ní, musím říct, že se povedla. My se ptáme, v kterém roce byla zapsána na seznam UNESCO, kdo si troufne, může vzít telefon a vytočit nebo vyťukat 22 155 25 25 a můžeme si o jeho typu popovídat naživo. Ostatní mohou napsat.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
4: Mám pěknou sirku v zubech, krempu do čela a pota zpuchřela, mi vrásky nedělá.

0: Jana Kiršner a Petr Habka nahráli tenhle půvabný duet v roce, který hledám. Na telefonu statečná posluchačka Mirka, která se k nám dovolala. Já vás zdravím, Mirko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás z Brna.
0: Zdravíme z Prahy do Brna. Máte se dneska fajn, Mirko, všecko v pořádku?
1: Ano, všecko v pořádku, mám volno a poslouchám vaši stanici jako obvykle.
0: Krása. Jaký rok si zkusíte tipnout a hlavně proč je ten tip takový, jaký je? Mirko? Mirka zmizela. Škoda, zněla tak sympaticky. Mirko, jestli to stihnete, zkuste vytočit znova 22 155 25 25. Můj multifunkční kolega a mistr zvuku Petr ve vedlejší režii to třeba zkusí zvednout. Pokud se to nestane a Mirka se nám nedovolá, řeknu vám jinou věc. Nebudete tomu věřit, ale jezdíte s námi i na dovolenou. Teda alespoň někteří. Nina totiž napsala, že zdraví z pláže ve slunečné Andaluzii, do závorky vepsala, ano, i tady jste naší součástí, a než šla do vody, tak si tipla rok 2001. Od Romana přišla zpráva, která zní, byl jsem se podívat na oslavu Willy Tugendhat 8. srpna, podle mě roku 2001. A ještě rychlý pohled do vašich SMSek, protože Mirce se buď vybil telefon, nebo jí nějaký skřet vytrhl ze zásuvky telefonní kabel a neozývá se. Luďa z numerické nápovědy odvodil, že by to mohl být rok 2001, a nepodepsaná SMSka 2000 nebo 2001. Tak v rozhlase se dějí zázraky, řeknete, Mirko, zavolejte znova a ozve se Karel. Karle, dobrý den.
2: Dobrý den, ano.
0: Slyším, že jste na cestách, tak ať moc nezdržuju, tipněte si a řekněte nějaký důvod.
2: Tipuju 2002.
0: A podle čeho, Karle?
2: Jak se říká v nápovědě. Číslo tak i tak.
0: Číslo tak i tak.
2: No, říkal jste nápověda, že je to číslo, které vlastně by se dalo i obráceně použít.
0: To jsem vážně řekl?
2: No, tak trochu tam zazněla takováhle nápověda.
0: No dobře. Karle, já si to jdu po sobě přečíst a vy dávejte dál pozor na cestu. My si v každém případě píšeme 2002. Mějte se hezky, nashledanou. A ještě stihneme jeden rychlý tip od Alenky. Aleno, dobrý den.
3: Lenka.
0: Dobře,
3: Lenka
0: takže
3: z Brna. Tak moc zdravím z Brna Kohoutovic krásných a vím na 100%, že to je rok 2001. A to proto, že jsme v srpnu byli s manželem na oslavě 25 let zapsání UNESCO. Byli Tugendhat do UNESCO, byli jsme tam v zahradě, byli tam hudba.
0: Jakože letos byla nějaká
3: letos
0: oslava.
3: Bylo 25, ano, teď.
0: No dobře,
3: 2001.
0: No tak
3: myslím, že to fakt myslím.
0: Bylo vedro, mohlo to na vás působit zajímavě. K nějaké drobné halucinaci tam dojít mohlo.
3: Je to možné. Tak
0: jenom vás tak zkouším, Lenko, a děkuji, že jste zavolala. Píšu si
3: určitě.
0: Váš tip 2001.
3: Poslouchám každý den, jste úžasný.
0: Děkujeme, nashledanou.
3: 2001, naschle.
0: Další píseň přináší Roger Sanchez. Je to 2000, 2001 nebo 2002?
4: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

Za chvilku už bude půl jedné, dnešní Byl jednou jeden rok se blíží ke své polovině, čas na rychlou rekapitulaci. Hledáme rok, kdy premiéru v kinech měl muzikál Moulin Rouge. Brněnská vila Tugendhat byla zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. A pozor, pro další nápovědu si půjdeme do pražské Pegas Areny, ale nepůjde vůbec o hokej, nýbrž o poměrně drsný hudební nářez. Sam.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem

cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Zhruba ve 12.40 oceňuji ty nejhravější z vás, kteří spekulují, jaký koncert by to mohl být, za všechny třeba Michal, který má pocit, že by to mohli být Rammstein, o kterých teď budu mluvit. Omyl, Michale, mýlíte se. 11. února v tehdejší Pegas aréně 7000 diváků napětě čekalo na první pražské vystoupení Marilyna Mansona. A když hlavní hvězdy dorazily do sálu, znělo to asi takhle. Ano, prosím, to je autentická ukázka z onoho pražského koncertu. Omlouváme se těm, kterým teď třeba zaskočilo nějaké sousto u oběda nebo vypadla vidlička. Kolegyně Šárka se naopak začala zuřivě kývat do rytmu předložené hudby, takže už víme něco o jejich hudebních preferencích. Jak to tenkrát bylo? Bylo to světové turné Guns, Gut and Government Tour a Marilyn Manson byl tehdy, děvčata, ještě svobodným mládencem, bylo mu 32 let. Pokud jste někdo na tom koncertě byli, klidně se zkuste ozvat na 22 155 25 25. A pokud jste fanoušci Marilyna Mansona, mi odpusťte, že nezahraju žádnou jeho píseň, nejsem si jistý, zda by to posluchačstvo dvojky ve zdraví přežilo. Domnívám se, že je naprosto nezbytné připomenout hit onoho roku v podání Hany Zagorové.

0: Zdá se, že nikdo z právě poslouchajících na dvojce nebyl na prvním pražském koncertě Marilyna Mansona. No, nedivím se, je to opravdu hudebně jiný šálek kávy, než to, co hrajeme u nás. Zajímavé tipy, které od vás chodí a stojí za zveřejnění. Hynek typuje 1988. Karel typuje 2000 podle Elánu. Zdenka typuje 2001 taky podle Elánu. A z režie mi hlásí, že jedno telefonní spojení se podařilo. Je to paní Mirka, o kterou jsme předtím přišli. Mirko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás z Brna ještě jednou, tak snad se to teď podaří dokonce.
0: Ano, povídejte, který rok hledám?
1: Typuju rok 2001.
0: Ale jděte.
1: Myslím si to celkem na 100%, protože teď probíhala spousta akcí a oslav ke 25 letům od zapsání do UNESCO.
0: Vy jste říkala, takže, že jste z Brna, že?
1: Ano.
0: Vás já budu těžko nevím, přemlouvat. Nevadí, je to hra, my máme rádi, když nás život takhle občas překvapuje. Byla jste se na některé té akci podívat?
1: Bohužel jsem nebyla, chtěli jsme jít na osvícení, byla vlastně osvícená zahrada v noci.
0: O, ale to by
1: bohužel
0: mohlo být
1: děcka
0: krásné.
1: Byly, no, viděli jsme fotky, byla tam spousta lidí, ale bohužel děcka byly nemocní, takže bohužel nám to trošičku změnilo plány, ale fotky byly krásné. Tak třeba někdy.
0: Mirko, nic si z toho nedělejte, za 5 let určitě bude zase nějaká jiná sláva. Jsem rád, že jsme se nakonec dokázali spojit. Děkuju za tip a díky, že posloucháte. Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme za příjemnou náladu. Hezký den, naschranou.
0: Snad náladu dál udrží i následující píseň. Já nejsem žádný rocker, ale Ozzyho Osborna mám upřímně rád. Tohle je jedna z mých oblíbených a je taky z hledaného roku.

0: Dreamer Ozzy Osbourne ve 12.50. Vaše zprávy prší z obou našich kontaktních kanálů. Marcel z Prostějova zdraví do pořadu, cituji, který všichni milujeme. Díky za tu pochvalu. Chvíli jsem váhal, ale Hanka Zagorová to rozlouskla 2001. Ve stejnou chvíli se tady objevila zpráva od Pavlíny z Litoměřic. Podle Hany Zagorové je to rok 2002. Slavila jsem 6 let, chodila do školky a byl to můj nejlepší rok v životě. Krásná vzpomínka, děkujeme za ní. Někteří se zlobí, že dnes nebyla sportovní nápověda, tak to pojďme napravit. Jeden velký úspěch dosáhl toho roku, konkrétně 27. května v Getsisu, desetibojař Roman Šebrle.
1: Roman Šebrle jako první desetibojař v historii zdolal hranici 9000 bodů. Na prestižním meetingu v Getsisu dosáhl český atlet výkonu 9026 bodů. Další podrobnosti doplní Miroslav Augustin.
2: První tři disciplíny druhého dne mu sice nevyšly podle představ, ale na názory, že o svou šanci na rekord přišel, odpověděl dvěma skvělými osobáky v závěrečných dvou disciplínách. Nejdříve poprvé v životě překonal vodu oštěpem 70-metrovou hranici výkonem 70-16 a pak uběhl 1500 metrů v čase 4 minuty 21,98 vteřiny. Jeho dosavadní osobák byl přitom o 7 vteřin horší.
0: Roman Šebrle je multitalent, po atletické kariéře chvíli přemýšlel o profesionálním golfu, ale nakonec se vydal úplně jinou cestou a už řadu let je oblíbeným moderátorem televizního zpravodajství. Mekyš Birka, poslední nápověda, poslední šance ještě stihnete napsat.

Byl jednou jeden rok, zarezonuje jiná nápověda. Já dnes hodně sázel na Kofolu a Moulin Rouge a místo toho se ujala nejvíc vila Tugendhat a potom také nápověda numerická. V každém případě jste poměrně brzy zúžili svůj perimetr na trojici letopočtů, z nichž jeden byl jako vždycky správně. Tak tedy, chcete to vědět? Byl to rok 2001, jak věděli zejména Brňané, patřičně pyšní na svou vilu Tugendhat. Tak zase zítra ve 12.06 si můžeme dát repete, teď už Sarah Connor a po ní Iva Bendová.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Kabinet jedná o opětovné regulaci cen pohonných hmot a vláda už schválila růst minimální mzdy. Bude oblačno až zataženo na jihu i polojasno, večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty většinou až 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda jedná o možném znovu zavedení regulace cen pohonných hmot. Kabinet tak reaguje na prudký nárůst cen za benzín a naftu v uplynulých dvou týdnech. Ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik před jednáním uvedl, že není možné, aby pohonné hmoty zdražovaly rychleji než ropa. Snížení spotřební daně ale podle něj teď není potřeba.
2: Co se týče stropování cen, pokud se dostáváte do situace, že vám vzroste surovina o 3% a cena na to téměř o 7%, tak je něco špatně. Ale určitě bych nešahal na spotřební daň.
0: Cenová regulace pohonných hmot platila v Česku od dubna do poloviny července. Vláda k ní přistoupila kvůli zvyšování cen po začátku konfliktu na Blízkém východě. Minimální mzda by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900. Koeficient pro její výpočet dnes schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat bezmála 45% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 tisíce korun. V Česku ji pobírá asi 180 tisíc lidí. Pokuty za víc než 45 tisíc korun rozdali v červenci pražští hygienici 9 stravovacím zařízením. Oproti červnu byly sankce téměř o polovinu nižší. Inspektoři v červenci kontrolovali 107 restaurací, barů a stánků s občerstvením. Nejčastější závady se týkaly ochrany jídla před kontaminací a skladování potravin, řekla mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
3: V červenci jsme narazili také na pochybení v označování rozpracovaných pokrmů a produktů, v obecných požadavcích na potravinářské prostory a v dodržování datumu použitelnosti nebo minimální trvanlivosti potravin.
0: Data ze srpnových kontrol zveřejní hygienici na konci září. Kladenské ekocentrum Čabárna dnes pořádá noc netopírů. Od 18 hodin se tam zájemci dozvědí zajímavosti o těchto létajících savcích a uvidí také jejich krmení. Podobné akce se podle Evy Cepákové z České společnosti pro ochranu netopírů konají i jinde ve světě.
4: Česká republika patří k takovým docela aktivním zemím. U nás se netopíří noc každoročně koná zhruba na 60 lokalitách. Cílem je vůbec lidi seznámit s netopíry, protože často žijí v blízkosti člověka.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, hlavně na jihu i polojasno, ojediněle možnost slabého deště. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty převážně 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 22.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
6: Jedu vlakem Českých drah.
1: Doprava.
0: Pražský okruh směrem od D1 byl nějaký čas neprůjezdný po vážné nehodě kamionu a dodávky za sjezdem na Lochkov. Už se jezdí levým pruhem, ale kolony jsou dlouhé od Jesenice. Na okruh radši nenajíždějte. Po silnici číslo 7 teď neprojedete do Německa. Přechod Hora svatého Šebestiána je uzavřen kvůli dopravní nehodě na německé straně hranic. A silnice 24 je u Lomnice nad Lužnicí stále neprůjezdná po vážné nehodě dvou aut. Osobním autem to objedete přes Záblatí. To byly zprávy. Iva Bendová je tu pro vás.
8: Dobré odpoledne, ano, je pondělí 7. září a právě začíná odpolední dvojka. A vy se můžete těšit na rozhovory, zajímavosti a samozřejmě také témata, která stojí za to probrat. Třeba nadcházející nedožité 90. Václava Havla. A na úvod s přáním pohodového odpoledne s námi posílám Evu Farnu.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Jestli máte se před sebou cestu z brněnského letiště v Tuřanech, tak zpozorněte. Čekání si tam totiž můžete zkrátit četbou, a to i v případě, že se sebou nevezmete žádnou knížku. Moravská zemská knihovna ve spolupráci s letištěm totiž rozmístila v odletovém terminálu QR kódy. No a pomocí nich si mohou lidé do mobilu a tabletu zdarma a také legálně stáhnout desítky elektronických knih v češtině, ale také v angličtině. Tak jestli se vás to týká a jestli vás to zaujalo, tak podrobnosti, včetně autorů, najdete na webu irozhlas.cz. A teď už ode mne kapela Kamufláž.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Prázdniny jsou definitivně v trapu a to znamená, že my, rodičové, musíme kromě jiného svým školou povinným ratolestem opět začít chystat i svačiny do školy. Jak by vlastně měla taková ideální svačina vypadat, aby byla nejen zdravá, ale i chutná? No, naštěstí se mám s kým poradit, protože i dnes je tu se mnou můj pravidelný host, nutriční terapeutka Veronika Pouhrová. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: No, jako správná starostlivá matka se snažím, aby mým dětem nic nechybělo, a tak se zeptám, co všechno vlastně dítě během dne k jídlu potřebuje, co mu mám dát, aby mu nic nescházelo.
3: Tak dítě potřebuje především pravidelný přísun energie, protože i ta škola je pro něj poměrně náročná, potřebuje se soustředit, třeba zvlášť, když mají nějaké písemky nebo potom tělocvik, kde je zase ta fyzická aktivita. Takže důležité je, aby to dítě něco jedlo. Úplně mu třeba nestačí zelenina samotná, takže by to mělo být něco trochu vydatnějšího, ať už je to obložené pečivo nebo nějaká domácí, třeba trochu zdravější buchta a tak dále, no.
2: Je to asi na fantazii každého rodiče, ale vy jste tady zmínila ten tělocvik, tak co když má třeba moje dcera v rozvrhu ten den tělocvik, mám nějak přizpůsobovat tu svačinu tomu dnu?
3: Určitě bych se podívala na rozvrh, podívala bych se právě, kde je ten tělocvik, kdy třeba to dítě může být hladovější, před tím tělocvikem může potřebovat jednu svačinu, po něm mu zase může vyhládnout, takže může potřebovat další. A taky bych se podívala i na počet třeba těch vyučovacích hodin, aby se nestalo, že ten tělocvik je uprostřed 6-hodinového bloku a my mu na svačinu dáme jedno jablko.
2: To by mu asi nestačilo, chudáčkovi. No a co dělat, když se dozvím, což teda u mě vůbec nehrozí, protože dítěti v jídelně chutná, že dítě nedojídá obědy?
3: O tomhle je fajn si s dítětem především povídat a zjistit, jak se na ty obědy tváří, jestli ho třeba jenom neovlivňují spolužáci, kterým to jídlo nechutná, ale jemu to vlastně chutná. Ale pokud je na meníčku nějaké jídlo, které to dítě opravdu nepozře, může se tam potkat třeba ryba a játra nebo něco takového, co tomu dítěti prostě nechutná, tak je fajn mu sebou zabalit nějakou větší svačinu a třeba probrat, jestli aspoň by si dalo tu přílohu nebo aspoň...
2: Ty špagety
3: nebo něco takového.
2: Aspoň ty sacharidy. Dítě musí nejenom jíst, že ano, ale i pít. Co bychom jim měli sebou dávat, aby neměli žízeň a zároveň do nich necpali spoustu cukru a slazených limonád?
3: Tohle začíná bohužel mnohem dřív, než dítě jde do školy, a to jsou nějaké návyky, takže je fajn, aby se dítě učilo pít především tu čistou vodu, případně nějaký slabý neslazený čaj. Může to být i ovocný čaj nebo různé domácí limonády, kdy třeba naházíme mrazem sušené ovoce do vody a ono to vytvoří takovou jako barevnou vodu,
2: ano,
3: řekněme.
2: A pocit toho, že to je sladké.
3: Přesně, pocit limonády.
2: Skvělé. Veroniko, moc děkuju za vaše rady ohledně ideálních školních svačin. A zítra si popovídáme o tom, jaké nejhorší chyby můžeme při přípravě svačin udělat a jak se jich vyvarovat. Nezapomeňte si nás pustit zítra po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Více než 350 kyberpodvodů řešili jen za prvních 7 měsíců letošního roku policisté na jihu Čech. A podvodníky je stále těžší odhalit. Jejich nabídky vypadají profesionálně, slibují výhodné investice a důvěryhodnost jim mají dodat falešné recenze nebo známé osobnosti. O peníze tak přicházejí i lidé, kteří by si možná ještě před pár lety řekli, že jim se něco podobného stát opravdu nemůže. S následky těchto podvodů se stále častěji setkávají také v občanské poradně Eva, kterou provozuje Charita České Budějovice. Jaké příběhy tam řeší a na co bychom si měli dát pozor? Uslyšíme v následující reportáži.
1: Chtěl si se mnou psát jenom tak. Tak jsme si povídali tohleto, on se potom rozpovídal, že má doma syna, že je v Iráku na misi, že ta mise byla na půl roku, že tam vlastně už jsou navíc.
2: Paní Hanu podvedl falešný americký voják. Aby ho propustili ze služby, měla kontaktovat OSN na e-mail, který jí podvodník poslal. Její identitu Český rozhlas zná kvůli rodině, která o podvodu neví, ale požádala o zkreslení hlasu.
1: Tak jsem napsala na OSN a oni, že jo, ale že musím zaplatit letenku. No tak mi to připadalo úplně normální, jako jo, když mají doma rodiny, tak jim někdo letenku zaplatí. On mi vysvětlil, že je vdovec, že mu žena umřela na rakovinu a že vlastně nemá kdo mu zaplatit tu letenku. No a že by prvně ale chtěl letět jako do Česka za mnou a pak teprve za synem. No tak se to začalo vyřizovat všechno, furt po mně chtěli nějaký peníze, no tak jsem furt posílala.
2: Romantické podvody byly dřív jedny z nejčastějších, se kterými hlavně ženy navštěvovaly občanskou poradnu Eva Charity České Budějovice. Jak vysvětluje její sociální pracovnice a finanční poradkyně Věra Jakimová, stále častěji teď přichází oběti rafinovanějších podvodů, které se tváří například jako výhodná investice.
3: Už mi přijde, že ten podvod není tak jako snadno prohlídnutelný. Vypadá to jak nějaká organizovaná síť, je do toho zapojená umělá inteligence.
2: Lidi přišli kvůli podvodným investorům i o milionové úspory.
3: Ty investice jsou fakt šílený a oni neví prostě, co mají dělat, jak se vlastně bránit. Oni čelí potom i jako obrovským svým jako studům, prostě pocitům nějakého strachu, nějaký jako rezignace a jako co s tím dělat, jak třeba komunikovat s rodinou, jak to říct svým blízkým, je prostě obrovský problém.
2: Někdy podvodníci na začátku lidem i nějaké peníze vyplatí.
3: Takže ten člověk si dojde někam takhle do nějaké té trafiky, tam třeba dostane 10 tisíc nějaký výnos, takže vlastně to vypadá jako velmi výhodně, pořád se to tváří dobře, no a on už potom přestane vidět ty další varovní znaky a prostě už postupně se namotá do toho, že začnou oni vlastně ty podvodníci zneužívat jako ty ztráty, vlastně, takže člověk to chce dohnat, tak pošle 50 tisíc, protože ztráta by byla milion. Oni to rychle jako fiktivně vlastně dorovnají, takže zase na té své stránce vidí, že všechno bylo dobře, mezi tím volají, komunikujou a je to fakt jako konstrukt, který je teda neuvěřitelný.
2: Občanská poradna Charity České Budějovice řeší měsíčně desítky podobných podvodů. Lidi se na ně můžou ve všední dny obrátit bezplatně. Odborníci ale radí hlavně nejednat pod tlakem. Když máte pochybnosti, zavězte, nic neuspěchejte a poraďte se. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
4: Posloucháte Odpolední dvojku.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
2: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: let. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: S kapelou Mirai jsme dotančili až k 7. minutě po 2:30. No a my se podíváme na to, co nabídne dnešní káva o 4:00. Ten, kdo se bojí, řekněme, ordinací zubních lékařů, tak ten možná bude trošku skřípat zubama. Zubní kámen nebolí, přesto může být začátkem problémů, které mohou vést až ke ztrátě zubů. Jak vzniká, kde se nejčastěji usazuje a proč ho běžným kartáčkem už neodstraníme? Komu se zubní kámen tvoří častěji? Jak často bychom měli chodit na dentální hygienu? A co rozhodně nezkoušet při odstraňování kamene v domácích podmínkách, i když nám to radí třeba internet? Tak to jsou otázky, které bude pokládat kolegyně Tereza Stýblová. Odpovídat na ně bude dentální hygienistka Kristýna Vomelová. No a vzhledem k tomu, že zuby řešíme asi všichni, tak předpokládám, že těch otázek na hosta bude hodně, tak je klidně posílejte už teď na dvojka@rozhlas.cz.

0: Plánujete podzimní dovolenou v Čechách nebo na Moravě a ještě nemáte objednané ubytování, tak nestrácejte čas. Podzim v Česku nás chce totiž letos strávit víc než loni. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Czech Tourism, na který se za nás podívala kolegyně Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Takže už neplatí, že na podzim budou hotely a penziony poloprázdné a není třeba s rezervací spěchat.
1: No určitě to bude volnější než v hlavní turistické sezóně, ale podle České cestovní agentury se už podzim stává plnohodnotnou součástí cestovatelského roku. V tomto čase se letos plánuje dovolenou 7 z 10 Čechů, tedy 71%, což je o 20% bodů víc než před rokem. Zájezd do zahraničí naopak zvažuje 31% oslovených, tedy meziročně o 13% bodů méně.
0: A co na podzimní dovolené láká cestovatele nejvíc?
1: Lidé podle České centrály cestovního ruchu oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně. Dominantním typem dovolené zůstává takový ten odpočinkový pobyt s lehčími sportovními aktivitami, který plánuje 630% Čechů. Pasivní relaxaci volí pětina respondentů a kulturní památky chce navštívit 11% z nich. Z těch, kteří chtějí sportovat, vyrazí třeba 80% na pěší tury, 57% na lehčí procházky a 29% oslovených na kratší cyklový lety. Vodní sporty, koupání nebo akvapark má v programu třeba 20% lidí.
0: Takže ani na podzim si zaměstnanci v oblasti cestovního ruchu neodpočinou.
1: No i já doufám, že většina z nich ano, ale cestování mimo hlavní sezónu má velký význam i pro regiony. Prodloužení návštěvnické sezóny v nich totiž pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Které regiony se mohou na výhody prodloužené sezóny těšit nejvíc?
1: Nejčastějšími cíly i letošní podzimní dovolené v tuzemsku jsou tradičně jihočeský a jihomoravský kraj. Tam se chystá pětina dovolenkářů, následují moravskoslezský kraj, kraj Vysočina a v průměru Češi počítají s návštěvou dvou regionů.
0: Ty jsi ještě říkala, že do zahraničí plánuje odjet na dovolenou podstatně méně lidí než loni.
1: Přesně tak, podzimní dovolenou zahraničí letos plánuje 31% Čechů, meziročně tedy o 13% bodů méně. Nejčastěji chtějí zamířit do Itálie, Polska, na Slovensko a do Rakouska a Řecka.
0: Podzim Češi stráví hlavně v Česku. Zájem o tuzemskou dovolenou meziročně vzrostl a nám o tom přišla povědět Věra Fajfrová. Díky a naslyšenou zítra.
1: Naslyšenou.
0: No a teď už Věra Špinarová a její píseň Svou mi tenkrát hrál.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Zasloužený potlesk pro Ondře Rumla, který takhle zpíval v dvojce u piana. Když jsem byla malá, dávala si moje maminka s oblibou chleba s máslem, sýrem, cihlou a navrch s pořádnou vrstvou medu. Francouzi by ji jistě pochválili, ale v tehdejším Československu to byla kombinace dosti nezvyklá. Ovšem, o to chutnější. No a specifické chutě a kombinace měla také rodina Haliny Pavlovské.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Miluju uherský salám. Můj tatínek mě naučil, že vynikající je si krájet plátky uheráku na mazanec s máslem. To je nevídaná lahutka. Pamatuj si, jak jsme se v roce 1990 dostali na západ. Peníze jsme neměli, za to jsme měli šišku uheráku. Ten jsme snídali, obědvali, večeřeli. A musím se přiznat, že jsem se po návratu z Francie pak na uherák asi půl roku ani nepodívala. A proč vám to dnes říkám? Protože dnešek je vyhlášený jako den salámu. A já proto do éteru křičím. I se štanglí salámu můžeš být za dámu.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Zahraniční obchod v Česku skončil v červenci ve schodku, za letošek je to poprvé a Studentská ulice v Brně je kvůli úniku toxické chemikálie uzavřena. Bude oblačno až zataženo, na jihu i polojasno, večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty většinou až 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Zahraniční obchod Česka skončil v červenci se schodkem 8,5 miliardy korun, zatímco vývoz stoupil jen o necelá 4%, dovoz rostl rychleji, meziročně o víc než 5%. Červenec je prvním letošním měsícem, kdy byl zahraniční obchod v záporných číslech, stejně tomu tak bylo i v minulých třech letech. Pokračuje za statistiky Miluše Kavěnová.
3: K letošnímu červencovému deficitu přispěla zejména meziročně vyšší hodnota dovozu počítačů, elektronických a optických přístrojů a také elektrických zařízení.
2: Celkově letos od ledna do konce července dosáhl zahraniční obchod přebytku ve výši 94 miliard korun. Policie na pražské Palmovce uzavřela i pro dopravu část ulice Na Žertvách. Zasahuje tam kvůli muži, který má asi v bytě zbraň a vyhrožuje sebevraždou. V areálu univerzitního kampusu v Brně unikla toxická látka. Záchranáři ošetřili jednoho člověka s popáleninami na ruce a převezli ho do nemocnice. Z budovy se samo evakuovalo dalších asi 120 lidí. Hasiči teď pracují na odstranění látky, upřesňuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
4: Jedná se o únik několika desítek mililitrů toxické látky v laboratoři. To nebezpečí se týká opravdu jenom té budovy. Není nutná evakuace okolních a přilehlých objektů. A my v tuto chvíli vstupujeme v protichemických oděvech do objektu, abychom tu situaci na místě vyřešili.
2: Studentská ulice je kvůli zásahu uzavřena. Pražští policisté hledají svědka červnové dopravní nehody. Autobus po odjezdu ze stanice Katovická několik metrů vlekl seniorku, která se při nastupování zachytila do dveří. Vážně se přitom zranila. Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny hrozí řidiči autobusu až 2 roky vězení.
5: Policisté potřebují vyslechnout mladého muže, který byl u nehody nejblíž. Právě jeho výpověď je klíčová a velmi mi pomohla celému prověřování. Na webu policie lidé najdou kamerový záznam a pokud muže poznají, prosíme o nahlášení na linku 158.
2: Letní shakespearovské slavnosti jsou u konce. Více než 150 představení navštívilo téměř 94 tisíc lidí, o 6 tisíc víc než v loni. Velký úspěch slavila komedie Omylů, která festival v červnu zahájila a v sobotu 5. září také uzavřela. Kromě tradičních scén v Praze, Bratislavě, Brně a Ostravě se hrálo na zámcích Litomyšl a Hluboká nad Vltavou, na hradě Loket a v hospitalu Kux.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, hlavně na jihu, ale může být i polojasno. Ojedinělé možnost slabého deště. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty převážně 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 22.
0: Doprava.
2: Na D1 směrem na Prahu čekejte dlouhé kolony kamionů před Brnem, brzdí někde kolem 225. kilometru. Na pražském okruhu popojíždějí kolony od D1 k omezení u Jesenice, je to na půl hodiny, a regulují také vjezdy do tunelu, a to kvůli nehodě u Lochkova, kde už se ale jezdí 2 pruhy. A silnice číslo 24 je u Lomnice nad Lužnicí stále neprůjezdná, převrátil se tam traktor. Osobním autem to objedete přes Záblatí, kamiony musí přes D3. Zprávy končí, slovo má opět Iva.
6: A já ještě dodám, pokud jste na cestách, tak ať se vám to podaří bez nehody, šťastnou cestu, dobře dojeďte a jsme rádi, že u toho posloucháte dvojku. No a já už za chvíli prozradím, kdo bude naším dnešním hostem a o čemže si to budeme společně v odpolední dvojce povídat.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: V rámci odpolední dvojky právě teď doznívá písnička s názvem Černý páv, kterou zpívala Hanka Zagorová, Petr Kotvalta, Standa Hložek. A vy určitě víte, že včera by Hanka oslavila 80. narozeniny. Zavzpomínat na ní můžete také na speciálním koncertu, který dvojka připravila na 24. listopadu ve Velkém sále Pražské Lucerny. Ještě je v prodeji pár posledních lístků, takže jestli chcete slyšet její největší hity v podání Moniky Absolonové, Marty Jandové, Evy Burešové, Kateřiny Marie Tiché, Terezy Maškové a mnohých dalších za doprovodu Sočru, tak si koncert nenechte ujít. No a 90. narozeniny by letos oslavil Václav Havel. V prosinci si navíc připomeneme také dlouhých 15 let od jeho úmrtí. Český rozhlas se rozhodl obě výročí připomenout trochu jinak, nejenom vzpomínáním, ale především Havlovým hlasem. V archivu se totiž našly i nahrávky, které jsme dosud neslyšeli. Co všechno tedy Český rozhlas nabídne, to probereme po půl třetí s programovým ředitelem Českého rozhlasu a šéfredaktorem dvojky Ondřejem Nováčkem.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Hezké odpoledne, Vašku, vítám tě ve studiu.
3: Děkuji, dobré odpoledne.
2: Ty jsi mi prozradil, že my se dnes společně vydáme na největší známé keltské oppidum u nás a vlastně v celé střední Evropě. Prozradí, kde ho najdeme?
3: Je to na vrchu Hradiště, zvaném Závist, nad dnešní Zbraslaví u Prahy, a není to žádné mrně. Rozloha toho oppida se během staletí měnila a nakonec přesáhla 100 hektarů.
2: No, musí to být doslova ráj archeologů. Co všechno tam tedy ti zmiňovaní archeologové objevili?
3: Na té velké ploše našli během důkladného průzkumu, který probíhal v letech 1963 až 89, stopy mnoha obytných a užitkových staveb, taky akropoly s kultovním okrskem na Hradišti a několik fází budování mohutného opevnění, které změnilo dokonce terén i tvar kopce. Celková délka všech obraných opevněných linií přesáhla 9 kilometrů.
2: A jak to tam vypadalo, víme to?
3: Víme. Vnitřní zástavba keltského městečka zahrnovala jak dvorce a domy s pevnou konstrukcí, tak dílny, různé skladovací prostory a hospodářská stavení. Byla také nalezena celá řada předmětů, které dokumentují opravdu velice vysokou úroveň práce keltských řemeslníků. Však tam Keltové byli po mnoho století.
2: A kdy konkrétně to bylo?
3: Tak bylo to před naším letopočtem. První keltské osídlení je na Závisti doloženo před polovinou 6. století před naším letopočtem a těsně před přelomem letopočtu dosáhlo to osídlení maximální rozlohy, bylo to dokonce 118 hektarů.
2: No a kolik tam tedy mohlo žít lidí?
3: Na takové velké ploše. No, tak archeologové odhadují, že takový rozlehlý opevněný prostor byl schopný pojmout až 40 tisíc lidí, čili takové slušné okresní město, že? No a vykopávky z let 60. až 80. ovšem dnes na Závisti, Ivo, neuvidíš.
2: Jak je to možné?
3: No, je to z důvodu ochrany před různými destruktivními vlivy, třeba před vlivy počasí, ale i nenechavých návštěvníků. A takto rozsáhlé naleziště bylo v roce 2003 zasypáno. A tak se to na takových archeologických lokalitách dělává. Místo je zkrátka zdokumentováno a vykopávkám je nakonec nejlépe pod hlínou. A mohou být kdykoliv znovu vykopány a odhaleny.
2: Tak co tedy turista, který na Závist vyrazí, právě teď uvidí?
3: Tak ty pozůstatky oppida Závist tam přibližuje naučná stezka, vybudovaná v rámci mezinárodního projektu Keltská Evropa. Je tam od roku 2021 taky rozhledna od architekta Martina Rajniše z ateliéru Huť. Celá je z modřínu s ocelovým zavětrováním a táhly je přístupná celoročně, a to zdarma. Uprostřed té rozhledny stoupá schodiště na vyhlídkovou plošinu, která je ve výšce 24 metry a 100 žár rozhledny, ten je pochopitelně ještě vyšší a sahá do výšky 32 metrů.
2: A ještě prozraď, kudy se máme na oppidum na Závisti vydat, aby to byl takový pěkný výlet?
3: Tak startovacím místem pro výlet na tohle oppidum a za Kelty může být Zbraslav, kam snadno dojedeš vlakem. Na Závist potom vede několik cest a můžeš si vybírat mezi žlutou, zelenou a modrou značkou. Po každé tě ovšem čeká poměrně velké převýšení a místy úzká a kamenitá cesta. Na žluté značce si můžeš odpočinout u arcibiskupského altánu, což je nahoře v místě s hezkým výhledem do údolí Vltavy.
2: No a můžeme se na Závist dostat, i když se nám nechce stoupat do strmého kopce.
3: Čekal jsem tu otázku a můžeme. Pokud se stoupání chceš vyhnout, tak se vydej na Závist z Dolních Břežan, tedy z druhé strany. Tam se dostaneš městskou hromadnou dopravou z Prahy ze stanice metra Kačerov. Navíc z Břežan na Závist vede dobře značená naučná stezka a abys odtamtud nemusela na Závist tam a zpátky stejnou cestou, tak jednu trasu můžeš jít po cyklostezce, kterou lemuje pěšina pro pěší.
2: No a to zní moc hezky. Tak Vašku, děkujeme za zajímavý tip na stále ještě letní výlet.
3: No a já k němu ještě podotknu, že návštěva keltského oppida na Závisti je vhodná i pro rodiny s dětmi, protože na Závisti prostě nejezdí auta. Leda tak velocipedy, tedy kola.
2: Radí Vašek Žmolík, děkujeme za dnešní lehký výšlap a už teď se těším zase zítra naslyšenou na Dvojce.
3: Naslyšenou zítra opět o Keltech.
0: Po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.

0: Posloucháte Odpolední dvojku s datem 7. září a jako každý všední den i dnes pro vás máme nový díl příběhů z kalendáře. Připomínáme v nich výročí významných osobností, událostí i objevů. No a právě jeden důležitý vynález bude hrát hlavní roli tentokrát. Své výročí totiž slaví dětský inkubátor. Dnes je to vysoce specializovaný přístroj, který pomáhá zachraňovat životy předčasně narozených dětí. Jeho začátky v 19. století ale byly mnohem prostší. Lékař carské rodiny například zachraňoval miminka v plechové vaničce s dvojitými stěnami, mezi které se nalévala teplá voda. Pozdější francouzský prototyp už byl o poznání důmyslnější. Jak fungoval? Uslyšíte v krátké ukázce z dnešních příběhů z kalendáře Terezy Stýblové a Honzy Kovaříka.
1: V roce 1878 si francouzský lékař Stéphane Tarnier udělal výlet do pařížské zoologické zahrady.
2: Právě tam uviděl líheň na kuřata a prý hned začal přemýšlet o tom, zda by se něco takového nedalo použít i v případě, řekněme, mláďat lidských.
1: Pracoval v městské porodnici pro chudé ženy, kde se s nedonošenými nebo podvyživenými dětmi setkával velmi často.
2: A protože to byl muž činu, navázal spolupráci s ošetřovatelem ze zoo a společnými silami vymysleli zařízení, které už můžeme označit za první automatický inkubátor. Dokázal totiž sám od sebe regulovat teplotu a také obstarával potřebnou cirkulaci vzduchu.
0: Celý dnešní příběh z kalendáře si na dvojce nenechte ujít po 17. hodině. Pokud to nestihnete, tak samozřejmě nabízíme k poslechu také nejenom tento díl, ale všechny už odvysílané na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas. Před námi Olga Lounová, pak taky Nick Karšo a pak už se budeme povídat o projektu, který pro vás připravil Český rozhlas, jmenuje se Slyšet Havla a povídat si. O něm budu s programovým ředitelem a šéfredaktorem dvojky Ondřejem Nováčkem.
3: Český rozhlas dvojka.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
4: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
3: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
4: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
3: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
5: Posloucháte Odpolední Dvojku.

0: Václav Havel by 5. října oslavil 90. narozeniny a v prosinci se zároveň také připomeneme 15 let od jeho úmrtí. Český rozhlas proto připravil na celý měsíc projekt nazvaný Slyšet Havla, který chce jeho osobnost připomenout především prostřednictvím zvuku, archivních nahrávek, rozhovorů, dramatické tvorby i speciálních pořadů. A ukazuje se, že rozhlasový archiv má pořád co nabídnout. Na co se můžeme těšit, to nám prozradí programový ředitel Českého rozhlasu a šéfredaktor Dvojky Ondřej Nováček. Ahoj, vítám tě.
1: Dobrý den.
0: Když se řekne Havel a Český rozhlas, tak spoustě lidem a posluchačům hlavně se vybaví určitá spousta nahrávek, pořadů, ale když jste připravovali tenhle ten projekt, narazili jste na věci, které byly desítky let ukryté. Jak velké překvapení to pro vás bylo?
1: No, tak je pravda, že audiostopa Václava Havla v archivu Českého rozhlasu je opravdu dlouhá. Vlastně ty nejstarší nahrávky jsou z roku 67 a ty poslední nahrávky jsou z roku 2011 a vznikaly těsně před smrtí Václava Havla. A on měl k tomu rozhlasu takový fakt jako velmi, myslím, jako blízký vztah. On sám říká, že do televize chodí nerád, protože ve studiu musí myslet na to, jestli sedí dobře, jestli se netváří špatně, jestli nemá ohnutí ucho a v rozhlase právě může jako přemýšlet o tom, co říká, a on byl muž slova, takže jemu rozhlas velmi vyhovoval. A vlastně kolem rozhlasu se ochomítal už kolem roku 68, kdy si vyzkoušel práci rozhlasového reportéra, vyzkoušel si práci rozhlasového moderátora, vysílal s Janem Třískou v době okupace v 68. z Liberce, taky rozhlasového autora. No a všechno to vlastně vyvrcholilo po roce 89, kdy si rozhlas vyvolil jako takové to ústřední médium, se kterým bude, nebo skrze nějž bude moderovat, bude komunikovat s národem, a to byly právě ty proslulé hovory z Lán. Takže my jsme jakoby věděli, že v tom archivu máme spoustu věcí. No a věděli jsme i, že by tam třeba měl být rozhovor s Ferdinandem Peroutkou někde z roku 68, který Václav Havel natočil v New Yorku a o kterém se bavil s Jiřím Dinsbírem, tehdejším ministrem pozdějším ministrem zahraničních věcí a tehdejším redaktorem zahraničního vysílání v Československém rozhlase, že by se to jako v tom Československém rozhlase mohlo uveřejnit. A bavili se o tom někdy v srpnu 68. No a pak přijeli tanky a samozřejmě se nic neuveřejnilo. Ten rozhovor se nikde ztratil tady v archivu, nebo spíš předpokládám, že byl ztracen. Dlouho se o něm nic nevědělo. No a letos v lednu ho kolegové archiváři objevili v jedné pozůstalosti, ale neobjevili ho náhodou, oni ho opravdu hledali. Hledali ho, takže tak dlouho hledali, až ho našli, a zrovna před tím výročím, představte
0: já si. Já
1: se
0: jako u toho musím zastavit, protože jak to jako reálně vypadá, že prostě v roce 2026 dojde k tomu, že a možná už i naši posluchači ví, že naši archiváři jsou naprosto fantastičtí, protože o nich tady často mluvíme, ale jak se jako stane, že opravdu se něco takového může najít po tolika letech?
1: Musím si představit, že jako archiv Českého rozhlasu, to jsou prostě jako stovky metrů jako různých pásů, zvukový magnetonových pásů různého typu. A ty pásy jako třeba nikdo 40 let neslyšel. To znamená, někdo to musí fyzicky jakoby přeposlouchávat. A to jsou fakt jako stovky a tisíce hodin. To není žádná legrace. No a třeba speciálně tenhle ten rozhovor byl na 3 amerických pásech. On má asi 70 minut a to se vešlo na opravdu 3 velký pásy. To není opravdu jak dnešní fleška. No a tak musíte ty pásy někde najít v té hromadě a pak je musíte taky přeposlechnout a taky musíte vlastně zjistit, co to je, protože ono to nemusí být popsané a ne každý může poznat, že tohle je zrovna rozhovor mladého Václava Havla, protože on byl vtedy, on říká, že byl mladé ucho a Ferdinand Peroutka už byl starý muž a že se u toho necítil vůbec dobře u toho rozhovoru a že si myslí, že se mu moc nepovedl. Takže to ještě musíte identifikovat a tak dále. No. Tak je to taková detektivní práce.
0: No, já jsem přesvědčená, že jsme teď už leckoho zaujali a že se rozhodně jako nebude chtít tento rozhovor nechat ujít. Tak kde ho mohou naše posluchači slyšet?
1: Všechny věci Václavu Havlovi a k tomu 90. výročí jsou a budou k dispozici na stránkách havel.rozhlas.cz. Tenhle rozhovor tam ještě není, ten se bude bude, myslím, uveřejňovat až 17. září, ale už teď tam můžete slyšet zase jiné věci z archivu, které doposud nikdy nikdo neslyšel, kromě Karla Hvížděly. A to je rekonstrukce dálkového výslechu, to ještě taky k tomu přidám jeden takový příběh. Dálkový výslech, to je známá kniha Václava Havla, nebo spíš Karla Hvížděly, rozhovor s Václavem Havlem na dálku, proto dálkový výslech, protože Karel Hvížděla v té době byl emigrant v Bonu, v západním Německu, a Václav Havel seděl pod dozorem STB v Praze. A ten rozhovor probíhal tak, že Karel Hvížděla zaslal otázky a Václav Havel, protože měl pokyn nic nepsat, tak odpovědi nahrával na audiokazety. A ty audiokazety potom posílal skrze diplomatickou poštu do toho západního Německa. No a ty audiokazety, představte si, se dochovaly a vlastně ta kniha vznikla tak, že se přepisovaly ty záznamy z těch audiokazet, ale my vedle té knihy máme ten originál, jak to ten Václav Havel namluvil, ale on to namluvil v domácím prostředí, takže on tam jako u toho přemýšlí, přeformulovává, občas třeba i tomu Karlu Hvíždělovi nadává, jako, že co to je za otázku, a kouří u toho celou dobu. Slyšíte, jak si vždycky jako u toho bafne, když si potřebuje. Je to vlastně strašně jako roztomilá věc. A tyhle nahrávky, část těch nahrávek je součástí toho seriálu Rekonstrukce dálkového výslechu, kde se pokusíme přiblížit celou tu dobu poloviny 80. let, ve které Václav Havel tuhle knihu vlastně tímhle způsobem na začátku nahrával. A jak říká se, že tahle kniha pomohla Václavu Havlovi nahrát.
0: No ale v rámci projektu Slyšet Havla toho je a bude ještě mnohem víc napříč stanicemi Českého rozhlasu a my si o tom budeme i po písničce, kterou zaspívá Marta Kubišová, povídat s Ondřejem Nováčkem.

0: Naším dnešním hostem je šéfredaktor Dvojky Ondřej Nováček a my si povídáme o projektu, který se jmenuje Slyšet Havla. Projektu, který vlastně je spuštěn dneska a zároveň připomíná 90. nedožité narozeniny Václava Havla a také si budeme v prosinci připomínat 15 let od jeho odchodu. My už jsme tady narazili na opravdu velké rarity v tom předchozím povídání, ale vzhledem k tomu, že Český rozhlas má velmi bohatý archiv, tak rozhodně těch rarit je mnohem víc, tak nalákej na další.
1: Tak já bych teďka přišel z archivu do současnosti a určitě bych posluchačům doporučil premiéru hry Audience. Rozhlas má totiž natočené téměř všechny Havlovy hry, ale neměli jsme audienci. Asi z nějakého takového ostychu, protože ta původní audience, všichni si pamatují Pavla Landovského, Václava Havla, tak tentokrát jsme si řekli, že už bychom to měli napravit. Takže máme premiérovou audienci, nebo Český rozhlas Vltava odvysílá premiérovou audienci, kde v hlavní roli Vaňka, který přikuluje, bude hrát Martin Mišička, Sládek bude Ivan Trojan a všechno v režii Lukáše Hlavici a myslím si, že to je velmi jakoby povedené. Z mého pohledu je to takové nejpřístupnější vlastně Havlovo dílo. Mimochodem, věděl jsi, že odsud pochází různé hlášky, jako nebuďte smutnej a podobně. Fá. Jo, tak nebuďte smutnej, nebo to jsou paradoxy. Tak to pochází z této hry Audience. No a pak samozřejmě musím pozvat taky posluchače na Tobogán. To se možná už neví nebo zapomnělo, ale Václav Havel měl svůj oblíbený rozhlasový pořad, kromě hovoru Zlán, tak chodil do Tobogánu k Aleši Cibulkovi. Byl tam několikrát hostem a my bychom ho rádi připomněli právě tím tobogánem a vzali tam právě lidi, kteří tam s ním chodívali. Takže na 3. října v Pražské křižovatce chystáme speciální dvouhodinový tobogán Václavu Havlovi k 90. a hostem bude samozřejmě Dagmar Havlová, ale taky tam bude Eva Holubová, Ivan Trojan, bude tam Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a bude tam hrát oblíbená zpěvačka Václava Havla, Aneta Langerová se svou kapelou. A ještě jsme se teďka dívali s Ivou, že tam je pár volných míst, takže můžete si koupit a přijít to oslavit s námi společně nebo vzpomenout.
0: Je to tak. Já si jenom jako představím ty jednotlivé osobnosti. Eva Holubová, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, do toho Aleš Cibulka, Dagmar Havlová, ta bych řekla z nich je taková nejvíce distingovaná. Všechny tyhle ty osobnosti hromady, to bude neuvěřitelná mela.
1: No, tak asi jo. A já myslím, že
0: v tom dobrém slova smyslu samozřejmě.
1: Václav Havel by měl určitě z toho radost.
0: Já už jsem říkala, že těch vlastně projektů nebo mini projektů v rámci celé té akce je opravdu hodně, tak pojďme pozvat tady na web ještě, kde případně se mohou posluchači podívat, co všechno nabízíme v rámci projektu, tedy Slyšet Havla.
1: Ano, tak všechny ty havlovské projekty jsou rozloženy na různých stanicích Českého rozhlasu, na Radiožurnálu, na Dvojce, na Vltavě, na Plusu i na regionálních stanicích. A pokud to chcete mít všechno pěkně na jednom místě a přehledně, tak doporučuji speciální web havel.rozhlas.cz, kde mimochodem už teď je třeba k dispozici právě ta audience, nebo další velmi zajímavá hra Asanace, ta je zajímavá v tom, že si ji namluvil Václav Havel sám. A celá řada dalších pořadů, takže havel.rozhlas.cz, tam je vlastně všechno dohromady a samozřejmě ty věci tam budou postupně přibývat během toho měsíce.
0: Já ještě jenom dodám, když už jsme zmiňovali ten speciální tobogan, že Dvojka nabídne ještě žebráckou operu 4. října od 20 hodin a jinak, jak už říkal Ondra, všechno najdete také na tomto webu. Já děkuji, že jsi udělal čas, děkuji i za to nalákání a ty speciální historky a budu se těšit zase někdy u nás tady ve studiu Dvojky naslyšenou.
1: Já taky a užijte si měsíc s Václavem Havlem naslyšenou.
0: Říká šéfredaktor Dvojky a náš dnešní host Ondřej Nováček.
2: Odpolední Dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

jak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil rameny.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Minimální mzda bude v příštím roce činit 24 900 korun k tomu. Vláda teď nebude regulovat ceny pohonných hmot. Bude oblačno až zataženo na jihu i polojasno, večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty většinou do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Příští rok stoupne minimální mzda o 2,5 tisíce korun na 24 900. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíše o další 2 tisíce na 26 900. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
3: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
2: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Vláda teď nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko, řekl dnes po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Ceny pohonných hmot šly v posledních 2 týdnech hodně nahoru. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabeny. Líkožrouti tentokrát nenapadají pouze smrky, ale také stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel Lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
4: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového, nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
2: Ve 20 lokalitách kolem Valašského Meziříčí platí mimořádná opatření kvůli výskytu moru včelího plodu. Ohniska nákazy jsou v Oznici a Mikulůvce na Vsetínsku. Ochranné pásmo kolem nich zasahuje i do Valašského Meziříčí a Zašové. Opatření nařídila krajská veterinární správa Zlínského kraje. Co teď musí včelaři dodržovat, říká její ředitel Michal Kamarád.
5: Nesmí přemísťovat z ochranného pásma a musí vlastně odebrat vzorky mělí, které se odešlo vlastně na vyšetření, aby se ověřilo, jestli v tom vymezeném ochranném pásmu nejsou spory Penibacillus larvae, což by vlastně byly zárodky tady toho původce té nákazy moru včelího plodu. A pokud ano, vlastně budou provedeny následně vlastně prohlídky a přijatá opatření.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Máme oblačno až zataženo, hlavně na jihu může být i polojasno. Ojediněle možnost slabého deště. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty převážně 20 až 24 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 22.
0: Doprava.
2: Čerstvá nehoda teď na Pražském okruhu, kousek za sjezdem z D5, srazilo se tam nákladní auto s osobním a narůstají kolony, je to ve směru od D1. Ve Kvelské ulici směrem do Hloubětína se srazilo nákladní a osobní auto u sjezdu do Novopatské, je to se zraněním, do kolony se brzdí v Cínovecké a teď je to asi na půl hodiny. A po silnici číslo 7 stále neprojedete do Německa, přechod Hora svatého Šebestiána je uzavřen kvůli dopravní nehodě na německé straně hranic. Silnice B174 je tam neprůjezdná. Zprávy končí teď do třetice Iva Bendová.
6: A do třetice pondělní odpolední Dvojka s datem 7. září, a když se dívám na muziku, kterou pro vás máme připravenou, tak asi stačí říct, že v té první písničce se vrátíme ke komedii století. Tak schválně, poznáte?
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Pokud jste si udělali v sobotu po obědě čas a poslechli si rozhlasovou verzi slavné divadelní krimi komedie Jezinky a Bezinky, kterou do Československa přivezl z Ameriky Jan Werich, budete teď ve výhodě. Pro ty z vás, kteří měli jiný program, připomenu, že hraje o dvou roztomilých starých dámách, sestrách Eby a Martě, které mají zvláštní hobby. Rády totiž pomáhají osamělým mužům na onen svět. No a kdo chce soutěžit, tak by měl poslouchat pozorně, protože tady je krátká soutěžní ukázka.
2: Vy ho chcete pochovat ve sklepě?
3: Ovšem, s těmi druhými jsme to taky tak udělali.
2: Tady ve sklepě? S jakými druhými?
4: S těmi druhými pány.
2: Kolik jich je?
3: Počkej, tenhle bude 11.
4: Ne, má drahá, je 12.
3: Kdepak, to se pleteš, je teprve 11.
4: Ale prosím tě, rovný tucet to je.
3: Toho prvního nemůžeš počítat.
2: Kdo byl ten první?
4: Pan Micheli Baptista.
3: Nemůžeme ho počítat. Umřel přirozenou smrtí.
4: Pronajali jsme mu Jonatanu v pokoj.
3: On byl chudák tak opuštěný.
4: Pak ho zrovna v tom křesle, jak sedíš, ranila mrtvice.
1: Tak pokud chcete získat dárkový poukaz v hodnotě 500 korun na nákup jízdenek u Českých drah, tak jako pátí v pořadí správně odpovězte na otázku, jakého vyznání byl první zakopaný host Eby a Marty, kterého ranila mrtvice. Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: Kapela Lucie vám zpříjemnila čas, kdy jste mohli odpovídat na otázku, ve znění jakého vyznání byl první zakopaný host Abby a Marty, kterého ranila mrtvice. Tak pokud jste se zapojili, tak vaše správná odpověď měla znít takto.
1: Toho prvního nemůžeš počítat.
2: Kdo byl ten první?
3: Pan Midgley Baptista.
0: Byl to Baptista, tak pokud jste napsali právě tuto variantu, tak určitě netrpělivě čekáte, jestli právě váš bude dárkový poukaz v hodnotě 500 korun na nákup jízdenek u Českých drah. No jestli se jmenujete Martin Olšák, pak ano, gratuluji. Rozhlasovou verzi slavné divadelní hry Jezinky a Bezinky si ještě můžete poslechnout také na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na Dvojce.

0: Hlasy a naděje. Tak se jmenuje výstava reportéra ČTK a kameramana České televize Pavla Němečka, který byl za svou práci nominován na Pulitzerovu cenu. Do galerie Vinohradská 12 teď přináší dva fotografické cykly Hlasy Istanbulu a Naděje v prachu. Výstava je otevřená po celé září a blíž nám ji dnes v odpolední dvojce představí kolegyně Věra Fajfrová.
1: Za soubor fotografií Naděje v prachu z válkovou vyčerpané Sýrie byl Pavel Němeček oceněn Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. My spolu teď stojíme před snímky z istanbulských demonstrací, za které získal v rámci soutěže Czech Press Photo cenu Českého rozhlasu Radiožurnál a já se musím přiznat, že mě osobně z nich mrazí. Jaký pocit z nich teď při jejich instalaci v galerii Vinohradská 12 máte s odstupem času vy?
2: Byl jsem pozorovatel a byl jsem překvapený, že jsem v klidu mohl fotit bez toho, aniž by mi kdokoliv ohrožoval, ať to byla policie, ať to byli demonstranti. A cítil jsem z toho opravdu ten hlas těch lidí, kteří volají, aby pomohli tomu starostovi, který ho dneska vězní. A teď, když vidím ty fotky a vzpomínám na to, co jsem prožíval ty okamžiky, kdy jsem to fotil, tak v první řadě jsem měl masku, měl jsem oblečení, všechno promočený pepřovým sprejem, všechno mi pálilo. Stálo to za to, si myslím, že ten výsledek vypráví celý ten příběh té demonstrace, ale to, co jsem zažíval potom, když jsem se vrátil domů, tak dva dny jsem se sprchoval, polival mlíkem, protože jsem ze sebe nemohl dostat to všechno pálivý.
1: Má fotograf strach v tenhle okamžik, když mačka tu spoušť?
2: Máte strach neustále a musíte ho mít, protože tam se střílelo, sice to nebyly ostrý nábojnice, byly to pepřové kouličky, ale zažil jsem okamžiky, kdy je to tak silný, že vám to může jakýmkoliv způsobem ublížit, takže se bojíte furt. Samozřejmě ještě mám strach o to, aby mě nezatkla policie, aby necítili, že se stavím proti tomu režimu, takže člověk musí být hodně opatrný, protože následující demonstrace obnášela to, že spoustu zahraničních novinářů zatkli. I když měli akreditaci, ale byli na tém místě a zaznamenávali to, co se tam děje, takže o tom to hlavně je, no.
1: Jako kameraman a fotograf jste zachycoval oběti válečných konfliktů, humanitárních katastrof a dalších hodně smutných událostí. Umíte ještě fotit svět kolem sebe z té hezčí strany?
2: Tak určitě, protože často jsme jezdili s Václavem Černorským do Izraele a když byl volný čas, tak jsem chodil do parku fotit papoušky.
1: V roce 2023 byla vaše fotografie nominovaná na Pulitzerovu cenu. Jaký to byl pocit ocitnout se mezi světovou elitou?
2: No, byl jsem v první řadě v šoku. Nominace probíhala tak, že nominovala mi americká Zuma Press média. Když jsem se to dozvěděl, tak jsem si sedl a říkal jsem si, to není možný. Člověk, který nic neznamená, má na dosah takovouhle cenu. Každopádně jsem byl z toho dlouho mimo a když mi to všechno jako došlo zpět a došlo mi to, z čeho to vlastně bylo, a bylo to z prvních okamžiků války na Ukrajině, kde jsem při natáčení zachytil ty surový okamžiky té války, té bezmoci. A pak mi došlo, že je to o tom být včas na správném místě.
1: Výstava fotografií Pavla Němečka s názvem Hlasy a naděje bude v galerii Vinohradská 12 k vidění po celé září každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin. Věra Pfajfrová, Český rozhlas. Když

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude zpěvák a muzikálový herec Martin Pošta. Jak se mu vstupuje do biografu Láska 2, tentokrát s úplně novým příběhem a dalšími písněmi Hanky Zagorové? Co ho po tolika letech táhne k Lauře a jejím tygrům? A jak se z rokového zpěváka a muzikálového herce stal také profesionální kouč? Nejen na to se zeptám Martina Pošty.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Odpolední Dvojka je v plném proudu a co nesmí chybět je cestování prstem po mapě, takže já vítám ve vysílání Petra Horkého. Hezké odpoledne, Petře.
3: Krásný den a šťastné cesty, pokud právě teď cestujete.
2: No, já můžu na začátek prozradit, že dneska to bude hodně daleké cestování a bude to také hodně vyprahlé cestování, protože když se řekne poušť, většina z nás si představí nekonečné písečné duny Sahary, spalující slunce a také karavany velbloudů. Jenže geografie říká něco úplně jiného. Největší pouští světa totiž prý není Sahara a některé pouště nejsou ani horké, ani písčité. Tak jak vlastně vědci určují, co je poušť a co už není, tak to bude naše dnešní téma. Co vlastně, Petře, dělá z nějakého místa poušť? Je to ten zmiňovaný písek?
3: Právě že překvapivě není. Rozhodující není ani písek, ani horko, ale voda. Za poušť se považuje oblast, kde za rok spadne méně než přibližně 250 mm srážek. To je zhruba čtvrtina toho, co naprší za rok ve většině České republiky. A proto můžou být pouště kamenité, štěrkové, ledové i skalnaté. A písečné duny tvoří asi jenom pětinu všech pouští na Zemi.
2: Takže největší pouští světa skutečně není Sahara?
3: Není. Sahara je sice největší horkou pouští na světě, a rozkládá se na ploše přibližně 9 milionů kilometrů čtverečních, což je samozřejmě nedozírná, obrovská plocha, ale ještě větší je Antarktida. Protože tam téměř nesněží ani neprší, tak splňuje přesně stejným způsobem definici pouště. Vnitrozemí má roční úhrn srážek kolem 50 mm a to je výrazně méně než má Sahara. Antarktická poušť má rozlohu kolem 14 milionů kilometrů čtverečních a tak je zdaleka největší pouští naší planety. A možná spoustu lidí překvapí, že je to poušť, protože si automaticky spojují s vedrem a navíc, když si ještě uvědomíš, že v Antarktidě je gigantický ledovec, takže tam ta voda vlastně je, tak stejně se na Antarktidu vztahuje definice pouště, protože rozhodující jsou srážky.
2: Petře, já jsem si teď představila, že nás někdo má třeba v práci zapnuté jako kulisu, tak jako zpovzdálí a najednou slyší, jak říkáme, že Antarktida je poušť a najednou se zarazí a říká si, co to tam říkají, to přece nemůže být pravda. Už jsi to takhle někomu jako řekl?
3: A jaká, řekl, jaká, jaká, řekl, jaká...

0: člověk opravdu uvědomí, co znamená takové to skutečné sucho?
1: Asi si představuješ, aby to bylo i spojené s tím horkem. Tam by asi zafungovala opravdu jako jedno z nejsušších míst na světě, Chilská poušť Atacama. Tam na některých jejich místech nebyly desítky let zaznamenány vůbec žádné srážky. A tak se tam právě také testují přístroje určené pro výzkum Marsu. A když jsem podobnými krajinami cestoval, tak si člověk vždycky uvědomí tu zvláštní věc, že poušť není především moře písku. Je to krajina, kde je vzácná voda. A právě voda rozhoduje o tom životě mnohem víc, než ta samotná teplota. To je cenné si připomínat.
0: Tak ať vám voda nikdy nedojde, to je moje přání a tobě popřeji samozřejmě hezké odpoledne a už teď se těším a myslím, že mluvím i za posluchače, když řeknu na povídání příště na dvojce.
1: Děkuji, vážím si toho a těším se také na naše setkání příště.

0: Miluju a maluju zpíval právě teď v odpolední dvojce Vašek Neckář. No ale my se přemístíme trošku do jiného odvětví, protože já už ve vysílání vítám meteorologa Pavla Borovičku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Povídat si budeme samozřejmě o počasí, tak pojďme se podívat na to, jaké bude dnes večer a co můžeme očekávat v noci na zítra.
1: Oblačnosti teď máme hodně a postupně ve večerních hodinách bude oblačnosti ubývat. Očekáváme, že tedy v noci už bude jasno nebo skoro jasno a jen na severovýchodě polojasno až oblačno. Teploty budou docela vysoké na tuto roční dobu, 15 až 11 stupňů Celsia, jen v údolích klesnou až k 8 stupňům Celsia a vzhledem k tomu, že na některých místech ve výběžcích na severu bude foukat vítr, třeba ve Frýdlantském výběžku, můžou tam být teploty i vyšší než 15 stupňů.
0: Taková tady bude noc na zítra, no a jaké bude úterý?
1: Bude nejteplejším dnem z celého tohoto týdne. Na většině území očekáváme 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě území 26 až 29 stupňů a oblačnosti bude málo, jasno až polojasno.
0: Tak to bylo opravdu velmi rychlé, tak pojďme i na středu.
1: Středa bude zlomovým dnem, přes naše území bude postupovat dále k východu zmlněná studená fronta, takže postupně od severozápadu čekáme déšť, přehánky, místy také bouřky. Minimální teploty mezi 17 a 13 na jihovýchodě a východě vyšší kolem 19 stupňů Celsia, ale maximální teploty vzhledem k tomu, že přes naše území začne k východu postupovat ten déšť, který na východ území dorazí až někdy pozdě večer, tak se maximální teploty budou pohybovat v širokém rozpětí. Na západě vystoupí jen k 17 stupňů. Na východě stačí ještě vystoupit až ke 32 stupňům Celsia.
0: Tak to bude tady opravdu velký teplotní sešup, který můžeme očekávat ve středu. To byl na dvojce meteorolog Pavel Borovička. Děkuji za předpověď, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hledáme signál.
1: Tak my signál nehledáme, my ho máme, vy taky, proto jsme ve spojení. Je 15 hodin a 52 minut, což značí jediné, že jsou před námi ještě dvě písně. Prozradím Šalom a Petr Muk, Stín katedrál a také Bengals a Manic Monday, což se hodí pro dnešek. No a ve studiu dvojky už je Tereza Stýblová, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, Ivo.
1: Dneska... Máš americký úsměv.
2: No, děkuji, že se mi takto snažíš nahodit na kávu o čtvrté, ale nemám, protože americký úsměv tam si myslím, že má být ta bílá úplně, že tě praští do očí, až nepřirozeně bílá barva zubů.
1: Ne.
2: Ne.
1: Ne, to už je moc.
2: Je to moc, právě proto je to moc. Ten americký. My se dneska budeme starat o zuby tak, aby to nebyl ten americký, ale hezký úsměv. O zubním kameni si budu povídat s dentální hygienistkou, proč vzniká, kdo na něj více trpí a jak ho taky odstraňovat, jak mu předcházet, že bychom to neměli dělat doma, někdo se o to snaží, tak to určitě nebudeme doporučovat.
1: No, já jsem konkrétně minulý týden navštívila právě svoji zubařku. Velmi mě vystrašila, říkám, paní doktorko, ještě houšť, to na mě platí, takže já teď jdu mezi zubní kartáčky, všechno prostě tak, jak má.
2: No, to bys měla, no.
1: Ano.
2: Každý den.
1: Každý den, 365. Tak dotazy posílejte na dvojka@rozhlas.cz, já se s vámi loučím, no a zítra přesně po 13. hodině v odpolední dvojce. Těším se na slyšenou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Národním parku Šumava unikají podle ministra Červeného do půdy toxické látky a vstupy zdarma do muzeí a galerií přilákaly tisíce návštěvníků. Zítra bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty až 32 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Podle jeho slov pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Bývalé vedení ministerstva o tom podle Červeného vědělo od roku 2023.
2: Konkrétně jsem pana premiéra a ostatní kolegy informoval o nebezpečných toxických látkách, o kterých věděl jak bývalý náměstek Tesař, tak protože to byl politický náměstek, tak s velkou pravděpodobností samozřejmě i bývalý ministr životního prostředí.
0: Bývalý šéf resortu Petr Hladík z KDU ČSL Českému rozhlasu řekl, že o problému nevěděl a že musí jít o nové zjištění. Kromě ministerstva životního prostředí se únikem látek zabývají také resorty vnitra a obrany. Zítra oznámí, jak chtějí situaci řešit. První zářijovou neděli navázalo Ministerstvo kultury na jarní pilotní program a umožnilo navštívit vybraná muzea a galerie zdarma. Na některá místa přišlo o stovky lidí víc než v běžnou neděli. Ministr kultury za motoristy Otto Klempíř je s výsledky spokojen. Finanční kompenzace muzeím a galeriím bude ministerstvo řešit individuálně. Program je naplánován do konce roku, ale očekává se, že bude pokračovat i v tom roce příštím. Pražský vrchní soud zprostil viny cyklistu, který měl před 4 lety v centru Prahy konflikt s řidičkou. Žena 2 dny na to zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Podle soudu nelze prokázat, že by jej způsobil cyklista. Muž dnes na vynesení rozsudku nedorazil. Jeho advokát Vlastimil Rampula je s rozhodnutím spokojen.
3: Nebylo prokázáno, že by jednak způsobil poškození na těle, tak jak mu bylo kladeno za vinu. A už vůbec nebylo prokázáno, že by měl cokoliv společného se smrtí paní, což je skutečně situace velmi nešťastná, nemilá pro rodinu, velmi traumatizující, ale s tímto následkem můj klient nemá nic společného.
0: Syndrom zlomeného srdce je vzácný stav, kdy člověk náhle zemře po silném psychickém vypětí. Policisté hledají 17-letého Filipa Daniela Bíleného z Havlíčkovy Borové. Dnes kolem 7 ráno odešel z domova, dopoledne pak poslal matce e-mail, z něhož vyplynulo, že by si mohl ublížit. Mobil má vypnutý. Pohřešovaný měří 175 cm, je štíhlé postavy a má tmavé, kratší vlasy. Při odchodu měl na sobě tmavé tepláky a černé tenisky. Případné informace volejte na linku 158.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 na severu a západě území 26 až 29 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 23.
1: Doprava.
0: Bekbelské hned za sjezdem z Cínovecké se v pravém pruhu srazily 2 kamiony a kousek dál u sjezdu do Novopatské se srazil kamion s osobním autem. Počítejte tam s dlouhými kolonami. Na silnici číslo 9 počítejte s omezením provozu mezi Želízy a Tupadly, kde zasahují záchranáři po nehodě motorkáře. A po silnici číslo 7 se stále nedostanete do Německa. Přechod Hora svatého Šebestiána je uzavřen a to kvůli dopravní nehodě na německé straně hranic. To byly zprávy, teď je tu pro vás Tereza Skálovou o 4.
5: Přeji hezké pondělní odpoledne při poslechu Dvojky. Mým dnešním hostem je dentální hygienistka inženýrka Kristýna Vomelová z Centra stomatologie The Clinic. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne.
5: Bavit se dnes budeme o zubním kamenu, který nebolí, ale může být prý často začátkem problémů, které mohou někdy vést až ke ztrátě zubů. Skutečně i z vaší praxe, Kristýno, se to může stát, že zubní kamen má tak závažné přijít nebo důsledky?
6: Ano, určitě s tím souhlasím. Zubní kámen má opravdu takto závažné důsledky, zároveň bych řekla, že právě zubní kámen, který pacienti vlastně neřeší a zůstává tam na tom zoubku dlouho, tak Právě když se neřeší, tak potom máte závažné důsledky. Mm-hmm.
5: Takže dneska budeme jednak zubní kámen odstraňovat, ale ještě lépe mu budeme předcházet. Mm-hmm. Tak našem vyprávěním, povídání s dentální hygienistkou Kristýnou Vomelovou. Tak jestli máte otázky, tak je můžete jako vždycky posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Hostem dnešní kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, je dentální hygienistka Kristýna Vomelová. A zubní kámen, téma, kterému se věnujeme. Co přesně zubní kámen je, Kristýno? A možná na úvod i jestli jsou už ohledně právě jeho vzniku nějaké mýty, anebo že se ho třeba pleteme s nějakým jiným zubním problémem.
1: Častým mýtem, se kterým se i dneska v ordinaci stále setkávám, je, že mi pacienti říkají, že mají doma tvrdou vodu a právě proto se jim zubní kámen dělá tolik.
0: Jakože si vyplachují ústa tou vodou a tím pádem se jim dělá více zubní kámen než někomu jinému, nebo že tu vodu pijí.
1: Přesně tak, asi pijí, vyplachují.
0: A může to být ten důvod, nebo to tak nikdy
1: chtěla bych tento důvod určitě vyvrátit, protože zubní kámen vzniká ze zubního povlaku, který na zubech necháme a neodstraníme ho důkladně kartáčkem.
0: Mm-hmm. No možná jak si ta asociace vede od vodního kamene právě k tomu zubnímu, ale je to něco úplně jiného. Jak vzniká ten zubní kámen? Vy už jste to naznačila, ale proč někdo, i když si zuby čistí pravidelně, zubní kámen má a někdo zase na něj tolik netrpí?
1: Záleží určitě na individuální dispozici. Hlavní roli hraje určitě z té individuální dispozice složení a množství slin. Hlavně to složení bych řekla, kolik má vlastně člověk minerálu v té slině, protože zubní kámen vzniká usazováním minerálu do zubního povlaku. Ale především záleží na tom, jak důkladně si ze zubu odstraňujeme ten zubní povlak, ze kterého ten zubní kámen vzniká.
0: Mm-hmm. Jak se dostávají minerály, nebo proč má někdo ve slinách více minerálů než někdo jiný? Je to složením stravy, nebo co se vlastně ve slinách v tom složení všechno odráží?
1: No spíš bych řekla, že tady to je dané geneticky, protože vlastně to složení sliny asi můžeme i dědit, ale samozřejmě ho můžeme i ovlivnit stravou, ale určitě bych neřekla, že to je nějaká konkrétní potravina nebo nápoj, které nám složení sliny ovlivňují. Možná jenom cukry, ale spíše to dané geneticky. Mm-hmm.
0: To znamená, že když řeknu jako argument, že moji rodiče měli zubní kámen a já na ní taky trpím, tak mám pravdu, protože teď zmiňujete, že to je vlastně geneticky podmíněno. A zase naopak, tedy když ten zubní kámen v rodině není, tak mám velkou šanci, že na něj nebudu tolik trpět?
1: Ano, je tomu vlastně tak, ale určitě to není důvod, kterým byste se vlastně mohla obhájit, protože já vám na to odpovím, že si můžete vlastně ten zubní kámen nebo ten zubní povlak z těch zubů odstranit tím kartáčkem, protože když tam není zubní plak, nevznikne ani zubní kámen.
0: Mm-hmm. Trpí na zubní kámen jenom dospělý, nebo už se třeba objevuje i v dětském věku?
1: Objevuje se určitě už i u dětí.
0: Mm-hmm. Je to tím zase, že se špatně čistí zuby. Jak dlouho se takový zubní kámen tvoří?
1: Záleží zase, je to individuální, záleží na tom, jak člověk si vlastně důkladně ty zuby čistí efektivně, jak se je čistí. A u někoho se ten zubní kámen může vytvořit už po pár dnech, když si to dané místo právě nečistí úplně důkladně. Ale u někoho vlastně nemusí vzniknout vůbec.
0: Jak to? Je to štěstí? Náhoda?
1: No tak ty faktory jsou vlastně ty zmíněné, jak jsem říkala, hlavně složení sliny, množství slin a hlavně teda to čištění. Fakt jako někteří ty pacienti jsou opravdu důkladní a vidím to, přijdou po půl roce a když používají mezizubní kartáčky pravidelně správně techniku, jak jsem ukázala, tak ten kámen tam opravdu není nebo je tam úplně v minimálním množství. Takže dá se to určitě ovlivnit tou správnou technikou, správnými pomůckami.
0: Může ke vzniku zubního kamene přispět třeba i náš životní styl, mám na mysli kouření, pití alkoholu nebo třeba i určitý typ stravy, který jíme a kvůli tomu se nám vlastně ten zubní kámen tvoří.
1: Určitě bych vyzvihla kouření, to určitě ovlivňuje složení slin. Právě kuřáci mají spíše méně slin, takže ta slina vlastně působí jako taková ochrana toho zubu, omývá nám ten zub a chrání ho před těmi kyselinami, snaží se vyrovnávat ty kyseliny. A pokud vlastně máme tady málo slin, tak tam ten povlak se vlastně hromadí více. i s těmi zbytky potravy. A
0: no, potrava, a když jsme v kávě o čtvrté, tak co káva, co vášní výpijáci kávy, jsou více ohroženi nebo je to v pořádku?
1: Káva, bych řekla, že úplně zubní kámen vlastně neovlivňuje. Tam je to spíš jako z hlediska vzniku zubních erozí, protože káva je hodně kyselá a časté pití kávy nám vlastně způsobuje kyselé pH v ústech, takže doporučuji pacientům, kteří hodně pijí kávu, se následně napít vody, aby podpořili neutralizaci dutiny ústní.
0: Kristýna Vomalová, dentální hygienistka, hostem Kávy o čtvrté. Dnes se bavíme o zubním kameni. Máte-li otázky, posílejte na dvojka@rozhlas.cz.

0: Dentální hygienistka Kristýna Vomelová z Centra stomatologie The Clinic je hostem Kávy o čtvrté. Zubní kámen, chtělo se mi říct, to je prevít, ale to se mě vybavila reklama na úplně jiný typ kamene, ale samozřejmě ano, prevít to je, protože může způsobit závažné zdravotní problémy. Čemu vlastně vadí, když pomeneme to estetické hledisko, tak by mohl pacient říci, no tak není to úplně hezké, ale vlastně proč by mi to mělo škodit?
1: Zubní kámen určitě není jenom estetický problém, určitě by nám mělo vadit a měli bychom zpozornět, pokud nám i krvácí dásně, protože právě zubní povlak je plný bakterií a když ten povlak neodstraníme, tak vzniká zubní kámen, který už následně neodstraníme my doma, ale nadále se tam kumulují bakterie, které nám dráždí dáseň a vzniká právě zánět dásní. A pokud i tady to nás nezastaví, nebo spíš nepřiměje s tím něco dělat, tak potom to prograduje i dál a vzniká parodontóza. Mm-hmm.
0: Čili máme zubní povlak, který potom mineralizuje, tím, jak jste to říkala, a stává se z němu ten pevný zubní kámen, který už zkrátka odstranit doma nemůžeme čištěním. Určitě vám pacienti ale říkají, ale já si... Paní inženýrko, čistím zuby každý den, dvakrát denně opravdu, takže jak je možné, že se mi ten zubní kámen dělá? No, je to špatná technika, nebo jak potom se snažíte přijít na ten důvod, proč zubní kámen u pacienta je, přestože tvrdí, že si zuby čistí pečlivě?
1: Ano, toto opravdu slýchám v ordinaci každý den. A děláme to tak, že pacientovi dám do ruky kartáček a zjišťuju vlastně, jak tam ten kartáček naklání. A často zjistíme tak, že ten kartáček naklání vlastně špatným směrem, buď kolmo na ten zub, anebo od dásní. Mm-hmm. A právě to je většinou ten častý problém, protože zubní kámen se nám nejčastěji dělá u okraje té dásně. A je to z toho důvodu, že právě špatně nakláníme kartáček, který by měl jít správně s kolenem k dásni. Aby jsme odstranili.
0: Čili směrem nahoru k dásni ten sklon?
1: No, záleží, jestli se bavíme o horní čelisti, o horních zubech nebo dolních.
0: Teď jsem měla mysli horní, ano, tak
1: ano,
0: jasně.
1: Ano,
0: takže
1: ano.
0: U dolní zase směrem.
1: Jo, přesně tak.
0: Je důležité i jakým způsobem bereme tah tím kartáčkem, nebo tam už je to intuitivní, zkrátka stačí ta dobrá poloha toho kartáčku?
1: Důležité jsou i ty pohyby a měli byste dělat krouživé pohyby. Krouživé pohyby, protože právě i špatnou technikou, tedy špatnými těmi pohyby si můžeme ty dásně poškodit a to většina lidí má zafixovanou právě tu horizontální techniku, kde tím kartáčkem pohybujeme ze strany na stranu a tato technika se ukázalo, že poškozuje dásně, protože ty dásně vlastně tam přejíždíme přes ty dásně a ty dásně potom ustupují směrem nahoru, odhalují se nám krčky, ty krčky jsou citlivé a způsobují další problémy.
0: Máme zaděláno na problém. Čili správná poloha kartáčku, krouživé pohyby, tlačit, netlačit.
1: No takový, to je docela těžký to popsat, ale řekla bych přiměřený tlak. Určitě netlačit velkým tlakem, nedržet ten kartáček vlastně jako v celé dlani, když to tak řeknu, ale držet ho jako tušku a právě když ho držíte jako tušku, tak vám ani nejde vyvinout tak velký tlak, abyste na ten kartáček tlačili až příliš, takže takový nějaký přiměřený tlak bych řekla. Mm-hmm.
0: Stačí dvakrát denně, Kristýno, se vyčistit zuby, teď mluvím opravdu jako prevenci zubního kamene, anebo i třeba jednou, ale pořádně.
1: No tak nejdůležitější je určitě to večerní čištění, kde po celém dni nám tam zůstávají i zbytky potravy a samozřejmě ty nakumulované bakterie, takže to večerní čištění je úplně nejdůležitější, ale jako z hlediska té prevence bych určitě doporučila dvakrát, ale chtěla bych určitě zdůraznit, večer je potřeba i mezizubní čištění, ano. Protože to není žádná jako nadstavba, nic navíc, je to základní vlastně prevence.

0: protože vlastně z těch mezzubních prostorů tím kartáčkem opravdu neodstraníme všechen ten povlak.
1: Takže v mezizubních prostorách zůstává ten plak, pokud tedy nepoužíváme ty mezizubní kartáčky, a právě i tam se může vytvořit zubní kámen, i v těch mezizubních
0: prostorech. Přesně tak.
1: Takže asi zvolit správnou velikost. Pak mě zajímá, jestli je dobré, když jste říkala, že ten zubní kámen se tvoří vlastně udásní, používat takzvaný solo kartáček, takový ten, kterým si právě můžeme hezky ty krčky nebo ten vrch zubu očistit.
0: To je taková jako skvělá pomůcka. Solo kartáček ale doporučuji pacientům, až když už používají správnou techniku čištění, vlastně ten manuální nebo elektrický kartáček a mezizubní pomůcky, protože už je to něco jakoby navíc a je potřeba tomu věnovat trošku víc času. I když s tím solo kartáčkem nemusíte používat pastu a je možné si ho vzít třeba i do obýváku k televizi a na sucho tam čistit naslepo.
1: Udělat se takový hezký rituál, místo abychom u televize ještě něco jedli, tak se budeme čistit zuby. Tak, dentální hygienistka Kristýna Vomelová je hostem Kávy o čtvrté. Zubní kámen, téma, kterému se věnujeme. Otázky můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Zobní kámen, téma kávy o čtvrté, hostem je dentální hygienistka Kristýna Vomelová. Na ty pomůcky teď navazuje dotaz na e-mailu od Karolíny, jestli je třeba vhodná dentální sprcha. Tak nám hezky nahrála Karolína, protože to jsme s Kristýnou právě chtěli probrat ještě ty další, řekněme, doplňkové nástroje. Tak co dentální sprcha může pomoci?
1: Dentální sprcha může pomoci, ale určitě to nenahradí mezizubní kartáčky. A tady ten dotaz se mě taky pacienti ptají a já to často přirovnávám k tomu, když máte zaschlý talíř od jídla, třeba i z rána a myjete ho až večer, tak taky vám to nestačí umýt pouze vodou. Musíte vzít tu houbičku a ten nános tam odstranit. A stejně tak je to s tím povlakem. Ten povlak je tam vlastně přilepený na tom zubu a nestačí ho jenom, i když vlastně ta sprcha jako má poměrně velký výkon a velký silný vlastně proud té vody tam je, ale stejně musíme vzít ten kartáček a z toho povrchu toho zubu to vyčistit, z toho mezizubního prostoru.
0: Mm-hmm. No a navazuje tady další dotaz od Petry, jak poznat správnou velikost toho mezizubního kartáčku. To je pravda někdy oříšek a slyším různá doporučení, aby ten kartáček tam hezky šel. Na druhou stranu zase slýchám, aby trošičku kladl odpor ten prostor, tak co je správně?
1: Asi bych tady to nechala na dentální hygienistce, ale jestli chcete si to vyzkoušet doma, si určit tu velikost toho mezizubního kartáčku, tak si můžete koupit třeba od Curaproxu nebo od TP, dělají sady vlastně, kde tam je hodně těch velikostí a ten kartáček by tam skutečně měl jít s mírným odporem do toho mezizubního prostoru, protože vlastně jak tam projde, tak ty štětinky se tam rozprostřou až k povrchu toho zubu, toho mezizubního prostoru a vyčistí nám i právě ty různý skulinky, které tam máme v tom mezizubním prostoru, takže je fakt potřeba, aby tam nešel úplně snadno. Mm-hmm. Samozřejmě nesmí ten drátek dřít o ten zub, to je další pak jako kritérium, kdy ta velikost už je pak moc velká.
0: Mm-hmm. Je pravda, že i třeba privátní značky různých drogerií mají spoustu těch kartáčků a ty velikosti, takže je potřeba to vyzkoušet. Základně, že by tam měl být malinko ten odpor, aby ten kartáček to dobře vyčistil. No a pak dotazy na zubní pasty, jestli ty hrají roli, nebo třeba i ústní vody, jestli používat. Někde vidím dokonce i na ústní vodě napsáno prevence nejenom zubního kazu, ale i zubního kamene. Tak co je na to pravdy?
1: No, ústní vody určitě nedoporučuji používat pravidelně. Pokud vlastně trpíte třeba na krvácení dásní, máte nějaký zánět nebo jste po výkonu, tak vám jako dentální hygienistky nebo zubní lékaři doporučíme vyplachovat ústní vodou, ale pouze třeba jenom týden nebo 14 dní a je to právě pro vlastně jako rychlé zahojení, podpoření, hojení, potom nějakým výkonu nebo nastlumení toho zánětu, podpoření vlastně i tady tou chemickou cestou, ale pokud nemáte žádné tyto problémy a nebylo vám to doporučeno, tak bych určitě nepoužívala ústní vody každý den. A to z toho důvodu, že nám to ovlivňuje složení té ústní mikroflory, složení těch bakterií a za mě to působí podobně jako antibiotika, které působí taky i na ty dobré bakterie, které tam chceme, takže může pak dojít k přemnožení těch špatných, když to takhle rozdělíme na dobré a špatné. Určitě nedoporučuji používat ústní vody pravidelně.
0: A když jste říkala vlastně, že je důležité mít dostatek slin nebo hodně pít, tak mě napadá třeba žvíkačka, jestli se může někdy použít spíš třeba pro dobrý procit než ta ústní voda, pokud to potřebujeme.
1: Žvíkačky určitě klidně ano, ale ty bez cukru a jinak potom žvíkačky nedoporučuji používat třeba pokud máte problémy s čelistním kloubem, tak to spíš ne žvíkačky, ale jinak jako žvíkačky bez cukru klidně ano.
0: Stává se vám nebo může způsobit třeba i zubní kámen nějaké onemocnění naše chronické nebo třeba i léky, které dlouhodobě bereme?
1: Zubní kámen...
0: Nebo ovlivní třeba to složení slin, o kterém jste mluvila, tak jestli to může mít ten důsledek potom?
1: Zubní kámen může způsobit, pokud se vlastně neléčí, neodstraní se včas, tak to může způsobit onemocnění s názvem parodontitída nebo parodontóza, možná spíš znáte. A to už je potom problém, protože tam nám dochází k úbytku kosti a toto onemocnění se nedá vlastně vyléčit, ale dá se pouze zastavit, tak kost už nám tam nedoroste, je tam potřeba zásah určitě dentální hygienistky, aby tam odstranila zubní kámen.
0: Tak k tomu se dostaneme, mě spíš zajímalo teď, jestli může nějaké onemocnění podpořit právě tvorbu zubního kamene, třeba cukrovka nebo i nějaké léky, které bereme, tak právě třeba ovlivní složení slin a tím pádem trpíme na zubní kámen více.
1: Cukrovka určitě hraje roli. S cukrovkou souvisí horší hojení a vlastně cukrovka je i prokázaná, že se navzájem ovlivňuje s onemocněním parodontu. A u cukrovky také pozorujeme suchost v ústech, která zase způsobuje to, že je tam menší produkce slin a ta slina nám omývá ten zub, takže ty sliny tam vlastně potřebujeme, protože nám chrání ty zuby. A co se týče léků, tak léky taky mohou způsobovat jejich nežádoucí účinky, suchost v ústech nebo například léky na epilepsii způsobují přímo i záněty dásní, ale není to, že by to zvyšovalo tvorbu zubního kamene.
0: Mm-hmm. Dentální hygienistka Kristýna Vomelová je hostem Kávy o čtvrté. Bavit se dnes budeme i o tom, jak se zubní kámen odstraňuje. Kristýna asi nedoporučí domácí pokusy o odstranění a také jeho léčbu. Máte-li otázky, tak je pište a taky volejte na 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce. Je naprosto nezbytné. Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá, přej si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
5: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
6: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
5: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
6: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše

0: Technika čištění zubů v rámci našeho dnešního povídání o zubním kameni s dentální hygienistkou Kristýnou Vomelovou vás zaujala, protože to je dotaz třeba na tvrdost kartáčku, jaký vybrat, tvrdý, střední, nebo pak jsou ty super soft, ultra soft, dokonce hyper soft, nejměkčí asi, jak je to možné, tak jaký je právě s ohledem na zubní kámen nejlepší kartáček, ta tvrdost?
1: Záleží asi, co komu vyhovuje. Někomu vyhovují hodně měkké ty kartáčky, tak jestli zvládá se s nima odstranit ten zubní povlak, tak proč ne? Akorát s tím měkkým kartáčkem je potřeba udělat těch kroužků o něco více, protože opravdu ty štětinky jsou jemné a ten povlak tolik neodstraní, nebo prostě je potřeba těch pohybů udělat více. A pokud zase naopak někomu vyhovují více tvrdé kartáčky, tak do těch bych určitě nešla, protože jak jsem zmiňovala, tak je potřeba ten kartáček natočit směrem k dásni a tvrdé kartáčky ty dásně poškozují. A jestli si tvrdým kartáčkem nasměrujete ten kartáček k dásni, tak vám to určitě nebude ani příjemné, takže střední tvrdost bych doporučila v tomto případě.
0: Mm-hmm. No a pak se ptá pan Jiří i na zubní nit a znovu na tu sprchu, protože říká, že mu to vyhovuje více než třeba nitě a nit jsme vlastně dneska ještě nezmiňovali, můžeme ji také používat, když nám třeba mezi zubní kartáčky nevyhovují z nějakého důvodu.
1: Jo, určitě zubní nit bych doporučila ideálně teda v kombinaci s těmi kartáčky, protože si ty zuby můžeme trošku rozdělit na přední a zadní a u těch předních zubů ta ploška toho zoubku je rovná, takže ta nit se dostane úplně všude a hezky ten povlak setře, ale naopak právě v tom zadním prostoru, u těch zadních zubů, tak tam ten prostor je víc vlastně takový vykrojený do trojúhelníku. A když bychom rozřízli ten zub vlastně jako ze zhora, tak je tam taková prohlubeň a ta nic tam právě nedostane. Mm-hmm. Takže pro úplnost toho čištění bych doporučila jak mezi zubní kartáčky, tak nit. Klidně i tu nit v zadním úseku, ale samotnou nit, mám i zkušenosti u pacientů, kteří používají jenom samotnou nit, tak to nemají vyčištěný úplně 100%.
0: Tak, jak se zubní kámen odstraňuje, Kristýno? Odborně a neodborně. Setkáváte se někdy, že si vaši pacienti ten zubní kámen snaží dostat ze zubu doma nějakým způsobem, třeba nůžtičkami, pinzetou?
1: Občas se s tím bohužel setkávám, neslyším to vůbec ráda, protože tím domácím odstraněním toho kamene si můžete ublížit, můžete si poškodit tu dáseň, poranit a taky si můžete poškrábat vlastně povrch té zubní skloviny a nebo i výplně toho zubu, pokud je už tam plomba, tak i povrch tedy toho umělého materiálu si můžete poškrábat, takže to bych určitě nedoporučila. Spíš bych se zaměřila na to předcházení toho vzniku zubního kamene a to tedy důkladné odstraňování zubního povlaku, ze kterého se ten zubní kámen následně tvoří.
0: A může někdo si říct, že třeba se mu to tvoří, i když se dobře čistí, tak zvýší tu frekvenci čištění po každém jídle. Není to zase potom kontraproduktivní, že si narušujeme, jak už jste dnes zmínila, třeba jako tou ústní vodou, to bakteriální složení ústní dutiny, když si to budu čistit po každém jídle, abych se zbavila toho zubního plaku.
1: Ne, po každém jídle to určitě není potřeba si čistit zuby, tam je potřeba vlastně po jídle, po pití, když pijeme něco jiného než vodu, tak počkat aspoň půl hodiny, protože se nám v puse snižuje pH a právě pokud bychom si kartáčkem tu sklovinu ještě začali čistit, tak si můžeme poškodit vlastně zubní

0: sklovinu, způsobit si eroze, abraze. A to nechceme, takže to bych určitě nedoporučovala a opravdu to stačí dvakrát denně s tím, že to večerní čištění by mělo být opravdu důkladnější i s těmi mezuzubními pomůckami i se solokartáčkem, ideálně pokud máme a víme jak na to, tak i solokartáček ten to úplně perfektně dočistí. A ještě takový tip, co bych doporučila, tak je přejet si jazykem po zubech. Když už si myslíme, že máme vyčištěné zuby, tak si přejedeme jazykem po zubech a ty zuby by měly být na dotyk toho jazyku úplně hladké. Mm-hmm. Tak poznáme, že máme vyčištěné zuby.
1: Zpátky k dentální hygienistce a k odstraňování zubního kamene. Tak jak se to dělá u vás, Kristýno? Bolí to?
0: Ne. Nebo určitě by to nemělo bolet. My se řídíme heslem u nás na klinice, že u nás je dentální hygiena jako dentální nebo zubní wellness a opravdu tak to popisují i naši pacienti, že si tam odpočinou nebo někdo i usíná u té dentální hygieny. A tak by to mělo být. Samozřejmě, když někdo přichází jako po delší době na tu dentální hygienu.
1: Co to je po delší době? To je po...
0: No, u každého to může být trošku jiná doba. U pacienta, který má chodit třeba každé 3 měsíce, který trpí třeba parodontózou a přijde po roce, tak už i tady to je dlouhá doba. U někoho, kdo chodí 2x do roka a přijde za rok, tak záleží. Záleží, jak zvládá doma tu domácí péči. Ale když přijde třeba někdo po 10 letech, tak to už je opravdu dlouhá doba. A takového pacienta můžeme považovat zase jako vstupního pacienta, kdy tam je přítomno více toho povlaku, ten zubní kámen. A právě častokrát, řekla bych asi i skoro vždy, je tam zubní, zánět dásní. Zánět dásní nebo někdy i už počínající nebo i pokročilá parodontóza. A v tomto případě ještě pokud je ten zánět akutnější, v akutnější formě, když to hodně krvácí, i třeba sám pacient to pozná, že má zánět dásní, tak to už je co říct, tak to už vlastně ten zánět je rozšířenější, tak to někdy může bolet.
1: Dentální hygienistka Kristýna Vomelová je hostem Kávy o čtvrté. Ještě pokračujeme v našem povídání. Stále máte možnost se na zubní kámen ptát. 22 155 25 25.

0: O zubním kameni si povídáme dnes v kávě o čtvrté s dentální hygienistkou Kristýnou Vomalovou a máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, Křížová u telefonu. Já bych měla dotaz na čištění zubů ráno. Jestli je lepší tady zuby čistit před snídaní nebo po snídaní? Protože někdy se doporučuje to čištění po jídle, aby zůstaly tady zuby dlouho čisté. Ale na druhou stranu ráno z těch časových důvodů prostě musíme brzo odejít z domova, tak bychom je čistili třeba 2 minuty i hned po tom jídle, když zase ta slovina
0: narušená. Můžeme čekat většinou půl hodiny, když si dáme třeba ranní kávu. Jako... Rozumíme to.
1: Přesně tak.
0: Moc děkujeme za dotaz.
1: V případě raději volit. Děkuju moc.
2: Dobrý den, paní Křižová. Já bych určitě volila čištění zubů před snídaní a po té snídani, pokud snídáme nějaká semínka nebo vidíme, že nám tam ještě něco ulpívá na těch zubech, tak bych si ty zuby nebo pusu, dutinu ústní vypláchla jenom vodou a nebo případně vyčistila tyto zbytky z těch mezzubních prostorů mezzubními kartáčky.
0: Mm-hmm. A nebo stačí se třeba i napít vody po snídani důkladně?
2: Taky stačí. Ano.
0: Takže, ale před snídaní.
2: Před snídaní určitě.
0: Další dotaz po telefonu. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den, volám z Chocně. Prosím vás, já jsem si váš pořad pustila později, ale chtěla jsem se zeptat na zubní pasty. Já teda si 2x denně čistím zuby večer důkladně tím ručním kartáčkem a používám bylinné pasty, konkrétně Herbadent. A teď se chci zeptat, používám i ústní vodu bylinou, to, jestli občas to zaměním ještě teda s Vincentkou, to je zubní pasta s přírodními fluoridy, jestli je dobrý, když si delší dobu čistím tou bylinnou pastou a následně vypláchnu teda tou přírodní ústní vodou, teda bylinou.
0: No, děkujeme za dotaz, tak obecně tedy bylinné pasty, ústní vody, zase jako prevence zubního kamene, abychom se drželi tématu.
2: Určitě bylené zubní pasty, ústní vody teda spíš nedoporučuji na té pravidelné bázi, ale zubní pasty jsou za mě úplně v pořádku. Klidně dál používejte.
0: Když zmínila paní posluchačka tu fluoridovou, tak taky se o tom vedou debaty, jestli fluorid nebo ne. Jestli to je důležité mít i třeba v dospělosti tuto přísadu v pastě, tak... Jaký je váš názor?
2: Já jsem určitě za fluoridy, protože fluoridy nám se zabudovávají do zubu a ochraňují nám ten zub vůči kyselinám. Takže ten zub vlastně dělají odolnější právě proti vzniku těch erozí nebo zubnímu kameni, kazu. A fluoridy určitě jo. Ale setkávám se i s názory, samozřejmě, že fluoridy ne. V tomto případě bych potom doporučila hydroxyapatit, který je základní složkou skloviny.
0: Mm-hmm. Jako doplněk potravenový?
2: Ne, spíš jako zubní pastu s obsahem hydroxyapatitu.
0: Pak je tu dotaz na různé škrabky nebo na ultrazvuk, který už se taky můžeme pořídit na domácí čištění preventivně zase s ohledem na zubní kámen, jestli to doporučujete nebo to patří do rukou jenom odborníků, zubních hygienistů.
2: Toto bych určitě nechala na dentální hygienistce, případně zubním lékaři, ale spíše v dnešní době už dentální hygienistce. Protože tímto si můžete stejně jako pinzetou nebo nůžtičkama na nehty ublížit, spíše než byste něco odstranili a častokrát se ten zubní kámen dostává i pod dáseň a tam si myslím, že se ani doma nedostanete. Mm-hmm. A fakt jako nedoporučuji tyto věci dělat doma, protože vlastně my u toho ultrazvuku, když to máme v ordinaci, tak...
0: Takže vy používáte ultrazvuk.
2: Ano, my v ordinaci používáme ultrazvuk Piezon, a který vlastně kmitá a zároveň nám tam jde i voda, chlazení. A tady to doma většinou není. A nebo nesetkala jsem se s tím, že by to bylo. Takže určitě doporučuji zajít na dentální hygienu, kde vám to odstraní důkladně a profesionálně.
0: Tak a pak je to dotaz i na rovnátka nebo na různé zubní náhrady, jestli i za těchto okolností se třeba může tvořit více zubní kámen, a nebo možná i třeba u zubů, které nejsou rovné, tak třeba v těch různých těch ploskách, které se překrývají, jestli to taky může být prostor pro vyšší tvorbu zubního kamene.
2: Určitě všechny materiály, které máme v dutině ústní, tak jsou potřeba čistit, takže jak rovnátka, tak korunky, můstky, náhrady, na všem se dělá zubní povlak, takže i tam může vzniknout zubní kámen. Takže i tyto materiály v dutině ústní je potřeba odstraňovat nebo čistit vlastně ten povlak z nich tím kartáčkem. A speciálně třeba u rovnátek nebo u toho stěsnání zubů, když se ty zuby překrývají, tak je opravdu náročnější ty zuby nebo ty místa důkladně vyčistit. Tak tam potom bych fakt doporučila ten solo kartáček na denní bázi, klidně i ráno, večer a u toho stěsnání i tu zubní nit, kdy vlastně tím kartáčkem se tam častokrát ani, teďka myslím tím mezizubním kartáčkem, se tam častokrát ani nedostaneme, takže nit, kde vyčistíme ten povlak.
0: A poslední dotaz je takový osobní. Zdenka se ptá, jak oslovovat paní dentální hygienistku v ordinaci. Paní hygienistko? Slečno hygienistko?
2: Asi záleží, jaký s ním máte osobní vztah, ale klidně dentální hygienistko nebo paní hygienistko a možná klidně i jménem nebo příjmením, záleží, jak dlouho tam chodíte.
0: Takže ano, čím častěji budeme chodit, tím bližší vztah budeme mít ke své dentální hygienistce. Moc vám děkuji. To byla dentální hygienistka inženýrka Kristýna Vomalová z Centra stomatologie The Clinic. Ať se vám daří, těším se někdy příště. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Vláda se nechystá regulovat ceny benzínu a nafty a stát přestal farmářům vyplácet náhrady za opatření proti vlkům, nejsou na to peníze. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády toho řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle jeho slov rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
7: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
6: Litr benzínu je v průměru za 43 korun a 62 haléřů, tedy o korunu a 58 haléřů víc než před týdnem. Nafta je dražší o korunu a 45 haléřů, litr je průměrně za 47 korun a 21 haléřů. Pojišťovny v Česku stále víc využívají umělou inteligenci při likvidaci škod. Nejčastěji ji nasazují u rozbitých čelních skel aut. Například Direct pojišťovna výrazně zrychlila vypořádávání pojistných událostí, co dříve likvidátorovi trvalo zhruba 20 minut, zvládne systém asi za 3 minuty. Podobně AI využívají také Kooperativa anebo Česká podnikatelská pojišťovna. Stovky žadatelů čekají na peníze od státu za újmy kvůli stíženému hospodaření. Kompenzace dostávají za omezení v chráněných oblastech, ale i za opatření proti vlkům.
8: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Někteří farmáři se tak podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda dostávají do složité situace.
9: Ať jsou to předpisový ohradníky, ploty, pastavecký psy i zaměstnanci, které ty stáda hlídají, jsou to velké finanční prostředky.
8: Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Schillerové počítá.
10: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
8: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Český rozhlas.
6: Se začátkem houbařské sezóny policisté apelují na bezpečný pohyb v lese. Lidí, kteří se tam ztratí anebo třeba zraní, přibývá, pokračuje policejní mluvčí Michaela Lébrová.
11: Houbaři by měli navštěvovat lesy, které dobře znají. V případě, že se vydají do jim neznámých lesů, neměli by chodit sami, po případě si zapamatovat alespoň orientační body, podle kterých najdou cestu zpět.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 na severu a západě 26 až 29 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 23.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
0: Jedu vlakem Českých drah. Doprava.
6: Čerstvá nehoda teď komplikuje provoz na D1 v Brně směrem od Prahy. Na stém 94. a půltém kilometru se srazil kamion s osobním autem. Po silnici číslo 7 stále neprojedete do Německa. Přechod Hora svatého Šebestiána je uzavřen kvůli čelnímu střetu nákladního a osobního auta na německé straně hranic. A opatrně na silnici číslo 13 mezi Jitravou a Bílým kostelem nad Nisou po vozovce pobíhá srna. To byly zprávy, po nich Tereza a Honza.
14: Dobrý den, také 7. září pro vás na dvojce máme příběh z kalendáře. U mikrofonu jsou Jan Kovařík
15: a Tereza Stýblová. Dobrý den.
14: Snad budete souhlasit, že příchod potomka na svět je pro každého jednoho z nás možná nejdůležitějším okamžikem v životě.
15: No, začíná zcela nový život, který má plně ve svých rukou.
14: No, ale ještě než ho bude moci pevně vzít do svých rukou, je chvilku bezbraný a tak se občas ty zázračné chvíle proměňují v noční můru.
15: Některé děti se z různých příčin narodí předčasně a jejich život visí na blázku.
14: Ještě v 19. století lékaři tvrdili, že děti narozené do 7. měsíce téměř jistě zemřou. A podle toho se k ním také chovali.
15: Přitom k tomu, aby předčasně narození dostali šanci, stačilo tak málo.
14: Současná medicína dokáže vypiplat děti narozené už ve 22. týdnu těhotenství, tedy na přelomu 5. a 6. měsíce.
15: Základy k tak radikálnímu zlepšení položil vynález jednoho zdánlivě jednoduchého zařízení, kterému věnujeme právě dnešní díl příběhu.
16: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.

0: Na úvod dnešních příběhů z kalendáře zmíním jméno Edith Eleanor McLeanová, i když o jejím životě nevíme prakticky nic.
1: Nezlob se na mě, ale tak proč o ní tady vůbec mluvíme?
0: No, protože o její život zase tak nejde. Zásadní je, že na něj, na ten život, vůbec dostala šanci.
1: Aha, už to chápu a s dovolením tu úvodní informaci tedy doplním. 7. září 1888 se právě tahle Edith stala prvním dítětem, které bylo v New Yorku a tím pádem v celé Americe umístěno do inkubátoru.
0: Ano, nebyla prvním dítětem na světě, které se v inkubátoru ocitlo, ale protože o jejím osudu zeširoka informovali tamnější noviny, je dodnes suverénně nejznámější.
1: A její jméno zároveň slouží jako důležité memento. Milník, předěl, prostě stalo se symbolem příchodu nové éry porodnictví.
0: Než se ale inkubátory prosadily, museli podstoupit dlouhý boj s předsudky, nedůvěrou a nenávistí.
1: Ano, jejich zastánci a propagátoři se proto museli uchylovat až k bizarním praktikám, které by dnes byly jen těžko představitelné.
0: Kde začneme?
1: Tak já myslím, že od začátku. Lidstvo od nepaměti dobře vědělo, že teplo je pro novorozené dítě zásadní, a tak matky vkládaly své děti do teplého písku, do teplého popela, dokonce do útrob čerstvě zabitého zvířete. Jindy je zase zahřívali teplými kameny.
0: Od 19. století se dětem do postýlek dávaly gumové láhve s teplou vodou, takzvané termofory, případně žehličky, do nich se sypaly uhlíky.
1: Tehdy se také začala objevovat první speciální zařízení, pro která se postupně vžilo označení inkubátor. Ten název pocházel z latinské předložky in, tedy v, a slova kubo, což znamená ležet.
0: První primitivní inkubátor vymyslel roku 1835 ruský lékař německého původu Johann Georg von Riel, který pečoval o zdraví carské rodiny. Kromě toho patřil k průkopníkům moderní neonatologie, tedy lékařského oboru zabývajícího se právě péčí o novorozence.
1: Máte-li zájem, počkejte si chvilku, rádi popíšeme, jak ten jeho inkubátor vypadal.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: V roce 1835 byl v Petrohradu poprvé použit primitivní předchůdce inkubátorů.
1: Říkalo se mu Rýlova kolébka.
0: Jméno nesl po svém strůjci, což byl lékař carské rodiny.
1: V podstatě šlo o malou plechovou vanu, která měla dvojité dno i stěny, kam se mohla nalít teplá voda, která pak zahřívala spícího kojence. Prospěšnost zařízení se záhy ukázala v praxi.
0: Ano, v petrohradských nalezincích pomohlo radikálně snížit úmrtnost nedonošených dětí.
1: Rýl tam zavedl také přísná hygienická pravidla, která spočívala v důsledné izolaci nemocných nebo v jejich lepší výživě. Za své zásluhy byl posléze povýšen do šlechtického stavu.
0: Třikrát bravo a klobouk dolů. Pokud ovšem chceme sledovat dál příběh inkubátoru, budeme se teď muset přesunout do jiného koutu Evropy.
1: Další důležitý moment totiž přišel v roce 1878, kdy si francouzský lékař Stéphane Tarnier udělal výlet do pařížské zoologické zahrady.
0: Právě tam uviděl líheň na kuřata a prý hned začal přemýšlet o tom, zda by se něco takového nedalo použít i v případě, řekněme, mláďat lidských.
1: Pracoval v městské porodnici pro chudé ženy, kde se s nedonošenými nebo podvyživenými dětmi setkával velmi často.
0: A protože to byl muž činu, navázal spolupráci s ošetřovatelem ze zoo a společnými silami vymysleli zařízení, které už můžeme označit za první automatický inkubátor. Dokázal totiž sám od sebe regulovat teplotu a také obstarával potřebnou cirkulaci vzduchu.
1: Na drůbeží původ odkazoval i název zařízení – kuvéza. Pojmenování vycházelo z francouzského slova kuver, což znamená sedět na vejcích nebo zahřívat.
0: Během následujících 3 let klesla v Tarnierově nemocnici kojenecká úmrtnost o 28%.
1: O vynálezu referovali lékařské časopisy po celém světě a šťastnou náhodou si jeden článek přečetl také Ellen Thomas, který pracoval v nemocnici pro emigranty v New Yorku, což byl tehdy největší nemocniční komplex na světě.

0: Konečně se v rámci našeho dnešního příběhu z kalendáře o inkubátorech dostáváme do Ameriky, do těžiště našeho příběhu.
1: Konkrétně míříme do státní nemocnice pro emigranty v New Yorku.
0: Ve své době šlo o největší zdravotnický komplex na světě, který nabízel lůžka pro více než 2000 pacientů. K tomu je nutné připočítat další stavby, obří jídelnu, několik kaplí, stáje nebo doky. A samozřejmostí bylo telegrafní spojení s pevninou.
1: Rozlehlý komplex. Nacházel se na Vardově ostrově, který má rozlohu zhruba 2 kilometry čtverečních a leží nedaleko od Manhattanu.
0: Přitom ještě na začátku 19. století tam byla z větší části jen pustá země.
1: Jak název nemocnice napovídá, její vznik a existence souvisely s přílivem nových obyvatel.
0: Mám tu jeden příklad. Zatímco v roce 1845 představovaly osoby narozené v Evropě 37% populace New Yorku, o 10 let později to už byla více než polovina.
1: Americké úřady přistěhovalectví dlouhou dobu nijak neomezovaly, ale postupem času se přece jen objevilo volání po změně. Řada uprchlíků totiž byla nejen ve špatné ekonomické situaci, ale také ve zbídačeném zdravotním stavu a New York začaly sužovat epidemie tyfu.
0: V roce 1847 se na tehdy opuštěném Vardově ostrově objevil první útulek pro emigranty, z něhož se rychle stala plnohodnotná nemocnice.
1: Příliv přistěhovalců neustával a tak například během roku 1870 se v tamních nemocničních pavilonech vystřídalo zhruba 14 000 pacientů.
0: V areálu fungovala i porodnice. V jedné kanceláři se dával lékař Ellen Thomas, který se v roce 1888 listoval o ním odborným časopisem a zaujal ho článek o francouzské kuvéze, prvním automatickém inkubátoru.
1: Něco takového by se nám tu velmi hodilo, pomyslel si doktor Thomas a hlavou mu běžely vzpomínky na desítky nedonošených novorozenců, kterým se svými kolegy nedokázal pomoci.
0: Brzy tedy sestavil vlastní kuvézu. Dřevěnou krabici vyhřívanou horkou vodou pojmenoval líhňová kolébka a netrpělivě čekala na okamžik, kdy bude moci vyzkoušet.
1: A ten záhy skutečně nastal a dnes o něm v příbězích z kalendáře pochopitelně ještě bude řeč.

0: despacito.
1: 7. září 1888 se v New Yorku psaly dějiny porodnictví a proto si o inkubátoru a jeho historii povídáme i v příbězích z kalendáře. Na přetřestu přišly velmi primitivní způsoby zahřívání novorozenců v horkém písku, popelu či ve vnitřnostech čerstvě zabitého zvířete. Další zastávky ovšem byly už v 19. století, a to v Petrohradě, kde nedonošená miminka zachraňoval lékař carské rodiny v takzvané Rýlově kolébce, a v Paříži, kde doktor Tarnier vymyslel kuvézu po vzoru líhně v zoologické zahradě. A konečně jsme doputovali až do Ameriky. Na Vardově ostrově nedaleko Manhattanu vznikla kvůli přílivu přistěhovalců obrovská nemocnice. A právě v ní působil i lékař Alan Thomas, který bude hrdinou následujících okamžiků.
2: Ano, čekal na svou příležitost, aby mohl vyzkoušet svůj inkubátor, a té příležitosti se dočkal v září roku 1888. A my vlastně v té spojitosti znovu připomeneme jméno, které jsme řekli už na začátku. Edith Eleanor McLeanová. V té době tedy malý uzlíček, vážící jenom více než kilogram. Budeme se dnes muset také vyrovnat s pojmem eugenika, který usiloval o zlepšení lidského genofondu a s naším dnešním vyprávěním to souvisí. A také vám s určitým sebezapřením vysvětlíme, co to byla infantoria, protože v důsledku vedla k dobré věci.
3: Rozhlas jede za vámi.
4: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
3: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
4: Rozhlas jede za vámi.
3: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
4: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
3: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
3: Více na www.rozhlasjede.cz.
5: Září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině
3: na Dvojce.

země zmizela jako laň lesa v remízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spolu.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, ve kterých čas od času zazní autentická slova z historie. Tak tedy, pane kolego, je to tady.
1: S těmito slovy 7. září 1888 vrazil do kanceláře Elena Tomase v nemocnici na Vardově ostrově vedoucí porodního oddělení.
0: Mezi pacienty se totiž objevila maličká Edith Eleanor McLeanová, kterou matka původem ze skotského Glasgow přivedla na svět v 7. měsíci. Dítě vážilo jen 1100 gramů a nemělo valné vyhlídky na přežití.
1: Ideální příležitost vyzkoušet Tomasovu líhňovou kolébku a pokusit se o zázrak.
0: Než doktoři uvedli zařízení do provozu, chvilku to trvalo. Pochopte, na jeho provoz bylo potřeba 57 litrů horké vody.
1: Pak do něj něžně vložili malý lidský uzlíček a napětě čekali, co se stane.
0: Dny plynuly a malá Edith dělala lékařům radost. Přibývala na váze a po necelých 3 měsících mohla nemocnici opustit.
1: New Yorkské noviny následně z příběhu udělali senzaci.
0: Zatímco o narození malé dívky se dozvěděl snad každý, o jejím dalším životě už prameny mlčí. Podle kusých střípků snad můžeme říct, že předčasný příchod na svět se na jejím zdraví nijak nepodepsal.
1: Z čeho tak soudíš?
0: No, prý porodila celkem 13 dětí a zemřela až v roce 1972, kdy jí bylo krásných 84 let.
1: Použití inkubátorů líčily noviny jako triumf lékařské vědy. Přesto trvalo ještě dlouho, než se podobná zařízení stala běžnou součástí porodnic. Spousta odborníků proti nim totiž velmi brojila a požadovala jejich zákaz.
0: Ale proč? To přece nedává žádný smysl.
1: No, říká ti něco pojem eugenika?
0: Tak říká, jde o myšlenkový směr, který usiloval o zlepšení kvality lidské populace.
1: Správně. Vznikl na konci 19. století. Ve vědeckých kruzích se těšil značné popularitě a promítl se do řady oborů od filozofie přes sociologii až po medicínu.
0: Jenže tahle na první pohled vznešená myšlenka v podobě honby za dokonalým člověkem v sobě nesla jeden velmi temný podtón.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Před chvilkou jsme v našich příbězích z kalendáře, kde si povídáme o prvním inkubátoru v Americe, narazili na pojem eugenika.
1: Tento kontroverzní myšlenkový proud usiloval o zlepšení lidského genofondu, což ale v mnoha případech vedlo k záměrné eliminaci nepohodlných jedinců.
0: V řadě zemí, zejména západního světa, docházelo ve jménu vědy, pokroku a lepších zítřků k masivnímu porušování lidských práv.
1: Desítky tisíc osob s mentálním postižením, psychiatrickou diagnózou nebo příslušníci různých menšin museli podstoupit nucenou sterilizaci.
0: Nejdál dovedlo tento směr nacistické Německo, které se nechválně proslavilo takzvanou rasovou hygienou a následně holokaustem.
1: Stoupenci eugeniky žili také v Americe a inkubátory se jim vůbec nelíbily. V jejich očích naprosto zbytečně zachraňovali slabé jedince určené k záhubě.
0: V odborných časopisech se objevovaly články, jejichž pisatelé se pohoršovali, že nedonošené děti předávají své nedostatky, deformace a neřesti další generaci.
1: Dokonce, a stěží tomu dnes uvěříme, vznikl film, který hlásal heslo Zabijte vadné, zachraňte národ.
0: Hněv zastánců eugeniky se snášel zejména na hlavu amerického porodníka Martina Cooneyho, který je dnes vnímán jako průkopník inkubátorů a jeden ze zakladatelů neonatologie.
1: Ve snaze o záchranu dětských životů tento muž vykonal řadu záslužných skutků, ale je také pravda, že se s ním velmi dlouho táhla kontroverzní pověst.
0: Dodnes třeba není vůbec jasné, zda byl skutečným lékařem.
1: Narodil se v Polsku a měl částečně židovský původ. Však se také původně jmenoval Kohn nebo Kohen. Později tvrdil, že studoval medicínu v Lipsku a Berlíně, ale v archivech těchto univerzit se jeho jméno nikdy nepodařilo dohledat.
0: Do Ameriky utekl v roce 1888, kdy mu bylo 19 let.
1: Ano, stalo se to ve stejném roce, kdy se v newyorské nemocnici ocitla v inkubátoru nám už dobře známá skotská dívka jménem Edith.
0: Jak se Cooney dostal k porodnictví, není úplně zřejmé. Ať už to ale s jeho kvalifikací bylo jakkoliv, důležité jsou jeho činy.

0: příbězích z kalendáře, které posloucháte 7. září na Dvojce, vám teď chtě nechtě musíme představit velmi zvláštní až bizarní mix zdravotnického zařízení a pouťové atrakce.
1: Kombinace seriózního vědeckého pracoviště a zábavního kabaretu.
0: Již zmíněný Martin Cooney věřil v prospěšnost inkubátorů a našel velmi svéráznou cestu, jak na jejich užitečnost upozornit a zároveň vydělávat dostatek peněz na jejich provoz a další vývoj.
1: Začal budovat takzvaná infantoria.
0: Na přelomu 19. a 20. století se ve státě Omaha konala jedna z mnoha tehdy módních světových výstav. A mezi pavilony a nejrůznějšími atrakcemi se objevil i Cooneyho stan, v němž vystavoval, věřte nebo ne, nedonošená miminka v inkubátorech.
1: Bylo to něco mezi obludáriem a technologickou prezentací.
0: Nový druh atrakce měl u diváků značný úspěch, takže Cooney začal objíždět další výstavy, poutě a veletrhy.
1: Brzy vytvořil síť stálých infantorií v různých zábavních parcích. Nejznámější z nich postavil v roce 1903 v Atlantic City, kde fungoval plných 38 let.
0: Ať se nám ten nápad může zdát jakkoliv podivný, ve své době měl opodstatnění. Nedonošené děti byly de facto určené k záhubě, ale Cooney se jim rozhodl dát druhou šanci. K tomu ovšem potřeboval peníze.
1: Zakládal si na tom, že přijímal všechny pacienty bez ohledu na jejich původ a sociální postavení. Péči také poskytoval zcela zdarma. Provoz hradil pouze z vybraného vstupného.
0: Každé dítě prý nejprve nechal vykoupat ve vlažné vodě, a pokud zvládlo polikat, dal mu na uvítanou malou dávku brandy.
1: O chod zařízení pečovaly profesionální zdravotní sestry, které zároveň fungovaly jako hostesky a uvaděčky.
0: Na Cooneyho přímou výzvu čas od času vyšly před vchod infantoria s některým z kojenců v náručí a nabízeli kolem jdoucím, aby si miminko pochovali.
1: Úspěch to mělo velký. Děti byly obvykle tak malé, že je ošetřovatelky oblékaly do šatiček pro panenky. Kdo by takovému pohledu odolal?

0: Martin Kůny zasvětil péči o novorozence celý život, přestože řadu let čelil výtkám, že děti jen zneužívá pro vlastní obohacení.
1: Je pravda, že v dnešní době by infantoria byla jen stěží představitelná. Na druhé straně je potřeba uznat, že se díky nim velká část veřejnosti mohla na vlastní oči přesvědčit o funkčnosti a prospěšnosti inkubátorů.
0: Navzdory tomu, že Kůny svá zařízení provozoval vedle střelnic, houpaček a stánků s cukrovou vatou, šlo o regulérní nemocnice.
1: Pracovala tam i Anabel Mayová, s níž se Martin Kůny v roce 1903 oženil. O 4 roky později se jim narodila dcerka Hildegarda, shodou okolností 6 týdnů před termínem.
0: Vážila pouhých 1300 gramů, ale Kůny ji dokázal zachránit, stejně jako řadu dalších.
1: Mnozí rodiče jej tak oprávněně považovali za anděla v bílém plášti a vůbec neřešili, že možná ani nemá lékařský diplom.
0: Kůny také zásadně zlepšil funkčnost inkubátorů. Začal k jejich provozu používat elektřinu, zvýšil jejich spolehlivost. Místo dřeva je vyráběl z kovu a později přidal plexisklo.
1: Během své kariéry pečoval odhadem o 8 tisíc nedonošených dětí a 6,5 tisíce z nich přežilo.
0: V roce 1943 zavřel své poslední infantorium, ale smutek byste v jeho očích hledali marně. Právě naopak.
1: Infantoria už totiž nebyla zapotřebí, protože i díky jeho osvětě se inkubátory staly běžnou součástí většiny porodnic.
0: Když o 7 let později ve věku 80 let umíral, zašeptal s úsměvem na tváři: moje práce je hotova.
1: Zkouším si představit, zda obdobný pocit měl Tomáš Kautský, autor dnešního scénáře, když dopsal poslední kapitolu. My dva s Terezou jsme pro dnešek hotovi s vyprávěním příběhu z kalendáře, ale velkou radost z toho nemáme.
0: Ale těšíme se zase.
1: Ano, už se těšíme na ten další.
0: Mějte se krásně, naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce. Noční mikrofórum.
2: Hostem Jana Večeři bude šéf-komentátor redakce sportu České televize Robert Záruba. Jak si udržuje profesní formu po desítkách let u mikrofonu? Co říká nastupující generaci novinářů, se kterou se potkává jako pedagog na katedře žurnalistiky? A dokáže si představit, že jednou svůj komentátorský mikrofon definitivně odloží?
0: Noční mikrofórum.
1: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Podle německého kancléře vládní kurz se po drtivé porážce v Sasku-Anhaltsku měnit nebude a vláda nechystá regulaci cen pohonných hmot. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 32 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Německý kancléř Friedrich Merz označil výsledek zemských voleb v Sasku-Anhaltsku za nejhorší porážku posledních desetiletí. Jeho křesťanští demokraté tam získali jen 17% hlasů, zatímco vítězná alternativa pro Německo 44%. Politický kurz ale vláda v Berlíně podle kancléře měnit nechce.
4: Die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen.
5: Friedrich Merz řekl, že vláda se prostě musí naučit nezbytné reformy lépe vysvětlovat, tak aby se kromě rozumu dotýkaly taky lidských emocí. Za průbířský kámen ale německý kancléř označil vůli bránit se ruským hybridním hrozbám. Kdyby ta polevila, tak se podle něj Německo a jeho hodnotový rámec odsnou ve skutečných problémech.
6: Es wäre jetzt glaube ich das falscheste, wenn wir Personalfragen stellen würden.
5: Za kancléřem se sešikovaly taky špičky křesťanských demokratů. Šéfka kancléřského úřadu a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Varkenová řekla, že nakladení personálních otázek je nejhorší čas a že země potřebuje především stabilitu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Vláda teď nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko, řekl dnes po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Ceny pohonných hmot šly v posledních dvou týdnech hodně nahoru. Vrchní soud pravomocně zprostil viny cyklistu, který měl v roce 2022 konflikt s řidičkou v centru Prahy. Ta o dva dny později zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Bezprostředně po konfliktu ji pustili z nemocnice s tím, že jí nic vážného není.
7: Syndrom zlomeného srdce je způsobený náhlým stresem nebo konkrétním prožitkem. Že ho ženě ale způsobil cyklista, se neprokázalo, řekl jeho advokát Vlastimil Rampula.
8: Že by jednak způsobil poškození na těle a už vůbec nebylo prokázáno, že by měl cokoliv společného se smrtí.
7: Rodina řidičky trvá na tom, že smrt způsobil cyklista. U konfliktu byla i tehdy 19-letá dcera řidičky Vanessa, jak popsala dříve.
9: Bez těch zranění, který jí způsobil i vlastně. Bez toho šoku by se to nikdy nestalo.
7: Podle vrchního soudu ale konflikt vyvolala řidička. Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Teď krátce z ČTK. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za druhé čtvrtletí tohoto roku. Svůj krok odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu premiéra Babiše. V týdnu se postupně ochladí, očekávají meteorologové. Ještě zítra bude nad 30 stupňů, ale od dalších dnů by mělo být jen kolem 20. Meteorologové také očekávají, že hlavně ve středu a ve čtvrtek bude pršet. Teploty mírně stopnou opět o víkendu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 na severu a západě 26 až 29 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 23.
0: Doprava.
3: Na D1 počítejte s hustým provozem kamionů před Brnem směrem od Vyškova. V levém pruhu pojedete pomaleji od 290. kilometru Krohlence. Na 61. kilometru D11 směrem na Prahu stojí v omezení nepojízdné auto a je tam kolona asi na 10 minut. A hraniční přechod na silnici číslo 7 Hora svatého Šebestiána je po několika hodinách opět otevřen. Kolony od Křimova se rozjíždějí. To byly zprávy, hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
10: A teď už tu, přátelé, pro vás máme stopy, fakta, tajemství. Ze školy víme, že slon je největší žijící suchozemský savec. Má neuvěřitelnou sílu. Dokáže prý zvednout jednotunový náklad. Z historie známe i to, že sloni se dokonce v minulosti stali aktéry mnoha krvavých válek. Faktem je, že slon vládne také mimořádnou inteligencí. Právě o chytrosti a moudrosti slonů se po celá staletí vyprávějí legendy. Třeba o sloní paměti, o sloní komunikaci. A co když na světě existují jedinci, kteří se slony dokáží komunikovat? Náš příběh nás zavede až na indicko-nepálskou hranici. Za ženou, která tuhle schopnost rozumět řeči slonů možná opravdu zvládá.
11: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Mínakší aneb ta, která rozuměla řeči slonů.
12: Úplně na počátku, to abychom se mohli lépe ponořit do atmosféry příštích okamžiků, dovolím si vám pustit následující nahrávku. Zkuste si nyní představit, že to, co v zápěti uslyšíte, se rozléhá třeba zrovna v dalekém Nepálu, zhruba 9000 kilometrů od České republiky. V prostředí, jemuž se říká srdce džungle, uprostřed hlubokého subtropického lesa, lépe řečeno pralesa, blízko řeky, je vedro k zalknutí. Těžký vzduch by se dal krájet. Tenhle hlas patřil jistému nebývale vzrostlému a už na první pohled velmi sebevědomému chlapíkovi. Jeho jméno Elephans Maximus, česky řečeno slon indický. Dostal jsem šanci spatřit ho na jižním konci Chitwanu, tedy v Královském národním parku. Na rozloze téměř 1000 čtverečních kilometrů žije více než 700 druhů volně žijících živočichů. Včetně například tygra indického, levharta, nosorožce indického, medvěda, krokodýla a například také slona. Volně tedy divoce, jich tu žije podle posledních údajů asi 350. Další desítky slonů tu žijí takzvaně domestikovaně. Slouží především turistům při jejich dopravě po džungli. Divoký slon je už jsem spatřil ve společnosti další 4 druhů v samém jižním cípu Chitwanu, mě už od prvního plodu zaujal. Svou majestátností, klidem, rozvahou a velkou vnitřní silou, která z něho vyzařovala. Vybaví se mi slova, která svého času pronesl kdysi velmi slavný americký komik William Claude Fields.
13: Když to tak vezmu, ženy jsou pro mě ve své podstatě totéž, co sloni. Moc rád se na ně dívám, to ano, ale rozhodně bych nechtěl mít žádného z nich doma.
12: V zápěti se mi ale vybavil jiný citát. Jeho autorem byl muž, jehož celé jméno bylo Šejch Abu Abdillah Mušarifuddin ben Muslih Shirazi, dnes znám jako Sádi, perský středověký básník, mistr didaktické neboli alegorické poezie. Ten na téma sloni řekl toto.
13: Něžnými slovy a dobrotou je možné na vlásku vésti slona.
12: Tehdy uprostřed chitwanské džungle jsem zdaleka ještě netušil, že tenhle výrok perského básníka mě bude provázet v několika příštích dnech, které v tomto kraji strávím. Byly to dny plné záhad, to když mi osud umožní nahlédnout, i když jen částečně, za oponu jednoho velkého tajemství. Tajemství slonů. Vše začalo jistého rána, to když jsem potkal Meenakshi. Potkal se mi u řeky Rapti, na okraji takřka neproniknutelného pralesa, docela nedaleko indicko-nepálské hranice. Vysoká, štíhlá, schůzí, kterou by jí mohli závidět i nejlépe placené modelky. Její čelo zdobil bohatý ornament. Topka, znamení zadané ženy. Jak jsem v zápěti zjistil, Meenakshi byla vdaná, žila ale bez muže. Pověděla mi to zanedlouho ve vesnici, v nízké chýši oplácané hlínou a pokryté slaměnou střechou. Meenakshi seděla v podřepu a připravovala čaj. Přitom mi vyprávěla, že její muž je vyhlášeným pytlákem. Loví tygry a hlavně nosorožce. Je prý posedlý touhou po penězích. Jeho motivace je stejná jako motivace mnoha dalších jemu podobných lidí. Nahlédněme nyní prvně do knihy Strážce brány.
13: Zavinili to vlastně někteří takzvaní léčitelé. Mnozí z nich věří tomu, že roh nosorožce posiluje mužnost a je tedy něco jako afrodiziakum. Nosorožců je v Čitvanu už jen několik set a jsou přísně chráněni. Nepálská vláda trestá každého dopadeného pytláka peněžní pokutou a dlouholetým vězením.
12: Jednou se prý vojáci dostali manželovi Meenakshi na stopu. Podařilo se mu sice uniknout, ale byl poznán. Zmizel tedy kdesi v Indii. Jak mi ale jeho žena řekla, objevily se zprávy o tom, že pytlačí dál. Také prý v sousedním národním indickém parku Valmiki. V krajině lze ještě nedotčené džungle a divočiny. Pokusil jsem se svou novou přítelkyni potěšit tím, že se jí manžel třeba brzy vrátí. Zavrtila odmítavě hlavou a docela nevzrušeně pak dodala, že si spolu už stejně nerozuměli. Důvod? Meenakshi prý, jak sebekriticky dodala, nedokázala být poslušnou ženou. A navíc prý se jí manžel trochu bál. Že se jí bál proto, že prý odhalil její tajemství. Zjistil, že Meenakshi umí mluvit se slony. Mou reakcí byl úsměv, protože jsem tohle všechno, co by právě řekla, považoval za dobrý vtip. Meenakshi se ale tvářila vážně a pak se jen sotva znatelně pousmála. Byl to zvláštní, záhadný úsměv. Toho dne jsem už z vesnice neodešel. Jednak se už blížil večer a já věděl, že džungle se nemá v noci pokoušet. Zajímalo mě hlavně to její tvrzení, že umí mluvit se slony. Opět je čas zalistovat v knize Strážce brány.
13: V Národním parku Čitvan, rozkládajícím se na jihu centrální části Nepálu, žije divoce několik set slonů. Někteří Tharové, obyvatelé, kteří svého času patřili neodmyslitelně k území dnešního Čitvanu, slony uctívali skoro jako božstva. Dokonce jim přinášeli oběti. To se změnilo s příchodem prvních bělochů. Tito takzvaní nositelé té jediné správné civilizace považovali zdejší domorodce za pouhou odnož vyšších zvířat. Jejich úctu ke zvířatům, zejména ke slonům, si vysvětlovali coby vrchol primitivismu. A rozhodli se, že zdejší lidi takzvaně předělají. Běloši pak domorodce začali využívat k nejrůznějším těžkým pracím, často také jako náhončí lovců, kteří si v džungli léčili nejrůznější své komplexy. Například v roce 1911, tu také ale na území sousední Indie, tehdejší britský panovník Jiří V. zastřelil během pouhých 3 dnů 39 bengálských tygrů, 18 nosorožců a 4 medvědy. Dochovaný královský dokument hovoří například o tom, že dne 24. prosince 1911 uspořádal Jiří V. pod širým nebem bohoslužbu, které se samozřejmě kromě lovců v čele s králem zúčastnilo také na 600 slonů. V čase bohoslužby stáli, jak dokument praví, soustředěni do polokruhu. V této době, v době velkých honů, bývali sloni dopravním prostředkem lovců. Tehdy v roce 1911 měl vzpomínaný britský panovník zájem především na doslova masovém lovu tygrů a levhartů. Speciálně vycvičení sloni obklíčili vždy například vystopovaného tygra, zvíře se tak ocitlo v pasti a lovci v čele s králem Jiřím V. pak mohli pohodlně střílet jedno zvíře za druhým. Existuje mnoho dobových fotografií, které tento lov připomínají. Hostiny pod širým nebem, lovci popíjející dobré víno, desítky a stovky kusů mrtvých zvířat. Kdo ví, co by tomu říkali dnešní ochránci zvířat?
12: Kdo jsou vlastně Tarové, patřící neodmyslitelně ke kraji, kde se dnes rozkládá Národní park Čitvan. Jde o lidi, kteří dnes v Nepalu tvoří necelých 7% populace, tedy necelé 2 miliony lidí. Sami sebe označují co by lidi z lesa. Zabývají se především zemědělstvím, sběrem lesních plodů, léčivých rostlin, rybařením a rovněž lovem. V knize Strážce brány se o nich píše.
13: Jsou jedineční a mají i osobitou kulturu. Patří rovněž mezi skvělé vodohospodáře. V minulosti vytvořili mnoho zavlažovacích kanálů, které jsou životodárnou silou zemědělských osad, zejména polí. Uctívají bohy, kteří, jak věří, žijí v lese. Dodnes mnozí z nich, ještě než do lesa vstoupí, žádají tyto bohy o ochranu. Oficiálně však vyznávají především hinduistické náboženství. Po druhé světové válce v období 50. a 60. let, těsně před oficiálním vznikem Národního parku Čitvan, přišla nad Hary opravdová pohroma. Museli se ze svých vesnic stěhovat, často za asistence vojáků. Museli opustit svou půdu a mnozí z nich se stali vlastně zajatci systému pojmenovaného Kamaya. Tento systém de facto uzákonil nucené práce. Tarové se tedy stali novodobými otroky. Tento zákon byl zrušen teprve až v roce 2000.
12: Jestliže na počátku 20. století docházelo v dnešním Čitvanu k masivnímu vybíjení zvířat, tito obyvatelé džungle si nejsou bohužel před lidmi jistí ani dnes. Právě zásluhou pytláků, které žene vpřed vidí na tučné odměny. Rovněž i o tomhle mi Minakši vyprávila. A vyprávila mi také o své práci. Má zvláštní zaměstnání. Lidé ji nazývají služebnicí venkova. Chodívá nebo jezdí z vesnice do vesnice. Překonává brody řek a má velký respekt například z krokodýlů, kteří tu na některých místech žijí. A občas Minakši jede i na sloním hřbetu. V té souvislosti mi opět vyvstává otázka, která mě neopouští už od včerejšího dne. Opravdu Minakši, jak mi tvrdila, umí hovořit se slony? Zeptám se jí na to. S úsměvem odpoví, že se mám nechat překvapit. Ať přísně jdu do vesnice, tam, kde mám mít službu, abych uviděl, jak pracuje služebnice venkova a abych uviděl slony. Vydáme se tedy na cestu. Projedeme osadou, až se ztratíme v džungli. Jdeme necelou hodinu, až se ocitneme na rozlehlém prostranství. V již citované knize Strážce brány je popsaná i tato následující scéna.
13: Uprostřed paseky je stádo slonů, s nimi drobný svraštělý člověk, mahout, jak se říká lidem, kteří dovedou slony ovládat. Minakši se s tím starým mužem vítá jako s dávným přítelem. Zdá se mi, že ten starý muž jí prokazuje značnou úctu. Potom se ale tato zvláštní žena vydá přímo doprostřed sloního stáda. Nastává neuvěřitelná situace. Tahle velká a tolik impozantní zvířata se zhlukují kolem ní. Mám pocit, jako by vyjadřovali radost nad tím, že ji vidí. Minakši se mezi nimi pohybuje s jistotou a vůbec, jak je už na první pohled patrné, nemá strach. A pak je to jen zdání nebo skutečnost. Ta žena si se slony povídá, jako by jim něco vyprávěla. A sloni, věřte nebo ne, naslouchají. Celou tuhle scénu sleduje s úsměvem na rtech starý mahout. Nejeví sebemenší známku překvapení. A v zápětí řekne, ona opravdu hovoří se slony.
12: Pak přijde i můj čas. Tenhle sympatický stařec mě odvede ke stádu slonů. Přímo k jednomu z nich. Zvíře si mě se zájemem prohlíží. Jeho velké oko mě zdá se, jakoby rentgenuje. Tuším, že mám před sebou přemýšlivé a mimořádně inteligentní stvoření. V jednom okamžiku mahout neviditelným gestem pobídne slona. Ten poklekne na přední nohy. A já tak mohu dostat jedinečnou šanci, abych se mohl uvelebit na sloním hřbetu. A potom už kráčíme džunglí na slonech. První mahout, potom Minakši a nakonec já. Slon kráčí stejnojmenným tempem. Když má před sebou překážku, vždycky se najde tu nejschudnější cestu. Když dojedeme do vesnice, slon se opět skloní na kolena a já pohodlně sestoupím zase na pevnou zemi. Ještě jednou se podívám na toho svého slona. Stále se mě bedlivě prohlíží. Kdybych tak věděl, co se v jeho hlavě asi odehrává.
14: Ostatně o inteligenci a vnímavosti slonů se vyprávějí hotové legendy. Opět zalistujeme v knize Strážce brány.
13: Stalo se to v Jihoafrické republice. Nenasytní lovci tam odchytli pod vidinou dobrého výdělku několik vzácných antilop. Ty pak soustředili v pečlivě vybudované a hlavně bytelné ohradě. Příštího dne měli totiž antilopy odvést do zoologické zahrady. Stalo se však něco neuvěřitelného. V noci se před ohradou objevilo nevelké stádo slonů. Mohutná zvířata obhlížela zátarasy a jakoby mezi nimi a antilopami probíhala nějaká mimosmyslová komunikace. Pak se v jednom okamžiku vůdce sloního stáda přiblížil k bráně. Velmi opatrně uvolnil chobotem kovové závory, pak do brány jen strčil. Brána se otevřela. Antilopy toho blesku rychle využili, vyběhli z ohrady a uháněli o 106 do buše. Lovci byli druhého dne náležitě zaskočeni. Původně se domnívali, že slony přilákali žoky s krmivem určeným pro antilopy, jenomže, jak se ukázalo, sloni se krmiva ani nedotkli. Kdo tohle dovede vysvětlit? Někteří zoologové a jiní odborníci zcela vážně tvrdí, že v tomto případě šlo o jistý projev solidarity slonů vůči ohroženým antilopám.
14: Ve chvíli, kdy jsem sloučil se svým slonem, který mě spolehlivě dovezl do vesnice, Minakší mi řekl něco v tom smyslu, že onen slon na mě prý už jen tak nezapomene. I kdybych se tu prý objevil třeba až za 20 let, slon mě údajně bezpečně pozná a dokonce si vybaví i to, co při setkání se mnou zažil. Slon prý moc dobře rozumí tomu, co mu říkám. A ještě dodala, že dokonce umí číst naše myšlenky, protože slon není v žádném případě jen tak obyčejné zvíře, je údajně něco víc. Loučím se na čase slony a Minakši mě vyzvala, abych šel za ní. Čekala ji totiž práce. Práce služebnice venkova. S kníž strážce brány se o práci této služebnice venkova můžeme dozvědět.
13: Žena nejprve zamířila k blízké chatrči. Žije v ní starší matka se dvěma dcerami. Mínakší se jich poptává na zdraví. Další návštěva směřuje do příbytku starého vdovce. Děda není zvyklý žít sám, ve své chatrči se cítí bezradný, zranitelný. Mínakší s ním trpělivě rozmlouvá, přesvědčuje ho o tom, že život je krásný i ve stáří a že by člověk neměl nikdy rezignovat, měl by se radovat i z těch zdánlivě nejobyčejnějších věcí, které ho obklopují. Mínakší mluví s dalšími a dalšími lidmi. Každý ji tu zná. Někteří vesničané jí doslova visí na rtech.
14: Když už jsem byl plný zážitku z toho, jak jsem sledoval práci služebnice venkova, zamířil jsem opět ke stádu slonů. Jakoby mě k ním něco přitahovalo. Byli pohroužení, jak se mi alespoň zdálo, do sebe. Ten takzvaně můj vzhlédl a opět si mě zkoumavě prohlížel. A znovu se mi v té souvislosti vybaví některé příběhy slonů, tak, jak mi je předali například literatura či autentická svědectví, která se na svých toulkách světem nazbíral. Je pravda to, že existují sloní hřbitovy? Místo, kam údajně staří osamělí sloni chodí zemřít? Vybavím si ale zároveň svědectví jistého lovce, který tvrdil, že jde opravdu jen o legendu. Pokud prý někdo najde několik koster slonů nahromaděných na jednom místě, jde zpravidla o pozůstatky sloní rodiny, kterou lovci obklíčili a postříleli. Tentýž lovec ale zároveň napsal, že například sloní rodina, které se podaří odvléci a před lovci ukryt třeba těžce zraněného slona, slona, který potom na následky zranění zemře, tak ho prý sloni ještě několik dní po jeho smrti hlídají a posléze prý mrtvé tělo pokryjí vysokou vrstvu trávy a větví. Jakýsi pohřební obřad. Nicméně jde o důkaz, že sloni opravdu vládnou mimořádnou inteligencí. Rovněž i proto bývali v různých historických epochách využíváni také jako válečníci. Opět dejeme slovo knize Strážce brány.
13: První válečné využívání slonů se datuje již od roku 1100 před naším letopočtem. Bojové slony využívali v Indii, také třeba v Číně. Sloni byli zpravidla nasazováni v samém centru bojiště. Nesli poháněče a případně ještě dalšího jednoho či dva muže, zpravidla lučištníky a metače kopí. Posláním slonů bylo především vyvolat paniku v řadách nepřítele, rozbít jeho bojové formace. Váleční sloni byli dokonale vycvičeni a bezpodmínečně poslouchali svého jezdce. Připomeňme Hannibala. Na počátku druhé punské války, války mezi Kartáginci a Římany, která se odehrávala v letech 218 až 201 před naším letopočtem, Hannibal se svou armádou a téměř 40 bojovými slony podnikl neuvěřitelnou pouť. Přešel tehdejší Hispánii, Pyreneje, jih Galie a Alpské podhůří, až na sever Apeninského poloostrova. A pokud je známo, tenhle mimořádně dlouhý pochod sloni kompletně přežili, byť s velkými obtížemi. A většina z nich zvládla ještě pochod přímo přes Alpy. Sloni začali hynout teprve až ve zrádných italských bažinách. Ale zmrzlé Alpy zvládli sloni dokonale.
14: Byly ale i případy, kdy sloni bojovali přímo proti slonům. Takřka ve stejné době, kdy Hannibal tahl se slony přes Alpy, odehrála se krvavá bitva mezi Egypťany a vojáky tehdejší Seleukovské říše. Malé vysvětlení. Seleukovská říše se rozkládala od Egejského moře až k dnešnímu Afghánistánu. Obývali Řekové, Peršané, Médiové, Indové a Židé. Opět citujeme z knihy Strážce brány.
13: Rozhodující bitva se odehrála u Rafie. Mimochodem, toto místo dnes najdeme v dnešním státě Izrael v pásmu Gazy. Král Antiochos měl tenkrát k dispozici více než 60 tisíc pěšáků, dále více než 6 tisíc jezdců. Co je zajímavé, součástí jeho vojska byla i více než stovka válečných slonů, zvířat dovezených z Indie. A jak na tom byl egyptský panovník? Ten měl ještě o 7 tisíc vojáků více. Rovněž i on měl k dispozici slony, bylo jich na 70. Nebyli to však sloni indičtí, ale sloni afričtí. Pocházeli z Eritreje v severovýchodní Africe. Opět se nabízí malé odbočení. Jsou mezi slonem indickým, který žije také v Národním parku Chitwan, a slonem africkým rozdíly? Samozřejmě, že jsou. Za prvé, africký slon je o dost větší než jeho indický příbuzný. Dosahuje totiž výšky až 4 metrů, váží až 6 tun. Slon indický dorůstá výše 2 až 3 metrů, váží na nejvýše 5 tun. Za druhé, zatímco africký slon má relativně velké uši, slon indický má uši relativně malé. Za třetí, zatímco u slona afrického má kly nejenom samec, ale i samice, u slona indického jde v tomto případě pouze o samce. Odlišnosti jsou ale i jinde. Pokračujeme ale v příběhu bitvy slonů u Rafie. Podle toho, co napsal starořecký historik Polybios, v této bitvě, která se stala i velkou bitvou slonů, zvítězili sloni indičtí. A to, jak se říká, na celé čáře.
14: Vzpomínaný Polybios je dnes považován a právem za nejvýznamnějšího historika starověku. Přesněji doby helenismu. Té doby přibližně od 4. století před naším letopočtem do konce 1. století před naším letopočtem. Ve svém stěžením díle Historia, z něhož se ale bohužel zachovala pouze třetina, tento historik na téma bitvy slonů u Rafie uvádí.
13: Afričtí sloni ale nebyli schopni snést pach a troubení svých asijských příbuzných. Došlo tedy k tomu, že z bitevní vřavy hned na začátku střetnutí uprchli. Zdálo se, že egyptský faraon je v kritické situaci. Na své slony se už nemohl spolehnout. Jeho soupeř Antiochos si byl jistý vítězstvím, zvolal žeňte je a nerozvážně vrhl všechny své oddíly kupředu, přímo na svého soupeře. Což ale byla osudová chyba. Ptolemaios totiž bleskurychle přeskupil své vojsko a zatlačil nepřítele zpátky. Následovala několikahodinová bitva, ve které faraon slavně zvítězil. Historik uvádí, že Antiochos ztratil 10 000 mužů, 300 koní a 5 slonů. Vítěz Ptolemaios přišel o 1500 mužů, 700 koní a 16 slonů.
14: Ale zpět do Chitwanu. A zpět k ženě, která údajně uměla rozmluvat se slony. K Mínakší. Večer se stavím v chatrči, kterou ji vesničané na noc pronajali. Tahle stále usměvavá a velmi zvláštní žena, která, jak mi prozradila, nepochází z Nepalu, ale z Indie, mi nalije čaj. Opět se Mínakší ptám, zda se opravdu dorozumí se slony. Neodpověděla hned. začala vyprávět o svém životě. A potom o starém Mahoutovi, kterého jsem měl možnost poznat a který prý naučil rozumět řeči slonů. Poznala prý, že slon je ten pravý vládce zdejšího života. Podle něj je moudřejší než člověk a také zodpovědnější. A poněkud tajně dodala, že komunikace se přece nemusí odehrávat pouze pomocí slov. Bůh suď, co měla na mysli. Nějaký druh telepatie, intuici. V závěru pak ještě dodala, že slonům právě není hrozí nebezpečí. A nebezpečí hrozí prý rovněž lidem. Nebyl jsem z těch slov moc chytrý. O co mělo opravdu jít, to jsem pochopil až příštího dne. Opět otevírám knihu Strážce brány.
13: Příštího rána šla Mínakší s třemi vesničany hlouběji do lesa za zvukem motorových pil. Zanedlouho došli na čerstvě vykácenou paseku. Několik mužů tu kácí stromy. Džungle prý musí ustoupit nějakému novému objektu. Muži mají pro kácení, které je tady jinak zapovězené, speciální povolení, prý až z ministerstva. Mínakší se dohaduje s předákem dělníků, hádají se, prudce gestikulují, přou se docela dlouho. V jedné chvíli pak Mínakší bezradně rozhodí rukama a odchází. Z její tváře je patrné, že je hodně rozčilená. Co se vlastně přihodilo? Dřevorubci si prý nechtějí uvědomit, že kácejí v místech, která patří slonům, a vlastně tak berou slonům jejich domov. Mínakší chtěla kácení zastavit, ale bezvýsledně. Celá věc je prý ale hodně nebezpečná. Tím, že sloni mají výbornou paměť, mohou se lidem pomstít. O sloní paměti Mínakší toho dne doslova řekla: slon má mozek počítačového génia a umí vymyslet takřka bleskurychle velké množství různých kombinací. Protože ho mnozí lidé podceňují jeho inteligenci, dokáže leckdy udeřit tak, jak by to od něho jen tak někdo nečekal.
14: Další den se vracíme do vesnice, kde jsem se s Mínakší prvně setkal. Druhý den v podvečer, byla právě sobota, objevil se ve vsi udýchaný chlapec. Běžel z vesnice, kde jsem byl předtím a kde byl problém s kácením stromů. Bylo to v místech, kde se Mínakší bezúspěšně snažila odradit muže od kácení. Opět nechme hovořit knihu Strážce brány.
13: Chlapec přerývaně mluví o tom, co se vlastně stalo. Bylo to včera v noci, říká, do tábora dřevorubců vtrhli sloni. Nebylo jich moc, přesto ale řádili jako pominutí. Zničili stany, rozdupali věci, které tam dělníci měli. Byli jako nepříčetní. Když všechno zničili, zase zmizeli. Ještě, že při tom svém řádění nikoho nezabili, vyprávěl chlapec.
14: Zástupu vesničanů, kteří naslouchají rozrušenému chlapci, hledá Mínakší. Tentokrát se tváří docela nevzrušeně. Není na něj vidět sebemenší citové pohnutí, ale já přesto tuším, co se v ní odehrává. Zdá se, byť to absolutně nedokážu racionálně zdůvodnit, že jsem pochopil. Dřevorubci nedbali jeho varování. Varování ženy, která rozumí řeči slonů. A tak se sloni přišli pomstit lidem, kteří jim kradou domov. A opět, jak už mnohokrát v minulosti, uvědomuji si, jak málo víme o tajemném světě zvířat.
10: Tak to byl další díl cyklu Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství. Na pořadu spolupracovali Libor Vacek, Jitka Borkovcová, Bronislava Janečková a mistr zvuku Tomáš Kzelhofer. Režie a spolupráce na scénáři Vlado Příkazký.
15: Blízká setkání Terezy Kostkové.
16: Mým hostem bude zpěvák a muzikálový herec Martin Pošta. Jak se mu vstupuje do biografu Láska 2, tentokrát s úplně novým příběhem a dalšími písněmi Hanky Zagorové? Co ho po tolika letech táhne k Lauře a jejím tygrům? A jak se z rockového zpěváka a muzikálového herce stal také profesionální kouč? Nejen na to se zeptám Martina Pošty.
15: Blízká setkání Terezy Kostkové.
17: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
18: Nenechte si ujít v České televizi.
19: Dobrý den.
20: Leoš Mareš, terčem otázek přímo na komoru.
21: To umíte vařit?
22: Bohužel ne. Kafe.
23: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě?
22: Moc ne, právě, no.
24: Zásah potopena.
25: Já! Máte košík, já to vidím.
26: To je poprý životě, kdy jsem dostal dom.
27: Na kterým nic není.
15: Talk show na jednoho.
28: Tohle co?
29: To je barevný srdce pro radost ten tak.
30: Jsem tady správně.
15: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v i vysílání.
2: Mladí výjimeční. Zažijte finále 60. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga. 17. září se v sále Pražské konzervatoře uskuteční finále kategorie dechových nástrojů. V sobotu 18. září rozezní Dvořákovu síň Rudolfína čtveřice mladých interpretů na klávesové a strunné nástroje. Buďte u toho, když se rodí nové hudební hvězdy. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
4: Srdcovky od Dvojky.
6: Hezký večer, milí posluchači. 7:45 začínají Srdcovky od Dvojky s datem 7. září 2026. Srdcovky od Dvojky jsou autorský hudební pořad, který pro vás rovným dílem připravují Josef Melen a Miloš Skalka. Miloš, ten je aktuálně na dovolené a proto i tento týden se o vás postará moje maličkost. V srpnu jsme oslavili už 2000. díl a tak jsme stále ještě na úplném začátku 3000. srdcovek. Vaše pravidelná dávka pozitivní energie, která právě začíná, je ideální chvíle hodit starosti za hlavu, na pár desítek minut změnit vnímání reality a vydat se do času nedávno i dávno minulých. Hudba totiž dokáže něco, co umí ještě čich a chuť. To znamená, během jediné chviličky vyvolá vzpomínky a v tom okamžiku nás dokáže přenést na místa, kde nám bylo dobře, a také připomene lidi, které jsme měli nebo pořád máme rádi. Tak pojďte otevřít další hudební album vzpomínek, vždyť je to paráda. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

si myslím, že ovlivnil další generace muzikantů. Například zrovna jeho kapelní sestava, to znamená bicí, baskytara, k tomu dvě kytary, no tak tahle sestava se stala vzorem pro nespočet rockových kapel. Vybral jsem pro vás písničku, která má název That'll Be Day, což je název, který světu přinesl western Johna Forda Pátrači. John Wayne v něm několikrát pronese stejné ironické rčení. That will be day. A tak když pak Buddy Holly navrhl svému bubeníkovi, což byl Jeremy Allison, aby spolu napsali hit, Allison mu právě odpověděl touhle větou: to bude ten den. A za půl hodiny byla prý písnička hotová. První verzi už natočili v roce 56 v Nashvilleu a tehdy byl producentem Owen Bradley. Proč to říkám? Protože Owen si písničku poslechl a řekl, že není dostatečně country, poněvadž chtěl mít z Buddyho Hollyho country zpěváka. Tehdy producent odešel ze studia s tím, že nic horšího v životě neslyšel. Buddy se ale nevzdal a v únoru roku 57, to znamená jako půl roku poté, ji s budoucími Crickets natočil znovu u Normana Pettyho v Novém Mexiku. Tentokrát úplně v jiném tempu a během pouhých dvou náběrů. Prostě písnička vznikla jako po másle. Single vyšel 27. května 57 a v září už vystoupal na první místo americké hitparády a později byl uveden do síně slávy Grammy i amerického národního registru nahrávek. A o čem že tahle ta písnička je? Mladík nevěří, že by ho dívka skutečně opustila. Je velmi sebevědomý a tak trochu machruje na své okolí, jenomže uvnitř toho všeho je to jen malý kluk, který se nesmírně bojí, že zůstane sám. Tady je písnička, která tak trochu odstartovala rockovou revoluci. Buddy Holly!

Dead or Evil Day a Buddy Holly. Kdyby to byl, bylo by mu 90. Dneska slaví 73. narozeniny Ben Montaigne, pianista, varhaník a zakládající člen kapely The Heartbreakers, tedy přesně Tom Petty and The Heartbreakers. Stejně jako Tom Petty pochází z Floridy. A je to tak, že samozřejmě Tom Petty se narodil v roce 1950, jen připomenu, že odešel v roce 2017, ale Ben Montaigne je ten, který v této kapele byl a byl také u toho, když se nahrávala písnička American Girl. Možná, že tuhle tu písničku znáte, je to o mladé ženě, která vyrostla na velkých slibech a touží po životě za hranicemi svého světa. Petty ji vymyslel v bytě u kalifornské dálnice, protože ten provoz té dálnice mu zněl jako mužský příboj a vyvracel proto legendu, že píseň popisuje skutečnou sebevraždu na Floridě. To v žádném případě ne. Jejím tématem není smrt, pouze neklid, naděje a odvaha. Tady je Tom Petty and the Heartbreakers.

Tři minutky po 6:45 otevírám dnešní anketu a dnes jí, i když jsem to přemýšlel trochu jinak, tak včerejší den a včerejší zprávy mě přesvědčily v tom, že tuhle anketu chci dneska věnovat Richardovi, který včera zemřel. Takže otázka zní, co vás napadá, když slyšíte jméno Richard Tesařík, anebo když slyšíte název kapely Jojo Band. Máte tuhle kapelu nebo vůbec Richarda jako takového spojeného se svým životem? Vzala vás nějak tahle muzika? Nebo vnímali jste ji a když, tak jak? Všechno mi to napište na e-mail josef.melen@rozhlas.cz. Můžete mi napsat také na SMS bránu 702 222 220. Dneska je anketa věnována Richardu Tesaříkovi, potažmo kapele Jojo Band. Jak to máte s touhle muzikou? Jestli vás tahle muzika nějak vzala, co se týká života? Jestli jste ji někde potkali? Kdy a jak? To mi všechno můžete napsat. No a teď mám tady další vzpomínku, protože včera by oslavila 80. Jedna z největších osobností českého popu, a sice Hanička Zagorová. A tak tady mám její písničku Co ti brání v pousmání.

Sagvan Tofi dneska slaví 62. Tak Sagi, všechno nejlepší. Máme datum, které je nabité událostmi, nabité vzpomínkami a také nabité narozeninami. Dnešní narozeninový den pokračuje. 7. září 51 se v Americe narodila Chrissy Hynde, která dneska slaví 75. Později zakotvila v Británii, založila The Pretenders, ale také kromě toho, že se stala jednou z výrazných žen rockové historie nebo vůbec historie populární hudby, tak má svoji stopu s kapelou UB40. Už v roce 85 dobila britskou hitparádu duetem I Get You Babe. A já mám pro vás trochu jinou písničku, která je až z roku 1988. Mimochodem je to předělávka písničky Dusty in Memphis z alba Dusty in zpěvačky Dusty Springfield, abych se z toho vymotal. Ta písnička je možná trochu méně známá, ale myslím si, že UB40 a dneska 75-letá Chrissy Hynde jsou prostě nezaměnitelné osobnosti, které společně dokázaly mnohé. Hlavně vykouzlit nám na tvářích úsměv. Breakfast in bed, neboli snídaně v posteli.

Já už jsem tady mluvil o 73, které slaví vynikající pianista Varhaník, který byl nebo je stále vyhledávaným mužem. Hrál s Bobem Dylanem, Johnnym Cashem, hrál taky s Rolling Stones, U2, dokonce s Alanis Morissette. A je to Benmont Tench, ten, který spolu zakládal kapelu Tom Petty and the Heartbreakers. Ale ještě je jedna zajímavost, kterou bych rád řekl, a sice, že tenhle muž si dovolil nějakých 38 let po vydání prvního alba kapely The Heartbreakers vlastně vystoupit na do čela, na jeviště před všechny a být sólovým hráčem, sólovým zpěvákem, zkrátka sólistou. Mám pro vás písničku, kterou on v sobě a vůbec na papíře a někde v šuplíku měl nějakých 30 let, než se to všechno dalo správně dohromady. A teprve před nějakými 12 lety to vydal Benmont Tench a jeho Veronica Set.

Pojďme se podívat na to, co mi píšete. Tomáš píše, díky za skvělý start dnešních srdcovek. Dobrý podvečer při vzpomínce na toho chlapíka. Ano, dneska máme anketu, kde je hlavním tématem Richard Tesařík. Tak se mi vyloudí okamžitý úsměv, pocit dobré nálady, srdečnosti prostě. No, je mi to hodně líto, píše paní Eva z Těšínska. Krásný večer, Pepo, čím déle Hanku Zagorovou poslouchám, vnímám ji spíš jako naší nejšanzoněrku. Myslím, že je v tomto žánru ne tak úplně doceněná, píše paní Andrea. Já myslím, že si to mnozí uvědomují, hlavně ti, co jí psali texty, nebo ona sama, která dokázala své příběhy nádherně vyprávět pomocí písní. Míla píše, krásný podvečer, díky za to. Pan Tesařík, Jojo Band, nezapomenutelné, zůstane s námi i díky vašemu srdcovkovému vysílání. Rybitví, Kladno a plno krásných písní. Zažila jsem bratry Tesaříky jednou v Plzni. To už je dlouho a bylo to naprosto super. Děkuji moc, Mílo, za tuhle svou zprávu. Dobrý večer, Pepo, Richard Tesařík, Jojo Band, zbožňuju. Musím, co skalní gotová faninka, ocenit i nejpředělávku Lady Carnival. Ano, těch předělávek je víc. Pavel píše, no jméno Richard Tesařík a Jojo Band mi říká hodně, hlavně písně Karviná Rybitví. Jeho smrtně hodně zaskočila, měl v sobotu vystupovat jako jedna z kapel na pivních slavnostech u nás v Přešticích na náměstí. Jak jsem zjistil, pro nemoc byla sehnaná jiná kapela. No a v neděli čtu o jeho úmrtí, je to hodně smutné, píše Pavel, ročník 1982. I vy mi napište, co vás napadne, když slyšíte jméno Richard Tesařík a jak to máte s muzikou, kterou dával dohromady buď sám nebo se svým bratrem Vláďou Tesaříkem jako Jojo Band, který mimochodem zakládali v roce 75 a já mám pro vás jednu příjemnou píseň, Lehkou chůzí.

0: jedno, Hitler, jinej vlak.
1: Ano, zrovna píše Kajka, tak přesně tohle je písnička, kterou mám moc ráda, Lehkou chůzí. Chtěla jsem si ji přát a hele, už zní. Ano, i tak to bývá. Většinou vybírám písně přesně podle toho, jak to tak trochu cítím já. A vy mi píšete, jak to máte s příběhy, které se týkají vašeho života a konkrétně třeba kapely Jojo Band, písniček, které psali bratři Tesaříci, nahrávali, zpívali, kde všude jste na nich byli a tak dále a tak dále. Teď mám pro vás ale jedny sedmdesátiny, protože 7. září 1956 se narodila, řekněme, světová autorka, autorka světových hitů Diane Warren. A abych dodal těmto slovům váhu, tak mám pro vás hned dvě písně. Ta první je o tom, že kdybychom mohli alespoň na chvilku vrátit čas, tak by to možná byla chvilka, kdyby jsme některé svoje činy, no spíš některá svoje slova prostě vzali zpátky. If I Could Turn Back Time, písnička, kterou původně Cher vůbec nechtěla naspívat a následně se z ní stala absolutní hitovka. Tady to je rok 1989, Cher.

Představte si, že dnešní sedmdesátnice Diane Warren musela na kolenou prosit zpěvačku Cher, aby tuhle písničku naspívala. Ona to prostě zásadně odmítala a nechtěla. A když potom natočili onen slavný klip na bitevní poli, na bitevní lodi USS Missouri, tak pro ten její odvážný kostým, který jsme tam v tom roce 89 viděli, tak tahle písnička byla stažena z denního vysílání MTV a pouštěla se jenom večer, aby to jako nepohoršovalo. Ale když jsem říkal, že Diane Warren dneska slaví 70, a je to opravdu velmi slavná autorka, tak mám tady ještě jeden důkaz. Tím důkazem je jediná americká jednička pro kapelu Aerosmith. Bylo to právě kolem 7. září roku 1998, kdy tahle skladba byla na prvním místě, vydržela tam 4 týdny. A co to je za skladbu? Já myslím, že to budete vědět. Je to o tom, že prostě nechcete minout nebo nechcete propásnout jedinou chviličku s tím, koho opravdu milujete. Tady jsou Aerosmith. Stay awake just to hear.

Diane Warren dneska slaví 70. autorka dvou písní, které jsme si teď zahráli, a nejen těch, samozřejmě jejich celá dlouhá řada, ale tohle jsou jenom namátkou dvě opravdové, řekněme, stálice populární hudby Aerosmith a Cher a písničky, které nejprve z roku 89, teď z roku 98, stále jsou tady a stále jsou to velké, obrovské hity. Co mi píšete? Paní Jana píše: dobrý večer, pane Melene, děkuji vám za vzpomínku na Hanu Zagorovou, ráda vás poslouchám, děkuji za to. Ahoj Pepo, je mi líto, paní Hanka Zagorová, pan Richard Tesařík, co mě napadla, byli to Fešáci, písničky od nich se mi líbily všichni, děkuji za tuhle zprávu, jsem Vlasta, to se mi do původní zprávy nevešlo, děkuji moc, že jste se mi také podepsali. Jojo Band s Richardem Tesaříkem, je to vlastně taková veselá muzika, kterou vnímáme nejen sluchem, ale i srdcem, to píše Vláďa. Ahoj Josifku z Brastry Tesaříky, jsme se sešli v Havlíčkově Brodě na sále SKP v 90. My jsme s bratrem uváděli ples pro maturanty, Jojo Band tam hráli, dali jsme si s nimi o přestávce panáka ve výčepu, zasmáli jsme se, super kluci oba, ať je jim dobře, vzpomínám, píše Jirka. Díky za to, Jirko. Co tady máme? Zdravím kapelu Jojo Band, znám od roku 93 a všechny z kapely. Chodila jsem tancovat do Malostranské besedy před obchodním domem Kotva, kde také hráli. Jela jsem na Křivoklát, pak jsme byli dvě spolužečka z rodinné školy. A je zajímavé, bratr Vladimír zemřel 9.6. a Richard 6.9. Tak tolik nějaká ta čísla k tomu. I vy mi můžete napsat, když se řekne Richard Tesařík, co vás napadá, když se řekne Jojo Band, jaké písničky vás životem provázely nebo provázejí a v jakých situacích. Ale teď od ankety dál, protože, jak jsem říkal, je to nabité, 7. září je datum, kdy se rodí výjimeční lidé a mezi ně patří dneska 65-letý Willem Čok, muž, který prošel Stromboli, Zikuratem, samozřejmě Pražským výběrem a dalšími kapelami. Mám pro vás písničku, kterou předělal a vy ji zejména ze srdcovek znáte z úplně jiných verzí. Buď z té úplně původní, kterou naspíval Petr Spálený, nebo z té pozdější z 80. let, ale v 90. to takhle předělal Willem Čok. Plakalo, baby!

Možná si říkáte, kde se tady vzal Jožin z Bažin, ale dnešní datum, přátelé, patří také vzpomínce na Ivo Pešáka. Narodil se 7. září 1944, byl klarinetista, saxofonista a jistě nezapomenutelný a nenapoupitelný tanečník banjo bandu Ivana Mládka. Tak tolik jedna vzpomínka. Mimochodem další záležitost už není vzpomínka, ale realita. 83. narozeniny dneska slaví jedinečná Gloria Gaynor.

A hned naváži dalšími narozeninami. Dnes slaví 71. zpěvák, kytarista, skladatel Pavel Roth. A tak vám jistě udělá radost Zahrada tichá.

Tohle je nádherná píseň, která byla poprvé natočená v roce 1981. Tuhle písničku napsal a také otextoval kytarista skupiny Projektil Ivan Sekyra. Zahrada ticha je prostě něco, co nejde jen tak přejít. A proto si Zahradu ticha vybral Pavel Roth i jako jméno svého alba, když to bylo o 5 let později v roce 1986.

Pavel Rod slaví, ale my dneska v anketě vzpomínáme na Richarda. A co mi píšete? Karel z Vrchlabí píše. Vzpomínám na Richarda i Jojo Band, jejich písničky jsou skvělé, včetně velmi klidné Karviné. Měl jsem to štěstí i s Richardem i Vláďou zaspívat si v Dejvické pasáži při křtu knihy Petra Šabacha Opilé banány. Banány se také podávaly a vydatně zapíjeli tuzemákem, který mi Petr sám plně nalil. V zakoupené knize mám na první stránce samozřejmě všechny tři podepsané. Díky za příběhy. Já moc děkuju za tuhle zprávu, Karle. Kdo tady je dál? Tesaříci všichni táty pytel radosti, úcty a hrdosti, jež by měli mít také dnešní děti, píše Jirka. Děkuju moc. Tady mám další zprávy. Samozřejmě rybitví, pracuji ve Vlachově Březí a jedem do Afriky a nemůže spolužákovi hrál Jojo Band na jeho čtyři. A nemůže. Spolužákovi hrál

Kromě tesaříku mě velmi upoutal neúplně česky vypadající bubeník, až později jsem se dozvěděl, že je to doktor Imran Musa Zangi. Ano, je to tak. Zdraví Pavel z Polabí, z Podřípu, díky i za tuhle zprávu. Byli jsme na Dovče v Bránově na Sázavě, koncert u vody s celou kapelou, pivo teklo a bylo to prima, vzpomínám. A je mi líto za oba bratry, píše Maruška. Dobrý večer, písničky pana Richarda Tesaříka jsou pro mě hudebním osvěžením. Byl i výborný vypravěč, krásné bylo jeho vyprávění o dětství po boku tatínka vojáka z povolání, na mě vždycky působil jako věčný kluk, píše Marie z Lanškrouna. Děkuji vám všem za zprávy. Já jsem si Richarda také občas užil, když jsme sdíleli společné akce a jeho vyprávění o jeho tatínkovi, válečném hrdinovi, nejen o něm, ale vůbec vyprávění o životě, o tom, co kdy zažili třeba s kapelou nebo s bratrem, bylo úžasné. Mám pro vás teď jednu písničku, kterou byste možná takhle nepoznali. Je z projektu Hergot v roce 1993 a takhle to zní, když Jojo Band udělá Selaví.

No a tím to končí vá. Také dnešní srdcovky pomalu končí. Já vám moc děkuji za všechny vaše anketní příspěvky, kterých bylo opět hodně. Celý ten týden jsme rozjeli, když to dneska bylo trošku hořkosladké, protože nejen spousta narozenin, ale také vzpomínání nejen na Richarda Tesaříka bylo součástí dnešních srdcovek. Pokud se chystáte v tuto chvíli ještě na nějakou hudební nálož, tak nemusíte ladit jinam, protože dvojka toho má pro vás celkem dost. A půl hodiny před půlnocí je tu Martin Hrdinka a jeho noční proud. Já mám tady pro vás, přátelé, vzpomínku. Vzpomínku, protože před 32 lety 7. září dorazila na pražský Strahov skupina Pink Floyd. Nevím jak vy, já jsem tam byl. Tohle je píseň o tom, že cokoliv si bereme, tak si někdo, třeba i příroda, může vzít jednou zpátky. Take it back. Já vám přeji příjemný večer. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude seriál o princezně Rozárce a neb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Uspat dítě dá někdy pěknou práci. O tom něco vím. Proto si vážím každého rodiče, který se o to snaží. Třeba tatínek ze seriálu O princezně Rozárce a neb pohádky, kterými jsem neuspal dceru, si pro svou holčičku každý večer vymyslel nové povídání. Nejpovedenější příběhy pak sepsal a natočil. Tak si je pojďte poslechnout. Ten první pojmenoval Úplně nevymyšlená pravdivá pohádka.

0: Dobrý večer, děti. Taky byste chtěli slyšet úplně nevymyšlenou pravdivou pohádku? Tak teda. Táto, pohádku.
1: Jasně. A jakou chceš?
0: Pravdivou.
1: Jakože se to fakt stalo?
0: Jo, nevymyšlenou. A musí být o princezně Rozárce a o loupežníkovi. A o hodných skřících.
1: Nevymyšlená?
0: Ano.
1: To nejde. To si musím trochu vymýšlet.
0: Proč?
1: Protože loupežníků znám strašně moc, ale hodných skřítků málo.
0: Jak to?
1: Protože už jsem dospělý, Rozi. A když jsi dospělá, tak už vidíš jenom samý loupežníky. Ale malé hodné skřítky ty vidí jenom děti.
0: Ale princezna Rozárka je ještě malá holčička. A ta zná spoustu skřítků a chodí za nimi do lesa nad zámkem.
1: Ano, to je vlastně pravda. Princezna Rozárka skřítky chodí navštěvovat a nejradši má skřítka Choroše. A to je ten nejupovídanější skřítek, jaký kdy na světě byl a strašně rád si vymýšlí. A rád vaří čaje. A vaří je ze všeho, třeba ze zaječích bobků.
0: Fuj.
1: Vaří taky čaje z pařezů a pavučin. A jednou Choroš seděl a vyprávěl.
2: To bys nevěřila, co všechno tyhle moje čaje dokážou.
1: A co? Co dokážou? Byla Rozárka zvědavá.
2: No, to je veliké tajemství. To se nikomu nesmí říct, protože kdyby se to dozvěděli lidi, tak by bylo zlé. Když třeba vaříš čaj z kamení, třeba z křemene, tak máš sílu, že ten kámen drtíš prsty. Ale když vaříš ze zlata a drahokamů, a v tu chvíli venku za Chorošovou chaloupkou něco zachrastilo. Pšt, zašeptala Rozárka. Venku někdo je. Vyběhla s Chorošem z chaloupky, ale nikdo tam nebyl. A protože už bylo pozdě, musela jít domů.
1: Když přišla druhý den, za skřítkem Chorošem na návštěvu byl skřítek Choroš pryč. Celý domeček byl rozbouraný, všechno zpřeházené a vyvrácené, všechny čaje, koření a kořínky vysypané, bylo jasné, že se stalo něco špatného. Rozárka se otočila a volala na celou skřítčí osadu. Haló, nevíte někdo, co se stalo s Chorošem? Za chvilku se ozvalo takové nesmělé zadupání, a Rozárka viděla modrá a růžová králičí ouška. Byly to dva králičci, Ouško a Fufňa, jeden modrý a druhý celý růžový. Ouško, Fufňo, vy víte, kde je skřítek Choroš? Zeptala se rychle Rozárka. Králičci mrkli kukadly a Fufňa drapnul Ouško za pas, hodil si ho na rameno, zadupal a ukázal Ouškem hlouběji do lesa. Někdo unesl? Lekla se Rozárka. Králičci mrkli kukadly a přikryli si hlavičky ušima a lehli si na záda a zívli a přehodili nohu přes nohu. Loupežník Valnoa. Za ním, vykřikla Rozárka a sedla na záda králičku Fufňovi a hop, hop, do lesa k Valnohovu doupěti. Připlížila se až na doslech a poslouchala, co se vevnitř děje.
3: Tak hele, Choroše, povídal Valnoa.
1: Ležel přitom v houpací síti a přivázaný skřítek Choroš ho musel houpat.
3: Moc dobře, jsem tě, Choroši, včera slyšel, jak jsi mluvil o těch čajích. Takže za prvý, určitě chci navařit čaj ze zlaťáků, abych byl pořád bohatý. Za druhý, chci odvar z tepláků, aby mi nikdy nebyla zima. A za třetí, chci čaj z paklíče, abych si otevřel jakýkoliv zámek a jakékoliv zabezpečovací zařízení. A koukám, že se k tomu moc nemáš, Choroši. Takže zatím bude stačit, když budeš houpat tak dlouho, než tě to přestane bavit a potom mi ty čaje uvaříš.
1: Válnoha se uvelebil v síti a usnul. Princezna Rozárka na to koukala z úkrytu a pak zašeptala Fufňovi a Ouškovi: potřebujeme čaj. A hop hop, králíčci byli pryč i s Rozárkou. O chvilku později, když se loupežník Válnoha probudil, seděla u něj na návštěvě na čaji princezna Rozárka.
3: Olala,
1: řekl Válnoha. Nazdar, Válnoho, řekla Rozárka. Jdu kolem a koukám, že tu máš navařený nějaký výborný čaj, tak mě napadlo, že se zastavím na hrníček.
3: Cože? Čaj? A pomoc? Chce ukrást můj čaj?
1: Vyskočil Válnoha z houpací sítě a utíkal ke stolu.
3: Opováž se ho jen dotknout. Srkneš si a oškubu tě jako slepice.
1: Pak ukázal na skřítka choroše, který se tvářil docela vykuleně.
3: Tady skřítek choroš vaří čaje jenom a jenom pro mě, jasný. A já se nikdy o nic s nikým nedělím, to si pamatuj.
1: A Válnoha drapnul konvici s čajem a pil a pil a pil. A na patře převaloval chuť a říkal si, jestli takhle, ono nechutná to zlato, jestli už neucítí, jak bohatne. Když tu náhle...
3: Hepčík!
1: Kýchnul pořádně Válnoha, načež dodal.
3: Je to pravda!
1: A najednou si uvědomil, že se s ním děje něco, co nemá ve své moci.
3: Hepčík!
1: Kýchnul znova. Otočil se na skřítka choroše.
3: Co jsi mi to navařil?
1: Ale skřítek jen pokrčil rameny, jakože vůbec neví, co se děje. Ale to už si vzala slovo princezna Rozárka. Loupežníku Válnoho, to, co si vypil, to je čaj, odvar z hrsti rozumu a udělala jsem ti ho pořádně silný. U lidí, kteří mají s rozumem problémy, vyvolává tenhle čaj kýchání, ale neboj, to přejde.
3: Hepčík, je to pravda,
1: kýchnul loupežník a choroš zás jen pokrčil rameny. Takže loupežníku, já myslím, že bys měl nechat loupežničení. Dole ve vesnici na obecním úřadě nabízejí nějaké brigády a pořádná práce je lepší než okrádání dobrých sousedů. Nemám pravdu?
3: Hepčík, je to pravda,
1: řekl loupežník, vzal svůj rozum do hrsti a vyrazil do vesnice.
2: Navařila princezno Rozárko,
1: povídá choroš, když Válnoha odešel.
2: Vždyť já nemám žádný čaj z hrstě rozumu. Vždyť já ani neumím vařit žádné kouzelné čaje. Vždyť já jsem si to všechno o těch čajích vymyslel.
1: Však já jsem mu taky navařila úplně obyčejný bylinkový čaj na odkašlávání, co nám vaří maminka královna, když máme zanesené průdušky. No a zbytek jsem si zase vymyslela já. Choroš se smál, Rozárka taky, a pak si sedli na králíčky, aby je odnesli, a hop hop hopkali k domovu.
0: Tati, tohle byla úplně vymyšlená pohádka, ve které si úplně všichni vymýšleli.
4: Ale to normálně lidi dělají, že si vymýšlej. Takže v tom byla ta pohádka docela pravdivá, ne?
0: A jak to dopadlo s tím loupežníkem Válnohou?
4: Začal pracovat, platit daně a vedl šťastný život.
0: Až budu velká, tak budu taky pracovat.
4: No sláva. Ale teď už zhasnout a spát. Dobrou noc.
5: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
6: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný pondělní večer z dvojky. Pero za motiku. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen. Hororová četba Parfém ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční prout od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní dvojka a zvu vás k poslední.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, hlasy těchto čtyř cestovatelů českými dějinami, vás budou provázet i na té dnešní 698. schůzce. Spolu s autorem knižní inspirace Petrem Horou Hořejšem a s režisérem Jaromírem Ostrým vám chceme představit velice pozoruhodnou, i když trochu zvláštní, ba kontroverzní postavu našeho národního obrození. Muže, který vyměnil
2: pero za motiku.
1: Jeho jméno zní
2: Václav Krolmus.

0: Kdybychom se mohli vydat některého slunečného dne asi tak v polovině předminulého století na polední procházku po pražské Malé Straně, určitě bychom ho potkali.
1: Pomalu kulhal výsluním, jež zestárlý muž pečlivě vyhledával. Vysoká silná postava opírala se o ráznou, dolekovanou, nahoře kladívkem opatřenou hůl. Na sobě měl po mnohá léta v zimě v létě zelený svrchník s aksamitovým límcem, na hlavě seděl mu nízký klobouk se širokou střechou, kterýž při pozdravování jen z jednoho ucha na druhé se přesmykoval. Klobouk ten měl i doma na hlavě, sundal jej jen na loži, na kteréž dosti často déle upoután byl. Rudý, hrubými, avšak přívětivými rysy se vyznačující obličej, díval se jasným zrakem svým vesele do světa. Jakoby radost měl z teplého toho sluníčka, kteréž mu ohořívalo choré jeho údy.
2: Což zní docela jako úryvek z Nerudových malostranských povídek.
0: Malostranské povídky to nejsou, ale Jan Neruda ano.
3: Tímto fejetonem přiblížil v časopise Čas roku 1861 slavný novinář a básník lidskou podobu právě zemřelého patera Václava Krolmuse.
0: Ale do knížky s již zmíněnými povídkami zařazen mohl klidně být.
3: Stejně jako u jiných postav a postaviček nám plasticky před očima vyvstává svérázný zjev člověka, kterého znala tehdy celá Malá Strana.
0: Tento zákazník, pravidelně navštěvující trafiku paní Nerudové, maminky básníkovi, nebyl dozajista o nic méně pozoruhodnou figurkou než jiné, kterým její syn Jan propůjčil nesmrtelnost. Ať už to byl pan Ryšánek, paní Ruska, anebo pan Vorel, který si nakouřil pěnovku.
2: A byl Václav Krolmus jenom figurkou?
0: Ve skutečnosti byl osobností, kterou znala nejenom Malá Strana, ale celý pražský vlastenecký svět.
2: On ale nepatřil k mužům, kteří stáli v čele národa.
0: To jistě ne. Byl spíš jakýmsi představitelem lidového vlastenectví, na které přední učenci a zvláště politikové pohlíželi přece jenom už trochu zvysoka.
2: Což mají zejména politikové ve zvyku.
0: Krolmus byl člověk prostý, v nejlepším slova smyslu, jako prostředí, ze kterého vzešel.
1: Podle svých zápisů byl narozen dne 3. října roku 1790. ve vsi Bezince v kraji Boleslavském na panství Bělském, kde byl jeho otec učitelem. Do 9 let pěstovali jej rodiče v jazyku českém a v náboženství křesťanském sami. Poněvadž záhy náklonnost k vědám a k stavu duchovnímu zvláště byl projevoval, zavedli jej rodiče do Bělé pod Bezdězem do normálních německých škol k augustiniánům, kde se pak učil 4 léta němčině a hudbě.
2: Tolik Jan Erazim Sojka ve své práci Naši mužové, do které byla ku podivu zařazena i Božena Němcová.
3: Václav pokračoval v latinském studiu a zřejmě zdárně, protože jako 16letý složil úspěšně gymnaziální zkoušky.
0: V Mostu u piaristů vystudoval filozofii a pak vstoupil na učení teologické v Litoměřicích.
3: Což byl seminář nadmíru svobodomyslný. Dotvořil jeho názory, s nimiž by u oficiálních představitelů tehdejší katolické církve nepochodil.
0: Přesto byl v 25 letech arcibiskupem Chlumčanským posvěcen na kněze.
3: Byl tehdy odhodlaný za každou cenu použít kazatelny jako tribuny v zápase o znovuzrození národa.
0: V pestré a pohnuté historii jeho kněžského působení nechybí pronásledování, věznění, překládání z místa na místo a dokonce ani obžaloba z protistátních piklů.
2: Poněkud revoluční duchovní.
0: Jeho boj byl zajisté hrdinský, ale velice nerovný. Krolmusovo reformátorské nadšení se v něm pomalu, ale jistě vyčerpávalo.
1: 10 let poté, co jako pouhý venkovský kaplan zaváděl do kostelů místo latinské liturgie svůj český překlad.
2: A není si věru těžké představit reakci jeho nadřízených?
1: Nacházíme ho již na sestupu jako pomalého a poslušného. Farář ve Zvíkovci nemá už žádné spory s církevní vrchností. Poznal, že nemůže zvítězit v zápase, v němž se proti jeho mladistvému zápalu spojila osobní zášť církevních hodnostářů, kterým byla trnem v oku Krolmusova neobyčejná až fanatická popularita mezi lidem na venkově, dále omezenost poněmčilých panských úředníků i maloměstské honorace, stejně jako podezíravost a strach státních úřadů větřících v době po Napoleonově pádu v každé svobodnější myšlence nebezpečí.
2: Tak to napsal o Václavu Krolmusovi doktor Karel Sklenář, doktor věd, předseda České archeologické společnosti ve své knize Učenci a pohané. A svoje vytištěná slova doplnil ještě větami řečenými na mikrofon.
4: To byl člověk neobyčejně zvláštní i na poměry 19. století, ve kterém žil. On se vlastně narodil ke konci 18. století, ale jeho hlavní životní dráha probíhala tak ve druhé třetině 19. století. A byl to chlapec z venkova, z Boleslavska, syn z učitelské rodiny, velice inteligentní, ale samozřejmě, jak to tenkrát chodilo, rodiče byli chudí, nemohli ho držet na studiích, tak vlastně jediná možnost, jak se dostat k vyššímu vzdělání, bylo studium kněžství. A tak on vystudoval kněžství, stal se knězem, ačkoliv celým svým založením byl pravým opakem tohoto povolání a vždycky v životě mu to dělalo komplikace.
0: Že tento historik archeologie hovoří a píše o knězi Václavu Krolmusovi, to není náhodou.
3: Krolmus totiž už za svých studií propadl památkám na staré časy. A to nejenom archeologickým, ale i pověstem a lidovým zvykům.
0: Nejprve jim věnoval veškerý čas o prázdninách a později, když nastoupil svůj první a poslední farářský úřad, navázal styky s Pražským národním muzeem prostřednictvím jeho knihovníka Václava Hanky. Polooficiální korespondence obou mužů přerostla zakrátko v důvěrné přátelství, které skončilo až po 30 letech smrtí Hankovou.
1: Myšlenka vědecké práce pro vlast přivedla Krolmuse do Zvíkovce v údolí řeky Berounky na místo, které se mu stalo osudným. Tak, jako to často bývá, způsobila to náhoda, které však lze klidně říkat i osud. Dva milovníci starožitnosti, rytíř Kalina z Jetenštejna a jeho přítel, smečenský vrchní Miltner, trávili spolu čas rozhovorem o oblíbeném námětu, když Kalina dostal zprávu, že na jeho statku Zvíkovci nad Mží.
2: Berounce se tehdy ještě říkalo Mže. A kdo ví, znovu se možná tato řeka bude opět takto oficiálně jmenovat, jak o to usilují plzeňští.
1: Tak tedy na Zvíkovci nad Mží zemřel farář. Vrchní Miltner si tehdy vzpomněl na svého známého kaplana Krolmuse, o jehož marných pokusech získat nějakou faru už slyšel. I doporučili jej Kalinovi s upozorněním, aby se přesvědčil o Krolmusových kvalitách z jeho právě vydané náboženské knihy Světlo života, kterou měl náhodou po ruce. Zejména však neopomněl zdůraznit jeho archeologický zájem, díky kterému se s ním Miltner vlastně seznámil. A tak se stalo, že o třech králích roku 1832. se 42-letý Krolmus objevil na faře v zapadlém Zvíkovci uprostřed křivokládských lesů, aby převzal domácnost a úřad po starém páteru Benetkovi.
0: Zvíkovec byl sice zapadlé místo, ale pro člověka Krolmusových zájmů představoval pravý ráj.
3: Historie slavného pokladu zlatých keltských duhovek ze sousedních Podmokel, pravěká hradiště a zříceniny rytířských hradů v romantické přírodě, to všechno probouzelo Krolmusovu fantazii k činnosti.
0: To byla příjemná stránka zvíkovecké fary.
3: Tu druhou začínal teprve tušit, ale zatím si jí hlavu nelámal.
0: Nevěděl totiž, že pravým důvodem jeho přijetí byla jednak potřeba spolupracovníka k přípravě Kalinova archeologického spisu, jednak neschody s pražským arcibiskupstvím a rokycanským vikariátem, které měly na faru své kandidáty.
3: V prvních letech se všecko zdálo být v pořádku. Kalina se s farářem Krolmusem přátelsky stýkal a přenechal mu vedení vykopávek, které financoval.
0: Kopalo se přímo ve Zvíkovci, v Podmoklech, v Týřovicích i jinde. Pro Krolmuse to byla užitečná škola terénní archeologie.
3: Když se ale výsledky objevily v Kalinově knize o pohanských starožitnostech, mezi farářem a jeho patronem došlo ke zvratu.
2: Proč? Z jakého důvodu?
3: Nejspíš měl pravdu Krolmus, když tvrdil, že Kalina měl zájem o dobré vztahy, jen dokud potřeboval využít jeho práce pro chystanou knihu.
1: Žil jsem s ním dlouho ve svornosti.
2: Stěžoval si později Václav Krolmus.
1: Jel jsem 3 léta spravovat i cesty, platil jsem za očkování dětí, mlčel jsem, když odkrájel sem a tam farské pole a sobě je přivlastnil a docela mne využil. Starožitností pohanských hřbitovů vyhledal, popsal a podal. Teprve potom, nechtěje mi dříví voziti, vyzval mne do boje, abych v 45 dnech odpověď dal na jeho vznesenou žalobu, nebo abych věčně mlčel. Já mu odpověděl a on hned hněv nade mnou vyléval. Dal mne skrze úřad svůj pronásledovati, ba škrtiti, pokopati. Přitom mne očarnil, komisi pro mne zdvíhal, poddané popudil, uplatil a tím mne o čest, o jmění a zdraví připravili. A snad, kdyby jen mohli, i o život připraviti hodlali.
2: Byl to věru nerovný boj. Krolmus byl obyčejný venkovský farář, zatímco Kalina, rytíř z Jetensteinu, byl jedním z nejvýznamnějších právníků své doby.
0: O to zajímavější se nám jeví fakt, že Krolmus tuto při následujícího roku vyhrál.
3: Tím ovšem ztratil poslední naději na urovnání. Zůstal bez prostředků, ze svých skromných úspor opravoval zřícené střechy zanedbané fary a kupoval prostředky pro kostel, byl nucen k robotě a různým daním a když se vzpíral, následovala jedna žaloba za druhou.
0: Arcibiskup mu povolil, aby se na vlastní útraty léčil v Praze a ještě téhož dne Kalinův správce s novým správcem fary všechen Krolmusův majetek zabavili a faráře ležícího s nemocnýma nohama na lůžku donutili odejít z domu.
3: A tak se objevil Václav Krolmus v Praze, kde se stal pozoruhodnou postavičkou.
2: Mimochodem, jak vypadal?
4: To není tak nesnadná otázka, protože ho popsal někdo daleko povolanější. Popsal ho Jan Neruda, který byl jeho blízkým přítelem, dokonce s ním jako student chodil na vykopávky archeologické do terénu a napsal o něm fejeton, který je tak krásný, že by se klidně dal zařadit do malostranských povídek. A tam on ho právě velice pěkně popsal. Krolmus byl člověk vysoké, hřmotné postavy, takové začervenalé pleti, prostě robustní venkovan každým coulem, a chodíval chudě oblečený, protože žil ve velice špatných podmínkách, z nízké penze a prakticky všechny peníze, které měl, vydával na ty svoje archeologické vykopávky. Nosíval v letě i v zimě stejný kabát dlouhý a klobouk, vysoký klobouk, který, jak říká, myslím, Neruda, pokud se dobře vzpomínám, patrně neodkládal ani v posteli. Takže byla to rozhodně svérázná malostranská figura.
0: Na svůj zevnějšek moc nedbal.
3: Při jeho chudobě to zrovna nebyl problém.
0: Zúčastňoval se však čile společenského života lidových a středních vrstev. Jako zábavný společník byl všude vítán.
2: Karel Sabina líčí tento příběh, který se odehrál v umělecké besedě.
1: Na jedné kávové společnosti, jaké byly tenkrát v domácnostech pražských obvyklé, povstal pater Krolmus, odkryl pohanskou popelnici, kterou měl sebou, a počal ohnivě, jak to on, někdejší obdivovaný kazatel, dovedl, vykládat o popelu našich slavných praotců. Když se mu podařilo přivést společnost i sebe sama do stavu vlastenského vytržení, vzal kávovou lžičku, nabíral popelovitou hlínu z nádoby a každému sypal do kávy. Všichni jsme tento nápoj vypili.
4: Pokud jde o jeho pražanství, nebylo, myslím, příliš výrazné. On byl vždycky především člověk venkova, vždycky měl vztah k venkovskému lidu především. Současníci vzpomínají na to, že v době, pohnuté době roku 1848, když on byl jedním z členů Národního výboru, že přesvědčoval všechny lidi hlavně o tom, že je potřeba pomoct venkovskému lidu a pomoct mu ke zrušení roboty. To byla vlastně jeho jediná taková starost. A podobně i v dalším životě on vždycky vycházel od jara do podzimu ven, pobýval na vesnicích, procházel vesnicemi v širokém pražském okolí, žil s venkovským lidem, ke kterému měl nejblíž. Takže on sice byl bytem Pražan, ale zřejmě se jim nějak příliš necítil.

0: Na jedné straně on udělal obrovskou práci jako terénní badatel. On byl vlastně náš první archeolog, který vycházel pravidelně do terénu a přímo prováděl vykopávky, nejenom aby seděl za stolem a psal nějaké učené úvahy. A když se pustil do toho psaní, tak právě naopak to bylo dost z našeho hlediska dnešního špatné a už tenkrát byl považován za podivína. On byl romantik takového kolárovského ražení, všude a ve všem viděl Slovany. Nejen to, on předpokládal, že Slované, tak jako podobně jako Kolár soudil, přišli vlastně nedávno před tím, než začaly dějiny od někud z Indie, a tak hledal pořád ještě také stopy indického náboženství Slovanů a podobné romantické představy. Takže většina jeho spisů, jeho knížek je zkreslená tímhletím romantickým pohledem.
1: U Krolmuse nebylo zapotřebí dlouhého čekání v předpokoji, dlouhých orací. Študent obvykle přivedl studenta, ten zase jiného, a hned byli u Krolmuse starými známými.
2: Tato vzpomínka patří opět Janu Nerudovi, který sám patřil nejen mezi návštěvníky Krolmusova bytu, ale i mezi jeho pomocníky.
1: Určil den a vyšlo se kopat. To byl Krolmusův pravý živel. Nejvítanějším byl mu ovšem, přinesl-li s sebou nějakou bronzovou jehlu, nějaký starý kroužek, ostruhu nebo dokonce popelnici. To byl Krolmus na koni a stal se hovorným až dosyta.
2: Krolmusův pražský dům, říkalo se mu splavinský, měl svoji atmosféru.
1: Každý obdržel dle patriarchálního zvyku starcova dvě hubičky na přivítanou i na rozloučenou.
2: No prosím, už tenkrát.
1: Pila se káva a poslouchal se starými tento přerušenému, avšak vždy ohnivému a nadšenému starožitnickému výkladu. Nebyl-li na lože poután, seděl Krolmus u stolu a slepoval střepy slovanských popelnic. Velký kříž měl z dělníky na venkově. Všechno mě rozbijou, hledají v popelnicích peníze, hlupáci. Ale dnes k tomu připojil rozveseleně. Vy jste ještě neviděl mou popelnici s runami? Aninko, podej ji, to je vám. A vykládal divné čáry na popelnici. Aninka, jeho stará hospodyně, lítala sem a tam, aby přinášela folianty s runovými abecedami všech i asijských národů, až konečně Krolmus uklikatých čar Flinsa nebo některého jiného pohanského boha vyvodil.
0: Nejpopulárnější výzkum Krolmusův nebo archeologický objev patří právě do té série romantických omylů. Ale byl to velice zajímavý příběh, dokonce Krolmus o něm sám napsal knihu a ve své době byl do jisté míry populární. Byl to objev takzvaného božiště Černoboha na Skalsku u Boleslavy. Krolmus na svých průzkumných cestách jednou přišel do vesnice Skalska a dostal se tam k jednomu sousedovi do sklepa. Byl to starý sklep, my dnes víme, že je to sklep patrně až ze 16. století. A ten sklep byl sklenutý na sloupek a protože byl stavěný z pískovce, ty kameny už byly všelijak rozpraskané a na jednom kameni bylo několik z takových zvláštních puklin. On se na ně chvíli díval a protože neustále po vzoru básníka Kolára studoval stará písma, okamžitě objevil, že půjde o jméno staroindického boha jednoho, který zřejmě byl v tomto sklepení uctíván od starých Slovanů. Krolmus se této myšlenky velice usilovně chytil, rozpracoval celou velikou teorii o tom uctívání boha podsvětí v tom hlubokém podzemním sklepení. Vydal o tom vlastním nákladem v roce 1857 knížku, která byla svým způsobem populární, ovšem v tom smyslu, že přece jenom už dokládala takovou překonanost těch jeho romantických názorů a v tehdejší archeologii byla přijímána spíš takovým jako schovývavým úsměvem. Je nutno říci, že schovývavým, protože všichni jeho současníci, i ti mladší, si uvědomovali obrovské dílo, které Krolmus udělal pro poznání našeho pravěku a tak se na to také dívali.
2: Tedy museli se na Krolmuse dívat různě.
3: Někdy i úkosem.
4: A taky s úsměškem.
3: Třeba když kopal hrob Neklanova vojevůdce Čestmíra.
4: Když pátral po Horimírově koni Šemíkovi.
3: Když objevil místo posledního odpočinku praotce Čecha.
4: Nález se udál ve ctině vsi pod Řípem.
3: Tamní obyvatelé mu vyprávěli, kterak ve stavení bývalého panského dvora byl zasazen kámen s nápisem, podivnými čarami prý vyškrabaný.
4: Pak se ten kámen ztratil, nikdo neví kam. Nadarmo ho roudničtí páni před léty hledali.
3: Nápis na tom kameni prý svědčil, že Čech na ctině vsi sídlil a také zde zemřel, přičemž byla udána i vzdálenost na kroky od vrat hřbitovních.
4: Krolmus se roku 1853 vypravil na Říp.
3: On ovšem téhle hoře říkal Hřib.
4: A svou holí, která byla zároveň motičkou, objevil zanedlouho to, co se nepodařilo žádnému před ním. Nalezl hrob praotce Čecha.
5: Naivita, možná prostoduchost, nadšení, snaha pomoci české věci. To vše a ještě mnohem víc vězelo v té kuriózní postavě profesionálního kněze a amatérského archeologa Václava Krolmuse.
0: No, u mě to bylo vlastně tak, řekl bych, předurčení. Jednak v rodinné tradici, protože vlastně už můj pradědeček se k téhle vědě dostal aspoň okrajově. Můj dědeček už ji vlastně praktikoval jako amatér, v té době to bývalo zvykem. No, já sám jsem se dostal hlavně k tomu tím způsobem, že u nás na zahradě, ale to už jsem myslím taky někdy vyprávěl, se našlo sídliště lovců mamutů ze starší doby kamenné. No a Národní muzeum tam provádělo vykopávky. Já jsem se přitom jako kluk ometal. A tak jsem se dostal do styku jednak s tou realitou archeologickou, s těmi nálezy v zemi, s tím tajemstvím, když se něco odkrývá, teď něco vylézá, nikdo neví, co to bude. No a potom samozřejmě také do styku s těmi archeology samými. A tak pozvolna ve mně vyrůstal zájem, nechci říct ještě láska, ale zájem o tenhle ten obor. Ta láska vlastně přišla až později, když jsem se k tomu dostal přímo na vysoké škole a poznal jsem celý ten rozsah i to, že to není jenom teda věda romantická, jak by si někdo představil, nebo ta nějaká detektívka, ale je v tom přece jenom zase 90% práce, ale práce je nesmírně zajímavé, protože pořád máme nové a nové objevy, které jsou schopné každou chvíli měnit naše ustálené názory na minulost a to je právě na té vědě krásné.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 698. schůzka s toulkami českou minulostí. 699. uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce. No a jaký je náš nejbližší program? Už je za chvíli repríza dopoledního pořadu Jak to vidí a v 21 hodin Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen. Zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
4: Jak to vidí.
3: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
7: Dobrý den a celý nový týden. O pozornost se hlásí pravidelný rozhovor na aktuální témata, který vám nabízíme v tomto čase od pondělí do pátku. Dnes dostane prostor Jan Kubáček, politolog. Buďte vítán. Dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání a pokud možno doufám, že budu nosit příjemné zprávy pro celý ten týden. Ať máme dobrý start.
7: Probereme koaliční debaty o rozpočtu, rozhovor šéfa české diplomacie Petra Macinky za Kuklenci i jeho tlačítko a také triumf krajně pravicové alternativy pro Německo v Sasku a Nalcku. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Jak to vidí?
7: Strany vládní koalice, SPD a motoristé nesouhlasí s rozpočtovým deficitem ve výši 389 miliard. O jejich požadavcích bude dnes jednat vládní koalice, zítra se pak k plánu hospodaření státu na příští rok sejde poslanecký klub SPD s ministryní financí Alenou Schillerovou za hnutí ANO. Podle ní jsou škrty možné, pokud ministři navrhnou nějaké úspory. Nicméně nevidí prostor v řádech jednotek miliard korun, nikoli teda desítek. Proč, pane Kubáčku, přišly strany vládní koalice, menší koaliční partneři hnutí ANO s těmi výhradami až nyní? Proč si to uvědomili teprve teď, jak má růst státní dluh? O rozpočtu se bavili celé
8: Myslím
7: léto.
8: Si, že to je přesně tak. Je to hodně dáno podzimním kláním. Do českých luhů a hájů přišla kampaň. A samozřejmě teďka každá politická strana chce vlastnímu voliči ukázat, že je naprosto potřebná v tom politickém systému, unikátní, umí vytvářet tlak. Musím říct, že jsem překvapen zejména u motoristů z toho titulu, že v čele rozpočtového výboru, což je mimochodem jeden z nejvlivnějších sněmovních výborů, co kdy byl, tak stojí přední ekonom Vladimír Pikora a přiznám se, že jsem myslel si, že motoristé i z titulu toho, že slibovali, že zastaví Petra Fialu a budou hlídat Andreje Babiše, takže budou stínovat priority rozpočtování Aleny Schillerové Andreje Babiše. K mému překvapení v podstatě motoristé se ozvali až nyní a zatím mám dojem, že to jsou návrhy čistě kosmetické a řekněme si otevřeně, že spíše hrající o budoucno, protože to číslo, které samo o sobě je mrazivé, těch 389 miliard, nám říká, že v příštím roce, který po dlouhém období, já si téměř to nedovedu ani představit, bude nevolební, což jsme opravdu dlouho nezažili, lemován samozřejmě prezidentskou předvolební kampaní, ale nevolební, tak skýtá příležitost, že se asi bude řezat, utahovat opasky, jak by se řeklo ilustrativně, a budou se dělat korekce v rozpočtu, protože to bude nejen nutnost, ale doufejme, že bude to nutnost podnícena a o to si myslím, že se teďka hraje ekonomickým růstem. Jenže odhadněte něco ve světě iránského dobrodružství, destability, kam se podíváte, ekologických nejistot, otevřených otázek, ceny elektřiny, to se těžko predikuje. Takže na mě to dělá dojem i tím, že hodně sleduju polské prostředí, že opravdu tady zažíváme teďka trošku polský státní rozpočet, který se jmenuje skrze utrácení a optimismus českých domácností a českých firem posilujme ekonomický růst a dostavme co nejvíce z těch strategických projektů i z titulu toho, že velkou část spoluhradí Evropská unie. A to z těch dotací evropských rozpočtů velmi brzo se stopne a vyschne tato příležitost. Takže myslím si, že teď se hraje v podstatě jak o ekonomický růst a dobrou náladu, tak dostavení strategických investic. A to samozřejmě vedle investování do zdravotnictví a obrany vnější i vnitřní, prostě vytváří takovéhle naplenismy. Takže jinými slovy spíše čekám takové tančení na ledě pro voliče a opravdu půjde spíš o kosmetické změny.
7: Jinak motoristé budou jednat o možnostech úspor s ministrem školství Robertem Plagou a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura ten vidí možné úspory v rezortech v gesci hnutí ANO a motoristů. Takže škrty ANO u kolegů.
8: Ale u sousedů, přesně tak. Ono mě přišlo mimochodem pikantní, když jsem slyšel z úst poslanců některých za SPD, že jsou připraveni razantně škrtat na ministerstvo obrany, a tak jsem si jenom řekl, a za koho tam ten ministr je? Pravda, on má mnohem blíž ministr obrany k premiérovi Andreji Babišovi než k vlastní nominující straně SPD, ale mám dojem, že to bude podobné jak u pana Bednárika, také formálně nominovaného SPD, fakticky blíže k premiérovi, že se jejich vazba ještě k ministerskému předsedovi i z titulu rozpočtování a ministryni financí za ANO posílí. Takže opravdu myslím si, že i z titulu toho, že pokud byste jako férově cokoliv vlastně chtěla zásadně teďka prořezat, tak tomu opravdu potřebujete v českém prostředí změnu mnoha zákonů, čili to je nejméně skoro 3/4 rok legislativního procesu, takže opravdu čekejme od toho kosmetické změny a spíše hru o to, kdo rozumněji systémověji bude příští rok a přes příští rok šetřit, protože to bude prostě nutnost.
7: Když nakonec zvednou i motoristé a zástupci SPD pro rozpočet ruku, pane Kubáčku, tak podepíše se to na náladách jejich voličů. Podle aktuálního průzkumu agentury Median odmítá to velké zadlužení 62% respondentů.
8: No, ono to bude totiž souboj o tu interpretaci. Jestli je to dluh opravdu jenom, řeknu hloupě, na svačinu, bankety a pro spotřebu státu, a nebo je to dluh pro budoucí investice, které mají šanci přivést lepší pracovní podmínky a nějakou perspektivu růstu životní úrovně země. To jsou typicky dálnice, protože zaplať pánbu, zatím nejsme v takovém luxusu, že bychom stavili už jen dálnice pro dálnice, stále stavíme ty klíčové páteřní, aby jsme vůbec zemí dokázali projet a aby prostě dlouhodobě fungovala ekonomika, protože víte sama, že my jsme se tady o tom několikrát bavili, že pokud bychom nedostavili, tak budeme slepým kruhovým objezdem. Prostě všichni to budou přejíždět po sousedních zemích a říkat si, je to hloupé, nepraktické, ale co s tím naděláme, když jim to končí v polích. Takže teď podle mě bude velmi důležitý úkol, zejména pro ministraní financí Alenu Schillerovou, velmi pečlivě, srozumitelně a konzistentně vlastně obhajovat ty priority, aby to ustála jak před veřejným míněním vlastního domovského hnutí ANO, tak před de facto veřejným míněním voličů koaličních stran, ale i opozičních. A nutno dodat, zatím k mému překvapení vlastně opozice nahrála, protože nenabídla alternativní scénáře a naopak řekla, my jsme připraveni řezat ve zdravotnictví a sociálnu, což mnozí se pokřižovali a řekli, Ježíš, to je poslední, co potřebujeme, protože tam z toho stát extrémně razantně, rapidně utíká a není důvodu.
7: Pojďme k dalšímu tématu. Šéf diplomacie Petr Macinka poskytl v srpnu rozhovor zamaskovanému člověku v kukle, který se vydával za někoho, kým není. Aktivistická skupina Detektivní parta chtěla mimo jiné upozornit na nedostatky v zabezpečení ministra jako chráněné osoby. Pan Macinka zpětně tvrdí, že šlo o provokaci, že o tom věděl a šel jí vědomně naproti. Premiér Babiš se zastal policistů z ochranky ministra. Ten podle premiéra Babiše sám vyhodnotil, že při rozhovoru s maskovaným mužem ochranku nepotřebuje. Andrej Babiš nicméně řekl, že mu Macikův postup nepřišel normální. A vám? Co si o tom myslíte, pane Kubáčku?
8: No, řeknu vám otevřeně, že nejvíce mě líto těch policistů, protože nemají to teďka vůbec jednoduché. Pamatuju na doby, kdy Václav Havel, Václav Klaus,

0: hovory ve velmi nestandardním prostředí. No, myslím si, že ve výsledku si to bude muset obhájit ministr zahraničních věcí. Pravda je, že spousta lidí si řekne, je spousta zásadnějších věcí, ale je to podle mě na otevření velkého tématu, jestli jak se jakoby posiluje ten online prostor a ta online komunikace politiků. A politici nám podle toho online prostředí hodně divočí, protože často ta komunikace posiluje černobílost, neschopnost si povídat, ty argumenty vysvětlovat. Tak jestli tady vlastně nemáme další rozměr, a to je něco jako online komunikace alternativců, ať jednotlivců nebo skupin, které jsme teďka viděli v tom maskování, protože ač možná ministr naletěl, tak svého druhu v podstatě i společnost naletěla, protože jeden aktivista byl vystřídán aktivistickou soldateskou, protože si řekněme otevřeně, že ta skupina je také značně kontroverzní a taky na hraně zákona, a dává nám to zprávu, že možná by bylo fajn jednak si obecně mezi sebou víc povídat, nehroutit se černobílými scénáři a možná věřit spíše jako ustáleným značkám, jak mediálním, tak analytickým, tak odborným, protože tam aspoň víte případně komu tleskat, anebo na koho se zlobit. Tady maximálně na vlastní hloupost, zákulisí a ponožku přes hlavu, když to řeknu takto. Je to k zamyšlení a mimochodem vidíme to velmi dobře teďka i v tom Německu, co se děje. To je krásně jako online komunikace v černobílém vidění, to roztleskávání, ty emoce, a pak přijde tok všedních dnů a velké zklamání. A teď to vidíme mimochodem u velké debaty o státního rozpočtu, že najednou prostě peníze neznají pána a musíte dělat nepopulární kroky. Takže myslím si, že velké varování, jinak za chvilku tady opravdu bude spousta ponožkových názorových proudů, ale nebudete nikdy vědět, na čem jste.
1: Jinak v rozhovoru pro Českou televizi koncem minulého týdne ministr Macinka také prozradil, že má v kapse saka tlačítko, když ho zmáčkne, tak se budou dít věci, jak opakovaně řekl moderátorovi.
0: No, já jsem si vzpomněl, protože mám docela rád, ona tady teda upřímně řečeno oddychovka, já vždycky říkám, že to je červená knihovna pro muže a to je James Bond. A už dlouho nenatočili díl žádný a já jsem si říkal, co v tom je, že by došly témata, a pak se objevil fenomén Filipa Turka a Petra Macinky a já jsem pochopil, že zatím není čas na nového James Bonda, protože je máme tady. Já přiznám se vám, že když jsem slyšel o tom červeném tlačítku, nebo prostě o tom tlačítku, tak já jsem nevěděl, jestli mám plakat nebo smát se, jestli dychtět potom, aby pan ministr ho zmáčknul, to tlačítko, aby jsme viděli, co se schovává pod termínem to se budou dít divy, ale dostává se to přesně k tomu, že když to řeknu teď velmi vážně, prostě politika je řemeslo. Některé věci by se měly opravdu rozhodovat, řešit za dveřmi zavřenými. O některých věcech bychom neměli vědět, protože opravdu pak už to má takovou trošku pavlačoidní povahu a tohle mě to teda taky připomínalo. Je to krásné, že teďka víme o tlačítkách všeho druhu, ale vlastně té autoritě ministra zahraničních věcí to nepřidalo a jak říkám, mělo to takové zvláštně bondovské rysy, ale takové parodické.
1: Pohled politologa Jana Kubáčka.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Kampaň před říjnovými komunálními a senátními volbami je v plném proudu. Co zajímavého, pane Kubáčku, najdeme v programech a plánech jednotlivých subjektů, co vás zaujalo?
0: No, fascinující, jak jsou zemědělci. Já jsem si udělal takový test, že jsem si opravdu poprosil jsem své kolegy, aby mě odstřihli vždycky jako ten titulek té kandidující strany, že si to projdu. Udělal jsem si to nad Prahou, udělal jsem si to nad některými většími městy a pak jsem si vybral ještě selektivně pár menších měst a je fascinující, že je to úplně všude. Všichni chtějí všechno, stále stejné, dokonce často obdobnými frázemi, často velmi podobnými řešeními a často se vkrádá myšlenka, proč už to nešlo v posledních 4-8 letech například. Čímž chci říct, že nakonec se potvrdí to, co my známe z velkých voleb, celostátních voleb nebo známe ze zahraničí, že čím dál více tou esencí a tím, co podle čeho se rozhodujeme, jestli půjdeme, nepůjdeme, případně koho podpoříme, případně jestli budeme křížkovat, tak rozhoduje nakonec charisma lídra. Případně toho kandidátského týmu těch nejbližších, protože nevím, jestli to je dáno tím, že řešení jsou často obdobná, nebo že už to politikům píše umělá inteligence, nebo mají jednoho, dva stejné sdílené analytiky, nedokážu vám říct, ale je opravdu fascinující, že bývaly doby, kdy jste si vzala programy a cítila jste tam nějakou esenci nejen světonázoru, ale esenci nějakého postupu, zkušenosti, rozličných priorit. Teď fakt mám pocit, že je to jak jeden univerzální katalog a vy si vlastně můžete vybírat velmi podobná řešení a de facto jediný rozdíl je ve fotce.
1: A čím to je? Že vlastně mám, došlo k tomuhle jistému posunu, jak
0: no,
1: říkáte?
0: No, mám pocit, že vyvanuli hlubší myšlenky, vyvanuli ideologie, což se nedivím, protože věřte jim, když, jak říkám, u nás levice privatizovala, pravice zvedala daně, potom si myslím, že v podstatě nastupuje čím dál více takové marketingové uvažování a opravdu mám dojem, uvidíme ještě ve videích, čehož se trošku bojím, protože tam je velký problém už potom vlastně identifikovat, co je reál a co je nějaká fejková, vylhaná kopie, ale mám dojem, že v programu velmi dobře vidíme, že to tentokrát píše umělá inteligence. A ta to udělá dle hesla, jak kdyby znala některé naše profesní kolegy, slibem nezarmoutíš, že to píše prostě tak, aby to bylo trošku pejsek a kočička vařili dort. To znamená, bylo tam všechno, co máme rádi a výsledek nás neurazil, což často s tou praxí nemá nic moc společného. Takže opravdu si myslím, že to bude hodně o stimulu těch lídrů.
1: Často se spekuluje, pane Kubáčku, o tom, zda už dochází k nějakému přelévání hlasů mezi vládním hnutím ANO a opozičními stranami. Tak jak to vnímáte?
0: Já si myslím, že dochází zatím v dílčích menších počtech, ale že se toho de facto všichni bojí. Bojí se toho i Andrej Babiš, proto vlastně mnoha tématech se snaží jakoby povolávat voliče zpátky. Proto mimochodem, ač to bude docela zvláštní, tak čekám i letos opět, že to bude referendum o vládě, že to bude referendum o Andreji Babišovi a podle mě, to je můj odhad, to bude první referendum o Andreji Babišovi, které se bude líbit i Andreji Babišovi a dokonce ho bude posilovat, protože mu dává šanci mobilizovat vlastní voliče, dá tomu nějakou osudovost, nějakou dynamiku, protože jinak u těch komunálních voleb, dokonce i v té Praze, která je hodně propojená s celostátní politikou, je to opravdu, někde je to o chodníku, někde je to o poliklinice, v Praze je to o nemocnici, v Praze je to o části metra, ale ten efekt jako ve vztahu k celému tomu městu je kuriozně velmi podobný. Takže proto si zase nakonec myslím, že to bude na konci o Babišovi, o těch lídrech a spokojenosti s nimi nebo případně jejich příběhu, schopnosti jakoby natchnout, zaujmout a nebo tím, že si na konci řekne, když všichni jsou opravdu z nějakého instantního formátu s instantními řešeními, tak do mě vlastně jako voliče chce.
1: Pozorujete obecně, nehledě teď na nadcházející volby, třeba nějakou poptávku po nové alternativě?
0: Mně přijde, že společnost volá po čím více nám ti politici hádají, hlavně stylu jednoduchých, uvěřitelných, ideálně oskoušených řešeních, které ten politik či politička musí být schopen spopularizovat a musí být schopen doručit lidem. Jednak nejen moderními způsoby komunikace, ale ideálně, že se lidově řečeno zvedne a tu republiku procestuje a nabídne ji. To znamená, vždycky tomu trošku říkám, že to je takový Antonín Čvehla 2.0, kterému se musí nechat, že on byl schopen prostě vylézt na žebřiňák, no tak byl sedlák a byl schopen kdekoliv prostě vysvětlovat velmi srozumitelně, naplacat to, by se řeklo moderně, program a fungovalo to. A myslím si, že takovéhle trošku reganovské volání tady je hodně silné, protože společnost je unavená a celkem se tomu nedivím, tomu takovému přetahování, často úplně jako banality, témata, která nám život nezlevní, které nám často život ani nezmění, takové jenom opravdu přetahování pro přetahování. A myslím si, že už jako ta míra už překročila nějakou akceptovatelnost, takže kuriozně jsem přesvědčen, že kdo přijde s tím, že ty nápady budou mít hlavu a patu a bude prezentovat hezky, trochu s úsměvem, optimistickým a proveditelně, tak má velkou šanci uspět.
1: Pohled politologa Jana Kubáčka.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Když jste hovořil, pane Kubáčku, o charismatickém lídrovi, tak evidentně ho našli voliči v Sasku-Anhaltsku ve 2 milionové spolkové zemi na východě Německa. 43,8% voličů si včera zvolilo jako alternativu k tradičním politickým stranám. Alternativu pro Německo, krajně pravicovou formaci. Strana sice nezískala nadpoloviční většinu, k vládě ji však nejspíš pomůže krajní levice, spojenectví Sáry Wagenknecht, BSV. Tak jaká je to zpráva pro tuto spolkovou zemi a ostatně i pro Berlín?
0: No, je to velký budíček. Myslím si zejména pro CDU, myslím si zejména pro kancléře, myslím si, že celkově pro tu centrální politiku, že řada témat se měla řešit standardními stranami dlouhodobě a nenechávat je, přenechávat je AFD nebo je tabuizovat, čímž samozřejmě ještě tuplem AFD nahráli, protože ta je záměrně vzala s tím, že podívejte, nechtějí je řešit, vyhýbají se jim. Ono to bude zajímavé sledovat, protože teďka mnozí říkají, bude to nový styl politiky, budou pod tlakem. No, já to vidím trošku všedněji. Ono se ukáže, že budou muset rozhodovat spoustu banálních nebo, jako by řeklo by se, kompromisních řešení, které nenatchnou. To znamená, AFD s velkou pravděpodobností se dostane pod tlak odpovědnosti a pod tlak každodennosti. Bude zajímavé, jestli konkurence některá témata konečně opráší a řekne si, teď je to legitimní je řešit, platí si nás za to zdaní, takže téma bezpečnosti přece nenecháme jenom AFD. A bude také zajímavé sledovat, co si Sarah Wagenknecht, což je představitelka vlastně té konzervativní levice, veme za tu jednorázovou tichou toleranci. Takže tady se mimochodem taky ukazuje, jak je velmi důležité sledovat, jak ty krajní body dokáží v určitý moment kooperovat. A myslím si, že to bude vytvářet tlak ne jakoby vůči absolutnímu odmítání AFD, ale spíše sledovat, protože jsou tam některé kontroverzní, speciálně v tom Sasku, Anhaltsku a Durinsku, kontroverzní postavy, abych to řekl eufemisticky, ale myslím si, že pro náš stát, který a naši společnost, který si prostě nacismem jako oběť prošel, tak to vede k velké citlivosti a myslím si, že se ukazuje, že nemá smysl stavit zeď jako celek, ale velmi tlačit na ty černé pasažéry, kteří uvidíme, jestli se dostanou teďka k moci, nebo budou uklizeni AFD, ale rozhodně tam si myslím, že je potřeba velmi pečlivě sledovat, jestli tam vůči ním se bude udržovat stop stav. A to nám dává velkou informaci, jestli AFD bude chtít být nakonec konzervativní pravice, v některých věcech možná konzervativní střed, anebo si opravdu bude s radikalismem zahrávat a pak si myslím, že to o to víc vede k tomu, aby ty standardní strany se vrátily k těm tématům, které leží na ulici a jsou naprosto akceptovatelné, potřebné, posílili a začali dávat AFD stopku. Ale myslím si, že bude potřeba to dávat na něčím konkrétním, což kuriozně možná teďka umožní ta spolková vláda Sasku-Anhaltsku. Buď bude nudně normální, jako ty všechny předchozí, nebo se ukáže, že je skandální a je to velký apel. A nakonec buďme rádi za tu informaci dopředu vůči těm centrálním spolkovým volbám, které se kvapem blíží.
1: Mimochodem, polský ministr zahraničí Sikorský označil vítězství alternativy pro Německo za velmi znepokojující signál. Jak si vysvětlujete, pane Kubáčku, i třeba skutečnost, že na minimálně těch necelých 44% voličů neměla vliv skutečnost, že německá zpravodajská služba oficiálně vede alternativu pro Německo jako pravicově extremistickou stranu?
0: Víte, myslím si, že to je dáno tím, že se to taky vyprázdnilo, že je to trošku jak u nás ideologie, protože krutou pravdou je, že ta vnitřní rozvědka v podstatě s tímhle nakládá velmi volně. Čím se to zprofanovalo? To mimochodem je tak trošku, jak my si tady často říkáme, paní Nováková často tak křičela, že hoří, a když začalo skutečně hořet, tak hasiči nepřijeli. A tady si myslím, že se stalo podobné, že vlastně tam se s tím tak volně nakládalo, že pak když s tím přišli opakovaně, tak už to nemělo pun skandalismu a vlastně často ty frustrované voliče, protože si řekněme, že Sasko-Anhaltsko je jedno z vlastně nejchudších v Německu, to už neodradilo. Naopak to možná utvrdilo, že si řekli, no dobře, ale my už vlastně u nikoho jiného nemáme zastání, tak to zkusíme. Takže myslím si, že klasické vyprázdnění pojmů a vyprázdnění alarmismu.
1: Mají strany vládní koalice v Německu tedy nějaký recept, efektivní recept, jak třeba pracovat s těmi frustrovanými voliči, konkrétně i v Sasku-Anhaltsku a v dalších zemích, zejména teda v bývalé NDR, ve východních spolkových zemích?
0: Mají šanci na restart. Myslím si, že pro ně je velkou inspirací třeba, jak se ve své době chovalo CDU, křesťanští demokraté v Sasku, kde ta témata jsou obdobná, ale kde se jim nevyhýbalo a pak si vlastně kuriozně křesťanští demokraté stěžovali, že říkali, my pojedeme o 150 km dál do Berlína a řeknou nám, tyhle témata neřešte, to není vhodné. A to je podle mě velká chyba. Takže já to vnímám jako velkou šanci restartu, kde ty centrální země a centrální strany mají šanci teďka konečně do svého argumentáře řešení, ale proveditelných řešení, vtáhnout témata, která jsou naprosto legitimní a která souvisí hodně s tou vnitřní bezpečností, vnitřním sociálním systémem, vyvanutí veřejných služeb. To je velké téma i pro nás, proto to doporučuji sledovat, protože řešíme něco podobného. Když prostě stát najednou řekne, sice platíte daně, ale my se vám už nepostaráme o ty klíčové věci, pro které se nás platíte. A to je kvalita zdravotnictví a dostupnost, kvalita škol a nějaká jejich přidaná hodnota, kvalita dopravního zázemí, no tak je tam samozřejmě velký vykřičník. Takže doporučuji i českým politikům pečlivě sledovat a najít si na mapě Magdeburg.
1: Mimochodem, pane Kubáčku, už jenom na závěr krátce sledujeme, aniž bych vám chtěla cokoliv podsouvat. Podobné situace, kdy vlastně ta metropole, ta centrální hlavní, případně německá spolková politika, vlastně nedohlédne, tak říkajíc, na problémy regionů?
0: Zažíváme a musím říct, že je to pro mě fascinující, protože jsme krásná země, středně velká, ale ne zase tak velká, aby z Prahy a z Brna neviděli při nejmenším do středních Čech a na jižní Moravu či na Hanou. Takže je to velké varování, protože tady mám pocit někdy, že i Praha a Brno zvláštně si k tomu přidává, si vysnívá svět, jak často není. Takže podle mě je legitimní a základní heslo se jmenuje plnit domácí úkoly, pak si vás voliči najdou a podporovat budou.
1: Doporučuje politolog Jan Kubáček. Já vám děkuji za váš čas, za vaše postřeje a přeji krásný den. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a klidný, hezký den, pokud možno týden.
1: Zita Senková se připojuje. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Dvojka.

0: Noční mikroforum.
1: Hostem Jana Večeři bude šéf-komentátor redakce sportu České televize Robert Záruba. Jak si udržuje profesní formu po desítkách let u mikrofonu? Co říká nastupující generaci novinářů, se kterou se potkává jako pedagog na katedře žurnalistiky? A dokáže si představit, že jednou svůj komentátorský mikrofon definitivně odloží?
0: Noční mikroforum.
2: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Přátelé, vítejte v klubu Evergreen.
1: Prázdninové reprízy nejzajímavějších klubových setkání uplynulé sezóny jsou za námi a my jsme opět tady v premiéře.
0: Od studiových mikrofonů vás zdraví Jan Smigmátor
1: a Daša.
0: A protože první zářijové setkání si žádá pořádný rozjezd, odstartoval ho brněnský B-side band Josefa Buchty s skladbou Gordona Goodwina Sing, Sang, Sang.
1: Důvod je víc než slavnostní. Tenhle výjimečný orchestr totiž letos slaví 20 let od svého založení.
0: 20 let od chvíle, kdy Josef Buchta v Brně rozhýbal kapelu, která si postupně našla vlastní zvuk, vlastní cestu a nakonec i publikum daleko za hranicemi běžné big bandové posluchy.
1: A když mluvíme o začátcích, nesmíme vynechat legendárního brněnského tenor saxofonistu a aranžéra, dlouholetého člena big bandu Gustava Broma Zdeňka Nováka.
0: Člověka, který pro B-side band napsal obrovské množství aranžmá a měl velký podíl na tom, jak tenhle orchestr v prvních letech své existence zněl.
1: A právě z toho zvuku, z přesnosti i z odvahy pustit se do různých žánrů vzešly i spolupráce s výraznými osobnostmi nejen české hudební scény.
0: Jako první to dnes budou hlasy Monkey Business, zpěváci Matěj Rupert a Tereza Černochová.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Dvojku, první zářijový klub Evergreen, který jsme se po prázdninových reprízách rozhodli věnovat brněnskému B-side bandu kapelníka Josefa Buchty a jeho 20. výročí založení.
1: A když už dnes slavíme tyhle kulaté swingující narozeniny v rozhlasovém éteru, sluší se taky říct, že slavit se bude i naživo.
0: Hned 28. září na svatého Václava zazní v brněnském kostele svatého Jakuba misa jazz Jaromíra Hniličky a spolu s ní i světová premiéra jazzových variací na svatováclavský chorál Pavla Zlámala.
1: Tohle samozřejmě nebude zcela běžný koncert. K B-side bandu se připojí komorní orchestr Brno, smíšený sbor Ars Brunensis, dirigent Dan Kalousek a jako solisté vystoupí Ondřej Ruml, Kristýna Daňhelová a Jaro Dolník.
0: A 20. listopadu oslavy vyvrcholí v Městském divadle Brno, tedy v místě, kde se před 20 lety odehrál první koncert B-side bandu.
1: Speciálními hosty tohoto slavnostního večera budou Jiří Korn, Michal Prokop, Jiří Langmajer, Kristýna Daňhelová a taky americký nadžánrový zpěvák Lawrence Cowley, spolupracující s Beyoncé, Pharrellem Williamsem, Dianou Ross nebo kapelou Postmodern Jukebox.
0: Takže jestli máte rádi velkokapelový zvuk v jeho nejrůznějších podobách, svůj podzimní kulturní kalendář si raději dobře pohlídejte.
1: A my teď v našem rozhlasovém narozeninovém výběru zamíříme k hostům, kteří B-side band propojili se světovou scénou.
0: Nejprve to bude král současného jazzového vokálu Kurt Elling a hned po něm legendární vokální kvarteto New York Voices, k němuž se zcela rovnoceně vespíval Vojtěch Dyk.
1: Mimochodem všechny nahrávky, které vám dnes nabízíme, pocházejí z výběrového alba, které vydal B-side band před 10 lety, tedy přesně v poločase své dosavadní hudební cesty.
2: Ladies and gentlemen, please let me say welcome to Mr. Kurt Elling.

0: Kurt Elling, Vojtěch Dyk, New York Voices a za nimi fantastický B-side band.
1: U Vojty Dyka se ale musíme zastavit o něco déle.
0: Protože tohle spojení nebylo jen jednou z mnoha spoluprací. Pro B-side band to byla velmi zásadní etapa, která orchestru pomohla dostat big bandový zvuk k úplně novému publiku.
1: A pro Vojtu to zase byla mimořádná škola práce s velkým orchestrem a se swingovým repertoárem, který se ovšem brzy začal proměňovat a tahle parta hudebně vyrážela nejrůznějšími směry.
0: V této hvězdné win-win sestavě vznikl koncertní záznam Live at La Fabrica, potom první studiové album nazvané jednoduše Deska a později také velká bilance 10 let být ve swingu s Janáčkovou filharmonií Ostrava.
1: A hlavně přišla řada vyprodaných turné, koncerty na festivalech a pocit, že big band může oslovit i publikum, které by si k němu možná samo cestu nikdy nenašlo.
0: Swingová hravost se ale nikdy neztratila. Ostatně následující tři nahrávky jsou toho krásným důkazem.
1: Jedna dětská písnička inspirovaná Ella Fitzgerald, jeden český evergreen z dílny Václava Hybše a Zdeňka Borovce a jedna swingová elegance s britskými Pupini Sisters.
0: V klubu Evergreen vám zpívá kmotr mého nejnovějšího alba Here and Now Vojtěch Dyk.
1: A tomu za zády skvostně duje 20. narozeniny slavící B-side band.

já bych chtěl vám říct takový příběh, rodinný příběh. Já jsem mýval dědečka. A to byl Forst. A ten mi říkal jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně. Když neumí jodlovat.

0: Ano, i takhle může znít Big Band. Ovšem pouze za předpokladu, že se do něj kromě preciznosti a muzikantského mistrovství nastěhuje i pořádná porce nadhledu.
1: B-side band ale nestojí jen na zpěvácích, byť se po jeho boku za ta léta vystřídala opravdu hvězdná plejáda men.
0: Je to především kapela složená z výborných instrumentalistů z vod jazzových i klasických, kteří tenhle zvuk drží pevně pohromadě už 20 let.
1: A jedním z těch excelentních muzikantů, kteří z B-side bandem pravidelně přinášejí radost i milovníkům instrumentální hudby, je fenomenální saxofonista Michal Žáček.
0: V následujících minutách navíc zazní skladba ostravského klavíristy Borise Urbánka, která mluví skoro za vše.
1: Sax with me.
0: B-side band a Michal Žáček.

0: No a první zářijový klub Evergreen po 9 prázdninových reprízách je ve finále.
1: Závěr bude navíc opravdu výjimečný. K B-side bandu se totiž připojí osobnost, která má na české hudební scéně naprosto mimořádné místo.
0: Zpěvák, klavírista, skladatel, muzikant s nezaměnitelným hlasem i rukopisem Roman Dragoun.
1: S B-side bandem se v průběhu uplynulých 20 let potkal na scéně hned několikrát.
0: Vkusné big bandové aranžmá, které dokonale podtrhuje podstatu písně, tak získal i zdroj. Jedna z nejzásadnějších písní Romanovy kariéry, zhudebněná báseň jeho tatínka, akademického malíře a básníka Františka Romana Dragouna.
1: B-side band ji ovšem neobléká do okázalého big bandového kabátu, spíš nechává vyznít její vnitřní sílu a jen symbolicky doplňuje barvy na paletu zvuků.
0: B-side bandu přejeme k 20. výročí spoustu inspirace. Úspěšné koncerty, i ty, na které jsme vás dnes zvali, nadšené publikum a kapelníkovi Josefovi Buchtovi a taky jeho skvělému produkčnímu týmu hodně sil, radosti, odhodlání a chuti táhnout tuhle zářivou jazzovou káru dál.
1: A vám, přátelé, děkujeme, že jste i po prázdninách znovu zavítali do klubu Evergreen a že se na vlnách dvojky budeme potkávat zas a zas.
0: Za týden jsme zpět, ale už teď se na vás těšíme. Jan Smigmátor
1: a Daša.
0: A teď už honem ke zdroji. V doprovodu B-side bandu Josefa Buchty
1: hraje a zpívá
0: rokový apoštol Roman Dragoun.
2: Ze zdroje, odkud světy slyší a do věčnosti rotují rány bouří, já se v duši

0: Sočr slaví 100 let.
1: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. Sočer.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech otevíráme nejčtenější německý román 20. století. Začíná příběh vraha, který chtěl vyrobit nejsvůdnější parfém světa pro ženy, ale také, bohužel, z žen. Začíná příběh Patrika Süskinda, parfém. Z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila a režíma Markéta Jahodová a opravdu skvěle čte Miroslav Moravec.

V 18. století žil ve Francii muž, který patřil k nejgeniálnějším a zároveň nejnestvůrnějším postavám této epochy. A jestliže jeho jméno upadlo dnes v zapomnění, tak jistě pouze proto, že jeho génius a jeho jedinečná ctižádost se omezovaly na oblast, která nezanechává v dějinách žádné stopy. Na prchavou říši pachů. V lednu se provdala vdova Arnilfiová za svého prvního tovaryše Dominika Driota, který tím postoupil na mistra rukavičkáře a parfuméra. Uspořádala se velká hostina pro cechovní mistry, skromnější pro tovaryše, madam koupila novou matraci do postele, kterou teď oficiálně sdílela s Driotem a vytáhla ze skříně svou pestrou garderobu. Jinak zůstalo vše při starém. Ponechala si staré dobré jméno Arnilfiová, ponechala si nerozdělené jmění, finanční vedení obchodu a klíče od sklepa. Drio plnil denodenně své sexuální povinnosti a potom se osvěžoval vínem. A Grenouille, ačkoliv byl teď prvním a jediným tovaryšem, vykonával většinu prací za stále stejně malou mzdu, skromné zaopatření a bědné přístřeší. Rok začal žlutou záplavou farnézových květů, hyacintami, fialkami a narkotickými narcisy. Jedné březnové neděle, mohlo to být tak přibližně rok po jeho příchodu do Gras, se vydal Grenouille na cestu, aby zjistil, jak to vypadá v zahradě za hradbami na druhém konci města. Tentokrát byl na onu vůni připraven. A přesto, když ji potom zvětřil, hlasitěji se mu rozbušilo srdce. A cítil, jak ho štěstím svědí krev v žilách. Byla tu ještě pořád ta nesrovnatelně krásná rostlina. Přečkala bez úhony zimu. Byla plná šťávy. Rostla, protahovala se, vyháněla nejkrásnější výhonky. Její vůně, jak očekával, zesílila, aniž ztratila najemnosti. Běžel podle zdi až k dobře známému místu, za nímž se rozkládala zahrada. Ačkoliv děvče zřejmě nebylo v zahradě, nýbrž v domě ve své komůrce za zavřenými okny, vanula odtud její vůně jako ustavičný jemný vánek. Grenouille tu stál úplně tiše. Nebyl opojen nebo sklíčen, jako poprvé, když ji ucítil. Byl naplněn pocitem štěstí milence, který zdáli pozoruje svou zbožňovanou a ví, že si ji za rok odvede. Opravdu, Grenouille, to poustevnické klíště, ta zrůda, ta nestvůra Grenouille, který nikdy nepocítil lásku a nikdy nemohl lásku vyvolat, stál onoho březnového dne u hradeb před městem Gras a miloval. A měl hluboký pocit štěstí ze své lásky. Nemiloval ovšem člověka. Nemiloval to děvče v domě za hradbami. Miloval vůni. Jedině ji a nic jiného. A jenom ji jako svou budoucí vlastní vůni. Za rok si pro ní přijde, to si přísahal při vlastním životě. A po tomto podivuhodném slibu, anebo zásnubách, slibu věrnosti, opustil místo s veselou myslí a vrátil se zpátky do města. Když potom v noci ležel ve své chatrči, vyvolal si ještě jednou vzpomínky na onu vůni. Chtěl si odnést ten pocit zamilování do sebe sama sebou do spánku. Ale právě ve chvíli, kdy zavíral oči a potřeboval už jen jediný okamžik, aby usnul, jej pocit opustil. Náhle zmizel. A na jeho místě bylo cítit v komoře chladný, ostrý zápach kozího chlívka. Grenouille se vylekal. Co bude, pomyslel si, když tato vůně, kterou budu vlastnit, když dojde, až bude spotřebována, už to nebude zdroj, ze kterého jsem ji vzal. A budu nahý, jako předtím. A budu si muset vypomoci náhražkami. Ne, bude to horší než předtím.
Neboť mezi tím jsem ho přece poznal a vlastnil svůj vlastní nádherný pach. A nebudu na něj moci zapomenout, neboť nikdy nezapomenu na žádnou vůni. Zamrazilo ho. Zachvátila ho touha vzdát se svých plánů, výjít ven do noci a odejít do dály. Ale neučinil to. I když věděl, že vlastnictví vůně děvčete za hradbami se svou následnou ztrátou bude muset strašně draze zaplatit, přece jen se mu zdálo vlastnictví i ztráta žádoucnější, než aby se krutě vzdal obojího. Ponenáhlu ustupovaly pochybnosti a s nimi i mrazení. Cítil, jak se zase znovu oživuje teplá krev a jak se ho zase zmocňuje vůle udělat to, co si přece vzal. Klíště Grenouille, postavené před volbu uschnout samo v sobě, anebo se pustit a spadnout, se rozhodlo pro druhou možnost, s vědomím, že tento pád bude jeho posledním. Lehl si opět na své lože, blaženě se zachrul do slámy, blaženě vlezl pod přikrývku a připadal si velice heroicky. Grenouille by ovšem nebyl Grenouillem, kdyby ho dlouho uspokojoval fatalisticko-heroický pocit. K tomu měl příliš houževnatou vůli po seberealizaci, příliš prohnanou povahu a příliš rafinovaného ducha. Dobrá, rozhodl se, že bude vlastnit onu vůni děvčete za hradbami. A když ji po několika týdnech zase ztratí a zemře kvůli této ztrátě, pak je to taky v pořádku. Lepší by však bylo nezemřít a navzdory tomu vlastnit tuto vůni, anebo aspoň její ztrátu odsouvat tak dlouho, jak jen to bude možné. Bylo by třeba učinit tu vůni trvanlivější. Bylo by třeba zadržet její nestálost, aniž by přitom byla oloupena o charakter. Parfymistický problém. Existují vůně, které trvají po celá desetiletí a jiné vyprchají již po několika hodinách. Parfymer čelí této fatální okolnosti tím, že příliš prchavé vůně váže trvanlivými vůněmi. Proč by nemělo být něco podobného možné i s vůní děvčete? Proč by měl použít a promarnit v nejčistší podobě tuto nejvzácnější a nejkřehčí ze všech vůní? Jak těžko pádne. Jak nesmírně nerafinované. Co pak lidé nechají diamanty nebroušené? Nosí se zlato ve valounech na krku? Udeřil se do čela údivem, že už na to nepřišel mnohem dříve. Přirozeně, že tato jedinečná vůně nesmí být používána v syrovém stavu. Musí ji zasadit jako nejvzácnější drahokam. Musí vykouzlit diadém vůní v jehož nejvznešenějším místě, zároveň vázána v jiné vůně a zároveň je ovládajíc, bude zářit jeho vůně. Vytvoří parfém podle všech pravidel umění a vůně děvčete za hradbami bude jeho ústřední notou. Ovšem jako pomocné přísady, jako základní, prostřední a hlavní nota, jako vůdčí vůně a jako fixátor nebudou použity pyžmo a cibet a růžový olej, to je jisté. Pro takovýto parfém, pro lidský parfém, je třeba jiných ingrediencí. V květnu téhož roku našli lidé v růžovém poli na poloviční cestě mezi Gras a mezi východně ležícím městem Opiem nahé tělo 15-letého děvčete. Děvče bylo zabito úderem obušku do týla. Sedlák, který je objevil, byl hrůzným nálezem tak zmaten, že by byl na sebe téměř sám uvrhl podezření, když policejnímu náčelníkovi chvějícím se hlasem ohlašoval, že ještě nikdy neviděl něco tak krásného, když vlastně chtěl říci, že ještě nikdy neviděl nic tak hrůzného. Děvče bylo opravdu vzácně krásné. Patřilo k tomu zádumčivému typu žen, které jsou jako z tmavého medu. Hladké a sladké a nesmírně lepkavé. Těžkomyslným gestem, pohozením kšticí, jediným pomalým šlehnutím svého pohledu ovládnou prostor. A přitom stojí uprostřed vichřice zcela klidně.
Zdánlivě si vůbec nejsou vědomi vlastní přitažlivé síly, s níž k sobě neodolatelně strhávají tužby a duše mužů, stejně tak jako žen. A byla mladá, mladička. Půvab jejího typu ještě dnes těžko pádněl. Dosud byly její těžké údy hladké a pevné, ňadra jako vyloupnuta z vejce. A její hladký obličej obklopený černými silnými vlasy měl ještě nejjemnější kontury a nejtajnější místa. Vlasy samotné ovšem chyběly. Vrah je ustřihl a odnesl, stejně tak jako šaty. Lidé podezírali cikány. V té době tam ale široko daleko žádní cikáni nebyli, naposled táhli krajem v prosinci. Pro nedostatek cikánů podezírali potom lidé italské sezónní dělníky. Italové tam ale taky žádní nebyli. Konečně upadli v podezření parukáři, u nich se pátralo po vlasech zavražděného děvčete. Marně. Pak se tvrdilo, že to byli Židé, potom to byli chlípní mniši z kláštera Benediktínů, těm ovšem bylo všem už daleko přes 70 let. Potom cisterciáci, potom svobodní zednáři, potom choromyslní z nemocnice Charité, potom uhlíři, potom žebráci a nakonec nemravná šlechta. Zejména markýz de Chabry, protože ten byl už po třetí ženatý a pořádal, jak se tvrdilo ve svých sklepeních, orgiastické mše a pil přitom panenskou krev, aby vystupňoval svou potenci. Nic konkrétního se ovšem nedalo dokázat. Nikdo nebyl svědkem vraždy, šaty a vlasy mrtvého děvčete se nikde nenašly. Po několika týdnech policejní náčelník zastavil pátrání. V polovině června přišli Italové, mnozí s rodinami, aby se dali najmout při sběru květů. Sedláci je sice zaměstnali, ale zakázali pamětlivě vraždy svým ženám a dcerám, aby se s nimi stýkali. Nedlouho po začátku sklizně jasmínu byly spáchány další dvě vraždy. Zase byly oběťmi dívky krásné jako obrázek, zase patřily k těm zádumčivým černovlasým typům, zase byly nalezeny nahé a s ostříhanými vasy, usmrceny tupým předmětem ranou do týla a ležely v květinových polích. Opět scházela jakákoliv stopa po pachateli. Zpráva se rozšířila jako stepní požár a už hrozilo, že vypuknou projevy nepřátelství proti přivandrovalcům, když se rozneslo, že obě oběti byly Italky, dcery jednoho janovského nádeníka. Teď se rozhostil děs po celém kraji. Lidé se semkli úžeji. Sedláci otevřeli pro přivandrovalé Italy, kteří až do té doby tábořili pod širým nebem, své stodoly. Měšťáci zřídili v každé čtvrti strážní službu, která procházela v noci městem. Policejní náčelník zesílil hlídky u bran, ale všechna opatření nebyla nic platná. Několik málo dnů po dvojnásobné vraždě byla nalezena mrtvola další dívky, stejně zohavená jako předešlé. Tentokrát šlo o sardinskou pradlinu z biskupského paláce, která byla zabita přímo před branami města. A ačkoliv konzulové pod tlakem pobouřeného občanstva učinili další opatření, neuplynul toho léta jediný týden, v němž by nebyla nalezena mrtvola nějakého mladého děvčete. Dcera jistého truhláře byla nalezena zavražděná ve své komůrce v pátém poschodí a nikdo v domě nezaslechl ani nejnepatrnější šramot a žádný ze psů, kteří jinak zvětřili každého cizince a dokázali ho zahnat svým štěkotem, tentokrát ani neštěkl. Vrah se zdál být nepolapitelný, nehmotný jako duch. Lidé se začínali bouřit a nadávat na vrchnost. Ten, kdo si to mohl dovolit, poslal dospívající dcery ke vzdáleným příbuzným anebo do penzionátů v Nice nebo Marseille. Policejní náčelník byl na naléhání městské rady zbaven místa. Jeho nástupce dal příkaz, aby mrtvoly všech ostříhaných krasavic byly prohlédnuty kolegiem lékařů, pokud jde o jejich panenství. Bylo shledáno, že všechny zůstaly nedotčené. Kupodivu zvýšil tento poznatek úděs, místo aby jej zmírnil, neboť se každý tajně domníval, že děvčata byla znásilněna. V tom případě by byl znám aspoň vrahův motiv. Teď se ale nevědělo vůbec nic. Teď byli všichni zcela bezradní.
Městská rada se ve své tísni pokořila natolik, že pana biskupa v poníženě koncipované petici prosila, aby proklel a uvrhl do kladby obludu vraždící dívky, již se světská moc nedokáže zmocnit. A opravdu byl koncem září graský vrah děvčat, který až do té doby zavraždil neméně než 24 krásných panen, veřejně vyvěšeným oznámením, jakož i ústně ze všech kazatelen města, mezi nimi i z kazatelny Notre Dame du Puy, biskupem osobně a slavnostně uvržen do kladby. Úspěch byl nepopiratelný. Vraždy ustaly ze dne na den. Říjen a listopad uplynuli bez mrtvol. Počátkem prosince přišly zprávy z Grenoblu, že tam v poslední době obchází vrah děvčat, který škrtí své oběti a strhává jim v cárech z těla šaty a rve jim z hlavy vlasy v chomáčích. A ačkoliv tyto hrubé zločiny nebyly naprosto v souladu s čistě prováděnými graskými vraždami, byli přece jen všichni lidé přesvědčeni o tom, že jde o jednoho a téhož pachatele. Grasští občané se s ulehčením třikrát pokřižovali, že bestie už není u nich, nýbrž že řádí v Grenoblu, vzdáleném 7 dní cesty. Zorganizovali pochodňový průvod na počest biskupa a 24. prosince se sloužila děkovná mše. K 1. lednu 1766 byla zesílená bezpečnostní opatření opět odvolána a zákaz nočního vycházení byl pro ženy zrušen. S neuvěřitelnou rychlostí se zase znormalizoval veřejný a soukromý život. Vypadalo to, jako by byla biskupská kletba zapudila nejen vraha, nýbrž i každou vzpomínku na něho. A lidé s tím byli srozuměni. Gras však žil muž, který tomuto míru nedůvěřoval. Jmenoval se Antoine Riši a zastával úřad druhého konzula. Byl vdovcem a měl dceru jménem Laura. Přestože mu nebylo ještě ani 40 let, rozhodl se, že se svým dalším sňatkem ještě několik let počká. Napřed chtěl provdat dceru, ale ne za kdekoho. Nýbrž za muže šlechtického stavu. Až potom bude Laura pod čepcem, měl v úmyslu sám vysunout svá nápadnická tykadla směrem k vysoce váženým rodům. To, co ho k takovýmto ctižádostivým plánům opravňovalo, bylo jeho báječné bohatství. Antoine Riši byl široko daleko nejbohatším občanem. Avšak to nejvzácnější, co Riši vlastnil, byla jeho dcera. Byla jeho jediným dítětem. Bylo jí právě 16 let. Měla temně rusé vlasy a zelené oči. Měla tak rozkošný obličej, že návštěvníci jakéhokoliv stáří a pohlaví okamžitě stuhli a nedokázali už od ní odvrátit pohled a přímo hltali očima její tvář, jako by lízali zmrzlinu. A přitom nabývaly jejich tváře výraz typický pro takovouto činnost, totiž výraz přihlouplé odevzdanosti. Dokonce i Riši, když pohlédl na vlastní dceru, se přistihl při tom, že na chvíli, tak na čtvrt nebo i půl hodiny, zapomínal na svět a tím i na své obchody. A v poslední době, jak si s nelíbostí uvědomoval, večer, když ji ukládal do postele, anebo někdy ráno, když ji šel budit a ona ještě ležela a spala, a závojem jejího nočního roucha se rýsovaly tvary boků a ňader, tu se mu bolestně svíral žaludek a zužovalo hrdlo a polikal. A Bůh ví, proklínal se, že je otcem této ženy. Že není cizím člověkem, neznámým mužem, před kterým by ležela, jako teď leží před ním, který by se bez váhání s veškerou žádostivostí mohl položit k ní, na ní a do ní. A to na něm vyvstával pot a všechny údy se mu roztřásly, zatímco v sobě dusil tuto hrůznou žádostivost a naklánil se k ní, aby ji cudným otcovským polibkem probudil. V minulém roce v době vražd ho ještě takovéto fatální touhy nepřepadaly.
Kouzlo, kterým na něho tenkrát působila jeho dcera, bylo, tak se mu aspoň zdálo, ještě dětským kouzlem. A proto se také nikdy vážně neobával, že by se Laura mohla stát obětí onoho vraha, který, jak bylo všeobecně známo, nepřepadal ani děti, ani ženy, nýbrž výhradně dospělá panenská děvčata. A tak během té hrozné doby byl jedním z mála ve městě, kteří byli vyzbrojeni proti horečce strachu a zachovali si chladnou hlavu. Ale to se teď kupodivu změnilo. Zatímco se totiž lidé venku chovali tak, jako by už vraha byli pověsili, oslavovali konec jeho běsnění a už téměř zapomínali na neblahou dobu, vstoupil do srdce Antoina Richise strach jako ošklivý jed. Copak už nepronikl věhlas krásy jeho dcery ven do světa? Copak si už muži nemohli vymknout krk, když slyšel v neděli do kostela? Copak už jistí pánové v radě nezačínali nadbíhat vlastním jménem anebo jménem svých synů? Jedné noci se probudil ze strašného snu, na jehož obsah si už nedokázal vzpomenout, ale který měl co činit s Laurou. A vřítil se do jejího pokoje, přesvědčen, že je mrtvá, že leží zavražděná a sprzněná a ostříhaná na lůžku, a našel ji nedotčenou. Vrátil se do své komnaty zbrocen potem a chvíl se rozčilením. Nikoli rozčilením, nýbrž strachem. Zmocnil se ho šílený strach. A zatímco si to přiznával, uklidňoval se a v hlavě se mu jasnilo. Jestliže měl být upřímný, tak od počátku nevěřil v účinek biskupovy kladby. Nevěřil také tomu, že vrah teď řádí v Grenoblu. Nevěřil ani tomu, že vůbec kdy opustil město. Nikoli. Žije tu ještě pořád. Uprostřed graských občanů a jednoho dne znovu udeří. V srpnu a v září viděl Ryši některé ze zavražděných dívek. Pohled na něho vyděsil a zároveň, jak musel přiznat, ho fascinoval. Neboť všechny byly, každá z nich, velice speciálním způsobem vybraně krásné. Nikdy by si byl nepomyslel, že žije v Gras tolik nepoznané krásy. Vrah mu otevřel oči. Vrah měl vybraný vkus a měl systém. Nejenže veškeré vraždy byly provedeny tím špečlivým způsobem, i výběr obětí prozrazoval téměř ekonomicky plánujícího ducha. Ryši sice nevěděl, co vlastně vrah od své oběti vyžaduje, neboť to nejlepší, krásu a půvab jejich mládí jim přece nemohl uloupit. A nebo snad ano? V každém případě se mu ale zdálo, že vrah, jakkoliv to mohlo znít absurdně, není destruktivním duchem. Nýbrž duchem pečlivě schromažďujícím. Když si totiž člověk, uvažoval Ryši, všechny ty oběti nepředstavoval už jako jednotlivá individua, nýbrž jako části vyššího principu. A představoval si idealisticky jejich případné vlastnosti slité v jednotný celek. Pak by musel obraz složený z takovýchto kamínků mozaiky dát obraz krásy vůbec. A kouzlo, které by z něho vycházelo, by už nebylo lidské, nýbrž božské. Jak vidíme, byl Ryši člověk osvíceně uvažující, který se nezalekl ani blasfemických závěrů. A i když neuvažoval v čichových, nýbrž v optických kategoriích, tak se přece jenom silně přiblížil k pravdě. Dejme tomu, tak uvažoval Ryši dále, že by vrah byl takovým sběratelem krásy. A že by pracoval na obrazu dokonalosti, byť by to bylo jen ve fantazii jeho chorobného mozku. Dejme tomu dále, že by byl mužem nejvybranějšího vkusu a dokonalé metody, jakým se vskutku zdál být. Pak se nedalo předpokládat, že by se vzdal nejvzácnějšího kamínku mozaiky k onomu obrazu, který by se na světě dal najít. Že by se vzdal Lauřiny krásy. Jeho veškeré dosavadní vražedné dílo by bez ní nemělo vůbec žádnou cenu. Jenom ona byla konečným kamenem jeho stavby.
Když Rishi dospěl k tomuto příšernému závěru, seděl v noční košili na svém lůžku a divil se, jak je klidný. Nemrazilo ho už a nechvil se. Neurčitý strach, který ho po celé týdny trýznil, zmizel a ustoupil vědomí konkrétního nebezpečí. Vrahova mysl a úsilí bylo zcela zřejmě od počátku upřeno na Lauru. A všechny ostatní vraždy byly jen přípravnou prací pro tuto poslední korunující vraždu. Zůstávalo sice nejasné, jaký materiální účel by měly vraždy mít a zda vůbec nějaký takovýto účel mají, ale to podstatné, totiž vrahovu systematickou metodu a jeho ideální motiv, Rishi prohlédl. A čím déle o tom uvažoval, tím více se mu obojí líbilo a tím větší úctu měl k vrahovi. Ovšem úctu, která vyzařovala na něho samého zase zpět jako po odrazu z lesklého zrcadla. Neboť to byl přece Rishi, kdo odhalil svým bystrým analytickým rozumem protivníkovi spáty. Kdyby Rishi sám byl vrahem a kdyby byl posedlý stejnými vášnivými nápady jako vrah, byl by také nemohl postupovat jinak, než postupoval až dosud on. A tak jako on by byl všechno vynaložil na to, aby korunoval své šílené dílo zavražděním nádherné a jedinečné Laury. Tato poslední myšlenka se mu obzvláště zalíbila. To, že byl schopen se vmyslet do situace budoucího vraha své dcery, ho stavilo do situace daleko nadřazené vrahovi. Neboť vrah, to bylo jasné, nebyl při veškeré své inteligenci určitě sto se vmyslit do situace Rishi se. Byť jen proto, že určitě nemohl tušit, že Rishi se už dávno do vrahovy situace vcítil. V podstatě to nebylo jinak než v obchodním životě. Člověk má převahu nad konkurentem, jehož záměry prohlédl. Od něho se už nemůže dát porazit. Nikoli tehdy, když se člověk jmenuje Antoine Rishi, a když je všemi mastmi mazaný a když má bojovnou náturu. Konec konců mu největší voňavkářský podnik ve Francii, jeho jmění a úřad druhého konzula nespadli do klína z milosti. Nýbrž vybojoval si je, vyvzdoroval a vydobil lstí tím, že včas rozeznal nebezpečí, tím, že bystře uhodl plány konkurentů a vypíchl své odpůrce. A svých budoucích cílů, moci a šlechtického titulu pro své potomstvo, dosáhne rovněž. A stejně skříží plány onoho vraha, svého konkurenta, pokud jde o vlastnictví Laury. I kdyby to mělo být jenom proto, že Laura tvoří rovněž závěrečný kámen v budově Rishisových vlastních plánů. Rozhodně ji miloval. Ale rovněž ji potřeboval. A to, co potřebuje k uskutečnění svých nejvyšších ambicí, to si nedá od nikoho vzít. To bude držet pevně zuby nechty. S ulehčením téměř s uspokojeným vyskočil z postele, zazvonil a přikázal sluhovi, který rozeslal ve vrávoral do místnosti, aby připravil šatstvo a proviant, protože zamýšlí s rozbřeskem dne v doprovodu dcery odcestovat do Grenoblu.

0: Patrick Süskind, Parfém. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila Markéta Jahodová. Hudební spolupráce Hana Protánková, četl Miroslav Moravec, režii měla Markéta Jahodová. Připomínám, že další část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Na Českém rozhlasu Dvojce právě začíná noční mikroforum. Příjemný poslech na klidných vlnách přeje Jan Večeřa. Naším dnešním hostem je legenda svojí profese a člověk, který do značné míry modeloval tu profesi do podoby, v jaké ji známe dnes. Nebudu déle mluvit, naším dnešním hostem je šéf-komentátor České televize, sportovní redakce České televize, pan Robert Záruba. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuju za až příliš vstřícné uvítání. A ta znělka, to byl normálně závan dětství pro mě.
0: No, pro mě je to závan tady 14-denní reality vždycky jednou za čas, ale jsem rád, že vás to rovnou naladilo do nostalgie. Já se zeptám na jednu věc, vy jste mě donesl tácek a ten je plný hroznového vína. To je z vlastní zahrádky?
1: To je z altánu, ale... Je to bez práce, my vlastně na tom vínu nic neděláme, jenom jednou za rok je potřeba ten keř trošku ostříhat, ale jinak nám to tam roste vlastně jako zástěna, ale z nějakého důvodu od té doby, co jsme se tam přistěhovali, tak tam roste tohleto sladoučké dobré víno, jenom má hodně pecek, ale chuťově je to fakt víno.
0: No to hned, jak jsem ochutnal, tak pozoruhodné na tom vínu je, že chutná jako víno, což se jen tak neochutná dneska.
1: No dneska už s těmi přísadami už to občas víno ani není, no. Je to víc ten plast, který to obklopuje.
0: Když se řekne Robert Záruba, tak většina lidí si vybaví obrazovku, v které běží hokej a zní váš hlas. Ovšem, co se vlastně vybaví vám, když se řekne Robert Záruba?
1: Teď musím říct poslední zážitek, který jsem měl při natáčení při mediálních dnech Extraligy. Točili jsme v Aqua Palace hotelu v Čestlicích a tam ke mně přiskočila taková skupinka lidí, zaměstnanců a říkala mi, jestli bych se nevyfotil tam s jedním pánem a když jsem se s ním vyfotil, tak mi řekli, on se jmenuje taky Robert Záruba, takže to je pro něco, co se mi teď vybaví. No jinak... To je poslední zážitek, to je týden stará jako historka. Poprvé jsem se potkal s někým, kdo se jmenuje přesně jako já.
0: Máte to zjištěno, kolik vás je v republice?
1: Ne. Vím, že existují na to stránky, kde jsem to kdysi nějak zkoušel jako se podívat a vím, že to je v řádu jednotek tisíc. Že to zase není tak neobvyklý jméno, ale není úplně to nejfrekventovanější.
0: Nicméně, dělat nějakou profesi dlouho je jedna věc, dělat nějakou profesi dlouho a dobře a na nějaké standardní úrovni, které jste v jednom bodu té kariéry dosáhl a pak ji udržet delší dobu, je druhá věc. Jak to děláte, abyste nezatuhl?
1: To je večer plný lichotek dneska teda. Nevím, no já tu práci jsem si kdysi vybral, nejsem úplně typ, který by v té práci nějak váhal. Hodně jsem se o té profesi naučil, ještě než jsem do ní vstoupil a ještě víc, když jsem ji ty první roky dělal a ještě jsem se dlouho dovzdělával a vlastně dodnes se snažím udržet nějak v tom vývoji té profese, abych obstál a pořád mě to jako baví, pořád mě ta práce jako přináší takové jako pocity i vlastně takové sounáležitosti, protože už na to dávno nejsem sám, nebo už to není jenom ten pocit, že zodpovídám jenom sám za sebe, ale zodpovídám za víc lidí, za program a když se tohle daří, tak je to něco, co asi člověka něčím naplňuje, no, nějakým jako pocitem, že tady není úplně zbytečně.
0: Říká na úvod náš dnešní host, pan Robert Záruba.

0: Milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem je šéf-komentátor redakce sportu České televize, pan Robert Záruba. Roberte, co dnes musí dělat jinak komentátor, než dělal třeba před 20 lety, aby to působilo stejně lehce jako před těmi 20 lety?
1: To bych řekl, že už není takový rozdíl, ale kdybychom to posunuli tu hranici ještě dál, někam do začátku 90. let, kdy já jsem začínal, tak to bychom našli těch rozdílů podstatně víc. Takže kdybychom to jako rozšířili ještě o 10 let, na 3 dekády, tak tam určitě bychom našli víc rozdílů. Určitě v přípravě, to je první věc, to se hodně změnilo s nástupem internetu, což je tak zhruba těch 25 let zpátky. To je velký rozdíl. Potom jsme jako rozvinuli daleko víc to, co se používá ve světě, tedy ten systém toho děleného komentáře, komentátor, expert, s čímž jsme začínali někdy v polovině 90. A přešli jsme na to definitivně právě na začátku, někdy kolem toho roku 2001. Pak je tam samozřejmě ten doprovodný program, který se hodně jako rozšířil, ale ten už v té době byl, takže tam zase taková změna není, jenom se ten doprovodný program, který obklopuje ten zápas nebo v případě jiného sportu závod, se jako hodně rozšířil a tam se, řekněme, vyvíjí ty věci daleko víc než v tom komentování.
0: Kolik máte za sebou odkomentovaných zápasů?
1: Nevzal jsem si diář, ale je to něco kolem 2140 asi.
0: Může vás...
1: Je to takhle, to jsou ale závody, zápasy, protože já jsem nedělal jenom hokej, jsou to úplně všechny jako i záznamy, který jsem komentoval.
0: Všechna sportovní klání, úplně, která úplně jste všechny, měl možnost komentovat.
1: Ano, přesně tak.
0: Může vás ještě něco překvapit a překvapuje vás?
1: Je to přímý přenos, takže vždycky vás může něco překvapit. Mnohokrát se stane něco, co nečekáte a je to vlastně na tom to jako vzrušující, že nevíte, co se stane v příští sekundě. Už jsem si říkal kolikrát, jo, tak tenhle zápas asi už se nezmění, ale někdy máte takový chvění vnitřní, si říkáte, ještě pořád by se s tím dalo něco udělat, ono se s tím pak třeba nic nestane, ale už se mi taky stalo, že se ten zápas opravdu úplně otočil, úplně obrátil a člověk si potom říká, co ještě jako zažije za překvapení, protože i každá ta jedna situace je prostě originální. Nic se vlastně neopakuje, nedá nic to zopakovat. To postavení hráčů nebo závodníků, když je to závod, cokoliv, je vždycky trošku jiné. Takže je to prostě... Přímý přenos je krásný tím, že každý z těch 2140 byl něčím jiný, no. Že žádný nebyl úplně stejný.
0: Bojujete někdy proti syndromu člověka, který už všechno zná?
1: Jo, no, ale velmi úspěšně, protože já zdaleka všechno neznám a jestli se mi něco špatně jako zapisuje, tak jsou to ty poslední sezóny. Já výborně si pamatuju ty dětské zážitky, které považuji pořád za nejsilnější. Jo, když tady začneme 70. leta, tak tam jsem schopný vyjmenovat průběh zápasů, včetně jako podrobností, ale z minulý sezony to si musím docela jako občerstvovat. Taky proto si to pečlivě do svých poznámek ukládám, zápisky, poznámky k zápasům, který mi to pomůžou oživit v té hlavě, osvětlit a pak mi to začne

0: zredukuju do nějakého jednoho, který zrovna v ten moment mě napadne jako ten nejsilnější. Ale pro mě to byl jednak ten jako radost z vlastní hry, že jsme chodili do Grébovky s bráchou hrát s tenisákem hokej, to byla první věc. A druhá, že jsem to začal sledovat v televizi, daleko dřív, než bych chodil se dívat jako osobně na ten hokej. A v televizi mě to fascinovalo. To bylo, jo, já jsem, když mi děda řekl, že každý hokejista měří 2 metry, já jsem mu to věřil, jo. Že hokejky mají až ke stropu vysoký, já jsem mu to všechno věřil. A to byly fascinující scény, hlavně když jsme hráli prostě ty velký zápasy se Sovětama, tak to bylo, to v tím opravdu každý žil a to si mě jako získalo. A u nás v rodině to bylo hrozně silný, že jo. Táta tomu úplně, jako ten byl úplně jako totální fanda a hrozně tomu jako držel, takže to byl jeden z těch podnětů. A pak jsem poprvé na ten hokej i šel, to už mi ale bylo asi kolik, 75, 21. března, takže to mi bylo 7 let, skoro 8, necelých. A to zase byl ještě další stupeň toho poznání, že jsem viděl, že to, jak je to krásný, jak je to barevný, jak je to nasvícený to kluziště. V té televizi to bylo takový matný trošku, my jsme měli černobílou televizi v té době samozřejmě. Takže já to viděl v barvě a to bylo ještě něco jako úplně skvělýho.
1: Vy jste, já vás nechci navádět, ale no, vy jste tam popisoval, jak vlastně je ten hokej plavný, jak je takový...
0: Jo, tohle, ten pohyb. No, jako to, pak když to člověk i vyzkouší, tak vlastně tam všechno, v hokeji je všechno takový plynulý s rychlou změnou, jo, že člověk se rozjede, ale může chvilku se jako vozit na těch bruslích, ten puk klouže krásně, nebo letí nad tím ledem, jo, že to je všechno takový jako plynulý, ale zároveň takový rychlý, rychle plynulý, ale zároveň bum, narazíte, puk prostě narazí do mantinu, jsou takový jako rychlý změny, takže jo, to, ten pohyb na tom je opravdu jako krásný taky a asi jako je to i pak, to cítím teďka zvykem, že je lepší asi bruslit, než běhat. No.
1: To vy jste někde říkal, že ještě lepší, než komentovat hokej,
0: je hrát
1: hokej. Hmm. Hrajete, jaký post hrajete, když hrajete?
0: No, já se samozřejmě vždycky musím natlačit do útoku, protože v té obraně to není úplně ono. Protože sice jako umím bruslit pozadu, ale nemám to načasování, co musí obránce mít. To, co umí třeba, já nevím, Jirka Hlcl z naší redakce, to je fakt výborný obránce a umí si toho útočníka jako přesně najet, tak to já nemám. Takže já musím prostě šmajdat v útoku a snažit se být platnej tam, no. Takže, a pokud možno hraju teda z pravý strany, byť jsem levák, tak mě to vyhovuje, že tu hokejku mám do hřiště, no, ale já stejně pak je bruslím všude, protože většinou jsou se mnou v léně lepší hráči, než jsem já, takže ty to rozvážej a já koukám, kam jedu, abych jim buď uvolnil místo a postavil se jinam, kam se mi dá nahrát, takže ono to je takový nesystémový trošku, takže já tvrdím, na buli stojím na pravý straně, jo, takže jako pravý křídlo, ale jinak opravdu lítáme každý všude.
1: A jste gólový hráč?
0: No rád bych byl, no, ale nemám úplně tu střelu jako takovou, jako jiní kluci, takže já se rád jako ochomejtám kolem brány a jsem rád, když se mi povede jako nějaká, já docela rád jako nahrávám na ty gole, to zase jako ten přehled mám, já kdybych byl trošku jako šikovnější, tak ta hlava vždycky ví přesně, jak by se to mělo stát, vidím to, ale ne vždycky se mi to podaří úplně přesně jak provést, no, ale pár věcí se mi jako povedlo už, jako vytvořit nebo přihrát někomu. A i pár gólů jsem samozřejmě dal, to se jako samozřejmě povede, ale skromně musím říct, že jsou jako lepší hráči určitě na tom našem novinářském hokeji, než jsem já.
1: Jak se udržujete ve fyzické kondici, tak to už víme. Jak se udržujete v té komentátorské?
0: To spolu souvisí, protože ta fyzická příprava je taky důležitá. Novinařina je hodně sedavé zaměstnání, zvlášť teď právě, kdy člověk získává ty informace hodně od stolu, od počítače, nebo z počítače, tak je dobré se k tomu jako proběhnout, trošku provětrat a mít ten pohyb, to jako je čím dál tím důležitější. A udržet se potom k tomu psychicky mě hrozně pomáhá, když jsem na ty věci jako připravený. To mi jako pomáhá. Když ne, tak jsem ve stresu a ještě když všichni jako dělají to, co mají, tak jsem s tím v pohodě a psychicky mě to jako uklidňuje. Problém začne, když vidím nějakou chybu někde nebo někde něco jako pokazí, tak to mě jako i dneska v živém vysílání dokáže ne rozhodit, ale naštvat a pak nejsem úplně jako asi příjemný společník.

0: Teď ještě otázka, ta mě napadla ex post k tomu, jak jste popisoval to, co tu svoji hru nebo svoji účast vlastně na ledové ploše fyzickou. Když hrajete, představujete si to zároveň i zvnějšku, nebo jste jenom vevnitř?
1: Ne. To je vždycky šokující, když jsem viděl občas ty záběry, když jsme hráli třeba jenom s Reálem, já jsem měl teda jeden zápas s nima, hokejový, jinak fotbalový, to jo, ale a to i ten fotbal vypadá z měšku, vypadá strašně. To, já mám pocit, že tam letím prostě, nebo na tom ledě, že jedu prostě, že to je úplnej uragán a to a pak se na to podívám v těch záběrech a tam se potácí, má to a prostě na ledě zpříjmená. Ještě já nedokážu to, co mě kluci vždycky říkali, že špatně bruslím, protože nemám ty nohy jako pokrčený tak, jak bych měl. Že vlastně se jezdí trošku jako v sedě, tak to já neumím. Takže ono to vypadá strašně toporně, tak to se nerad dívám na sebe. Takže zvnějšku se vůbec nevnímám. Vnímám opravdu jen tu hru a proto taky asi ten dojem z toho ledu, ten můj hráčský dojem je lepší a je to vlastně pro mě jako nádherná jako věc spojená s hokejem, že si můžu ten hokej zahrát a nemusím se na to sám na sebe dívat.
0: O hokeji, ale i o dalších věcech si budeme s Robertem Zárubou povídat

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na Dvojce.
2: A tím hostem je šéf-komentátor redakce sportu České televize, pan Robert Záruba. Jenomže není to jenom komentátor, je to i dlouholetý zasloužilý pedagog na katedře žurnalistiky, říkám to správně.
3: Kromě toho zasloužilý, ale pedagog to jsem.
2: No děláte to 30 let, ne?
3: 30 Asi. Let, no.
2: To už se dá nazvat určitou zasloužilostí.
3: Jo.
2: Máte nějakou akademickou funkci vůbec? Nebo titul?
3: No, nepoužívám ho, magistr jsem, protože to jsem vystudoval a tenkrát se teda neuděloval titul magistra ještě, ale jako přísluší mi s ohledem na to, že jsem udělal státnice vlastně po tom čtyřletém studiu, tak vlastně jsem magistr, ale já to ani nepoužívám a vzdor nátlaku docentky Dohalské, což je, ta neučí na fakultě sociálních věd, vynikající lingvistka z fakulty z filozofie, která mě opravovala, teď jsi mě poslouchá, jak se bude zlobit, jak mluvím, opravovala mě projev a řeč, tak mě tlačila do toho, abych se jako dovzdělal, abych jako upgradeoval to vzdělání, ale já jsem na to nikdy neměl nějak čas a mě bylo vždycky bližší spíš vést ty studenty a dovádět je dovést jako na nějakou dráhu nebo na nějakou úroveň.
2: Takže asistentem jste v pozici asistenta, docent, profesor vlastně, ten tímto titulem nevládne.
3: Já nejsem asistent, asi já jsem tam jako magistr, já jsem jako vyučující. No, on už není odborný asistent, já si myslím, že tyhle ty už jako nejsou. Je profesor, docent, PhD, magistr, já jsem magistr. Asi určitě, ale takhle, my to tam nepoužíváme moc.
2: Co vás k tomu dovedlo, že jste se stal mimo jiné pedagogem?
3: Tehdy to byla nabídka paní profesorky Osvaldové, která chtěla mít na bakalářském studiu nějak pojatou sportovní televizní žurnalistiku. A já jsem to vzal, pak se to rozšířilo i do magisterského modulu o další předmět. A já jsem v té škole, který jsem byl docela vděčný za to, s jakými lidmi mě dala dohromady a třeba my jsme měli fakt vynikající ročník, ale i ty ročníky pode mnou a nade mnou byly opravdu plný zajímavých lidí, který mě v životě hodně jako, řekněme, usměrnili, tak jsem chtěl té škole to nějak jako vrátit a taky moje motivace byla, aby lidi přicházeli do toho oboru líp připravení, než jsme byli my v tom roce 89, takže tohle to se v tom nějak jako všechno spojuje a drží to už 30 let, no. A 30 let už je hodně dlouhá doba, takže potkávám svoje studenty, řada z nich jsou mý dnešní kolegové, řada z nich jsou mý konkurenti, protože vystupuju i v jiných televizích a i v jiných médiích a nejenom ve sportu. A je krásný vidět, jak ta škola pořád je schopná ty lidi jako připravit, byť mnozí nad tím ohrnujou nos a říkají, že novinařina není úplně ten nejlepší obor ke studiu. Já si myslím, že to je velmi individuální a že spoustě lidí to naopak jako může tu cestu do médií otevřít.
2: 30 let už je dlouhá doba, aby se dalo vlastně říct, jestli vás to naplňuje nebo ne. Zřejmě ano.
3: Určitě. Určitě. A nejvíc mě právě naplňuje to, když potkávám ty studenty, když vidím, jak se jim daří. A vždycky mě to zajímá. Teď jsem zrovna potkal jednoho svého studenta, když jsme hráli s Reálem ve Smečně v sobotu, tak za mnou přišel Filip Ardon, kterýho jsem taky učil a říkal mi, jo, my tady bydlíme a to. A já vím, já ho trošku jako, občas jsme se potkávali, on občas chodí jako dělat nějaké hokejové věci. Takže to je prostě jako fajn, že vidíte, že ty lidi jako se v životě jako někam dostali, něco umějí a že na tom mám nějaký malý aspoň podíl.
2: Jaký jste typ pedagoga? Přátelský nebo jste naopak pes?
3: No pes úplně ne, ale jsem takovej, jsem jako ve střehu, jsem ostražitý a chci, aby ty studenti plnili zadání, aby jo, nejsem úplně zkoušecí typ, já vlastně ten předmět, přestože v magistru tam musím i dávat známky, jinak v tom bakaláři to je za zápočet, tak to dostane každý, pokud jako plní to, co chci a vidím, že trošku vnímá ten předmět, ale neskoušíme nikdy ze znalostí. To musí ukázat ve cvičeních a to mi to jako stačí.
2: Nemáte vzhledem k tomu, jak se celá doba zrychluje, pocit, že vlastně nestačíte předávat ty zkušenosti v té rychlosti, která by byla adekvátní tomu, jak jde dopředu rychle ta doba?
3: Úplně ne, ale teď samozřejmě řešíme hodně umělou inteligenci. To je jako velký téma žurnalistiky, co všechno zastane umělá inteligence, jak je dobré ji využít a jak je důležité ji kontrolovat. Protože já umělou inteligenci používám docela často, ale bez kontroly to by to bylo hrozně jako chybová spolupráce. A druhý takový téma je samozřejmě vůbec jako tvorba, což ta AI dost jako je schopná zastat. Ona je víc jako tvořivá než vyhledávací, i když já ji používám především k vyhledávání, ale občas ona je schopná právě tvořit a fabulovat a já říkám, ne, vždycky si píšeme, říkám, tohle nechci, já nechci fabulace, vím, já chci fakta, přesně to, tak se omlouvá vždycky, no je to takový, jako to každý z nás si. A tohle jako je docela téma, který řešíme teďka, na katedře se připravuje pod Ondrou Trunečkou nová akreditace, která se přizpůsobuje právě tomu tempu doby a těm novým podmínkám, do kterých směřujeme.
2: Dá se to řemeslo naučit, nebo vždycky je tam ten X faktor, který prostě ten novinář musí být, aby opravdu vynikl?
3: Dá se to naučit na určitou úroveň, ale ten X faktor to potom zvedne opravdu tam, kde by to jako asi mělo být v profesionálním prostředí. Bez toho X faktoru, neboli bez určité míry talentu, to nejde, ale já teda mezi talent, nebo do toho prvku talentu počítám i určitou pracovitost, sebekontrolu a sebekázeň. Pro mě to je součást talentu.
2: Mm-hmm. Je někdo z těch vašich žáků, potenciálně rozšířme to, i třeba nemusí to být přímo váš žák, ale někdo z vašich třeba konkurentů, zkrátka lidí v tom novinářském rybníčku, mladších než jste vy, u kterých si říkáte, ten je dobrý a cítíte k němu automatický respekt?
3: To mám u mnoha lidí. Mnoho studentů, kteří prošli tím předmětem, ale nejenom tím předmětem. Samozřejmě tam měli i další pedagogy a další lidi, kteří jako nějak nasměrovali, nějak jim pomohli, tak hodně z nich jako dělá velmi, velmi prestižní úkoly v tom oboru. A jejich jako hodně, no já teďka přemýšlím, jestli mám někoho jmenovat, jsem trošku na váhách, protože...
2: Jakmile... Já možná, aby se to někoho nedotklo,
3: no,
2: že
3: právě, já někoho jiného uvedu, nezmínil. Já někoho uvedu a jinýho zase jako vynechám, ale tak jako namátkou Marie Baslová, tehdy ještě ta Svobodná Valášková, která chodila na sportovní televizní žurnalistiku a dělá vlastně vynikající hard talk. Spousta lidí jako ve zpravodajství v televizi prošla tím seminářem, protože zajímala třeba ta televizní zkušenost na tom. Roman Fojta třeba, nebo Petr Vašek, jo, těch lidí je docela hodně. No a pak samozřejmě armáda jako lidí, sportáků, kteří dělají ten sport v různých médiích. Jo, i u konkurence, i jinde. Roman Jedlička na Nově, výborný kluk, s kterým jsme se zkamarádili potom, když jsem já tam půl roku byl. Jo, celá řada jako lidí a pak především teda těch mých kolegů, což 90% té redakce jsou vlastně moji bývalí studenti, kteří už dneska, a to vědí to oni, vím to já, že já jsem byl jenom takovej stupínek na začátku, ale potom ty schody, ty vysoké schody už dolávali sami. Já jsem jenom jako pomohl na tom začátku, ale ty svoje jako profesní velký úspěchy už potom dobývali sami.
2: Je taková klasika zkušených lidí, že nadávají na mladší generaci a vychvalují přednosti té své generace. Nicméně je něco, co si myslíte, že ta současná generace, mladá generace dělá líp, než jste dělali vy?
3: Je připravenější a v něčem je trošku pozadu, ale to člověka zase překvapí u těch přijímacích zkoušek a to je čtení. Mm-hmm. Čtení. Hlavně čtení jako literatury a textu, který vlastně ten text, když jako z něj tryská úplně ta tvorba a ta radost z tvorby, to, co popisoval Milan Kundera, tak to třeba u hodně lidí jako vůbec jako neexistuje a je to zcuknutý jenom do jako přehledu nějakých jako sociálních sítí a médií přes sociální sítě, tak to tam jako chybí a naopak je rychlejší právě v té technologii, jak vlastně pracovat s těma novinkama, které nás obklopují. V tom jsou studenti jako velmi šikovní, určitě šikovnější než já, byť já teda nejsem úplně jako mastodont jako v tom, že bych neuměl jako sítě nebo neuměl jako nic na počítači nebo na mobilu, ale nejsem tak obratný jako ta generace, která s tím mobilem vyrostla ucha a v ruce.
2: Nicméně práce se slovem je pro novináře, obzvláště pro komentátora, alfa, omega, všeho.
3: No právě.
2: A pokud se teda ty misky váh obrací směrem k tomu, že perfektně ovládají média, ale to slovo vázne, tak je možné, že se celkově novinařina přesune do sféry sociálních médií.
3: No, nevím, možná ten slovník se trošku zjednoduší, nebude tam tolik nápadů, tolik fantazie, ale já fakt nechci být jako ten škarohlíd, který to predikuje, ono se to třeba do těch lidí dostane jinak. Jo? Já vím, že nejpřirozenější cesta k rozšíření slovní zásoby a nácvik formulační obratnosti vede přes četbu, návštěvu divadel, návštěvu kvalitních jako kulturních akcí, třeba i koncertů, to je jedno. Jo? Prostě člověk, když nežije kulturně, tak si nemůže dost dobře rozšiřovat slovní zásobu nebo takový ten vztah k tomu jazyku. A nevím, jestli to můžou nahradit sítě, jestli to může nahradit internet, jestli to může nahradit... Když někdo čte knížku na čtečce, no tak mi to nevadí. Já nejsem jako úplně jako tradicionalista, abych jako trval na tom, že to musí být vázaná kniha, byť já teda čtu ty knihy pořád tak, jak jsou. Ale taky už čtu mý. Taky mě ta doba jako mele někam jinam. Takže rozumím tomu, že se dneska čte míň, určitě moje děti čtou míň, než jsem čet já. A to jsem měl já pocit před svým tátou, který měl doma všechny knížky světa. To já měl pocit, že nečtu skoro. A když jsem se bavil ve škole se spolužákama na gymplu nebo pak i na vejšce, tak jsem měl pocit, že čtu hrozně málo. Ale dneska, když si vemu, co všechno já jsem přečet, tak si říkám, to je neuvěřit, jak jsem to mohl stihnout vůbec. Vůbec to nechápu.
2: Říká náš dnešní host, pan Robert Záruba.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: Robert Záruba, šéf komentátor redakce Sportu České televize, to je náš dnešní host, s kterým si teď povídáme. Roberte, já bych se chtěl zeptat, je pro vás komentování vlastně práce, nebo už je to součást vaší identity?
3: No, práce to samozřejmě je, ale popravdě asi jsem tak jako, jestli mě někdo zná, tak asi právě kvůli tomu komentování. Přitom já za tím komentováním mám spoustu ještě jiný práce, která ale není vidět. Píšu scénáře k těm pořadům, natočil jsem spoustu dokumentů, ty poslední jsem si i režíroval, dělám velký projekty, olympijský především, kde to člověk opravdu dělá i pro ty ostatní, aby to jako celý zapadlo, aby to celý jako fungovalo, celý ten program. A to samozřejmě vidět úplně není, jo? Nebo je to vidět, ale je tam vidět každý ten jeden kolega, který to pak jako uvádí v život, jak já říkám, ten televizní plán nebo scénář. Takže to je daleko víc práce, který já udělám, než jenom to komentování. Ale samozřejmě nejvíc slyšet, nejvíc vidět je tohle právě, takže asi to je tak nějak jako to, co ke mně patří. No.
2: Vy jste nedávno byl hostem jednoho podcastu společně se svým kolegou z fotbalového prostředí Mírou Bosákem a on tam říkal, že sám sebe v životě přesvědčil, že dokáže dělat i jiné věci a že je v klidu, že si dokáže představit svůj život bez toho, že by komentoval. Dokážete si představit to tež?
3: Dokážu, protože bych klidně se mohl věnovat opravdu jenom té pedagogické práci. A nejen to, uměl bych jako dělat i jiný žánry v tom oboru, ale situace se vyvinula tak, že jsem se nějak upnul, nebo okolnosti mě prostě nějak připoutaly k tomu komentování. Já už bych býval třeba i dělal něco jiného, ale vždycky se to nějak vyvrbilo při těch, když jsem měl nějaký ten horizont v životě, tak se to vždycky nějak vyvrbilo, že vlastně jsem jako se rozhodl, že budu komentovat dál, nebo mimo, to je součást jenom té profese, ale že tu profesi, včetně toho komentování, budu dělat takhle dál. No, ale už jsem několikrát byl na takovém jako rozcestníku, ale vždycky to nakonec vedlo tímhle směrem.
2: Co byste byl, kdybyste nebyl sporťák?
3: Kdybych vůbec nebyl sporťák, no, byl bych asi novinář, mohl bych taky být učitel a klidně bych asi mohl dělat i nějakou takovou jednodušší, to říkám hloupě, ale takovou časově méně náročnou práci. No, třeba něco jako opravdu od do, protože tohle je práce, jako, která poliká strašně moc jako hodin volného času, ale jako kluk jsem chtěl jezdit tramvají, no, to bych se klidně jako vrátil, ale už asi by mě nevzali teďka. Ale to by mě bavilo, jako jezdit Prahou tramvají, i když věřím, že to je někdy o nervy, ale to mě vždycky jako lákalo.
2: Marian Jelínek říká, že láska je, respektive on cituje, takže to neříká přímo on, ale že láska je největší a nejsilnější energie ve vesmíru a neznamená to, že ta láska romantická, nýbrž vlastně nějaká vášeň k něčemu. Dá se říct, že pro vás ta práce je vlastně životní láskou?
3: No, už jsem se v životě dostal několikrát do takové té konfrontace, že ta profesní láska a životní láska šly proti sobě. A tam jsem si vždycky ověřil, že důležitější je ta životní, ale ta profesní mě nikdy nesklamala. Takže to je taková odpověď trochu nejednoznačná, ale já jinou nemám. Já to vidím prostě takhle, no. Že mě v životě jako hodně, pro mě hodně důležitý, abych měl ty vztahy tak, jak si je představuju a jak jsem z toho šťastný, ale na druhou stranu, když nejsem, tak mě z toho vždycky vytáhla ta láska profesní.
2: Zeptám se na tělo, vyčetla vám někdy nějaká z vašich partnerek?
3: Ano, vyčetla.
2: Že? Já jsem si trošku myslel, že by to tak mohlo být.
3: Je to tak.
2: Tak pojďme dál. vy už jste, jak jsem říkal, zkušený. Je to, teď to schválně říkám, trochu jako eufemismus, komentátor.
3: Starší.
2: Ano. A jednou, a já doufám osobně, že to bude za hodně dlouho, přijde okamžik, kdy ty sluchátka a mikrofon asi pověsíte na hřebík. Dokážete si představit ten okamžik?
3: Nepředstavuju si ho, ale přijde určitě. A třeba je za rohem, já nevím. Ale nemám o něm žádnou jako představu. Asi to nebude. Já jsem sledoval odcházení Vina Scullyho, to je legendární baseballový komentátor Los Angeles Dodgers. Muž jako s úžasným hlasem, který mu dělali několik rozlučkových zápasů. Respektive takhle, dělali mu několik jako benefičních jako, nebo utkání Major League, v kterých jako říkali, a dneska tady naposledy komentuje zápas Los Angeles Dodgers, New York Yankees, Vin Scully, jo, tak mu celý stadion tleskal. A pak, když komentoval opravdu ten poslední, tak byla asi 80-minutová show, kterou uváděl Kevin Costner přímo na Dodger Stadium, a Vin Scully s celou rodinou tam byli, jak když v NHL se vyvěšuje dres nahoru ke stropu, tak opravdu velká jako show, kde hráči nastoupení a tleskali mu a střídali se v projevech. A Vin Scully pak odkomentoval ten poslední zápas a ukončil tu neuvěřitelnou půlstoletí dlouhou komentátorskou kariéru. Tam já se určitě nedostanu. Tohle mě určitě nepotká. Tohle určitě jako nezažiju. Ani mě to asi nevadí, protože v našich podmínkách by to možná působilo trochu křečovitě. Ta Amerika je v tomhle jako... Tam je to přirozený. Ale nějak prostě to skončí, já se rozloučím a to je tak všechno.
2: Když bychom to přirovnali k takovým těm zápletkám, kdy se člověk dozví, že má před sebou...
3: A ještě mi napadlo, pardon, já ano. To možná ani nebudu vědět. Já třeba se rozloučím a třeba skončím a nebudu to vědět, že to je ten poslední přenos. To se taky klidně může stát.
2: No to jste mě trošku teď jako skočil do toho, nad čím jsem chtěl fabulovat. A jak byste to stalo, že byste to nevěděl? Že by prostě se požádal někoho nad sebou, aby vám neříkal, že tohle bude váš poslední?
3: No třeba no, nebo no to asi ne, ale to já bych si chtěl, jako kdyby to bylo v mojí vůli, tak bych si to chtěl jako určit sám, ale může se to takhle stát, že mi to prostě oznámí potom, jo, tak skončil jsi, nebo se může stát, že se něco stane a já řeknu, hele, já už dál prostě nechci. A to je pak mimo mojí vůli, no. To nedokážu ovlivnit.
2: Já jsem si totiž představil takovou dramatickou zápletku podobnou k tomu, že se člověk dozví, že třeba má před sebou vyměřen už jako ten poslední rok života a v rámci toho začne dělat to, co do té doby vlastně mu bylo zakázáno. A představil jsem si, že máte před sebou posledních, já nevím, 5 zápasů, 5 přímých přenosů. Je něco, co byste si dovolil v rámci toho, co jste si dodnes nedovolil?
3: No asi ne, asi bych se snažil, naopak bych se hodně kontroloval, ale úplně bych se na to, jak jsem jako na tu přípravu se snažím pořád dbát, tak vím, že na to občas není tolik času, tak tentokrát ten čas bych se na to fakt teda chtěl udělat. No. Mě samozřejmě od té přípravy na komentování mě trošku odvádí to ostatní, co musím k tomu taky stihnout, takže někdy to je těžký a vlastně já se pořád učím si organizovat ten čas, aby taky trochu jako z toho něco měla rodina, abych byl s dětma, aby jsme spolu měli nějaký jako zážitky a to, ale tohle na tom vlastně to, co se pořád vyvíjí a to je ta schopnost přizpůsobovat ten čas a využívat prostředky, které máme dneska s umělou inteligencí, internetem a všema těma věcma, tak abych vlastně dokázal všechno připravit tak, aby to jako bylo připravený pro celý ten tým a já, abych byl připravený jako komentátor. To je vlastně taky jako něco, co se pořád vyvíjí, když jsme se vrátili na začátek toho rozhovoru. Ale že bych si dovolil něco jako v těch posledních přenosech, nebo v tom posledním, možná nějaký osobní rozloučení, ale jako jinak asi mě nenapadá nic, že bych začal mluvit prostě třeba, to určitě ne.
2: Tak doufejme, že to poslední rozloučení přijde ještě za dlouhou dobu a obejde se to bez prostých slov. Povídáme si s Robertem Zárubou.

0: Milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem je šéf-komentátor redakce sportu České televize Robert Záruba. Roberte, já mám rád na vás takový ten fun fact, že vás rodiče někdy ve 4 letech nahráli, jak si hrajete s kostičkama a aha, komentujete to jako hokej. Mohl byste to trochu rozvést?
1: No, ona ta nahrávka existuje tady v rozhlasu dokonce. Aha. Já jsem ji kdysi do nějakého prvního rozhovoru jsem ji kdysi přines na kazetě a opravdu se tam kousek pouštěl. No, bylo to přesně, jak jste to popisoval, s tou variantou, že je možný, že jsem tenkrát dostal od Strejdy, Miloše jsem dostal takovou tu první sadu barevných pohlednic hráčů Československa, to bylo, myslím, před mistrovstvím v Praze 72. A já jsem to hrál taky s těma pohlednicema, že jsem jako tu pohlednici měl položenou na tom a vždycky, když ten hráč měl tu kuličku u té pohlednice, tak jsem tu pohlednici zvedl a šoupnul jsem tu kuličku zase směrem na bránu. Tak nějak takhle se to prostě to... A komentoval jsem si to, rodiče to nahráli a jo, bylo to vždycky strašně jako legrační, protože je to jenom důkaz toho, co já si tak matně pamatuju, že v těch zápasech jsem napravoval ty výsledky ze skutečnosti, takže my jsme ty Rusáky porazili 10-1, prostě nesmyslný úplně skóre, jo, oni dali gól, ale ten neplatí, protože tam hráč stál v brankovišti a to takže jejich góly neplatili a náš gól, vždycky jsem to tam nějak došmrdal těma kostičkama, takže to bylo hrozně jako zábavný a i jsem si tam vymýšlel nějaký, když jsem neviděl ty jména, tak jsem si tam vymýšlel jména z jedné pohádky o tom, jak prasátka si hráli fotbal. Já už si přesně nepamatuju ty nějaký piskatý masopust a tyhle. Tak jsem si doplňoval z různých pohádek ty jména těch hráčů. No. A to my naši nahráli, to bylo po olympiádě v Sapporu 72, nebo mezi Sapporem a mistrovstvím města v Praze na jaře v roku 72. Tu kazetu mám, ale jak už nemám kazetový přehrávač, tak to vlastně jsem dlouho neslyšel.
0: Jenom málo komu se poštěstí vlastně mít tu kariéru takhle v úvozovkách o 4 let až do vašeho
1: ale
0: věku.
1: Ale to mezi tím bylo mlčení dlouhý komentátorský.
0: Já tím chci přejít jenom k tomu, že necítíte se tak trochu bohem požehnaný, protože tohle pro někoho by to byl zázrak, protože těch, kteří o tom sní a takhle to už od dětství nějak nosí.
1: Já jsem vlastně toho do té televize chtěl jít až jako pozdě. Já jsem si myslel, že budu spíš novinář píšící a úplně k té televizi jsem to nesměřoval. Až teprve šťastnou shodou náhod jsem se tam v 17 letech dostal do té skupiny externistů. Zachytil jsem se tam drápkem, nechtíkem jsem se tam zachytil. A pak vlastně přišel listopad 89 a celý se to úplně změnilo, takže ona to byla dost jako náhoda, no, ale vlastně jo, tak jestli to někdo poženal ze zhora, tak poženaná náhoda, ale hlavně ten listopad 89, to bylo to, co si myslím, že zlomilo můj život.
0: Až se jednou stane to, o čem jsme mluvili, a vy opravdu odložíte ten mikrofon a ta sluchátka stranou a už budete se na hokej dívat jenom doma z gauče na televizi, tak co byste chtěl, aby si o vás lidé pamatovali, kromě hlasů a hlášek?
1: No, asi nic. Mně úplně bude stačit, když si budu pamatovat ty momenty, které jsou nějak spojený s tím hlasem, ale důležitější, a to já vždycky říkám v televizi, je důležitější ten obraz než ten zvuk, takže aby se jim to třeba jenom propojilo a to mi úplně bude stačit, jinak nemám úplně ambice, abych lidek zanechával nějakou výraznější stopu. Já jsem opravdu doplněk toho zápasu a tak to vidím a pokud se to takhle hezky spojí, že spousta jako těch zážitků je spojená s nějakým komentářem nebo s nějakou myšlenkou, která zrovna prolítla tím éterem, tak mi to úplně stačí.
0: Je vcelku jasné, že Nagano člověk musel cítit už v momentu, když ho komentoval, že jde o něco mimořádného. Ale existuje nějaký zápas nebo sportovní klání, které jste až zpětně nahlídl, že jste vlastně byl u něčeho, co bylo výjimečné, ale nenápadně?
1: Oni většinou ty výsledky jsou hned jako nápadný a prokazatelný, takže nevím, nenapadá mě teď na první dobrou nic. Možná něco z projektu Archiv Z, což je jedna z těch mnoha aktivit, který dělám, že se člověk dostane vlastně ke starším věcem, který nemají ten původní komentář a člověk to musí nakomentovat vlastně sám. Jo, to byl zápas z Grenoblu 1968, kdy mě byl jeden rok, to jsem evidentně, objektivně nemohl komentovat v té době, ale nedochoval se třeba ten komentář, nebo i ze 72. roku něco a člověk tomu doplní ten svůj komentář jako post s odstupem let, tak možná tohle, no, ale to je takový zprostředkovaný, to asi není úplně správná odpověď na tu otázku, ale já upřímně nemám nic, co bych zpětně objevil, že bylo významné a já jsem to komentoval a v tu dobu, kdy jsem to komentoval, tak jsem ještě nevěděl, jak moc důležitý to je. To mě teď úplně... Možná světový pohár 96, protože to byl fakt průšvih, ale začátek vlastně velkého úspěchu.
0: Každopádně, Roberte, doufám, že váš hlas éteru budeme slýchat ještě dlouhou dobu. Děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji a vynasnažím se.
0: Milí posluchači, loučí se s vámi i Jan Večeřa od mikrofonu nočního mikrofora. Těším se zase příště.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova.
3: Havel.
2: Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Socher slaví 100 let.
7: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
8: Český rozhlas 2.
9: Rádio, které vás baví.

Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu dvojky už je Martin Hrdinka. Máme pondělí, je stále ještě 7. září roku 2026. Máme 23 hodin, 30 minut a 30 vteřin. Touto legendární znělkou začíná ještě legendárnější noční proud a já vám přeji i dobrý večer. Začínáme skupinou Pet Shop Boys.

Always on my mind, legendární hit, který v cover verzi takhle, taneční cover verzi předvedla i skupina Pet Shop Boys, když tu písničku naspíval například i Elvis Aaron Presley. Tak to byl první hit tohoto nočního proudu a Bůh ví, jaký bude na konci, protože končíme až zítra ve 2 hodiny ráno, tak jako každou noc a už jsme na to všichni zvyklí. Noční proud můžete každou noc poslouchat tady na dvojce a to právě od 23 hodin a 30 minut do 2 hodin do rána. Dneska máme 7. září roku 2026. Pro mě je to nádherná vzpomínka, když teď zazpomínám na to, co se dělo před 30 lety. Já jsem byl totiž součástí koncertu Michaela Jacksona na Letenské pláni. Dokonce jsem byl i na jedné zkoušce, kde se zkoušelo to turné, protože to si málo kdo už vzpomene, i když dneska to psali skoro všude, že to turné se tady také zkoušelo, no oni psali, že byl ten koncert, ale a že Michael Jackson tady byl několik dní. Ale ono to bylo proto, že se tady také zkoušelo, protože to byla první zastávka toho turné a tak logicky se ještě dozkoušelo to, co třeba například nebylo zkoušeno ve Spojených státech amerických. Takže ve chvíli, kdy všichni přiletěli, já jsem byl i na tom letišti na Ruzini, když přiletělo to letadlo s Michaelem Jacksonem, dělali jsme nějaký vstup na radiožurnál tenkrát a viděl jsem Michaela Jacksona, jak vychází z letadla a tak dále. Ale to není tak důležité jako to, že jsem byl na té zkoušce, která byla tajná. Bylo tam asi tak 10 lidí, si myslím, víc nás tam nebylo. Dostal mě tam tenkrát šéf policie pražské, pan Charvát, musím říct, že už mu za to nemůžu poděkovat, ale tenkrát jsem, protože není mezi námi, ale tenkrát jsem mu za to děkoval hodně, protože mi to potom hodně pomohlo. Zaprvé jsem viděl všechny ty muzikanty v teplákových soupravách, i Michael Jackson jsem viděl v teplákové soupravě. A tak a bylo to úplně samozřejmě něco jiného, než potom ten koncert. No a za druhé to pro mě bylo dobré, protože jsem potom jako moderátor toho koncertu v rádiu viděl, protože jsme měli povoleno 55 minut. 55 minut té atmosféry, která se dělá tenkrát na té Letné, odvysílat a samozřejmě se to vysílalo i do mnoha zemí Evropy. No a tak je to pro mě taková vzpomínka, víte, to je takový jeden z nejlepších okamžiků, které jsem prožil v té své kariéře. Pamatuju si, že druhý den jsme někde hráli fotbal a že se mi na to všichni vyptávali. A já jsem vlastně ani nevěděl, co mám vyprávět. Takže teď si zazpomínáme na ten pražský koncert Michaela Jacksona. A já, protože jsem nevěděl, kterou písničku vybrat, tak jsem vybral takový megamix hitů z alba Thriller.

dále a nakonec bylo všechno v pořádku. Jak to tak bývá, není potřeba stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko a všichni byli klidní a na tom písku vlastně, který tenkrát byl na té letenské pláni, se mohl konat tenhle ten megakoncert, na který přišlo mnoho, ale skutečně mnoho lidí. A je to taková hezká vzpomínka a teď hezké vzpomínky na Richarda Tesaříka. Asi už to všichni víte, víme to už zhruba 24 hodin, nebo přes 24 hodin, že zemřel Richard Tesařík, zpěvák, ale nejenom zpěvák, ale muzikant a tak dále, a herec také, který byl členem skupiny Jojo Band, a ten Jojo Band, to je taková skupina, kterou mám rád od jak živa. Vlastně ve chvíli, kdy jsem zjistil, že ta skupina existuje, tak jsem ji začal poslouchat tenkrát v prodejně Pantonu, kde to bylo, myslím, že v Jungmanově ulici tady v Praze byla prodejna Pantonu a tam měli singly s jejich písničkama, tak jsem si je začal kupovat a ta muzika mě prostě bavila, jak oni zpívali s bráchou a s těmi ostatními, tak se mi to líbilo. My jsme se seznámili dávno, bylo to na začátku 90. let, ale jenom jsme se znali. Já jsem potom, díky tomu, že jsem byl moderátorem televizní hitparády, tak my jsme do té televizní hitparády každý měsíc natáčeli dva videoklipy podle našich scénářů v režii pana Václava Křístka a kamera Honza Matyášek a v téhleté partě jsme dělali tyhle ty videoklipy, a což teda bylo vlastně takový převratný, protože ta televize československá, později česká, vlastně platila ty videoklipy, aby v té hitparádě mohly být, a těm kapelám a zpěvákům a zpěvačkám ty videoklipy logicky zůstávaly. A tak jsme také připravili tenkrát písničku Kladno, a ten videoklip, nebo přesně řečeno videoklip k písnice Kladno, natáčelo se skutečně na Kladně a v okolí. Podívejte se na ten videoklip, myslím, že se u toho i zasmějete, protože možná jste ho ještě nikdy v životě neviděli, ale tu písničku znáte a tu písničku si teď poslechneme.

Skupina Jeho Band a Kladno, veliký hit. Často si ti, kteří poslouchají písničky, myslí, že to je písnička z toho slavného alba, které dostalo i cenu Akademie populární hudby u nás. To je to album, na kterém je Rybitví a Karvina a tak dále. Jmenuje se právě Karvina, ale není to pravda, ta písnička vznikla daleko dříve. A byl to takový veliký, ale skutečně veliký hit právě skupiny Jojo Band. Ten videoklip, já jsem se díval na ČSFD a tam je napsáno, že vznikl v roce 1990, ale to je nesmysl. Vznikl později, protože já jsem tenkrát ještě moderátorem televizní hit parády nebyl a byl jsem až později. Já myslím, že jsme ho natáčeli někdy na konci roku 1991. Mám teď připravenou ještě jednu písničku Richarda Tesaříka, přesně řečeno solový hit Richarda Tesaříka, který vznikl ve spolupráci Ondřeje Soukupa a Mariana Zimy. Je to takový projekt těchto dvou, který má vyjít někdy v listopadu letošního roku a první singl právě naspíval Richard Tesařík a jmenuje se Doba je divná. Je to velice pravdivý text a to velice současný, ale já bych ještě rád zaspomínal na Richarda. Tak my jsme se znali, ale nějak jsme se nekamarádili a pak jsem jednou přišel na atletický stadion v Edenu a díval jsem se tam na atletické závody a najednou vidím a tam na tribuně stojí na takové boční tribuně u cíle stojí Richard Tesařík, tak jsem za ním šel, pozdravili jsme se a chvilku jsme si povídali a já jsem říkal, co tady vlastně děláš, a on říkal, já tady mám syna, on tady závodí, a tak jsem zjistil, že je taky velkým fanouškem atletiky a vůbec i dalšího sportu. No a pak jsme se samozřejmě už potkávali často, právě jsem byl jako moderátor u toho, když skupina Jojo Band dostávala mnoho cen, a už nevím kolik, na cenách Akademie populární hudby za rok 1993. Bylo to někdy v březnu roku 1994 v Hudebním divadle v Karlíně a potom mi po letech až vyprávěl Richard Tesařík, jak byli šťastní z toho, že jim cenu předává Mark King ze skupiny Lever 42, že to vlastně byl jeho nejoblíbenější muzikant vůbec. To jsem samozřejmě nemohl nikdy vědět. No a zkamarádili jsme se hodně, potom nám také hrál v muzikálu v divadle Kali v muzikálu Jack Rozparovač, hrál skvěle, jako vždycky, a zpíval i na albu a dokonce nám natočil takovou nahrávku, která zatím není zveřejněná, která se týká muzikálu Don Juan. My jsme měli premiéru, světovou premiéru v Brně v roce, teď se nespomenu přesně, takže radši to nebudu říkat. A asi tak dva měsíce po premiéře jsme ho poprosili, jestli by nám na to album, které jsme chtěli vydat, nenaspíval roli tatínka. On přišel, naspíval tu písničku, ale my jsme ji nikdy nedodělali. Vašo Patejdl nikdy nedodělal, prostě nedoranžoval, nenahrál tam všechny ty nástroje, takže existuje, protože mezi tím samozřejmě Vašo Patejdl zemřel a teď zemřel i Richard Tesařík, ale myslím si, že třeba v příštím roce někoho požádám a mohli bychom tu písničku dodělat a taky zveřejnit, ale teď bych byl rád, kdybyste si poslechli Richarda Tesaříka a jeho vlastně poslední nahrávku v životě.

se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Se čisté, jaká

Doba je divná a Richard Tesařík se dožil 80 let a ty narozeniny měl 25. prosince. Můžete si v archivu rozhlasu najít i speciální díl mého seriálu, který se jmenuje Slavíci v krabici. Je to právě o Richardu Tesaříkovi a skupině Jojo Band. Já bych teď rád zavzpomínal na zpěváka, který prošel mnoha, ale skutečně mnoha obýváky díky těm prvním singlům, které tenkrát vydával. Dnes by se totiž 90 dožil Buddy Holly, velice slavný rock'n'rollový zpěvák.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Ministr životního prostředí dnes oznámí podrobnosti k sanaci půdy v Národním parku Šumava kvůli toxickým látkám. České basketbalistky se rozloučily se světovým šampionátem porážkou s Američankami a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů. Je úterý 8. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
2: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
3: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
2: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
4: Paní ministryně financí Šerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
2: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Ministerstvo životního prostředí dnes řekne podrobnosti k chystané sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam totiž unikají toxické látky. Oznámil to šéf resortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě.
5: Kde konkrétně sanace bude, Červený neřekl. Oblast je podle něj ale zabezpečená. Běžní návštěvníci parku se k ní tak nedostanou.
6: Aby se běžní lidé náhodou nemohli nakazet, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky nějakým způsobem sami odvést.
5: Červený tvrdí, že látky do půdy unikají od roku 2023. V té době rezort vedl Petr Hladík z KDU ČSL. Ten ale říká, že ví jen o případu z roku 2020. Tehdy se podle něj propadly sklepy v jednom z bývalých vojenských areálů.
7: Byla nějaká toxicita, která byla právě prostě sanována. Od té doby se nebyl nikdy informován o tom, že je tam nějaký nový nález.
5: Správa Národního parku Šumava se k případu zatím odmítla vyjádřit. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Vrchní soud zprostil viny cyklistu, který měl v roce 2022 konflikt s řidičkou v centru Prahy. Ta o dva dny později zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Rozsudek je pravomocný.
8: Syndrom zlomeného srdce je způsobený náhlým stresem nebo konkrétním prožitkem. Že ho ženě ale způsobil cyklista, se neprokázalo, řekl jeho advokát Vlastimil Rampula.
9: Že by jednak způsobil poškození na těle a už vůbec nebylo prokázáno, že by měl cokoliv společného se smrtí.
8: Rodina řidičky trvá na tom, že smrt způsobil cyklista. U konfliktu byla i tehdy 19-letá dcera řidičky Vanessa, jak popsala dříve.
10: Bez těch zranění, který jí způsobil i vlastně. Bez toho šoku by se to nikdy nestalo.
8: Podle vrchního soudu ale konflikt vyvolala řidička. Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Německý kancléř Friedrich Merz označil výsledek zemských voleb v Sasku-Anhaltsku za nejhorší porážku posledních desetiletí. Jeho křesťansko-demokratická unie tam získala jen 17% hlasů, zatímco vítězná Alternativa pro Německo 44. Politický kurz ale vláda v Berlíně podle kancléře měnit nebude.
11: Die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen.
12: Friedrich Merz řekl, že vláda se prostě musí naučit nezbytné reformy lépe vysvětlovat, tak aby se kromě rozumu dotýkaly taky lidských emocí. Za průbířský kámen ale německý kancléř označil vůli bránit se ruským hybridním hrozbám. Kdyby ta polevila, tak se podle něj Německo a jeho hodnotový rámec odsnou ve skutečných problémech. Za kancléřem se sešikovali taky špičky křesťanských demokratů. Šéfka kancléřského úřadu a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Varkenová řekla, že nakladení personálních otázek je nejhorší čas a že země potřebuje především stabilitu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Stát přestal farmářům vyplácet náhrady za stížené hospodaření. Peníze na letošní rok jsou vyčerpány. Jde o kompenzace za omezení v chráněných oblastech i opatření proti vlkům.
13: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Někteří farmáři se tak podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda dostávají do složité situace.
14: A jsou to předpisový ohradníky, ploty, pastavecký psy i zaměstnanci, které ty stáda hlídají. Jsou to velké finanční prostředky.
13: Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Šilerové počítá.
15: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
13: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Radiožurnál.
1: Studentská simulovaná vesmírná mise Zero G 2 od pondělí přijímá přihlášky. Oznámil to národní program Česká cesta do vesmíru. Zájemce čeká několik vyřazovacích kol podobných výcviků astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle.
16: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář.
17: Říká Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu, hlavní koordinátor České cesty do vesmíru. Pro kosmické kadety jsou připravené nevšední zážitky a zároveň pomůžou povzbudit zájem o vesmír.
16: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale my jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
17: Přihlášky do mise Zero G 2 je možné podávat až do 5. října. Martin Srp, Radiožurnál.
1: Český rozhlas spustil projekt Slyšet Havla. Připomíná tak 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta. Na Radiožurnálu vysíláme každý den ve 14 hodin a 15 minut to nejlepší z hovorů z Lán. Český rozhlas Plus zařadil šestidílnou sérii o vzniku knihy Dálkový výslech.
18: Milý pane Hvízdělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě.
19: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na téměř 60 otázek novináře Karla Hvízděly, který tehdy žil v zahraničí. Magnetofonové pásky pak musí tajně přes železnou oponu. Pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
20: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastický, to porovnává.
19: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O 3 roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíkova série je ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Nahrávky Havlových her i další rozhovory najdete také na webu havel.rozhlas.cz.
0: Sport.
1: České basketbalistky odjedou z mistrovství světa bez vítězství. Na závěr skupinové fáze podlehly v Berlíně hlavním favoritkám na titul Američankám 64-105. Nejen za tímto zápasem se ohlíží jeho nejlepší česká střelkyně z 19 body Eliška Joklová, kterou několik hodin předtím propustil její tým zámořské WNBA.
21: Bylo to trošku osobní, bych řekla, mě se tě to nevyšlo, ale myslím, že jsem ukázala, že se tam můžu vrátit a hrát i proti takovýmhle hvězdám. A nám nefungovala tolik obrana jako v těch předchozích utkáních, nebylo to tolik kompaktní a je to výsledek o 40, což asi není někdy příjemný, ale myslím si, že šampionát můžeme hodnotit pozitivně.
1: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále 4 hry na US Open. V osmifinále porazili Australanku Hunterovou a Američanku Kravčikovou 7-6 a 6-4. A ve 2 hře čeká Lindu Noskovou premiérové čtvrtfinále. Její soupeřkou bude světová jednička a obhájkyně titulu Běloruska Sabalenková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehoda na D1 za Velkým Beranovem a v Praze zavřený tunel na městském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 120 kamion narazil vpravo do svodidel. Odstavný pruh je uzavřený. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru stojí kamion v odstavném pruhu. Na místě je odtahová služba, je to vše označené šipkou. Na D1 do Prahy čekejte další překážku za odbočkou na Chocerady. Na kilometru 26,5 polouchané osobní auto blokuje pravý pruh, v místě se vybočuje. A v Praze je dnes v noci uzavřený strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov. Jde o plánované čištění, které má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Máme nový den, máme nové datum, už je 8. září roku 2026. Máme 10:15 po půlnoci, pokračuje noční proud, který začal včera krátce po 23. hodině a 30. minutě a skončí dnes ve 2 hodiny ráno. Představte si, je to 250. noční proud letošního roku. Tak dobrý večer.

Americká zpěvačka Shanice, první interpretka Nového dne. První zpěvačka, která vám zpívá 8. září. I love your smile. Tam by šlo zbožňuju tvůj úsměv, zbožňuju tvůj úsměv, zbožňuju tvůj úsměv. To by šlo, člověče, abych mohl být textařem. Mimochodem za chvíli si zaspomínáme na jednoho textaře. Včera to bylo 15 let, co zemřel, a mně to připadá, jako kdyby to bylo včera. Teď bych ale rád zaspomínal na skupinu, kterou jsem měl poměrně rád. Ona byla funkční, nebo jak bych to řekl, nebo existovala v letech 1983 až 1988 a během těch 5 let měla jeden obrovský hit a samozřejmě díky tomu hitu i mnoho, ale skutečně mnoho fanoušků. Byla to skupina, která naspívala obrovský hit a ten se jmenuje Karavana lásky.

Karavana lásky, to je písnička, která byla vydána ve Spojených státech amerických v roce 1984. Ne, 1985 to bylo. A právě v tom roce 1985 ta písnička uspěla ve Spojených státech amerických, a to tím, že vyhrála americkou hitparádu. Skupina House Martins natočila tu písničku v Evropě, přesněji řečeno ve Spojeném britském království, a vydala ji 24. listopadu roku 1986. A tahle ta velice úspěšná a kapela skupina a a kapela verze toho hitu Karavana lásky se dostala na první místo britského žebříčku 16. prosince roku 1986, a to je vlastně během 3 týdnů. Nedivím se tomu, já si velice dobře vzpomínám na to, že to právě v tom roce 1986 byl veliký hit. A ještě jedna zajímavost, která se k tomu váže, protože tohle je písnička, kterou já jsem hrával na diskotékách, Karavana lásky, House Martins, a předtím jsme hrávali jako DJ-kové i skupinu Flying Pickets a písničku Only You. A ta verze, to bylo myslím, že v roce 1983. A ta jejich verze tohoto slavného hitu byla první a cappella nahrávkou, která kdy vyhrála hitparádu Spojeného britského království. Takže tenkrát se to podařilo nejprve tomu hitu Only You, a ta nahrávka skupiny House Martins, Karavana lásky, byla teprve druhou takovou nahrávkou a kapela, která se dostala na první místo hitparády Spojeného britského království.

Někdy na začátku roku 1993 vyšel single s touhle písničkou, která se jmenuje Sweet Harmony, tedy Sladká harmonie, a je od skupiny The Beloved, což byla taková britská elektronická skupina. A je to vlastně zázrak jednoho hitu, protože žádný jiný hit od této skupiny neznáme a v rádích a na diskotékách se nikdy nehrál. Každopádně tohle je skutečně jeden z největších hitů roku 1993 a písnička, která vždycky v podstatě udělá radost. Je to taková pohodovka, ze které přímo ta pohoda září. A když jsme u toho záření z nějaké písničky, tak z té následující bude svítit sluníčko, nebo zářit sluníčko. V září, proč ne?

Petr Muk, Petr Kučera a tři Jany, Léto měsíců, ano, to byla skupina Šalom, poznali jste dobře, jeden z letních hitů naší domácí populární hudby, co se týká 90. let. No a ty písničky samozřejmě zůstávají dodnes a proto si je můžeme hrát v rádiu i v roce 2026. Mám pro vás teď jeden z velkých tanečních hitů současnosti, také jeden z hitů tohoto léta roku 2026 a je to vůbec první spolupráce dvou velikánů, přesně řečeno jedné velikánky a jednoho velikána, protože poprvé a podle mě ne, určitě naposledy spolu spolupracovali na jaře letošního roku Jennifer Lopez, vynikající americká herečka a zpěvačka, a diskjokej David Guetta a také, musím k tomu dodat, hudební producent. A David Guetta právě s Jennifer Lopez vydali single, který se jmenuje Save Me Tonight.

Vlastně takový úsměvný hit, mě tahle ta písnička vždycky přišla k smíchu, i když se hrávala na diskotékách. Já se přiznám, že jsem ji v životě na diskotéce nezahrál, ale proč takhle v rádiu ne, proč bychom si nemohli zaspomínat na tuhletu holandskou partičku, která se jmenovala Shorts. Byla to taková odpověď na skupinu, která působila v Německu, v těch německy mluvících zemích, a logicky byla, protože zpívala anglicky, ta skupina byla populární mezi mládeží, já jsem chtěl říct mezi dětmi, ale mezi mládeží v celé Evropě. Ta skupina se jmenovala Teens a byla to německá skupina The Teens a tohle to byly The Shorts, ale oni používají samozřejmě Holanděni jenom to Shorts. Come on, Savano, tak to je nádhera. Krásná vzpomínka na dobu, kdy se tahle ta písnička hrávala. No a teď pozor, já se teď dvakrát vrátím ke včerejšku, protože nebyl na to prostě včera čas, ale teď na to čas je, protože bych rád připomněl dvoje významné narozeniny. Představte si, včera 7. září bylo 65 pánovi, schválně říkám pánovi, možná bych měl říkat klukovi, jo, ale pánovi, který prošel několika českými, a to významnými skupinami, jako například Pražský výběr, Zikurat, pamatuju si taky Moped třeba, nebo Nová růže, Stromboli a tak dále. Ten Pražský výběr, tam se vlastně i vrátil a byl tam doma, no a významná je i jeho solová kariéra. Jmenuje se Vilém Čok, tak si představte, že od včerejška je Vildovi Čokovi 65. Mně se líbila ta jeho solová tvorba hned po revoluci, někdy v tom roce 1990 nebo 91, když naspíval cover verzi písničky Plakalo Baby. A pak měl takový duet s Lindou Finkovou a ten se jmenoval Mám na tvé, nebo na své IQ, počkejte, jak to, Mám na tvé IQ, no takhle se nějak jmenoval, jaký IQ tam bylo, lék, takhle nějak to bylo, Mám na tvé IQ nějaký svůj lék, prostě, ale hit Karel nese asi čaj je hitem roku 1986 a teď si na tu dobu zavzpomínáme. Jirka Korn, Vilém Čok, Karel nese asi čaj.

Karel nese asi čaj, Jiří Korn a Vilém Čok, čerstvý 65-tník, má v současné době skupinu Bypass. Možná jste ho během léta někde zahlídli a zažili jste jeho vystoupení, jeho koncert. Teď mám připraveny ještě jedny narozeniny, ale zatím neprozradím, kolikáté jsou. A vlastně vám nic teď neřeknu, jenom pustím písničku, abyste viděli, o koho jde.

Don't get me wrong, a skupina The Pretenders. A skupina Pretenders by nebyla možná nic bez zpěvačky Chrissy Hynde, kterou jsme teď poslouchali. A Chrissy Hynde má dneska určitě taky oslavu, protože včera měla 75. narozeniny. To je právě jedna z těch informací, o kterých já tady říkám, teď mi ani nebudete věřit, to snad není možné, ale je to tak. Skutečně Chrissy Hynde včera slavila 75. narozeniny a ta oslava možná ještě trvá a slaví i teď. Budou dvě písničky od skupiny Pretenders, ta jedna dozněla a ta druhá je jedna z těch nejkrásnějších, kterou kdy natočili. Byl to také svého času velký hit nočního proudu, skupina Pretenders, I'll Stand By You, Chrissy Hynde a její hlas.

Chrissy Hind a I Stand By You. Máme 52,5 minuty po půlnoci, máme 8. září roku 2026. Jestli nemusíte, tak nechoďte ještě spát. Mám pro vás teď vítěznou písničku Hitparády Česká 12 z neděle, to znamená, že to je nejčerstvější vítězná píseň Hitparády Česká 12. A shodou okolností je to vlastně taková reklama na udělování cen Legenda nočního proudu. Ty budeme ty ceny udělovat 20. října a skupina České srdce dostala před pár lety od nás právě cenu Legenda nočního proudu v kategorii skupina. Skupina České srdce zvítězila v hitparádě Česká 12 s hitem Jak dvě řeky. To je ta písně.

Michal Schönbauer jako autor písničky, autor hudby i textu a také jako zpěvák a lídr skupiny České srdce, jak dvě řeky, skupina České srdce vyhrála poprvé v historii hitparádu Česká 12. A teď než zazní následující písnička, mimochodem v těchto dnech slavíme 50 let od velkých úspěchů téhle písničky skupiny ABBA, to mohu prozradit, tak musím říct něco osobního. Já jsem si všiml dneska na svém Instagramu, že mám 2000 sledujících. Já vím, že má někdo 20 tisíc, 200 tisíc, milion, ale já prostě mám 2000 a ještě nedávno jsem měl 1500, tak mám velikou radost z toho. Teď mluvím k vám, kteří možná posloucháte a sledujete mě na mém Instagramu Martin Hrdinka oficiál. Víte, já jsem vlastně ten Instagram nikdy nechtěl. A byly takové tlaky, abychom měli Instagram a hlavně teda Facebook. A já jsem Facebook nemám, mám jenom právě Instagram. A jsem velice rád, že vás je 2000, že sledujete, co se děje vlastně v mém minulém životě, bych mohl říci, protože já tam dávám samé příspěvky z historie 30 let, co bylo před 30 lety. Teď tam zrovna hodlám dát takovou fotku s Richardem Tesaříkem, která vznikla, myslím, že to bylo v roce, já nevím, jestli 2000 nebo 2001 nebo 2002, to tam napíšu potom, a je z takové akce, která se jmenovala Story Party. Richard Tesařík, a to se málo ví, já to teď připomenu, protože jsem se na to teď vzpomněl, tam tenkrát zpíval na té Story Party, která byla na Barandově, představte si, se skupinou Boniem, a zpívali písničku, a teď si nespomenu, člověče. Já si vzpomenu za chvilku, ale je to jeden z velikých hitů celé historie. Jo, No Woman No Cry, jsem si vzpomněl. A zpívali společně No Woman No Cry, nejen Richard, ale celý Jojo Ben tam byl na pódiu s Boniem a zpívali No Woman No Cry. To je taková hezká vzpomínka a já z toho mám fotku, ne jak zpívají, ale jak stojíme vedle sebe a losujeme nějakou tombolu. Tak jak jsme vypadali tenkrát před těmi 25 lety zhruba, to se dozvíte právě na mém Instagramu a na tom já to mám založeno. Mně se to líbí takhle vzpomínat, já nejsem ten, který by měl ty vzpomínky z dneška, nebo jak bych vám to řekl, to není vzpomínka, že? Ale ty aktuální zprávy, takhle tomu říkejme. Ale někdy mě baví vás upozornit na něco, kde třeba jsem, za chvilku vás upozorním i tady, ne na Instagramu, ale i tady v rádiu, protože to je daleko důležitější, na akci, která se koná v sobotu v Třebívlicích, protože k nám přijede Thomas Anders, hlas skupiny Modern Talking, a bude to teda veliké, já už to vidím teď, už bych tam nejradši byl. Takže vám děkuji moc, vám, kteří mě sledujete, a děkuji i vám, kteří mě právě začnete sledovat na základě tohoto vstupu, abyste přispěli k tomu, že dojdu třeba k té 3000. A to je ten hit, který v současné době slaví 50. výročí úspěchů. Dancing Queen, skupina ABBA.

0: Písnička, která byla hitem přesně před 25 lety, tedy v roce 2001, All Rise. All Rise a skupina Blue. 1:07 minuty, to je čas, který tady svítí na našich digitálních hodinách. Máme úterý a dneska má být krásně, má být 32 stupňů, to se teda těším, musím říct. A noční proud, který začal ve 23:30, zatím neuvedl žádnou slovenskou píseň, tak tady je.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou dievča po ležiačky.

Skutečně mnoho let čekal Adam Ďurica, až ho objevíme i my u nás tady v Čechách, i když samozřejmě jsme ho znali, ale ta největší obliba přichází právě teď, to znamená v roce 2026. I díky hitu Zatancuj si so mnou a nebo třeba, no nebudu vám říkat další hity, není to důležité, ale vy si je určitě najdete a nebo je budete poslouchat z nočního proudu. Mám pro vás teď takovou specialitku, protože v sobotu u nás vystoupí Thomas Anders. A Thomas Anders to je hlas skupiny Modern Talking. V roce 1985, já si na to velice dobře vzpomínám, to byl jako blesk z čistého nebe. Najednou z ničeho nic začaly vycházet singly skupiny Modern Talking a byl to skutečně jeden hit za druhý a hlavně jedno LPčko také za druhým. A neustále byli v žebříčcích jak popularity, tak prodejnosti. Prostě Modern Talking to byla, bych řekl, skutečně taková, jak bych to řekl, skupina, která udávala tón té poloviny 80. let, protože v těch letech 85, 86 a 87 byly skutečně na vrcholu. Já se přiznám, nebyl jsem nějakým velkým obdivovatelem tvorby Dietra Bolena, ale pak, když jsem zjistil, co všechno složil, co všechno vyprodukoval, ať to byla třeba zpěvačka CC Catch, nebo solové hity a solová alba Bonnie Tyler třeba, nebo Chrise Normana. Chris Norman a jeho Midnight Lady, to taky mimochodem napsal a vyprodukoval Dieter Bohlen, to prostě byl obrovský hit díky seriálu Místo činu. A tak jsem začal Modern Talking trošičku více sledovat a z toho pohledu, když se koukáte, z toho pohledu úspěchu, je to až neuvěřitelné. Prostě ta prodejnost a vítězství v hitparádách, to je nedostižné. A Modern Talking prostě patří do toho světa populární hudby od poloviny 80. let do dnes. No a právě ten odkaz téhleté skupiny nese zpěvák Thomas Anders. Teď jsem se někde dočetl, že by se mohli zase spojit ti dva, ale myslím si, že to je nemožné. Ale každopádně Thomas Anders je na turné a to turné také bude u nás v Třebívlicích, což je v severních Čechách, je to kousek od Prahy, v podstatě není to daleko, jedete na Litoměřice, jedete vlastně na Ústí nad Labem nahoru a tam je odbočka, tam odbočíte a asi jedete, já nevím, 7 kilometrů a máte Třebívlice. Je tam vinařství Johan V., kde je mimochodem i hudba na vinicích, ale tohle je něco jiného. To se jmenuje Legendy v Třebívlicích. Byla tam už Sandra, byly tam Stacy a Lubega. A byl jsem tam já taky samozřejmě, byl tam Miloš Pokorný, třeba Emanuel Ridy, byl tam taky třeba fotbalista Zelenka a teď tam budou další, ale to teď není důležité. Já bych se vrátil k té muzice, protože Thomas Anders se rozhodl, že vydá všechny ty písničky nebo všechna ta alba skupiny Modern Talking znovu, přepracuje je trošičku, přemíchá je do té současné podoby, zmodernizoval je, ale ono to není moc, jo. Možná vy, kteří posloucháte můj noční proud, tak už víte. Není to moc a je to skutečně zmodernizované. A k tomu ještě vždycky přidá jednu, možná dvě, někde i dvě písničky, které jsou podobné a jsou nové, ale už není autorem Dieter Bohlen, ale on a jeho kamarádi. A já bych vám to teď rád předvedl, jak to v těch Třebívlicích bude vypadat. A vy, kteří tam nepojedete, tak si alespoň poslechnete. Mimochodem všechna místa k sezení například už jsou vyprodaná a zbývá posledních pár lístků. Já si myslím, že to bude zážitek pro ty, kteří milují 80. léta. Ono to bude koncipováno tak, že já jako disc jockey budu hrát písničky z 80. let. Pak bude Thomas Anders s kapelou a pak bych měl vystoupit opět já, ale Bůh ví, kdy to skončí, že jo? To samozřejmě člověk neví. No a pak bude nějaká afterparty ještě. Já se na to moc těším, protože jsem s Thomasem Andersem i s Dieterem Bohlenem už vystupoval. Bylo to v Ambasadoru, bylo to někdy, no už nevím, v kterém roce, třeba 90. No bylo to, když byl tam i Lubega, takže to muselo být třeba v roce 98 to bylo, nebo 99, no 99 to bylo někdy na jaře, takhle to bylo. A teď už pojďme k tomu, Sherry Sherry Lady, to je písnička, kterou všichni známe a tohle je právě ta verze Thomase Anderse. Tak jdeme na to.

Tak takhle to zní nově, mně se to strašně líbí, ty zvuky jsou průzračný, navíc samozřejmě logicky tenkrát v tom roce 1985 neměli takové možnosti, jaké mají v roce 2026. Já jsem se tady do toho tak zaposlouchal, že jsem ani nevěděl, že to končí. Každopádně, teď bych rád pustil verzi, původní verzi písničky Atlantis is Calling, abychom si uvědomili ten rozdíl a pak se ještě vrátíme k těm novým verzím Tomase Andrese, protože tak ta muzika skupiny Modern Talking zazní v sobotu v Cebívlicích, ale teď originál Modern Talking.

Atlantis is calling. Modern Talking. Skoro, že neznám playlist toho koncertu Thomase Anderse, ale já vám řeknu, mám takovou úchylku lehkou, že sbírám ty playlisty, které zůstávají na těch pódiích, takže mám spoustu playlistů z historie. Kdybych měl bar, to vám řeknu rovnou, mám takový nápad, že některé playlisty bych si nechal podepsat u těch, kteří žijí, a samozřejmě mám i playlisty od těch, kteří už nejsou mezi námi, ale to nevadí, ale mám tam vždycky napsáno, kdy to bylo dole, nebo začal jsem si v určitém čase psát, kdy to bylo a kde to bylo, že jo. Takže mám, já nevím, třeba Šum svistu, nebo teda Dan Nekonečný někde, a pak mám Boniem, mám Nicka Kershawa, mám London Beat, mám Bad Boys Blue, mám další skupiny, další zpěváky i zpěvačky, ať už jsou domácí nebo zahraničí, a těším se, že tam zůstane na zemi, tak jako jsem si schoval Lou Begu teďko nedávno, a už mám jeden jeho playlist asi před, já nevím, 15 let, tak se těším na to, až tam ten Thomas Anders nechá ten playlist a já si ho vezmu a třeba vám ho vyfotím a dám ho na Instagram. Takže to si myslím, že si nikdo nedovede představit, protože těch hitů je hodně, které hity tam zazní, ale možná Atlantis is Calling bude. Já jsem teď ale připravil písničku, kterou jsem měl teda vždycky rád od skupiny Modern Talking, nebude to You're My Heart, You're My Soul, i když nevím, jestli si na to vzpomínáte vy starší, ale to je zrovna písnička, která tady u nás vyšla u Suprafonu na singlu. Na první straně byla ta zpívaná píseň You're My Heart, You're My Soul a na druhé straně byla orchestrálka. A byl to takový, vlastně bych řekl, zápis do historie tenkrát, že ta písnička u nás vyšla. Každopádně teď zazní hit, který já bych si přál, aby zazněl právě tam v Třebívlicích v sobotu.

Thomas Sanders, hlas skupiny Modern Talking, jeho verze hitů, mnoha hitů skupiny Modern Talking, a v sobotu v Třebíblicích to bude na plný pecky. Ten program začíná někdy už po 15. hodině a bude až do povoleného času, což tam v Třebíblicích logicky není dlouho, aby mohli spát všichni ti, kteří bydlí v okolí, ale já si myslím, že to bude stát za to i s tou afterparty, která potom nás čeká. Já tam budu a budou tam i další, a hlavně bude tam Thomas Anders se svojí kapelou. Jestli máte chuť, tak přijeďte, doufám, že se tam dostanete a že zažijete tento jedinečný koncert. Potom týden na to je tam Vinobraní a bude tam vlastně takový závěr sezóny a hlavním hostem bude Helena Vondráčková. Já se na to moc těším, tak jako na Thomase Anderse. A teď už se vrátíme zpátky sem do nočního proudu. Máme 8. září roku 2026, mimochodem ve středu bude 9.9., tak nevím, co budete v 9 hodin dopoledne nebo v 9 hodin večer. Každopádně mám pro vás jednu z písniček, která patří mezi novinky světové populární hudby roku 2026, ale jmenuje se Postaru. To Love Somebody.

0: Noční prout.
1: Dnes s Martinem Hrdinkou.
2: Pro ně chci žít.

Šárka Marková a Jirka Zoniga, Pro ní chci žít, písnička, kterou česky otextoval Eduard Krečmar, a podívejte se na YouTube, má i pěkný videoklip. Teď jsme v 80. letech a jsme u muziky, která tenkrát, jak se říká, udávala tón, protože to je muzika, které se říká Italo Disco. Disco band a skupina Scotch.

Waka Waka, Shakira. Oficiální písnička mistrovství světa ve fotbale v roce, no to není důležité, v jakém to bylo roce, ale bylo to v Jižní Africe. Měsíčku na nebi hlubokém, to je písnička, která zazní teď, to písnička je trošku v úvozovkách samozřejmě, ale tady se jmenuje La Luna, nebo má v závorce podtitul La Luna a zpívat bude jedna z nejlepších zpěvaček světa, Sarah Brightman, a za chvilku vám řeknu proč.

No, Sarah Brightman to zpívala fantasticky. Měsíčku na nebi hlubokém, to je, asi všichni víte, árie z Rusalky Antonína Dvořáka. A Antonín Dvořák by měl dnes narozeniny, narodil se 8. září 1941, takže by mu dnes bylo 185 let, což samozřejmě víme, že to není možné, ale pozor, výročí má i opera Rusalka, protože měla na konci března roku 1901 premiéru, a to znamená, že už ji poslouchají posluchači na celém světě a diváci v divadlech 125 let. Antonín Dvořák zemřel 3 roky po premiéře, bylo to v roce 1904, a zemřel v Praze. Já bych teď rád také zazpomínal na Pavla Vrbu, což je jeden z těch nejvýznamnějších textařů naší země, nechci říkat populární hudby, ale naší země, protože on byl textařem, který textoval rockové písničky, populární písničky, převzaté hity a tak dále. Prostě uměl to své řemeslo a to je důležité. A já ho připomenu písničkou, která je v současné době hitem, ale původně byla hitem roku 1985, jmenuje se Co je vůbec v nás. On napsal, myslím, že asi 1300 písňových textů, ale tohle je text, který napsal v roce 1985 a vyhrál s ním společně s Petrem Jandou bratislavskou líru. No a Petr Kolář se skupinou Olympik natočili tu písničku znovu, ale tímto hlavně zdravím do nebe Pavla Vrbu, byli jsme kamarádi, vypili jsme toho teda, musím říct, spolu hodně, a včera to bylo 15 let, co zemřel, takže Pavle, zdravím tě do nebe.

Petr Kolář a skupina Olympic, hlas Petra Jandy samozřejmě a cover verze toho hitu z roku 1985. Před námi je poslední písnička, bude hodně rocková, protože to je moje oblíbená píseň od skupiny Kiss z alba Destroyer a jmenuje se Detroit Rock City. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, budu tady zase v neděli v nočním proudu a pak v pondělí a tak dále a tak dále. Poslouchejte noční proud každý den, vždycky to stojí za to.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Vyrostl v Brně, vystudoval pedagogiku a ještě později sociologii. Léta působil jako televizní moderátor. Natočil řadu dokumentárních filmů, napsal řadu knih a podnikl mnoho expedic. Mezi nejznámější patří ta na severní pol či přechod Grónska. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli Petr Horký. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Do našeho studia dnes přišel Petr Horký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste sebou přinesl blok s Reinholdem Messnerem, což je člověk, kterého vy jste před pár dny doslova naposledy přivedl do Prahy a který vás celoživotně ovlivňuje. A já vlastně celou dobu přemýšlím nad tou akcí, která se jmenuje Final Expedition. To final, ta konečnost toho, ta je těžká, působivá. Jak vy to vnímáte a jak on to vnímal?
1: My jsme se o tom bavili samozřejmě i s Reinholdem Messnerem a s jeho ženou Dianou, i s Honzou Trávou Trávníčkem, se kterým jsem to pořádal společně ty poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice.